0: vychoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo a budeme to chtít dál rozvíjet.
1: Další zápas odehrají Češky v Kletonu zítra v 15:30 proti Švédsku. První turnaj sezóny hokejistky zakončí v sobotu s domácím Švýcarskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D1 u Přerova a překážka na D1 za Divišovem. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy neprojedete po nehodě u Přerova. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov osobní auto narazilo do svodidel. Na exitu před nehodou se dá sjet na Přerov. Na dálnici D1 z Prahy do Brna buďte opatrní za odbočkou na Divišov. Na 42. kilometru zastavil kamion, zřejmě po defektu pneumatiky.
4: Úplně u svodidel, dá si tam trouhelník.
3: Hlavně nákladní vozidla v místě vybočují tak opatrně. Na D5 pozor u Rozvadova ve směru do Plzně. U nájezdu z exitu na kilometru 143 stojí porouchaný kamion a blokuje celý připojovací pruh a vyjíždí se přímo do pravého pruhu. V Havířově zasahují záchranáři na silnici 11 do Ostravy. Na kruhovém objezdu pod hlavní třídou havarovala motorka. Průjezd je omezený. Nehodu vyšetřují také na silnici 27 z Plzně do Žatce. Za plasy auto sjelo z vozovky, na místo jede policie. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov, jde o noční údržbu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno, postupně až zataženo, na jeho východě déšť, místy i bouřky, teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Petr Zajíček.
5: A ten vám ze studia přeje příjemnou čtvrteční noc, no a za pár okamžiků už tady bude naše pravidelná soutěž.
6: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
1: Poslední dobou si Marta uvědomuje, že obvyklá dávka antidepresiv nestačí.
0: 6 příběhů mladých lidí, kteří se z různých důvodů nedokážou osamostatnit.
2: Ty ses zbláznil. Měli jsme u tebe šílený strach. Vůbec jsme nevěděli, kde seš.
3: Normálně jsem jel na chvilku ven, mami. Je mi 30, jestli jsi jste všimla.
0: Audioknihu Dej mi pokoj na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
4: Ano, a ta správná chvíle je opět tady, takže telefonní čísla sem k nám do studia. Připomínám 221 552 155 nebo 255 na konci. 221 552 155 nebo 255.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Tak tolik Crowded House v nočním radiožurnálu. No a nám se do noční soutěže dovolal posluchač Jaroslav. Doufám, že je ještě ve spojení s námi. Halo, slyšíme se?
1: Špatně, ale slyším.
0: Tak, já taky. Doufám, že posluchači vás taky slyší. Tak Jaroslav, já to jdu protahovat. Pojďme na soutěžní otázku. Dneska máme 20. srpna a roku 1891, tedy přesně před 135 lety, byla zpřístupněna veřejnosti česká Eiffelovka, tedy Petřínská rozhledna. A já se vás, Jaroslave, zeptám, jestli si tipnete, kolik má oficiálně schodů. A mám tedy tři možnosti, jo? Tak poslouchejte. Tak, Petřínská rozhledna může mít 199 schodů, nebo 299 schodů, nebo 399 schodů. Tak co vy na to?
1: Já myslím, že těch 199 a nejsem si jistý.
0: Byl jste někdy na Petřínské rozhledně?
1: Já jsem tam dělal.
0: Neříkejte. No tak to byste to měl vědět perfektně teda. A říkal jste kolik, tedy 199?
1: Ano.
0: No tak to zpytujte svědomí, to není bohužel správná odpověď. Nevadí, ale každopádně děkuju za zavolání a dáme šanci někomu dalšímu. Mějte se hezky, naslyšenou. Naschle. Tak zkusíme dalšího volajícího. Tak byť pracoval na Petřínské rozhledně, tak správně neodhadnul, kolik je tam schodu. Zkusíme tedy, kdo se nám dovolá jako další. Noční radiožurnál Petr Zajíček, halo, halo, kdo teď se dovolal?
2: Ano, tady Irena.
0: Tak Ireno, takže 199 schodů na Petřínské rozhledně nemáme. Kolik jich máme? 299 nebo dokonce 399?
2: 299.
0: Ano, to je naprosto správná odpověď, takže já vám blahopřeji a cena tohoto týdne je vaše. Takže Ireno, vydržte mi ještě na telefonu a gratuluju.
2: Ano, děkuju.

0: Posloucháte Noční radiožurnál. Já bych ještě teď v tuto chvíli poprosil jednou paní posluchačku Irenu, která před malou chvílí vyhrála v Nočním radiožurnálu naší cenu tohoto týdne, tak aby ještě jednou zavolala do studia. Nějak se nám přerušilo totiž spojení, takže Irenko, zavolejte ještě jednou a já si napíšu vaše nacionální adresu, kam pošleme cenu. Teď ale další náš příspěvek. 300 kilometrů měří Vintířova stezka. Vede z Baborska do Čech a její hlavní část prochází málo obydlenou šumavskou krajinou. V letním seriálu radiožurnálu Poutníci mapujeme cesty, kudy procházejí poutníci i turisté. A právě Vintířova stezka mezi nimi moc známá není. Populární jsou spíše jednotlivé úseky. Výletníci si tak vybírají jednodenní etapy nebo okruhy kolem zajímavých míst.
1: Středobodem Vintířovy stezky je obec Dobrá voda u Hartmanic na Šumavě. Tady se po svatém Vintířovi jmenuje skoro všechno, ale že by o tom měli turisté ponětí, tak to nevypadá.
2: Včera jsme hledali, kam se dneska vypravíme, takže jsme to objevili na mapě. Náhodou, no.
3: Ne, to jde mimo nás. My jezdíme dokrát na ryby, takže tohle je taková výjimka, kdy jsme vybočili a vyrazili jsme sem, protože to nás zajímalo.
4: Vintýřová stezka, Zdeničko, narazila jsi na něco takového?
3: Ne, no.
1: Tady zrovna je cedule Vintýřová stezka a kostel se jmenuje také kostel svatého Vintíře.
3: Jo,
1: z něj jste právě vyšli.
3: To jsme si všimli, jo.
5: Jednou se mě na to ptali, tak jsem na mapě odkazala, tam to našlo, kudy to přesně vede taky.
1: Lenka studuje střední školu teprve stavební dokonce a ještě dokonce v Trnavě na Slovensku. Tady se teprve domestifikuje. Teprve se seznamuje s Vintířem.
5: No právě jsem tady už třetím rokem jenom, ale určitě to je přes Březník, protože tam měl to postanout, tam pak i zemřel.
1: Takže mě nezbývá, než si vyrazit na Březník. Dosáhl jsem nadmořské výšky 1006 metrů, Vintířova skála. Pod Vintířovou skálou je kaplička a to už slyšíte, zasvěcená komu jinému než svatému Vintířovi. Schody jsou vytesané v kameni, s tím si dal někdo velkou práci. Tohle bude tohle století.
6: Já jsem tady u kamarádky vlastně na návštěvě v Záluží u Sušic a ona mi sem vlastně vzala jako na procházku, protože máme rádi místa, kde se nepohybuje takový ten hlavní dav turistů.
1: Iva o Vintířově stezce netušila ještě včera vůbec nic, když to její kamarádka, která je místní, Renata, přece jenom asi ví.
7: No, tak já jsem tady rodačka vlastně ze Sušice. Já si myslím, že jako její znají lidi, jo, ale že dávají přednost prostě akcím a třeba větším hradům, kde mají nějaké vyžití, kde něco prostě si můžou koupit nebo něco poslechnout, jo. Ale určitě ji znají, já jako zase, když sem chodím, tak nemůžu říct, že by tady nikdo vůbec nepřišel, to jo.
1: Nejste tu poprvé?
7: Ne, nejsem tu poprvé.
6: Tak my tady vlastně, když procházíme, tak díváme se na mapě, co je tady vlastně kde k vidění, jaké jsou tady vlastně zajímavosti a čteme si vlastně historii, jestli třeba dohledáme něco na webu k tomu, takže jako nás to zajímá nejenom tady kouknout a jít zase zpátky, ale trošku to blíž prozkoumáme, když už tady jsme. Nachytřila jsem se.
8: Ale dostudovat doma, viď?
6: Jo.
1: Na cestu dalším poutníkům, turistům, chodcům, výletníkům vyzvánějí zvony na kostele svatého Vintíře na Vintířově stezce. Z Dobré vody na Šumavě Lubomír Smataná, Radiožurnál.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože to nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: Je 2:30. Další zprávy a Monika Chmilová.
6: Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Podle vládní koalice ANO, SPD a motoristů má usnadnit výměnu úředníků a nahradit dosavadní služební zákon. Odpůrci z řad senátorů tvrdí, že by změny destabilizovaly státní správu. Sněmovna předlohu znovu projedná na zářijové schůzi. Dozorčí rada Českých drah bude za týden řešit vrácení bezpečnostní prověrky generálního ředitele státního dopravce Michala Krapince. Řekl to ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Krapinec se vracení prověrky na stupeň důvěrné zdůvodnil tím, že ji nepotřebuje. Podle Bednárika, který byl Krapincovým předchůdcem v čele drah, ale byla bezpečnostní prověrka jednou z podmínek při výběru současného šéfa v roce 2022. Syrské bezpečnostní složky zadržely bývalého důstojníka diktátorského režimu Bašára Asada, informovala o tom agentura SANA. Podplukovník Musaba Abu Rukbuf úterý nelegálně vstoupil na území Sýrie, kde ho úřady vypátrali a předali příslušným orgánům. Muž uprchl z Rakouska poté, co ho tamní prokuratura odsoudila k 8 letům vězení, mimo jiné za napadení zadržených Asadových odpůrců. A němečtí zemědělci očekávají kvůli horku a suchu menší úrodu. Sklizeň může mít podle jejich svazu asi o 7% nižší než minulý rok. Nejzasaženější plodinou je řepka. Svaz zemědělců proto požádal o státní podporu. Tvrdí, že potravinová bezpečnost je stejně důležitá jako výdaje na obranu. Stát s konkrétními kroky vyčkává, až bude úroda sečtená.
0: Sport.
6: Cyklista Pavel Bittner obsadil 7. místo v hromadném sportu úvodní etapy závodu kolem Beneluxu. Bittner v cílové rovince 191 km dlouhé trasy zahájil sport jako první, ale vedoucí pozici neudržel. Dojezd v dešti v belgickém Distu ovládl Ital Milan, který těsně porazil Nizozemce Koje.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D1 u Přerova a nehoda u Plasů na Plzeňsku. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je uzavřená u Přerova. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov osobní auto narazilo do svodidel. Dá se sjíždět na exit a objíždět po mimo úrovňové křižovatce. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Divišov. Na 42. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. Na dálnici D5 pozor na příjezdu z Německa ve směru na Plzeň. Porouchaný kamion na kilometru 143 blokuje připojovací pruh od Rozvadova a vyjíždí se přímo do pravého pruhu. Na D5 opatrně i za Prahou ve směru do Plzně. Za Rudnou pracují silničáři. Mezi 6. a 7. kilometrem je uzavřený levý pruh, kolona se ale netvoří. Na silnici 27 z Plzně do Žatce překáží nehoda za Plasy. Osobní auto sjelo z vozovky, na místě už to vyšetřuje policie. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem na Smíchov. Provoz blokuje údržba. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť, místy bouřky, silné, při kterých může zesilovat vítr, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Sára Kousková patří k nejúspěšnějším českým golfistkám současnosti. Jak těžké je prosadit se mezi světovou elitou? Co rozhoduje o výsledku na největších turnajích a kam se chce ve své kariéře posunout dál? Sára Kousková bude hostem radiožurnálu dnes po 9. hodině.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: I'm sorry.
1: Před necelým měsícem přišlo do španělské Ceuty na severu Afriky asi 80 tisíc ilegálních migrantů. Většina z nich už se vrátila do Maroka, mezi těmi, kteří zůstávají, jsou ale i děti bez doprovodu. No a právě jejich přesun do pevninského Španělska začala plánovat vláda v Madridu. Více k tomu řekneme v nočním radiožurnálu už po písničce.

0: Do pevninského Španělska by se mohli přesunout někteří nezletilí migranti ze Seuty na severu Afriky. Přišli tam z Maroka při migrační vlně na konci července, kdy do Seuty nelegálně vstoupilo asi 80 tisíc migrantů. Většina už se vrátila, ale část z nich, včetně dětí, tam dále zůstává. A proto teď vláda v Madridu chystá plán na přesun některých dětí přímo do Španělska. To probereme s Václavem Hojným ze zahraniční redakce. Já tě vítám.
1: Hezké brzké ráno.
0: Tak koho přesně by se tedy ten přesun měl týkat?
1: Španělská vláda a úřady v Seutě připravují přemístění nejzranitelnějších nezletilých migrantů bez doprovodu, a to zejména dívek. V rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas to potvrdila ministryně pro migraci Elma Saizová.
2: V první řadě nesmíme zapomenout, že mluvíme o chlapcích a dívkách, kteří jsou sami, a jakékoliv přijaté opatření bude vždycky zaměřené na ochranu nejlepšího zájmu dítěte.
1: V Seutě stále nejsou dostatečné kapacity a velká část migrantů dál zůstává na ulici a podle španělských zákonů se stát musí postarat o migranty bez doprovodu až do jejich 18 let. O detailech přesunu zatím ministryně Saizová mluvit nechtěla. Podle zdrojů španělského rozhlasu by ale mohlo být převezeno 500 dětí.
0: Španělský ministr vnitra ale ještě před týdnem říkal, že všichni migranti, kteří nelegálně přešli hranice, budou vráceni zpátky do Maroka. Jaké jsou na ten španělský plán reakce?
1: Ostře se vymezila třeba nejsilnější opoziční Lidová strana, ta ho označila za nebezpečný precedens a dál vyzývá k vyhoštění všech ilegálních migrantů, včetně dětí, a jejich návrat do Maroka prosazuje i Evropská komise. Její mluvčí Markus Lammert uvedl, že podle evropských zákonů by se mělo týkat všech, i nezletilých, bez doprovodu. Britský deník Guardian pak upozorňuje, že rozdílný pohled Bruselu a Madridu vyplývá mimo jiné z toho, že Španělsko zatím neimplementovalo unijní migrační pakt.
0: Jaká je teď vůbec situace v Seutě? Kolik z těch asi 80 tisíc nelegálních migrantů tam zůstává?
1: Španělské úřady mluví o asi 5 000 a dětí bez doprovodu je v Seutě podle policie celkem 2168. Zároveň tamní zdravotní sestry vyzvaly vládu, aby tam vyhlásila stav nouze ve zdravotnictví. Sestry jsou totiž kvůli velkému počtu pacientů přetížené a varují před šířením nemocí kvůli špatné hygieně.
0: Tolik Václav Hojný ze zahraniční redakce, děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Sára Kousková patří k nejúspěšnějším českým golfistkám současnosti. Loni vybojovala první dva tituly na Ladies European Tour, letos si poprvé v kariéře zahrála víkendová kola na majoru Evian Championship. Jak těžké je prosadit se mezi světovou elitou? Co rozhoduje o výsledku na největších turnajích a kam se chce ve své kariéře posunout dál? Sára Kousková zavítá do studia Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: My se ptáme a zodpovědní odpovídají.
0: Každý všední den po 17. hodině.
1: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
1: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Tři hodiny. Další zprávy a Monika Chmilová.
3: Ministerstvo pro místní rozvoj se v příštím roce zaměří na dostupnější bydlení a modernizaci horské služby. Ruské rakety v noci zasáhly Kyjev. Při úderech podle starosty zemřeli 3 lidé. Tenistky Bousková i Nosková končí na turnaji v Cincinnati. Šanci na čtvrtfinále má ještě Bejlek. A dnes čekáme většinou oblačno, na jihovýchodě s deštěm, teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo pro místní rozvoj by v příštím roce mohlo dostat ze státního rozpočtu až 5 miliard 700 milionů korun. Po jednání na resortu financí to řekla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Konkrétní částku ale neupřesnila. Největší část peněz z rozpočtu by podle ní měla jít na spolufinancování evropských fondů. Ministerstvo připravuje taky kroky pro dostupnější bydlení pro mladé. Peníze na podporu bydlení chce získat i z evropských zdrojů, říká ministryně Mrázová.
4: Podařilo se nám nalézt 5,87 miliard korun na program Dostupné nájemní bydlení 2.0, také vyjednat finanční prostředky na zvýhodněné úvěry pro mladé rodiny, na akontaci nebo zakoupení podílu družstevního bydlení.
3: Další finance chce ministryně Mrázová investovat do opravy zázemí a modernizace vybavení horské služby. Při ruském raketovém útoku na Kyjev v noci zemřeli 3 lidé, zraněných 20. Informovali o tom ukrajinské úřady. Rakety podle starosty hlavního města Vitalie Klička zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodily dětskou nemocnici. V jednom z krytů mohou podle úřadů být uvězněni lidé, na místo proto zamířili záchranné složky. Izrael poprvé od začátku války v pásmu Gazy zahájil vyšetřování možných vlastních vojenských zločinů. Armáda to uvedla s tím, že přezkoumala 150 nahlášených případů. Zabývat se bude 5 z nich, včetně smrti 5leté palestinské dívky Hint Rajabové. Vyšetřování se ale vyhne například útokům z roku 2024, při kterých zemřelo 7 humanitárních pracovníků. Armáda tam údajně nenašla důvodné podezření z trestného činu. Mezinárodní výstava Země živitelka dnes začíná v Českých Budějovicích. Letos je zaměřená na inovace v zemědělství. Na 6denním agrosalonu budou k vidění například nejmodernější stroje využívající umělou inteligenci. Podle obchodního ředitele výstaviště Jana Kuběny čekají návštěvníky novinky taky na předvadišti.
5: Na předvadišti se poprvé představí kůň francouzského plemene Percheron. Při jihočeské beef show se také poprvé uskuteční 3 samostatné šampionáty masných plemen. Novinkou bude šampionát skotu plemene Simmental.
0: Sport.
3: Marie Bousková vypadla v osmifinále tenisového turnaje v Cincinnati. Česká tenistka podlehla domácí golfové 3-6 a 2-6. Končí také wimbledonská šampionka Linda Nosková, která prohrála s Američankou Anisimovou ve 2 setech. Jedinou českou nadějí na postup mezi nejlepší ženskou osmičku je tak Sára Bejlek. Ta se postaví na kort po 4. hodině ráno a její soupeřkou bude běloruska Sabalenková. A fotbalisté Paris Saint-Germain odehrají první kolo nového ročníku francouzské ligy na hřišti 350 kilometrů vzdáleného Rennes. Trávník na domácím stadionu v Parku Princů totiž poškodili opakované vlny veder. Informovalo o tom vedení soutěže. Pařížský klub uvedl, že plánuje trávník co nejdříve vyměnit.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D1 u Přerova a nehoda u Plas na Plzeňsku. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je stále neprůjezdná u Přerova. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov osobní auto narazilo do svodidel. Na místě záchranáři ještě se tam uklízí. Dá se to objíždět po mimoúrovňové křižovatce hned před nehodou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za odbočkou na Divišov na 42. kilometru kamion s defektem pneumatiky. Blokuje tam odstavný pruh, některá vozidla ale před ním vybočují doleva. Na nehodu pozor na silnici 27 z Plzně do Žatce. Za Plasy auto sjelo z vozovky. Hlavně během vyprošťování očekávejte omezený provoz. A v Praze počítejte s uzavírkou ve Strahovském tunelu. Údržba se tentokrát týká pouze směru na Smíchov. Na Břevnov je běžný provoz. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť. Místy se objeví bouřky i silné, při kterých se mohou vyskytnout nárazy větru kolem 70 km v hodině, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: Zdravotní sestry by v budoucnu mohly získat větší pravomoci. Diskutuje se třeba o předepisování některých léků. Na příslušné novele zákona teď ministerstvo zdravotnictví pracuje. Další téma nočního radiožurnálu rozebereme už za chvíli.
1: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: předepisování léků chronicky nemocným pacientům nebo očkování proti chřipce a covidu. To teď zdravotní sestry dělat nemohou, v budoucnu by ale mohly dostat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje novelu zákona, kterou chce mít hotovou v září. Týkat se má dětských a všeobecných sester.
1: Nové pravomoci by uvítala třeba všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy, která pracuje současně v nemocnici a ordinaci praktické lékařky.
2: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a samozřejmě odpovědnosti a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné kompetence a hlavní část mojí práce je administrativní a jako telefonistka, takže je to nesrovnatelné.
1: Změny by se mohla dočkat od ledna 2028. Vedle péče o chronicky nemocné pacienty a očkování by se zdravotní sestry mohly víc zapojit právě taky do prevence nebo ošetřování ran, říká hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
3: Ty sestry třeba by rozhodovaly o tom, který ten zdravotnický prostředek vybraný bude na tu ránu použit, odpovídaly by samozřejmě za naplánování kontrol toho pacienta na nějaká další vyšetření, vyhodnocovaly by výsledky, prováděly by fyzikální vyšetření.
1: O konkrétních úkonech, které by sestry mohly dělat navíc, se podle ní ještě diskutuje. Prezident České lékařské komory Milan Kubek ale s rozšířením kompetencí nesouhlasí. Podle něj na to sestry nemají dostatečné vzdělání.
4: To všechno zní hrozně hezky, pokud se nic nepřihodí. Ale co se stane, když dojde k nějakému pochybení nebo k nějakému zhoršení stavu pacienta? Kdo to bude řešit? Budou to řešit doktoři, kteří to nezpůsobili.
1: Řekl před časem Kubek. O tom, jestli bude sestra dělat úkony navíc, rozhodne po vzájemné dohodě poskytovatel péče, tedy lékař nebo nemocnice. Do budoucna ministerstvo připravuje koncept sestry s pokročilou praxí, který by vedl ke změnám ve vzdělávání. Zuzana Tomášková z České asociace sester ale odmítá, že by už teď sestry neměly dostatečnou kvalifikaci.
5: Když spočítáte celkovou dobu, tak ty kolegyně studují třeba 8 let. Když si někdo chce dodělat PhD, máte to další 4 roky. Takže věřím, že to vzdělávání určitě je nastavené velice dobře, protože na lékařských fakultách, kde většinou je i obor všeobecné sestry, mnoho těch přednášek, na které chodí v prvním ročníku lékaři, chodí vlastně společně.
1: Ministerstvo chce ale do novely zahrnout i další nelékařská povolání, třeba nutriční terapeuty. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: 3 hodiny a 20 minut a v nočním radiožurnálu se teď vypravíme za hokejem. Nový realizační tým hokejové reprezentace si připravuje tým pro světový šampionát v příštím roce. Trenéři Zdeněk Moták a Pavel Gross uspořádali trénink pro možné adepty národního týmu a zaměřili se hlavně na mladší hráče.
1: Na ledové ploše v Říčanech je při tréninku výrazně slyšet hlas Zdeňka Motáka. 90-minutový trénink ve vysokém tempu absolvuje desítka hráčů, a to těch, kteří až na jednu výjimku působili v minulých sezónách v juniorské reprezentaci. Tou jedinou výjimkou je mistr světa z Prahy Lukáš Dostál.
2: Teď jsem byl s Pardubicema, tak tam právě byl Červus, tak jsem se zase tak jako úplně starý necítil, ale dneska jsem se ten starší cítil, ale jako kluci jsou moc šikovní, jde vidět, že jsou to výborní hokejisti a já jim přeju jenom to nejlepší do budoucí kariéry.
1: Směje se brankář Lukáš Dostál a nasazení v tréninku si pochvaloval i obránce Floridy Marek Alšer.
3: Musím říct, že si tam moc užívám ty tréninky tady, co si pro nás připravujou, tak jsou super a i ta atmosféra je dobrá. Rozdíly, tak jsou to jiný tréneři, jiný lidi, jsou tam rozdíly a vlastně pana trenéra Rudvíka jsem znal a tady to je pro mě první zkušenost vůbec s těmihle trenérama.
1: Po tréninku se k týmu připojili i další hráči a měli společný oběd a pak individuální rozhovory.
4: Je to vlastně budoucnost českého hokeje a právě proto jsme se s nima chtěli potkat a to podhoubí toho českého hokeje, jak si podchytit a hlavně chceme od nich vidět nějakou ochotu reprezentovat. To je první věc, na kterou jsme se ptali.
1: Popisuje trenér Zdeněk Moták. Ten chce dát v sezóně příležitost mladým hráčům, ale pro vrchol sezóny mistrovství světa by rád posílil tým i s hokejistů z NHL, včetně třeba Filipa Chytila, který se nepohodl s minulým vedením národního týmu.
5: Tak reprezentace je pro mě nejvíc. Vlastně mám i tu svoji historii, že pokaždý, když jsem mohl, tak jsem přijel reprezentovat. Nikdy jsem neodmítnul, i když třeba byl rok, kdy jsem neměl smlouvu ve 21 letech, i přesto jsem přijel.
1: Říká Filip Chytil. Ještě bez něj se reprezentace pod trenérem Motákem sejde poprvé na začátku listopadu, kdy pak odehraje finské hokejové hry. Zříčan Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách. Zprávy z domova a vašeho regionu.
0: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
0: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 15:30. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Výdaje na dopravu příští rok vzrostou. Po jednání o státním rozpočtu to řekl ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Podle něj je prioritou dokončení páteřní dálniční sítě. Z ní zbývá dostavět třeba Pražský okruh a části dálnic D3, D11 a D35. Zároveň uvedl, že z části požadavků musel ustoupit. Na dopravní stavby šlo letos 169 miliard korun. Konkrétní částku pro příští rok zatím Bednárek neuvedl. Muzea, galerie a další instituce spravované ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Po jednání na ministerstvu financí to řekl ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Ze státního rozpočtu by chtěl pro příští rok získat 20 miliard korun, což je o 2,5 miliardy víc než letos. Jestli se mu podařilo ministrině Alenu Schillerovou z ANO o této částce přesvědčit, zatím Klempíř neřekl. Izraelský úder na policejní stanici v pásmu Gazy zabil 9 Palestinců, informovali o tom tamní zdravotníci. Mezi mrtvými jsou vysoce postavení policisté i 13-letá dívka, která byla v době útoku v okolí. Dalších 15 lidí je zraněných. Izrael uvedl, že útočil na ozbrojence radikálního hnutí Hamás. A 23. ročník soutěže Vinař roku vyhrálo stejně jako loni vinařství Volařík z Mikulova. Mezinárodní porota vybírala z 9 finalistů z České republiky a Slovenska. Odborníci vždy hodnotí kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících. Celkem se do soutěže přihlásilo 70 vinařství.
1: Sport.
3: Cyklista Matyáš Vacek byl v prologu závodu kolem Německa 15. Úřadující český šampion v časovce i závodu s hromadným startem ztratil na vítězného Mexičana Isaaca del Tora 9 sekund. Třetí muž letošní Tour de France zvítězil o sekundu před Francouzem Manierem. Závod potrvá do neděle.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 u Přerova a nebezpečí na silnici 16 u Jičína. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná po nehodě u Přerova. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov osobní auto narazilo do svodidel. Na exitu před nehodou se dá sjet na Přerov. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Divišov. Na 42. kilometru zastavil kamion. Má defekt na pneumatice. Nákladní vozidla v místě vybočují, místo je ale označené. Na D5 na silnici 16 teď je velmi opatrně u Jičína. Ve směru od Nové Paky na Mladou Boleslav je na příjezdu do Jičína po dešti na vozovce hodně vody, hrozí aquaplaning.
5: Na konci 4 proudu je laguna. Jedu kamionem a můžu říct, že ani tak to nebylo příjemný. Je to přes celou šířku vozovky.
4: A v Praze je uzavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov. Jde o noční údržbu. Směrem na Břevnov je tunel průjezdný. Uzavírka potrvá do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku.
7: Severní energetická chce sama rozhodnout o rozdělení peněz, které při obnově lomu ušetří.
8: Původně plánovala převést přibližně 1 miliardu korun.
9: Budeme bojovat za práva státu, řekl deníku N premiér Andrej Babiš.
10: Ministerstvo životního prostředí se skupinou Seven miliardáře Pavla Tykače obnovilo jednání, píše ČTK.
11: Hádka o miliardu, Pavel Tykač, Andrej Babiš, série schůzek a peníze pro lidi ze severu, kteří roky trpěli těžbou uhlí. Kolik jich dostanou a co má s celým tímhle případem společného plán na zestátnění ČEZu? Ptám se Zdislavy Pokorné, investigativní novinářky z Deníku N. Dnes je čtvrtek 20. srpna. Ahoj Zdislavo, vítej ve Vinohradské 12, rád tě tady vidím.
12: Ahoj, moc díky za pozvání.
11: Ministr životního prostředí Igor Červený se v úterý tento týden znovu sešel se zástupci společnosti Severní energetická, společnost Seven, miliardáře Pavla Tykače, aby společně řešili spor kolem peněz pro obce na severu Česka, které jsou postižené těžbou hnědého uhlí.
13: Vrátili jsme k jednacímu stolu společnost Seven. Společným cílem všech zúčastněných stran je, aby obce získaly finanční prostředky, pokud možno ještě v letošním roce.
11: Kdo na tom setkání byl? Víš o něm něco víc, k čemu ti účastníci dospěli?
12: Tak těch jednání se skupinou Seven bylo několik od dubna, kdy to teda ta současná vláda začala řešit. Nicméně ta poslední schůzka, která se odehrála v úterý, tak byla poměrně zvláštní. A zvláštní v tom, že to byla první z těch schůzek, kdy se zástupci Tykačovy skupiny setkal jenom ministr a měl tam vedle sebe Pavla Vlčka, šéfa kabinetu, ale nikdo jiný tam nebyl. Do té doby ty úředníci z Ministerstva životního prostředí tam byli přítomní a řešili se skupinou Seven různé věci, ale teď právě ministr Červený řekl, že s nima chce sedět jenom sám. Otázkou je, jestli se nebojí, jako, že by to někdo třeba mohl vykecat a tak dál, ale to, co se tam řešilo, tak byla cena pozemků, za které by vlastně stát mohl vykoupit Tykače. A je to fakt složitý, jo, protože řeší se tam poslední rok spor o tu miliardu, kterou stát chce po Tykačovi. Stát ty peníze chce z toho důvodu, že to byl právě stát a ta minulá vláda, která Tykačovi umožnila, aby uklidil ten lom, kde dvě dekády jeho skupina Seven těžila hnědé uhlí, tak aby to uklidil levnější formou.
11: Takže, aby to nechal na přírodě v podstatě z větší části, ne?
12: Ano. A tím, že mu otevřela tuhle cestu, tak mu řekla ty peníze, které se ale ušetří, tak si nemůžete nechat, ale vrátíte do toho regionu.
11: Které byly připravené na tu rekultivaci takzvanou vlastně té krajiny, aby se zahladily stopy po té těžbě.
12: Takže Tykačova skupina říká, ale to jsou naše peníze a tak dál. Ano, to jsou jejich peníze, které byly určené právě na tu klasickou rekultivaci a takhle. Ona by to nebyla miliarda, kdyby to měli uklízet tak, jak měli, ale bylo by to mnohem víc, bylo by to prostě více jak 2 miliardy minimálně, protože by si museli pronajímat od státu pozemky, museli by tam navážet strašně moc hlíny a tak dál, takže by to byla fakt mnohem větší suma. Nicméně za to, že stát jim umožnil jít tou levnější variantou, takže to je výhodný extrémně pro Tykače, ale řekli, tak prostě dejte něco tomu regionu a o to se tady teď vede spor, kdy stát říká, ten základ je ta miliarda, kterou Tykačovi uvolnil Báňský úřad a to na jaře roku 2025. O té miliardy se musí odečíst daň a cena pozemků, které Tykač má částečně v tom lomu.
11: A cena těch pozemků se řešila právě na té aktuální schůzce.
12: A to se řešila na té aktuální schůzce, protože Tykačova skupina dlouhodobě říká, že ta hodnota těch pozemků je 155 milionů korun. No, ale stát si udělal nové posudky, které říkají, že to není 155 milionů korun, ale je to nějakých 60 milionů korun.
11: To znamená, jinými slovy, Tykač chce, aby ty pozemky stály víc, tím pádem by mu víc zůstalo peněz?
12: Tím pádem by dal prostě míň tomu regionu vlastně. A tam jde o to, že kdyby to bylo podle toho státu, tak by Tykač vrátil fakt kolem 800 milionů korun po odečtení té daně a ještě za ty pozemky. No ale Tykač právě ten minulý týden řekl, že si ty peníze rozdělí sami a že to je nějakých 200 milionů korun. A tahle suma byla očištěná od daně a od ceny pozemků, ale právě se řešilo, že by to teda mohlo být víc kvůli těm pozemkům. Takže by to nebylo třeba 200 milionů korun, ale bylo by to nějakých 300, kolem 300 milionů korun. Ale to je prostě furt nějaký slovíčkaření. Ta podstata toho problému je, stát pomohl Tykačovi, měl za to vrátit regionu peníze, on nechce dát tu sumu, která po něm je chtěná.
14: A navíc teda nechce to udělat přes stát, ale chce to rozdělit těm obcím sám.
12: Přesně. A chce to udělat z toho důvodu, protože na tom prostě ušetří. Protože si bude rozdělovat ty peníze, které on chce a nerespektuje tu původní dohodu. A je to hrozně jako komplikovaná záležitost, ale ta message je úplně jednoduchá. On vydělal na tom regionu, vydělal na severních Čechách, tratili na tom životy těch lidí, jasně, byla tam určitě složka toho, že ta skupina nabízela pracovní místa a tak dál, ale to už posledních 10 let vůbec není, jo. A místo toho, aby se do toho regionu vrátil nějaký klid a začalo se tam žít normálně, tak Tykač se s tím nedokáže vypořádat. A je to jako otázka morálky a ne otázka toho, co je na papíru, protože tohle pokazil stát.
14: No na tom papíru to není nutno říct a Severní energetická říká, že teda postupuje podle zákona.
15: Pokud došlo úpravou postupu rekultivace k ušetření části peněz ze speciálního fondu, který jsme k tomuto účelu v souladu s platnou legislativou vytvořili, náleží tyto ušetřené peníze těžební společnosti a je jen na jejím rozhodnutí, jak s těmito penězi naloží.
14: Nicméně zajímá se teda o to i policie, o tom už si psala v deníku N. Proč se o to zajímá policie?
12: Protože policie řeší, jestli ty kroky od státu směrem k Tykačově skupiny nebyly cíleně dělané pro Tykače.
14: Uh-huh. A tam byla podepsaná nějaká smlouva o smlouvě budoucí před lety, že padne nějaká dohoda ve výsledku, aby se stát s Tykačovou skupinou domluvil. A v té smlouvě původní právě žádné závazky takto konkrétní nejsou.
12: Přesně jak říkáš. Tam jde teda o to, že jsme v téhle patáli, kdy tady sledujeme, jak si Tykačova skupina říká nějaké sumy, pak ministr a premiér Andrej Babiš říkají, vraťte se k jednacímu stolu. Když se ale člověk koukne do těch střev, kdy teda vznikala ta dohoda s tím Tykačem, kolik vrátí nebo nevrátí, tak je potřeba se kouknout přesně do té smlouvy o smlouvě budoucí, která je z roku 2024 a kterou podepsala Tykačova skupina se státním fondem. V té smlouvě je nějaký vzoreček, kde je teda ta pevná částka, je tam označená jako delta a od té delty se odečte ta daň a cena pozemků. Není tam prostě konkrétní suma, ale zároveň v té smlouvě je, že až báňský úřad uvolní ty peníze Tykačovi, tak podle toho vzorečku se vypočítá ta konečná část, ale nikde tam není jakákoliv sankce, kdyby Tykač nechtěl ty peníze vrátit v té sumě, kterou chce stát, prostě on od té smlouvy může kdykoliv odstoupit a nic mu prostě nehrozí, jo. Ta smlouva je vlastně s prominutím cár papíru, který nic neříká, protože v tom nic není. Tam je prostě nějaká vize státu, ty Tykačovy peníze by se potom měly rozdělit těm obcím, měly by jít na různé projekty a tak dál, ale konkrétního tam v tomhle ohledu prostě není nic. A to, co policie řeší, tak je, kdo dával tuhle smlouvu dohromady.
14: Protože ta vznikla už teda v roce 2024, to znamená za Fialova kabinetu, za vlády Petra Fialy.
12: Ano, přesně tak. Ta odpovědnost jde v tomhle ohledu za nimi.
16: Vycházíme z výpočtu Českého báňského úřadu, který říká, že ta částka by měla být zhruba miliarda korun.
12: V tu dobu byl ministrem životního prostředí Petr Hladík.
16: Oni od ní některé položky odečítají, my si nemyslíme, že to je vhodný způsob.
12: A ten člověk, který dával dohromady tuhle dohodu a byla pod ním tahle agenda, tak to byl náměstek za TOP 09 Tomáš Tesař.
17: Za mě je velmi správné posoudit dneska rekultivační modely z konce 80. let, které dneska jsou překonány v zahraničí.
12: To je úředník, který je ze severních Čech a hodně se v tomhle ohledu angažoval.
17: Jako ty garance samozřejmě musí být maximální.
12: A on říká, že ten vzoreček nedával dohromady a tak dál. Jako to je sice pravda, ale byl to ten člověk, který se snažil, aby celou tuhle agendu řešilo životní prostředí, neřešilo to úplně ministerstvo průmyslu a obchodu. A potom, co tajné služby už v roce 2024 upozorňovaly na jeho aktivity.
14: BIS tehdy, podle seznam zpráv, četl
12: přesně,
14: jsem
12: to. Tak on v tichosti zmizel. Aha. Protože tam bylo varování i směrem k tehdejší předsedkyni TOP 09 ohledně aktivit Tomáše Tesaře a ohledně jeho vazeb na skupinu Seven.
14: Ale TOP 09 to potom vyřešila, ne? On skončil, pan náměstek.
12: On skončil a já, když jsem se o tom s Tomášem Tesařem bavila, tak on, což je potřeba fakt říct, tak on popíral, že by se dopustil

0: za ty poslední dva roky se tam toho stalo hodně. Už loni v létě se poměrně dost intenzivně čekalo, s jakou částkou oni přijdou, kterou jsou teda ochotní nabídnout tomu regionu. A počítalo se s tím, že to bude teda ta miliarda, kterou Tykačovi uvolnil báňský úřad, ale bylo to tehdy loni v první polovině srpna, kdy byla schůzka na ministerstvu životního prostředí a tam právě ministrovi Petru Hladíkovi řekli, že to není miliarda, ale že chtějí dát necelou půl miliardy korun, od kterých se odečte dáň, ty pozemky a je to prostě sotva těch 200 milionů korun. Takže tam právě začal celý ten spor, kdy oni poprvé na placa to řekli, ale my tohle nevdáme, my prostě dáme těch 460 milionů zhruba. A od té doby tam začal ten spor.
1: Ke změně původního úmyslu darovat prostředí...
2: Eva Maříková, mluvčí skupiny Seven.
1: Především se jedná o liknavost státního aparátu, který se nebyl schopen ani za téměř rok vyjádřit k návrhu parametrů uvažovaného daru. Zároveň jsou po celou dobu jak společnosti skupiny Seven, tak i jejich koneční majitel, vystaveni nesmyslné kampani, která zpochybňuje výši daru i dobrovolnost rozhodnutí darovat část ušetřených peněz obcím v okolí Lomu.
0: Stát v tomhle ohledu jako jim nechtěl jít na ruku. A to si myslím, že i z toho důvodu, že tam byl docela velký mediální tlak, protože já si pamatuju, že už loni v červenci jsem se ptala měsíc v kuse, jestli chtějí po Tykačovi teda miliardu nebo míň, jaký je stanovisko toho státu a jestli budou souhlasit s tím, že Tykač dá míň. A trvalo to fakt docela dlouho, ale na konci srpna řekli nakonec, že ne. Je možný, že to bylo i kvůli volbám, že se teda řeklo, že by to vypadalo i dost blbě, kdyby teda přistoupili na ty Tykačovy podmínky, ale hlavně by na tom tratili ty lidi. Takže tohle se stalo a od té doby se vlastně vedla jednání jedna za druhým s Tykačovou skupinou a řešily se prostě ty částky.
3: Účastnil se některých jednání i pan premiér Andrej Babiš, protože je nutno říct, že jak on, tak ani kabinet Petra Fialy s tímhle plánem pana Tykače nesouhlasili, nebo nesouhlasí doteď.
0: Jo, nesouhlasí, ale bohužel prostě ta patálie jede za tou minulou vládou.
3: No, a pan premiér aktuálně se v tom angažuje nějak?
0: On se v tom angažuje dost a to kvůli tomu, že s uhlobaronem a pátým nejbohatším Čechem Pavlem Tykačem řeší několik záležitostí. A ta současná vláda s Tykačem a s jeho skupinou bude mít dost co dočinění. A to jednak kvůli tomu, že má několik procent akcí v ČEZu, my přesně nevíme kolik, a vláda si vzala za cíl, že chce vykoupit minoritní akcionáře.
3: Chce zestátnit tu výrobní část ČEZu.
0: Přesně tak, ale my nevíme, jestli má 3, 5, 8% nebo 10. A on je pro ně vlastně dost klíčový hráč, za kolik by byl ochotný prodat ty akcie. Takže to je jedna věc. A samozřejmě, Tykač i v tomhle případě chce mít z toho co nejvíc peněz. Ale Babiš v tomhle ohledu zas nechce dát Tykačovi co nejvíc peněz, protože úplně nechce nikomu ukousnout víc, než by bylo potřeba, že? To je teda jedna linka.
3: A ta druhá jsou ty elektrárny, taky ne?
0: Druhá linka jsou uhelné...
3: Uzavírání elektráren, Počerady, Chvaletice.
0: Přesně tak, protože Tykačova skupina už loni na podzim oznámila, že to vypne a teď teda běží to posouzení, kdy oni de facto chtěli, aby stát dotoval některé ty elektrárny. To se úplně nestalo, nicméně to řízení stále běží a ta skupina dává takové nejasné signály, jestli teda zavře ty elektrárny nebo ne, a to i vzhledem k té iránské krizi nebo tomu, co se děje ve světě.
3: Tam původně, promiň, řekli, že snad do března 2027, že to zavřou. Nevíme, na čem jsme aktuálně.
0: Přesně, to nevíme a to se řeší teda s tou současnou vládou. A ta třetí karta, kterou je potřeba vyřešit, tak je ještě další Lom, Vršany, kde Tykačova skupina těží také hnědé uhlí. A v tomhle případě oni chtějí přesně to stejné, co v rámci Lomu ČSA. Oni chtějí po vládě, aby jim odsouhlasila, že ten úklid bude levnější. Ale ta vláda to ještě neodsouhlasila. A to, proč chtějí, aby to bylo levnější, tak je to opět ten stejný scénář, co v případě Lomu ČSA, kdy oni prostě na tom chtějí ušetřit, ale zároveň ten rozdíl těch peněz by tentokrát měl jít do státního rozpočtu, ale tohle je fakt něco, co Tykač potřebuje, protože jinak by na tom ta skupina dostratila. Takže já popravdě moc nechápu, proč se do toho sporu o tom miliardu

0: proč to dělá teď? A proč prostě neřekne OK, tak dáme tuhle sumu, když potřebuje vyřešit ještě ten jiný lom s tou současnou vládou, potřebuje se dohodnout na těch akcích a má tam ještě ty uhelné elektrárny.
1: Možná to jsou páky všechno, možná to všechno bere jako jedno jednání, ne? Protože on se sešel tykač minimálně dvakrát letos s Andrejem Babišem i s Karlem Havlíčkem, tak to asi řešili společně, ne? S panem ministrem průmyslu a obchodu, s panem premiérem.
0: Tak to bylo taky vtipné, protože Karel Havlíček mi opakoval, že řešili jenom uhelné elektrárny. A já jsem mu říkala, ale to není pravda. Tam se řešil i ten ČEZ. A dlouho to nikdo nechtěl potvrdit, ale tohle pondělí premiér Andrej Babiš konečně přiznal, že na té druhé schůzce se tohle prostě řešilo.
2: A druhá schůzka byla, že nám přišel říct, že je připraven prodat akcie ČEZu.
0: Že se řešilo to, že Pavel Tykač oznámil, že je ochoten prodat akcie ČEZu.
2: A na to jsme mu řekli, že to není naše záležitost, ale že budeme informovat vlastně lidi, kteří jsou kompetentní. A
0: to, co ale už on úplně neřekl, tak je to, jestli jim tam řekl tu cenu, za kterou by byl ochotný to prodat. Nicméně ty vztahy mezi Andrejem Babišem a Pavlem Tykačem jsou poměrně napjaté a není to kvůli tomu, jestli se mají rádi nebo nemají rádi, ale Andrej Babiš je prostě známý tím, že těm ostatním miliardářům nechce nechat ukousnout víc, než by si mohl ukousnout on sám. To je teda taková věc číslo jedna. A je fakt jenom málo miliardářů, který s ním dokážou vyjít, ale Pavel Tykač ani třeba Michal Strnad to opravdu nejsou. A nevylučuje se to s tím, že třeba Andrej Babiš a jeho pravá ruka Tinde Bárta jsou v komunikaci s Ivanou Tykač, což je manželka Pavla Tykače a řeší s ní problematiku porodnosti a agendu toho jejího institutu Solva. Ale Andrej Babiš to odděluje a tuhle linku s Pavlem Tykačem vnímá jako takovej souboj. A tím, že ty vztahy tam jsou poměrně napjaté, tak pro tu skupinu je důležité a dlouhodobě vždycky bylo mít prostě někoho v té vládě, s kým se o tom mohou pobavit a tak dál. A proto si myslím, že je důležité sledovat jejich vazby na motoristy, kdy Petr Macinka se taky s Pavlem Tykačem sešel na začátku roku a byl to i důvod, proč mě nechtěl pustit na tu tiskovou konferenci, že bych se ho tam ptala na tyhle věci. Takže to si myslím, že je důležitý sledovat a to i z toho důvodu, že právě motoristé mají pod sebou ministerstvo životního prostředí a oni teď řeší veškeré ty spory o tu miliardu.
1: Ano, protože přes ten státní fond životního prostředí by ty peníze podle původní dohody nebo podle původního plánu státu měly jít od Pavla Tykače, je to tak?
0: Přesně tak, no.
1: Jak to vnímají lidé ze severu?
3: Jako tu krajinu jako takovou miluju, je to tady hrozně hezký. Jako
1: ty jsi v posledním roce za nimi hodně jezdila do té oblasti kolem lomu ČSA, kde těžil Pavel Tykač, bavila se s nimi.
4: Za mnou někdo přišel, jestli souhlasím s prolomením limitu, nesouhlasím.
1: Vznikl z toho i podcast, podcastová série Tykačův svět.
5: Ale absolutně nevíme, jestli to bude 50 milionů nebo miliarda. Nebo vlastně
1: tak co oni na to říkají?
0: No, já mám pocit, že řada lidí úplně v tu dobu, kdy jsem tam hodně jezdila, tak nevěděla, co se kolem toho přesně děje. A to z toho důvodu, že je fakt potřeba říct, že ten region a ty lidi v něm mají trochu jináčí problémy, než řešit tyhle věci, protože mají pocit, že jich se to stejně nedotkne. Takže ne všichni tam s tím byli obeznámení, ale když jsem jim to vysvětlila a řekla jsem jim, hele, a myslíte si, že by ty peníze se měly vrátit do toho regionu a vám? Tak všichni řekli, že jo. Že by o to opravdu stáli, protože jedna věc je, že tam třeba měli práci díky tomu, ale další věc je, když posloucháš příběhy těch rodin, jejich zdravotní patálie, kvůli tomu, že ta Mostecká pánev byla jako, nebo doteď je klíčová pro ten průmysl, ale v tu dobu, kdy se tam fakt těžilo to uhlí, tak to mělo extrémní dopad na životy, ale zdraví těch lidí, tak z toho důvodu řada těch starších lidí, co žije v okolí těch lomů, tak přesně říká, že z tohohle důvodu by to měl okamžitě vrátit. A ani o tom nedebatují. A jsou na to fakt naštvaný, když jim to vysvětlíš, co se kolem toho děje, že se tady ještě o to vede spor. A ten přesah do té politiky a směrem k Andreji Babišovi to má i z toho důvodu, že severní Čechy jsou pro něj dost klíčový region.
1: On tam kandidoval.
0: On tam kandidoval.
1: V Ústeckém kraji.
0: Má tam vlastně jako jednu z největších základen svých voličů a za druhé už tam je druhý funkční období hejtman v barvách hnutí ANO. Hmm. Takže tam je taky rovina toho, kdy se jich ptám a uděláte to pro ty své lidi? Budete za ně bojovat? A samozřejmě, že Andrej Babiš a spol. Vždycky řeknou, jasně, všechno uděláme, ale myslím si, že se to teď právě ukáže, co teda všechno udělají pro své lidi.
1: Ty věříš, že se nakonec stát se skupinou Seven dohodne? Protože když se vrátím k té úterní schůzce ministra Červeného se zástupci Severní energetické, tak jsem z tvých slov nenaznal, že by už došli dohodě. Prostě se dál hádají.
0: Já si myslím, že nedojdou k dohodě. Nebo respektive nedojdou k té spravedlivé dohodě pro ty lidi. Já si myslím, že se tam nějaká suma navýší, třeba o ty pozemky a můžeme se tady bavit o nějaký částce kolem 300 milionů korun, ale nebude to vůbec minimálně těch 700 až 800 milionů korun, které tam měly jít, tak to prostě nebude. O tom jsem fakt přesvědčená, nevím, co by se muselo stát.
1: Takže tykač nad Babišem vyhraje v tomhle sporu.
0: Myslím si, že v tomhle sporu jo, ale otázkou je, jestli to není krátkozraké, protože on ho prostě potřebuje v těch dalších sférách toho vlivu, který teď si musí dořešit se státem. Ale když se bavíš s lidmi kolem Pavla Tykače, tak on nad tím přemýšlí jako nad šachama. A on to fakt nebere jenom podle mě jako lomče SA, ale jako víc karet. Myslím si, že ale neví jako reakci toho Andreje Babiše, no. Který si myslím, že v tomhle ohledu s ním prostě nebude třeba úplně tolik vyjednávat. No. Těžko říct. To fakt zajímavé sledovat.
1: Sledovat tuhle a další partii, kdo dá komu nakonec teda šachmat. Moc díky, že jsi přišla, že jsme se o tom mohli bavit.
0: Díky moc za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Zdislava Pokorná se mnou byla dneska ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu, novinářka z deníku N. Popsala spor mezi státem a energetickou společností Seven Pavla Tykače. Mimochodem zástupci obou stran by se podle ministerstva životního prostředí měli u jednacího stolu opět potkat ještě tento měsíc. Naslyšenou zítra.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Česko dá příští rok na obranu 191 miliard korun. Podle ministra Zuny stát splní alianční závazek. Trump se chce do konce roku setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Fotbalisty Jablonce čeká v Glasgow boj o konferenční ligu s Rangers. A dnes čekáme většinou oblačno na jihovýchodě s deštěm, teploty až 32 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Česko by příští rok mělo splnit 2% závazek výdajů na obranu. Po jednání o rozpočtu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dodal, že částka by měla být rovnoměrně rozdělená mezi modernizaci armády a její provozní zajištění, tedy třeba nábor nových vojáků. Zuna podotkl, že k tomu se počítá i s dalším 1,5% HDP na bezpečnostní výdaje v pokladnách dalších resortů.
4: Ty 2% HDP, co jdou na kapitolu 307 ministerstva obrany, jsou 191 miliard korun. To ostatní, co je v těch jiných kapitolách, jiných ministerstev, tak to je nad to.
3: Jako další investice může Severoatlantická aliance schválit třeba budování dálnic nebo výstavbu nové vojenské nemocnice na Pražských Vinohradech. Víc peněz než letos by mělo jít příští rok na adiktologické služby. Po jednání vládní protidrogové rady to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Tento rok mají k dispozici 415 milionů korun. Podle premiéra je navýšení rozpočtu na protidrogovou politiku pro vládu prioritou. Peníze by podle Babiše měly jít třeba na platy adiktologů.
5: Tahle profese je náročná, je potřeba na ní vysokoškolské vzdělání. Pokud nějaká ta instituce hledá další lidi a nabízím 30 tisíc, tak asi za tyto peníze ty lidi nesežene.
3: Americký prezident Donald Trump se chce do konce roku setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem, informovala o tom agentura AFP. Trump zároveň zopakoval, že s Kimem vychází dobře. Americký prezident v pondělí nařídil omezení vojenského cvičení Jižní Koreje a USA, mimo jiné kvůli dobrým vztahům se Severní Koreou. Korejskou lidovou republiku ale podle sestry Kim Jong-una Trumpovo rozhodnutí nezajímá. Nepřátelská politika Spojených států vůči Pchjongjangu se tím podle ní nemění. Prezident Petr Pavel dnes navštíví Nové Město na Moravě. Na programu má exkurze ve dvou tamních firmách. Začíná o 9:30 prohlídkou areálu společnosti, která vyvíjí zařízení pro dálkový přenos dat. Pokračuje návštěvou novoměstského výrobce lyží. Na Vysočině hlava státu zůstane i odpoledne. Od 14:30 se v Malči na Havlíčkobrodsku setká s představiteli Asociace majitelů hradů a zámků.
1: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce rozehrají na trávníku Rangers play-off o konferenční ligu. Úvodní zápas závěrečného čtvrtého předkola začne ve 20 hodin a 45 minut českého času. Útočník Severočechů Jan Chramosta říká, že skotský klub je favoritem.
6: Jedeme tam v roli outsidera, přece jenom Rangers má velký zvuk jak ve Skotsku, tak vlastně v celé Evropě. Každý rok dá se říct, že hrajou ty skupinové fáze, což se u nás říct nedá, takže budou určitě favoriti, ale zabojujeme. Když jsme třeba uhráli remízu, tak bychom s tím byli velice spokojení a věřím, že na domácím stadionu bychom pak vyprodali a třeba by se ten zázrak mohl dokonat.
3: Zápasy play-off evropských pohárů dnes čekají také fotbalisty Plzně a Jablonce. Viktoria nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě proti Červené zvězdě. Jablonec se o 45 minut později představí na hřiště Rangers v Glasgow. Radiožurnál Sport všechny zápasy odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: D1 u Přerova opět průjezdná a nehoda autobusu u Hodonína. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je u Přerova opět průjezdná. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov likvidovali následky nehody osobního auta, bylo to zavřené. Před malou chvílí pustili provoz, už tam stojí jen dodávka v odstavném pruhu. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Divišov. Na 42. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky a pozor na pohyb lidí na vozovce. Na D5 opatrně za Prahou ve směru do Plzně. Za Rudnou pracují silničáři. Mezi 6. a 7. kilometrem je uzavřený levý pruh, kolona se netvoří. U Hodonína pozor na silnici 55 do Strážnice. U Rohatce havaroval autobus, skončil mimo vozovku. Na místo jedou záchranáři, čekejte omezený průjezd. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem na Smíchov. Provoz blokuje noční údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť. Místy se objeví bouřky i silné, při kterých se mohou vyskytnout nárazy větru kolem 70 km v hodině, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: Konec prázdnin se blíží a studenti vysokých škol řeší bydlení, a to buď na koleji nebo v pronajatém bytě. A dost možná řeší také to, kde na nájem vezmou. Třeba právě bydlení ve sdílených bytech totiž letos dost výrazně zdražilo. Téma podrobně probereme už za chvíli.
1: Noční radiožurnál a Petr Zajíček. Možná

0: Studenti, kteří hledají bydlení v bytech, si letos za nájem připlatí. Nabídkové ceny oproti loňsku vzrostly v některých městech i o více než 10%. Nejvyšší nájmy hlásí tradičně Praha nebo Brno, kde bydlení v pokoji ve sdíleném bytě stojí kolem 10 000 korun. Přesto je podle realitních portálů nabídek bydlení na trhu stále dost.
1: Nejprve jsme s kamarádkou hledali pouze ve dvou, s tím, že náš úplně původní rozpočet na to byl 7 000 každá, ale za tuhle cenu se nám vůbec nepodařilo nic najít.
2: Říká 20-letá Julie, která studuje na Pražské divadelní akademii muzických umění. Byt nakonec s kamarádkou sehnali po 3 měsících hledání. Sestěhovali se i se svými partnery do většího bytu v pražských Strašnicích.
1: Do 3+KK, kde dohromady platíme ve 4 000 30 000.
2: Ve dvou by za takový byt zaplatili každá 15 000 korun včetně služeb a energií, a to už podle ní bylo nad jejich možnosti. Mezi univerzitními městy zaplatí studenti nejvíc tradičně za byty v Praze a taky Brně. Třeba podle portálu S-Reality takové pokoje ve sdílených bytech v hlavním městě oproti loňsku zdražily o 2%, v Brně o 8%. Konkrétní ceny pokojů bez služeb a energií popisuje za portál S-Reality Kristýna Hořovská.
3: V Praze za ně student dá 11 950 korun a také v Brně, kde vyjdou na 9 450. Naopak třeba například v Ústí nad Labem vyjde takový pokoj na pouhých 5750 korun.
2: Co se týče dalších univerzitních měst, tak podle S-Realit zaplatí letos studenti ve sdíleném bytě za pokoj v Hradci Králové nebo v Pardubicích necelých 8 000 korun. V Plzni přes 7 000 a třeba ve Zlíně a Českých Budějovicích přes 6 000 korun. A to vždy bez energií. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá i dobrá dostupnost do školy, popisuje za firmu Remax Jan Hrubý.
4: Byt přitom nemusí být přímo v centru, zásadní je dobré spojení městskou hromadnou dopravou ke škole a výhodou je také základní vybavení, pračka a kvalitní internet.
2: Studenti, kteří ještě bydlení nesehnali, ale mají i teď ke konci prázdnin pořád šanci. Jak popisuje František Broš z digitálního portálu Bez realitky, bytů je v nabídce stále dost a majitelé jsou ochotní je pronajímat právě i studentům.
5: Hodně tomu pomáhá, že studenti se velice zodpovědně připravují, dokládají třeba bezdlužnost, reference ze školy nebo z nějakých prvních zaměstnání, dobrovolně si připojišťují zodpovědnost, ale také podepisují smlouvy s podnájemními doložkami, které vlastně dokážou účinně řešit vztahy v rámci té studentské domácnosti, která bude byt užívat, a nepřenáší se ta zodpovědnost potom na majitele toho bytu.
2: S blížícím se začátkem semestru ale budou mít studenti stále menší výběr. Kdo chce ušetřit, měl by proto podle realitních společností hledat co nejdřív a nebát se o ceně nájmu případně i vyjednávat. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

Do konce roku musí v Česku skončit klecový chov slepic. Vejce v něm teď stále snáší asi 1/3 z nich. V Kosičkách na Královéhradecku urychlila ukončení klecového chovu ptačí chřipka. Ve vynucené přestávce se drůbežárna stihla přeměnit na volný chov a my se tam vypravíme už za chvíli.

0: Jedna třetina slepic v českých komerčních chovech stále snáší vejce v klecích. Tento druh produkce už ale nebude od ledna příštího roku povolený. Zemědělci měli na transformaci 7leté přechodné období. V drůbežárně v Kosičkách u Hradce Králové využili k přechodu na volný chov nucenou přestávku způsobenou ptačí chřipkou. V únoru tam za oběť nákaze padlo 250 000 slepic z tamních většinou klecových chovů. Pro nové slepice dovážené ze Slovenska jsou už ale připravené jiné podmínky. Běhat budou volně v halách.
1: Klecový chov v České republice končí vlastně 31.12.2026, takže bychom ty zvířata do klecí dali na 3-4 měsíce. Ty turnusy jsou minimálně dvouleté, takže vlastně by bylo i neekonomické nakoupit za mnoho milionů zvířata a zároveň je pak hnedka poslat pryč.
2: Že se povedlo stihnout přestavit klece na voliér, je ředitele Jana Pouzdílka těší. Moc dalších radostí mu ale ptačí chřipka nepřinesla. Naopak, ekonomická bilance i po započtení peněz od státu nebo pojišťovny čítá zhruba minus 200 milionů korun. Přesto společnost nepropustila během 6 měsíců od nákazy nikoho a zaměstnance využila třeba na údržbu a drobné opravy.
1: Obecně v České republice je problém sehnat kvalitní pracovitý lidi. V tom zemědělství je ten problém ještě větší. Takže když máme šikovné české lidi, tak nemůžeme si dovolit o ně přijít, protože až je budeme potřeba, tak oni nebudou.
2: V práci zůstala i zootechnička Renata Richterová, v únoru po úderu ptačí chřipky hodně smutná. Teď obklopená novými nosnicemi, zase viditelně optimističtější. I protože slepice zvládly cestu ze Slovenska velmi dobře.
3: Jsou úplně v pořádku, tak jsme to čekali, tak jsme to chtěli a vypadají velice dobře. Jo, na 16 týdnů váhově i vidíte pohledově, slaboučky nejsou.
2: Radost z toho má i ředitel farmy Jan Pouzdílek, i protože zajistit nové nosnice není vůbec jednoduché.
1: Plány na skladnění slepic nosnice dělají tak určitě 3 roky dopředu, někdy i 5 roků dopředu. Kapacity odchoven jsou naprosto vyčerpaný, protože je v České republice více snáškových hal, než jsou kapacity odchovu. Ty zvířata jsme museli poptat relativně po celé Evropě. 250 000 zvířat sehnat není prostě otázka dnů ani týdnu, ale je to otázka měsíců.
2: S dalšími závozy ze Slovenska počítají v drůbežárně ještě v dalších 2 měsících. I v září a říjnu přijedou kamiony několikrát. Z Kosiček Tomáš Lérinc, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál je 5:30. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
6: Při nočních ruských útocích na Kyjev a okolí zemřelo nejméně 6 lidí, dalších 23 je zraněných. Úřady v ukrajinském hlavním městě informovaly o 5 obětech. Další člověk zemřel v kyjevské oblasti. Rusko při náletech použilo i balistické rakety. Ty zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodily dětskou nemocnici. Kvůli velkým ruským útokům na Ukrajinu taky preventivně vzlétly stíhačky v Polsku. Ministerstvo pro místní rozvoj by v příštím roce mohlo dostat ze státního rozpočtu až 5 miliard 700 milionů korun. Po jednání na resortu financí to řekla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Konkrétní částku ale neupřesnila. Největší část peněz z rozpočtu by podle ní měla jít na spolufinancování evropských fondů. Ministerstvo připravuje také kroky pro dostupnější bydlení pro mladé. Senátoři odmítli zrušit část pravomocí prezidenta. Koalice prosazovala, aby prezidenti už nepověřovali a neodvolávali vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Mezi ně patří třeba OSN, NATO nebo Evropská unie. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS považuje navrhované změny za protiústavní. S tím souhlasí i Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Část senátorů chce zákon v případě schválení napadnout u ústavního soudu. A v Brně dnes začíná pouliční festival Na prknech, dlažbě i trávě. Návštěvníci až do neděle uvidí ve venkovním prostředí kromě klasického divadla i cirkus, loutkové divadlo anebo večerní koncerty. Přímo pro děti organizátoři připravili několik pohádkových představení nebo workshop s africkými bubny.
2: Sport.
6: Hradec Králové posílil fotbalista Herman Barkousy. Běloruský reprezentant přestoupil do východočeského týmu z polského celku Puščáně Polomice. Klub o tom informoval na svém webu. V dnešním zápase 4. předkola konferenční ligy na hřišti Panathinaikosu ale 24-letý útočník za Hradec nenastoupí, protože není zapsaný na pohárové soupisce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 za Divišovem a nehoda na silnici 55 u Hodonína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za odbočkou na Divišov na 42. kilometru kamion s defektem pneumatiky. Blokuje tam odstavný pruh, některá vozidla, ale před ním vybočují doleva. Na silnici 55 z Hodonína do Strážnice zasahují záchranáři u Rohatce. Autobus tam sjel mimo vozovku, místem s opatrností projedete. U Mikulova čekejte překážku na silnici 52 do Rakouska. V křižovatce u čerpací stanice MOL stojí 3 vozidla s nadměrným nákladem, čekejte omezený průjezd. A v Praze počítejte s uzavírkou ve Strahovském tunelu. Údržba se týká tentokrát pouze směru na Smíchov. Skončit mají do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť, místy se objeví bouřky, a to i silné, při kterých se mohou vyskytnout nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupy a taky přívalové srážky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách nejčastěji kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Ano, a jaké hudební menu nabídnu do 5. hodiny ranní, tak těšit se můžete na hymnu New Yorku, jak se jí říká, od Alicia Keys. Zazpomínáme na Ozzyho Osborna a teď zaspívá Lenka Dusilová.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

My se už za pár okamžiků vypravíme v nočním radiožurnálu do Pražské zoologické zahrady. Ta má zase na co lákat. Má totiž mladého lachtánka Džabulányho. Start do života měl opravdu turbulentní, jeho matka totiž měla problémy s kojením. Teď je z ní ale zdravé mládě a my vám ho tedy ve vysílání představíme už za chvíli.

0: Pražská zoo návštěvníkům poprvé představila mladého samečka Lachtana jihoafrického. Jmenuje se Jabulani a narodil se 5. června matce Daisy. Je zároveň pravnukem slavného Lachtana Gastona.
1: Lidé vítají malého Jabulaniho ve velkém expozičním bazénu. Přišli se na něj podívat třeba Matěj s bratrem Michalem.
2: Plavou tady, pěkný, asi mají dobrý počasí, roztomilý.
3: Moc se těšíme, až uvidíme toho malého Lachtana.
1: Malého Lachtana sleduje i paní Jaroslava.
4: Je strašně šikovný a trošičku bojácný, ale časem se to podá.
1: Jabulani má nyní už 15 kilo, je hravý a zvědavý. Neměl to ale od začátku úplně jednoduché, říká chovatel Lachtanů Jakub Mezej.
5: Zjistilo se, že Daisy nemá dostatek mléka, takže jsme mládě museli něco malinko lehce přikrmovat, ale po pár dnech vlastně se v Daisy projevily mateřské pudy a to mládě začalo.

0: Lachtany od roku 1934. První z nich, Lachtany kalifornské, tehdy daroval zoo herec Vlasta Burian. Lachtany jihoafrické chová pražská zoo od roku 1991. Aktuálně jich tu je 5. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, to je nějaká Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Dobré ráno v 5 hodin. Zprávy pro nás má Anna Horáčková.
1: Na ministerstvu životního prostředí se chystá další vlna propouštění. Španělská vláda chce převést do pevninského Španělska některé ilegální dětské migranty ze severoafrické Seuty. Plzeňské fotbalisty čeká úvodní zápas play-off Evropské ligy v Bělehradě. A dnes čekáme nejdřív slunečno, odpoledne začne oblačnosti přibývat a místy zaprší a teploty dnes až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo životního prostředí chystá další vlnu propouštění, řekl to jeho ministr Igor Červený z motoristů po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO o rozpočtu na další rok. Důvodem pro snížení počtu pracovních míst je podle Červeného finanční zodpovědnost, kterou slíbila vláda. Ministerstvo životního prostředí propouštělo už letos na jaře. Snížení počtu zaměstnanců tehdy požadovalo i od Českého hydrometeorologického ústavu. S konkrétními počty rušených míst chce ale Červený seznámit nejdřív zaměstnance.
3: Čeká nás další systematizace, proběhne v několika těch krokách. Abych vám teďka řekl konkrétní čísla, to prozrazovat nebudeme. Nejprve s tím seznámíme naše zaměstnance, následně s tím seznámíme veřejnost.
1: A jako priority svého rezortu pro příští rok uvedl ministr Červený financování národních parků, investice do zadržování vody v krajině a taky opatření proti povodním. Skoro polovina rodičů plánuje za školní pomůcky utratit do 3 000 korun, naopak přes 5 000 jen asi 20% rodičů. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, ve kterém v červnu odpovídalo 1 000 dospělých. Problém se zaplacením pomůcek před školním rokem můžou mít hlavně nízkopříjmové rodiny nebo matky samoživitelky. Některé neziskové organizace proto pro děti z chudších rodin pořádají sbírky. Týká se to třeba Českobratrské církve evangelické nebo spolku Fandí. Španělská vláda plánuje přesun části dětských migrantů ze Seuty do pevninského Španělska. Veřejnoprávnímu španělskému rozhlasu to řekla ministryně pro migraci Elma Saisová. Podle ní by se měly ze severu Afriky přesunout ohrožené děti bez doprovodu, hlavně dívky. V pevninském Španělsku by měly být svěřeny organizacím na ochranu dětí nebo do pěstounské péče. Španělská vláda spolupracuje na přemístění s úřady v Seutě i v regionech. Detaily ani počty dětí ale ministryně Saisová neřekla. 52. ročník agrosalonu Zeměživitelka dnes začne v Českých Budějovicích. Letos je zaměřený na inovace v zemědělství a představí se víc než 600 vystavovatelů. Návštěvníci uvidí využití umělé inteligence v praxi. Novinky veletrhu dodává obchodní ředitel Českobudějovického výstaviště Jan Kuběna.
4: K vidění budou traktory, které kombinují efektivitu ochranu povrchu půdy a jsou samozřejmě vybavené dálkovým napojením na technickou podporu. Návštěvníci se mohou také těšit na sklízeč brambor, který dokáže účinně oddělovat nečistoty, a sklízecí řezačky, které dokáže okamžitě analyzovat složení plodiny.
1: Ve Vsetíně dnes začíná multižánrový festival United, největší křesťanský festival v Česku. Nabídne koncerty, ale taky semináře a workshopy, které se věnují tématům od teologie a psychologie až po víru, vztahy a každodenní život. Očekává se příjezd mladých lidí z celé republiky. Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě k úvodnímu zápasu play-off Evropské ligy proti domácí Červené zvezdě. Ta se může opřít o bouřlivou domácí kulisu na Markana, jak se přezdívá stadionu Rajka Mitiče. Trenér Viktorie Martin Hiský se ale fanoušků srbského celku neobává.
5: Myslím si, že v Plzni už kluci zažili mnohokrát takovýhle zápasy. A samozřejmě vnímáme, že v Bělehradě na Červený zvězdě je ta atmosféra speciální. Na druhou stranu Marakana je takový stadion, který je hodně velký a ty fanoušci nejsou tak blízko hřiště. Takže si myslím, že už jsme zažili a kluci zažili v té své kariéře v evropských pohárech ještě bouřlivější stadiony.
1: Hradec Králové a Jablonec dnes rozehrají souboje o postup do hlavní fáze konferenční ligy. Východočeši od 20 hodin a 30 minut nastoupí na hřišti Červené zvezdy. Jablonec se o čtvrt hodiny později představí na stadionu Rangers v Glasgow.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na D11 u Hradce Králové a na silnici 7 u Třebíze. Na dálnici D11 z Jaroměře do Prahy pozor na překážky u Hradce Králové. Před sjezdem na Liberec a Šumperk na 96. kilometru je v pravém pruhu rozházené dopravní značení. Na D11 opatrně i za Prahou ve směru do Hradce Králové. Za nájezdem z Pražského okruhu stojí porouchané nákladní auto. Je v odstavném pruhu, kužely jsou ale přímo na čáře a kamiony vybočují. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova opatrně u Třebíze a v omezení jsou tam poházené dopravní kužely. A na nehodu pozor na silnici 55 z Hodonína do Strážnice. U Rohatce autobus sjel mimo vozovku. Na místě jsou záchranáři, s opatrností ale projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude nejdřív skoro jasno až polojasno, místy čekejte přechodně s většinou oblačnost a výjimečně se přidají přehánky. Odpoledne a večer už bude postupně přibývat oblačnosti a hlavně v jihovýchodní polovině Česka bude pršet. Místy se objeví i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 27 až 32 stupňů Celsia, na západě a severu Česka bude chladněji, tam kolem 25. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, čtvrtek 20. srpna, 5 hodin, k tomu 6 minut, tolik orientace v času, tak ať jste v jakémkoliv prostoru, tak si vás teď našel ranní radiožurnál. No a ten budeme za chvíli začínat v pasekách nad Jizerou. Nebudeme se kochat přírodou, ale 3000 tun toxického odpadu pod tamní papírnou.

0: 9 minut po páté a nebude to hezký pohled na černý ropný kaos s toxickými látkami. Ten teď likviduje papírenská společnost Emba v Pasekách nad Jizerou. Stará ekologická zátěž se tam nashromáždila za minulého režimu. Teď tam těžká technika odsává 3000 tun toxických látek, které prosakují do podzemních vod, ale i do řeky Jizery.
1: Předtím jsme nevěděli, že v té laguně, jak my tady říkáme, je nějaký nebezpečný odpad. A vzhledem tomu, že ten náhon byl ucpaný, tak vlastně si to v něm sedalo.
2: Říká generální ředitel papírenské společnosti EMBA Marek Michálko. V továrně přímo pod strojem mají teď díru do podlahy, odkud sací bagr odčerpává toxický kal.
1: Vzhledem tomu, že je to odpad z papírenské výroby, kde dřív bylo historicky běžný, že třeba noviny se tiskly barvama, které obsahovaly rtuť nebo nějaký těžký kovy, tak je tam prostě i takovýhle druh odpadu.
2: Nahromaděný odpad obsahuje například nebezpečné kovy, jako je rtuť, olovo a kadmium. Tento starý náhon netěsní a toxické látky z něj dlouhodobě prosakují do podzemních vod a přímo do řeky Jizery. Co se v něm ukrývá, zjistilo vedení společnosti teprve zhruba před 5 lety.
1: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky v Rokytnici nad Jizerou. A do té doby se vypouštěly vody normálně do Jizery a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy, které by bylo prostě dobré zlikvidovat.
2: Firma musí provést sanaci a celý náhon se musí znovu zpevnit, říká z likvidační firmy Martin Zigo.
3: Na konci akce se tam dají nějaký dřevěný spěry ještě po nějakých částech, a pak se to zase zpátky zaplaví, jo, aby ten tlak prostě byl jakoby minimální.
2: Součástí prací je také vybudování dekontaminační stanice, která vyčistí podzemní vodu. Odpad společnost nechává bezpečně zlikvidovat v čistírně v Královéhradeckém kraji. Z Pasek nad Jizerou Johana Tománková, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, je 6:15. Stát chce příští rok investovat do rozvoje dětské psychiatrické péče. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO to řekl po jednání o rozpočtu na ministerstvu financí. Peníze zamíří třeba na opravu nemocnice v Opařanech anebo také na výstavbu nového zařízení v Lounech. Maďaři dnes slaví den svatého Štěpána, největší maďarský státní svátek. Připomínají si založení křesťanského maďarského státu prvním uherským králem před více než 1000 lety. Letošní oslavy v Budapešti poprvé připravila vláda Petra Maďara, která na nich výrazně šetří. Ohňostroj bude kratší, no a hlavním bodem celého programu bude projekce na budově parlamentu.
1: Dnes nás čeká postupně velká oblačnost, ze které zaprší a také hlavně v jihovýchodní polovině našeho území se objeví bouřky. Bude většinou polojasno, ojediněle s přeháňkami nebo právě s bouřkami. Odpoledne a večer se pak bude od jihozápadu nebe ještě víc zatahovat a na jihovýchodě častěji zaprší a také se tam musíme připravit i na silné bouřky. V nich bude zesilovat vítr a spadnout může nárazově až 30 mm srážek. Teploty dnes budou velmi rozdílné. Na západě a severu kolem 25, na ostatním území od 27 po 32 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte 18, v Jeseníkách a Beskydech až 22 stupňů Celsia. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 520. Pacientů s nádorem v oblasti hlavy a krku v Česku přibývá. Ročně lékaři odhalí více než 2000 nových případů. Před 10 lety jich bylo o 500 méně. Častěji než dříve onemocní také mladší pacienti kolem 50 let.
1: Já jsem si nechala dělat nové zubní protézy. Jsem zjistila, že tam mám takové černé.
2: Popisuje 60letá Jana, co ji přivedlo k lékařům. Dnes je 2 roky po náročné onkologické léčbě kvůli nádoru v dutině ústní. I proto se jí hůře mluví.
3: Zatím ten stav vypadá klinicky velmi dobře.
2: Dívá se jí na zubním křesle do úst při pravidelné kontrole stomatochirurg Jan Štembírek z kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava.
3: Příjem potravy je dobrý, dá se?
1: Musím to myslovat.
2: Při náročné mnohahodinové operaci jí lékaři mimo jiné odebrali mízní uzliny na obou stranách krku a více než polovinu jazyka.
3: Půlka jazyka je vytvořená uměle z volného laloku z předloktí. Jsme našli na bývající část toho pahylu jazyka.
2: Po operaci podstoupila pacientka ještě ozařování a chemoterapii. Následovala dlouhá rehabilitace, během které se učila znovu mluvit.
1: Jenom to mluvení a to přijímání potravy. Jinak se cítím dobře.
2: Hodnotí kdysi silná kuřačka Jana svůj aktuální stav. Krátce na to už se s lékařem loučí. Právě kouření je jedním z důvodů, proč nádory v oblasti hlavy a krku vznikají.
3: V minulosti to bylo doména skupiny, která měla nadměrnou konzumaci alkoholu nebo nadměrné kouření, ale v současnosti, co pozorujeme, je, že přibývají mladí pacienti kolem 50 roku života a přibývají nám ženy.
2: Říká stomatochirurg Jan Štembírek. Podle lékařů stojí za zvyšujícím se počtem pacientů i to, že lidé zanedbávají preventivní zubní prohlídky a chybí i screeningový program. Varovným příznakem rakoviny hlavy a krku může být dlouhodobý chrapot nebo změna hlasu, pokud nádor roste přímo v ústech, obvykle bolí.
3: Dalším symptomem může být i nějaká bulka na krku, kterou pohmatově pacienti najde.
2: Že prvotní příznaky nemoci lidé někdy podceňují, potvrzuje i primář onkologické kliniky Ostravské fakultní nemocnice Tomáš Blažek.
4: Mnohdy ti pacienti bagatelizují potíže, můžou je schovávat za nějakou drobnou aftou, poraněním v dutině ústní při běžné hygieně, odkládají to vyšetření, což samozřejmě negativně ovlivňuje celkové léčebné výsledky.
2: Za částí nádoru hlavy a krku stojí také infekce HPV viry. Z Fakultní nemocnice Ostrava Andrea Skalická, Radiožurnál.
5: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
6: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
7: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
8: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
5: Nezapomínejme na pravidla zipování.
7: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
5: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
7: Zelená vlna Radiožurnálu.
5: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
7: Zelená vlna Radiožurnálu.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál, čtvrtek 20. Občas přeháňky místy oblečnou teploty do 32 stupňů. Takové bude počasí, k němu se ještě vrátíme a stejně tak se podíváme do hokejové reprezentace, jaké jsou priority a cíle na startu nové sezóny, probereme ještě před 6. ráno.
1: Host Radiožurnálu.
2: Sára Kousková patří k nejúspěšnějším českým golfistkám současnosti. Loni vybojovala první dva tituly na Ladies European Tour, letos si poprvé v kariéře zahrála víkendová kola na majoru Evian Championship. Jak těžké je prosadit se mezi světovou elitou? Co rozhoduje o výsledku na největších turnajích a kam se chce ve své kariéře posunout dál? Sára Kousková zavítá do studia Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Je 17:30. Ano, Horáčková a zprávy.
4: Při nočních ruských útocích na Kyjev a okolí zemřelo nejméně 6 lidí, dalších 23 je zraněných. Úřady v ukrajinském hlavním městě informovaly o 5 obětech. Další člověk zemřel v kyjevské oblasti. Rusko při náletech použilo i balistické rakety. Ty zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodily taky dětskou nemocnici. Kvůli velkým ruským útokům na Ukrajinu taky preventivně vzlétly stíhačky v Polsku. Pokračují jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. S ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO se dnes znovu sejdou třeba její straničtí kolegové ministr práce Aleš Juchelka a ministr vnitra Lubomír Metnar. Ministryně Schillerová bude jednat i s ministrem pro sport Borisem Šťastným z motoristů. A titul Vinař roku získalo i letos vinařství Volařík z Mikulova. Večer to oznámili pořadatelé soutěže. Porota vybírala z 9 finalistů. Degustátoři hodnotí vždy kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Do letošního ročníku soutěže se zapojilo 70 vinařství, přihlášených vzorků vín bylo skoro 670.
3: Sport.
4: Gymnasta Ilja Kovtun získal při svém prvním startu za Chorvatsko titul mistra Evropy ve víceboji. 23-letý bývalý ukrajinský reprezentant zvítězil v Záhřebu o jedinou tisícinu bodu před Rusem Duchnem. Pro Kovtuna je to 5. evropský titul, předchozí 4 získal v ukrajinském dresu. Do Chorvatska se Kovtun přestěhoval na začátku ruské invaze, soutěžit za něj může od minulého měsíce.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na Pražském okruhu a nehoda na 55C u Rohatce. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 dejte pozor při průjezdu Cholupickým tunelem. Stojí tam kamion, na 8. kilometru blokuje pravý pruh, proměnné značení převádí provoz do prostředního a levého pruhu. Na silnici 55 z Hodonína do Veselí nad Moravou za odbočkou do Rohatce je autobus po nehodě mimo vozovku. Čekejte omezený průjezd. A v Ostravě na Rudné směrem z Havířova je krátká kolona před odbočkou do Vratimovské, zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V jeho východní polovině našeho území aktuálně převládá velká oblačnost a ojediněle se tam vyskytují přeháňky, místy i bouřky. Na zbytku našeho území je buď jasno nebo polojasno, jen na západě Čech při zvětšené oblačnosti se výjimečně i tam vyskytují přeháňky. Teploty se většinou pohybují mezi 15 a 20 stupni. Tropickou noc, tedy teploty nad 20, se prozatím udržely na některých místech na východě a jihovýchodě našeho území. Naopak nejchladněji je na Šumavě. I tam se ale teplota pohybuje kolem 10 stupňů. Přes den pak teploty vystoupají na horách k 18 stupňům, v Jeseníkách a Beskydech bude tepleji až 22. V nižších a středních polohách ukážou teploměry od 27 po 32 stupňů, sever a západ ale bude o trochu chladnější. A nebe bude i nadále s proměnlivou oblačností, ze které hlavně na jihovýchodě může zapršet a objevit se mohou dnes i silné bouřky. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, počasí dnes opět Marcela Hálová, 3,5 minuty po 17:30. Dnes budeme mluvit i o Maďarsku, nejenom proto, že dnes Maďaři slaví svůj největší svátek, tedy Den svatého Štěpána, tedy státní svátek připomínající jednoho velkého minulého vůdce. Nás ale bude zajímat jeden nedávný minulý vůdce, a sice Viktor Orbán a to, jaká je jeho budoucnost. Po porážce v jarních parlamentních volbách se totiž spekuluje, že by mohl usilovat o pozici v OSN anebo FIFA.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 5.36, Radiožurnál je 20. srpna před více než 4 měsíci, tedy maďarský premiér Viktor Orbán uznal svoji volební porážku. Strana Fidesz po 16 letech ve vládě nyní sleduje, jak nový kabinet Pétera Maďara postupně demontuje jí vytvořený systém. No a uvnitř strany po letech zaznívají také kritické hlasy. Co se děje ve Fidesu a má šanci se z té porážky ještě oklepat?
1: Řekl bych, že značka Fidesz už není životaschopná. Je příliš toxická a blízce spojená s korupcí, s extremismem, rozvratem vztahů s Evropskou unií. Ten seznam by mohl být ještě delší. Při porovnání s volebními výsledky ztratil asi třetinu svých podporovatelů.
2: Hodnotí pozici strany, která 16 let dominovala maďarské politice, ředitel výzkumu z agentury pro zjišťování veřejného mínění Europion Abel Bojár. Mezi členy strany vládlo těsně po spektakulární prohře překvapení. V jednom z budapešťských parků se potkávám se členkou Fidesu Orsolyou Ferencovou.
3: Hodně mých kolegů bylo hluboce zklamaných, někteří byli v šoku, ale mnohým z nás bylo jasné, jaký výsledek přijde. Posledních 16 let bylo velmi dlouhých. Některé roky byly absolutním úspěchem, ale poslední období rozhodně úspěšné nebylo.
2: Zásadní otázka maďarské politiky dnes ale zní, jaká je budoucnost Viktora Orbána. Konzervativní analytik Zoltán Kiselý, dlouholetý vykladač politiky Fideszu, mi před bránou maďarského parlamentu říká, že Orbán má stále šanci se do vrcholné politiky vrátit.
4: Objevují se fámy, že si Orbán hledá místo v OSN nebo ve fotbalové asociaci FIFA. Nemyslím si, že opustí maďarskou politiku. Teď je poměrně ticho, protože v maďarské politice máme zkušenost, že kdo je sticha, tomu roste popularita.
2: Fidesz se podle analytika bude snažit udržet pozici nejsilnější opoziční strany a vyčkává, až se kyvadlo nespokojenosti vychýlí v neprospěch současné vlády. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál 5.43. Zjišťovali jsme, co dělá trenér hokejové reprezentace Zdeněk Moták a jeho nový realizační tým. Už totiž zahájili přípravu na novou sezonu. Postupně se seznamují se všemi hráči. Také pro ně už pořádají i tréninky, tedy dobrovolné tréninky. No a krom toho s nimi také komunikují a hlavně mluví o možné budoucí spolupráci.
1: Ti kluci, kteří tady dneska byli, taky vyjádřili ochotu reprezentovat. Všichni říkali, že 100%, že to milujou. Reprezentaci, tak prostě ať je to na jakémkoliv, řekněme, turnaj, ať je to mistrovství světa nebo světový pohár, olympijské hry, tak když se s nima bude patřičně dobře komunikovat, tak si myslím, že budou rádi jezdit.
2: Věří Zdeněk Moták, který si za hlavní cíl nejen začátku svého působení u národního týmu vytýčil zlepšení komunikace s hráči. Pohovory vedli s realizačním týmem hlavně s hokejisty, kteří vozili v posledních 4 letech medaile z juniorských šampionátů.
1: No, je to určitý vzkaz, ale samozřejmě my nemůžeme a ani to neříkáme nikde, že se těch starých nebo starších hráčů nějakým způsobem, že je odstavíme na druhou kole. To vůbec zkušenosti nenahradíš ničí. To si musíš užít, prožít a vyžít. Prostě je to taková nějaká možná zlepšená komunikace s těmi mladými hráči.
2: Vysvětluje Zdeněk Moták, proč si na první pohovory pozval výhradně mladé hráče. Na tréninku ale s Pavlem Grossem zatím taktiku nebo herní styl, kterým chtějí s národním týmem hrát, neprobírali.
1: Chceme prvořadě hrát hokej, který se bude líbit nejenom fanouškům, ale bude bavit i ty hráče a bude bavit i nás.
2: Popisuje Zdeněk Moták. První turnaj pod jeho vedením odehraje národní tým v listopadu v rámci Eurohockey Tour finské hokejové hry. Zříčan Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 5:45. Právě dnes prezident republiky Petr Pavel navštíví Nové Město na Moravě. Na programu má exkurze ve 2 tamních firmách. Začíná o 9:30 prohlídkou areálu společnosti, která vyvíjí zařízení pro dálkový přenos dat. No a pokračuje potom návštěvou u novoměstského výrobce lyží. V Malčin na Havlíčkobrodsku se odpoledne setká také se zástupci asociace majitelů hradu a zámku. Výbava do škol pro prvňáka stojí letos v průměru 3350 korun, tedy podobně jako loni. Vyplývá to z analýzy letáků velkých obchodních řetězců. Skoro polovina rodičů počítá s výdaji do 3000 korun, což ukázal červnový průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci.
3: Nehody na D6 u Jenišova a na D35 u Unčovic. Na D6 z Karlových Varů do Chebu pomalu za Vary a s jezdem na Plzeň. Na kilometru 121,5 se srazila 2 auta. Na místě jsou záchranáři, projet se dá, kolona se netvoří. Na D35 z Mohelnice do Olomouce za sjezdem na Unčovice na kilometru 255,5 narazilo auto do svodidel. Projíždí se pomalu, na místě už je policie, teď se

0: Bude o trochu chladnější, tam naměříte kolem 25 stupňů. Na hřebenech hor pak teploměry ukážou kolem 18, ale v Jeseníkách a Beskydech bude tepleji až 22 stupňů. A nebe dnes bude poměrně s velkou oblačností, dalo by se říci i proměnlivou oblačností, ze které místy zaprší nebo i zabouří. V jeho východní polovině naší republiky pak budou srážky četnější a také se tam mohou objevovat i silné bouřky. Pozor na nárazy větru a přívaly deště. Hezké ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

5.51 v ranním radiožurnálu Novinky ze Španělska. Do pevninské části země by se mohli přesunout někteří nezletilí migranti ze Ceuty na severu Afriky. Přišli tam z Maroka při migrační vlně na konci července, kdy do Ceuty nelegálně vstoupilo asi až 80 tisíc migrantů. Většina z nich už se vrátila, ale část právě včetně dětí tam dál zůstává. A proto teď vláda v Madridu chystá plán na přesun některých dětí do Španělska. Probereme to podrobně s Václavem Hojným ze zahraniční

0: Redakce, dobré ráno, Václave.
1: Hezké ráno.
0: Koho přesně by se ten přesun tedy měl týkat?
1: Španělská vláda a úřady v Ceutě připravují přemístění nejzranitelnějších nezletilých migrantů bez doprovodu, a to zejména dívek. V rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas to potvrdila ministryně pro migraci Elma Sajzová.
2: V první řadě nesmíme zapomenout, že mluvíme o chlapcích a dívkách, kteří jsou sami, a jakékoliv přijaté opatření bude vždycky, vždycky zaměřené na ochranu nejlepšího zájmu dítěte.
1: V Ceutě stále nejsou dostatečné kapacity a velká část migrantů dál zůstává na ulici. A podle španělských zákonů se stát musí postarat o migranty bez doprovodu až do jejich 18 let. O detailech přesunu zatím ministryně Sajzová mluvit nechtěla, ale podle zdrojů španělského rozhlasu by mohlo být převezeno 500 dětí.
0: Španělský ministr vnitra ale ještě před týdnem říkal, že všichni migranti, kteří nelegálně přešli hranice, budou vráceni zpátky do Maroka. Jaké jsou na ten španělský plán reakce?
1: Ostře se vymezila třeba nejsilnější opoziční Lidová strana. Ta ho označila za nebezpečný precedens a dál vyzývá k vyhoštění všech těch ilegálních migrantů, včetně dětí. A jejich návrat do Maroka prosazuje i Evropská komise. Její mluvčí Markus Lammert uvedl, že podle evropských zákonů by se mělo vrácení týkat všech, a to i nezletilých bez doprovodu. Britský deník Guardian pak upozorňuje, že rozdílný pohled Bruselu a Madridu vyplývá mimo jiné z toho, že Španělsko zatím neimplementovalo unijní migrační pakt.
0: No, jaká je teď vůbec aktuální situace v Ceutě? Kolik z těch až 80 tisíc nelegálních imigrantů tam pořád je?
1: Španělské úřady mluví o asi 5 000 a dětí bez doprovodu je v Ceutě podle policie celkem 2168. Zároveň tamní zdravotní sestry vyzvaly vládu, aby tam vyhlásila stav nouze ve zdravotnictví. Sestry jsou totiž kvůli velkému počtu pacientů přetížené a varují před šířením nemocí kvůli špatné hygieně.
0: Tak takový je vývoj situace v Ceutě. Václav Hojný ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A taky Miroslav Žbírka.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Dobré ráno, 6 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
3: Prioritou vlády je dostavba páteřní sítě dálnic. Ministr dopravy jednal s ministryní financí o rozpočtu na příští rok. Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně 6 mrtvých v Kyjevě a okolí. 3 české fotbalové kluby dnes budou bojovat o postup do evropských pohárů. Kolonu čekejte na D4 před Jílovištěm směrem do Prahy. A dnes čekáme nejdřív slunečno, odpoledne začne oblačnosti přibývat a zaprší a teploty dnes až 32 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Výdaje na dopravu příští rok vzrostou. Po jednání o státním rozpočtu to večer řekl ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj je prioritou dokončení páteřní dálniční sítě. Z ní zbývá dostavět třeba Pražský okruh a části dálnic D3, D11 a D35. Zároveň uvedl, že z části požadavku musel ustoupit. Na dopravní stavby šlo letos 169 miliard korun. Konkrétní částku pro příští rok zatím Bednárik neuvedl. U ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se v uplynulých dnech kvůli rozpočtu pro příští rok postupně vystřídali i další ministři. A podrobněji to na Radiožurnálu probereme krátce po zprávách. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která je dlouhodobě ve ztrátě, si v Brně platí jedny z nejdražších kanceláří. Zjistil to investigativní tým Radiožurnálu. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch v reakci uvedl, že to nechá prověřit. Za metr čtvereční platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun bez daně. Podle realitních expertů je to až o pětinu víc, než je u podobných budov obvyklé. Pojišťovna se přitom zavázala, že zůstane v objektu 15 let. Podle mluvčí Lucie Krauzové jednala pojišťovna hospodárně. Přihlíželi k lokalitě, dopravní dostupnosti i možnosti zřízení klientského centra.
4: Z 5 učiněných nabídek byla nabídka projektu Insady druhou cenově nejvýhodnější, přičemž cenově nejnižší nabídka jiného projektu nesplňovala klíčovou podmínku možnosti zřízení obchodních prostor pro klientské centrum.
3: O výběru budovy rozhodlo bývalé vedení pojišťovny, které prověřuje dozorčí rada kvůli vyplácení zlatých padáků. Zástupci společnosti na dotazy Radiožurnálu nereagovali. V ukrajinském hlavním městě a jeho okolí zemřelo po nočních ruských útocích nejméně 6 lidí, dalších 23 je zraněných, jak oznámili ukrajinské úřady. Rusové na Kyjev udeřili balistickými střelemi, kterých na Ukrajinu v posledních týdnech vysílají výrazně víc než v minulosti.
5: Kyjevská městská vojenská správa následky útoku zaznamenala na víc než 12 místech. Poškozený je mimo jiné 9podlažní obytný dům, dětská nemocnice i další zdravotnická zařízení. Hořely i skladové prostory. Záchranáři zasahovali taky u budovy školy, kde byli lidé uvězněni v krytu. Ukrajina se balistickým střelám dokáže bránit jen obtížně, protože má nedostatek munice do systému protivzdušné obrany Patriot. Noční útoky hlásí i Rusko. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana se střelila 20 dronů mířících na hlavní město. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
3: V Brně začne dnes odpoledne pouliční festival na prknech, dlažbě i trávě. Návštěvníci až do neděle uvidí ve venkovním prostředí kromě klasického divadla i cirkus, loutkové divadlo nebo večerní koncerty. Přímo pro děti organizátoři připravili několik pohádkových představení. Vstup na všechny části programu jsou zdarma.
1: Sport.
6: České hokejistky vstoupily do nové sezóny porážkou 1-3 s Finskem na úvodním turnaji Euro Hockey Tour. Americký trenér Brian Idasky tak zahájil své působení na lavičce národního týmu porážkou. Zítra se Češky utkají se Švédskem. Turnaj zakončí v sobotu soubojem s domácím Švýcarskem. A 3 české fotbalové kluby dnes budou bojovat o postup do evropských pohárů. Plzeň nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě proti Červené zvezdě v play-off Evropské ligy. Hradec Králové čeká od 20:30 v Aténách Panathinaikos a Jablonec se o 15:15 později představí v Glasgow proti Rangers v závěrečném předkole konferenční ligy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: K kolona na D4 u Jíloviště a nehoda na D35 u Unčovic. Na D4 ze Strakonic do Prahy se začíná tvořit kolona za sjezdem na Řitku před omezením u Jíloviště. Brzdí se na 12. kilometru, zpoždění zatím 10 minut. Na pražském okruhu směrem na D1 stojí v Cholupickém tunelu kamion. Provoz byl krátce zastavený, už se dá projet, ovšem jen levým pruhem. Před tunelem je teď půlkilometrová kolona. Na D6 z Karlových Varů do Chebu za sjezdem na Plzeň na kilometru 121,5 řeší kolizi dvou aut, kolona se netvoří. Na D35 z Mohelnice do Olomouce pomalu za sjezdem na náměště na Hané na kilometru 255,5 je omezený průjezd po nárazu auta do svodidel, je tam krátká kolona. A na silnici 57 z Opavy do Fulneku opatrně na průjezdu obcí Vrchy. Havaroval tam kamion a osobní auto. Kamion je zlomený mimo vozovku. Silnice je teď uzavřená. Náhradní trasa z Fulneku přes Vlkovice a Větřkovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dnes čekáme většinou oblačno, ojedinělé přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť a místy se objeví i bouřky. Teploty většinou 27 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě méně. A ještě přidáme informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál, moderuje Petr Král.
2: Právě s Hanou Horáčkovou skončili 6 minut po 6. hodině. Co nás čeká dál? Tak teď nastalo období přerozdělování peněz, a tak se budeme ptát, jak budou příští rok rozdělené finance na dopravu, na obranu anebo na zdravotnictví. Tak v tom už by mělo být podle šéfů rezortu přece jenom skoro jasno. Včera se vystřídali u ministryně financí Aleny Schillerové, která rozpočet právě teď připravuje. S jakým výsledkem? Dozvíte se od nás.
0: Ranní radiožurnál
1: a Petr Král.
8: Slunce je zlatou skobou na obloze připitý.

0: Radiožurnál podpora vzdělávání mladých lékařů nebo 2% HDP na obranu, tak to jsou jenom některé z priorit, které vzešly ze včerejšího vyjednávání o rozpočtu pro příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ukončila úvodní kolo jednání s šéfy jednotlivých resortů. S jakým výsledkem? Podrobnosti ví Anna Millerová z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Ministři se u Schillerové střídali až pozdě do večera. Mezi posledními odešel šéf resortu obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle něj by Česko mělo příští rok splnit závazek na to a vydat 2% HDP na obranu. O navýšení rozpočtu mluvil po jednání i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO. Investovat chce třeba do rezidenčních míst, kde se vzdělávají doktoři v některých oborech, jako třeba praktičtí lékaři. Dodám, že na jednání o zdravotnictví, ale taky třeba dopravě dorazil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
0: Schůzky k rozpočtu ještě neskončily, pokračovat by měly ještě dnes?
1: Ano, přesně tak. Ministryně Schillerová chce hned ráno začít druhé kolo vyjednávání. Potká se s ministry, se kterými vše nedohodla na první schůzce. Už 7:30 za ní dorazí třeba ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO.
0: No a jak dopadnou další jednání o přerozdělování peněz, nás bude samozřejmě zajímat a budeme to sledovat. Anna Millerová z domácí redakce Aktuální souhrn na tohle téma. Díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: 6 hodin a 12 minut.

0: Radiožurnál je 7:15. V posledních 2 letech odcházejí pachatelé z násilnění od soudu s nepodmíněným trestem častěji, než tomu bylo dřív, vyplývá to z dat Ministerstva spravedlnosti. Podle těch šla v letech 2022 a 2023 zhruba polovina odsouzených za znásilnění přímo do vězení, no a v posledních 2 letech se ovšem jejich poměr zvýšil na skoro 60%. V Českých Budějovicích právě dnes začíná další ročník Země živitelky. Letošním tahákem jsou inovace. V areálu výstaviště má být více než 600 vystavovatelů a na veletrh tradičně míří 10 000 návštěvníků. Když si uděláte do Českých Budějovic cestu, tak kromě zvířat a techniky uvidíte třeba nejmodernější stroje, ale co z dobrého můžete také ochutnat. Mezinárodní výstava potrvá do příštího úterý.
1: Nehoda na D35 u Unčovic a kolona na D4 u Jíloviště. Na D35 z Mohelnice do Olomouce za sjezdem na náměště na Hané zasahují u následků nehody osobního auta na kilometru 255,5. Je tam kilometrová kolona na 10 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku na 12,5 kilometru počítejte s kolonou zdržení 10 minut kvůli omezení u Jíloviště. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středu Kluky ze 3. kilometru budete popojíždět ke sjezdu na letiště s požděním 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 je omezený průjezd Kolupickým tunelem, jede se jen levým pruhem ze 3 kvůli stojícímu kamionu. Na mostě mezi tunely je to na 10 minut. A silnice 57 z Fulneku do Opavy je na průjezdu Vrchy uzavřená po nehodě. Náhradní trasa přes Vlkovice a Větřkovice. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Naše území je stále pod vlivem zvlněného frontálního rozhraní. Postupně se na naše území od jihozápadu nasune velká oblačnost a čekají nás přehánky, místy i bouřky, které mohou být dnes hlavně na jihovýchodě i silné, s přívaly deště a nárazovým větrem. Teploty se budou pohybovat od 25 stupňů na západě a severu naší republiky po 32 na jižní Moravě. Pokud se i přes nestálé počasí chystáte na hory, pak se připravte na teplotu kolem 18. V Jeseníkách a Beskydech na 22 stupňů. A foukat k tomu bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který bude v bouřkách výrazně zesilovat. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách. Take my-

0: Radiožurnál v 6.20, aktuální zpráva nejen pro motorkáře. Na oblíbené silnici u Rabině v blízkosti Slapské přehrady nově měří rychlost dva radary. Obci došla trpělivost motorkáři, kteří riskantně projíždějí silnici s protáhlými zatáčkami od vlíhlídky k hrázi a zpět a dělají si z tohoto úseku závodní dráhu. Za první týden radary zaznamenaly asi 200 rychle jedoucích motorkářů, no a desítky z nich následně přijdou o řidičské průkazy.
1: Stojím v Nové Rabině přímo u radaru, okolo mě právě teď prosvištěl motorkář, který podle mě 100% může očekávat pokutu, protože rozhodně jeho rychlost nebyla 50 ani 60 km v hodině. Pan Aleš tady teď zasedl ze své motorky. Všiml jste si toho, že jsou tady radary, jeden nahoře, jeden dole?
2: Teď jak jsem přijížděl ze zhora, tak jsem si všiml kamer, no.
1: Přijde pokuta, myslíte?
2: Ne, určitě ne. Všiml jsem si ji zavčas a podle toho jsem se zachoval.
1: Nadšení motorkářů z krásných zatáček nad přehradou ale nezdílí obec Rabině. Místním vadí hluk z motorek a taky časté nehody, říká nezávislý starosta Luboš Mašek.
3: Motorkář sem přijede a projede se tady třeba 10krát. Otáčí se dole na točně autobusu, kde je zákaz vjezdu. Pak tam odtaď vystřelí večer, když si pojete sednout na zahrádku, tak slyšíte jenom hluk těch motorek.
1: Fotografie z radarů míří na městskou policii do Benešova. Podle velitele Radka Stulíka si někteří motorkáři pletou silnici u Rabině se závodní dráhou.
4: Vidíte tady 133 km rychlost na téhle úzký komunikaci.
1: To znamená, že to už nespraví takový ten odpustek, to už je o řidičský průkaz.
4: Samozřejmě, tady.
1: 167 rychlost.
4: Tady to prostě vidíte, na 90, 167, to je prostě úplně, to je úplně strašidelný.
1: Vedení Rabině připravuje spolu s policií a krajskou správou a údržbou silnic další opatření, která povedou ke sklidnění dopravy. O jejich podobě právě v těchto dnech jednají z Benešovská Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, DNA, co u Hradce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál, ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
7: Radiožurnál půl sedmé. Se zprávami je tu Anna Horáčková.
8: Senát dnes projedná stavební zákon. Podle vládní koalice usnadní a taky zrychlí povolování staveb. Všechny tři senátní výbory, které předlohu posuzovaly, je ale doporučili zamítnout. Senátorům vadí například to, že navrhované změny neprošly meziresortními připomínkami a nemohla je posoudit ani odborná veřejnost, třeba architekti. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti True Social vyhlásil ekonomickou válku Íránu. Pohrozil taky tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by tamnímu režimu chtěly pomáhat. Konkrétní stát nebo přesné odvetné kroky ale nejmenoval. Podle agentury AFP se Trump takto snaží stupňovat tlak na Írán. A vybavit prvňáka do školy vyjde letos, podobně jako loni, v průměru na zhruba 3300 korun. Ukázala to analýza nabídky 7 největších obchodních řetězců, kterou zpracovala společnost Česká distribuční. S výdaji můžou mít problém hlavně nízkopříjmové rodiny a taky samoživitelé. Pro děti z chudších rodin proto pořádá sbírku například Diakonie Českobratrské církve evangelické a podobně pomáhá taky organizace Fandi mámám.
0: Sport.
8: Tenistka Sara Bejlek prošla v Cincinnati mezi 8 nejlepších singlistek. Světovou jedničku, Bělorusku Sabalenkovou, vyřadila po setech 7-6 a 6-4 a příště se utká s Američankou Kýsovou. Linda Nosková a Marie Bousková v osmifinále vypadly a mezi muži dohrál i Jakub Menšík.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D35 u Unčovic a kolona na Pražském okruhu. Na D35 z Mohelnice do Olomouce za sjezdem na náměšť na Hané zasahují u následku nehody osobního auta na kilometru 255,5. Auto tam narazilo do svodidel, je tam kilometrová kolona na zhruba 10 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku z 12,5. kilometru počítejte s kolonou zdržení 10 minut kvůli omezení u jíloviště. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středu Kluky ze 3. kilometru budete popojíždět ke sjezdu na letiště, tam je omezení, zpoždění 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 je nejprve kolona provozem před sjezdem na Ořech. O kus dál se znovu popojíždí, začala regulace provozu na vjezdu do Lochkovského tunelu. Je to kvůli stojícímu kamionu, který stojí v Cholupickém tunelu, tam se jelo jedním pruhem, teď už se jede levým a prostředním. A silnice 57 z Fulneku do Opavy je na průjezdu Vrchy po nehodě uzavřená, náhradní trasa z Fulneku přes Vlkovice a Větřkovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: V noci na dnešek se severem naší republiky prohnal pás bouřek se silnými nárazy větru. Například v Liberci naměřili náraz větru o rychlosti kolem 90 km v hodině. Na Sněžce v Krkonoších dokonce meteorologové zaznamenali náraz větru, který měl sílu orkánu přesně 156 km za hodinu. A se silnými bouřkami musíme počítat i dnes přes den. Objevit se mohou hlavně na jihovýchodě našeho území a varuje před nimi i Český hydrometeorologický ústav. Bude bude v nich zesilovat vítr. Jeho nárazy mohou mít až 70 km v hodině a také se v nich objeví přívalové srážky. Místy může napršet až 30 mm vody. Na ostatním území bude zpočátku polojasné nebe, které se bude od jeho západu postupně zatahovat. Teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 27 a 32 stupni. Na severu a západě bude jen kolem 25 stupňů Celsia. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
7: Dobré ráno. Tři české fotbalové kluby dnes čeká poslední fáze play-off evropských pohárů. Plzeň nastoupí v Bělehradě, Hradec Králové v Aténách, Jablonec v Glasgow, no a za chvíli do studia nastoupí Jakub Kanta ze sportovní redakce, aby nám k tomu řekl něco navíc.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 20. srpna. Fotbalisty Plzně čeká právě dnes večer v Bělehradě úvodní zápas play-off Evropské ligy proti Červené zvezdě. Jaké má Viktoria proti srbskému šampionovi šance, tak to probereme už teď se sportovním redaktorem Jakubem Kantou. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak těžký zápas Plzeň v Bělehradě čeká?
1: Viktoria si bude muset poradit nejen s kvalitou soupeře, ale také s bouřlivou atmosférou. Bělehradský stadion Rajka Mitiče má kapacitu 50 000 diváků a právě kvůli velmi živé domácí kulise se mu přezdívá Maracana. To odkazuje k fotbalovému stánku v brazilském Riu. Trenér Viktorie Martin Hiský se ale fanoušků srbského celku neobává.
2: Myslím si, že v Plzni už kluci zažili mnohokrát takovýhle zápasy. A samozřejmě vnímáme, že v Bělehradě na Červený zvězdě je ta atmosféra speciální. Na druhou stranu Maracana je takový stadion, který je hodně velký a ty fanoušci nejsou tak blízko hřiště. Takže si myslím, že už jsme zažili a kluci zažili v té své kariéře v evropských pohárech ještě bouřlivější stadiony.
0: Pokud by Plzeň dvojzápase neuspěla, má stále jistou účast v konferenční lize. To ale neplatí pro Hradec Králové a Jablonec, které dnes čeká úvodní utkání čtvrtého předkola konferenční ligy. O co hrají?
1: Pro oba týmy jde o poslední překážku před hlavní fází evropských pohárů. Pokud v dvojzápasech s Panathinaikosem, respektive Rangers, neuspějí, jejich cesta Evropou letos končí. Hradec Králové nastoupí v Aténách proti Panathinaikosu ve 20:30, Jablonec pak o čtvrt hodiny později v Glasgow proti Rangers. Všechny tři zápasy nabídne v přímém přenosu digitální Radiožurnál Sport. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy.
0: Slibuje a splní Jakub Kanta ze sportovní redakce, respektive z Radiožurnálu Sport. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Čas 6 hodin a 38 minut k tomu.

0: Čtvrtek, den s přeháňkami a nejvyššími teplotami v rozmezí 27 až 32 stupňů. No a teď v 6 hodin a 42 minut pro vás v ranním radiožurnálu máme jeden hodně silný česko-francouzský příběh. Po dlouhém boji s leukemií právě dnes francouzská Emma výjíždí na kole z jihozápadní Francie do Prahy. Chce tak touto cestou poděkovat anonymnímu dárci kostní dřeně z Česka, který ji zachránil život. Emu a jejího partnera Kentana tak čeká přes 3000 kilometrů.
1: Ten člověk mi opravdu zachránil život. Bez něj bych už tady dnes nebyla. Bylo to krásné, obětavé a velkorysé gesto.
2: Emma si přesně vybavuje, kde se jí obrátil život na ruby. V květnu roku 2024 lékaři diagnostikovali akutní myeloidní leukémii. Následovala hospitalizace a náročná chemoterapie. Vypráví ve videu na Instagramu bývalá zdravotní sestra.
1: Celé týdny jsem byla zavřená, osamocená. Cítila jsem úzkost, strach, ale taky hněv. Říkala jsem si, jestli se vyléčím, jestli budu žít a jestli najdeme vhodného dárce.
2: Emma ležela na pokoji bez oken, nemohla vycházet ven a návštěvy musely nosit speciální obleky. Koncem srpna roku 2024 našli vhodného dárce z České republiky a o pár měsíců později následovala transplantace kostní dřeně. Ještě na nemocničním lůžku Emma dostala nápad zorganizovat dlouhou cyklovýpravu do Prahy, jakmile bude po léčbě a ona se zotaví.
1: Chtěla jsem poděkovat dárci, kterého nikdy osobně nepoznám. Ráda bych taky začala novou životní kapitolu a poděkovala všem anonymním dárcům.
2: 37-letá Francouzka založila asociaci s názvem Check Tamual, v překladu zkontroluj si kostní dřeň. Je to ale zároveň taková slovní hříčka, protože slovo Czech ve francouzštině zní jako zkontrolovat, ale zároveň taky jako Čech. Emma chce na své cestě upozornit i na mezinárodní registry dárců kostní dřeň.
1: Existuje jen 10% šance, že dostanete kostní dřeň od francouzského dárce. Proto je nesmírně důležité mít tyhle mezinárodní registry.
2: Emu na cestě doprovodí i její přítel Kentan, který byl v těžkých časech oporou. Společně mají před sebou 3200 kilometrů.
1: Vyrážíme z jihozápadní Francie, z městečka Cap Breton. Cílem je Praha. Máme to vymyšlené tak, že dva dny ujedeme denně 60 kilometrů a třetí den budeme odpočívat.
2: Emma a její přítel Kentan by chtěli do Prahy dorazit na přelomu října a listopadu a rádi by v Česku uspořádali akci ve spolupráci s Českým národním registrem dárců kostní dřeně. Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:45. Při nočních ruských útocích na Kyjev a okolí zemřelo nejméně 6 lidí, dalších 23 zraněných, informovali o tom tamní úřady. Rusko při náletech použilo i balistické rakety. Ty zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodili dětskou nemocnici. Kvůli ruským útokům na Ukrajinu taky preventivně vzlétly stíhačky v Polsku a my se s naší zpravodajkou přímo v Kyjevě spojíme po 7:45. Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo tak loňské vítězství. Pořadatelé soutěže a mezinárodní porota to oznámili na tradičním gala večeru na pražském Žofíně. Do soutěže se letos zapojilo 70 vinařství, která přihlásila skoro 670 vzorků vín.
3: Nehoda na D35 u Unčovic a kolona na D7 u Středokluk. Na D35 z Mohelnice do Olomouce za sjezdem na náměště na Hané z kilometru 257 po pojíždí kolona po nehodě u Unčovic. Zdržíte se 10 minut. Dálnice D1 je na průjezdu Brnem směrem do Vyškova. Zatím relativně dobře průjezdná, je tam fronta hlavně kamionů, osobními se téměř nezdržíte. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku z 11. kilometru po pojíždí kolona do omezení u Jíloviště je to na necelých 10 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky z 5. kilometru pojedete pomalu ke sjezdu na letiště, je to na necelých 15 minut. A na Pražském okruhu směrem na D1 se v Cholupickém tunelu jede dvěma pruhy, v pravém stojí kamion, před tunely se teď už výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Do konce tohoto týdne nás čeká velmi proměnlivé počasí. Dnes na většině území nejprve polojasno, pak se ale nebe bude od jihozápadu zatahovat a na jihovýchodě musíme počítat se silnými bouřkami. Jinde se objeví přehánky nebo bouřky jen ojediněle. Ještě zítra nás čeká hodně.

0: 6 hodin 50 minut s vámi čtvrteční ranní radiožurnál. Chystáme další zprávy na 7 hodinu, tedy za 10 minut je uslyšíte, ale teď ještě jedna pozvánka. Agrosalon Země živitelka začíná právě dnes v Českých Budějovicích. Veletrh tradičně navštěvují 10 000 návštěvníků. Areál Českobudějovického výstaviště už teď zaplnilo více než 600 vystavovatelů. Letošním tématem jsou inovace, no a hlavním mediálním partnerem je radiožurnál. My vám nabídneme vysílání přímo z výstaviště, začínáme dnes po 10. hodině. A náš stříbrný Airstream, naše studio, najdete hned u hlavní brány. Teď se ale podívejme, jak vypadaly přípravy na vůbec největší zemědělskou výstavu v Česku.
1: Zdeno, dej to trošičku doprava.
2: Vystavovatelé vozili techniku do areálu Českobudějovického výstaviště zhruba týden před výstavou. Byl mezi nimi i Vítězslav Kerouš z Pelhřimova.
3: Vystavujeme na Zemi živitelce více než 20 stavebních a zemědělských strojů, protože prostory jsou omezené, dá nám práci stroje uspořádat tak, aby zákazník si je mohl pohodlně vyzkoušet a prohlédnout.
2: Jako tady u této plošiny.
3: Přesně tak. Tato plošina má pracovní výšku 18 metrů a z tohoto důvodu jsme teď zkoušeli, zdali ji dokážeme zvednout na plný výsud, tak, aby byla vidět už hlavní silnice.
4: Pojďte, holky.
2: Na živitelku přivezl svůj dobytek z Rančic na Českobudějovicku i zemědělec Štěpán Šebelka.
4: My chováme skot plemene Aberdeen Angus. Letos na živitelku jsme přivezli 6 kusů. Máme tu plemenice, tak i plemenný bíky.
2: A je mezi nimi i jedna seniorka.
4: Ano, tady ta kráva je 11 letá, čeká 10. tele.
2: A hned po tom, co jste je ustájili, tak samozřejmě musí mít k dispozici vodu, seno a slámu.
4: Je to tak.
2: Přípravy na Agrosalon trvají do poslední minuty před otevřením výstaviště, říká obchodní ředitel této společnosti Jan Kuběna.
5: Nejsložitější asi logistika návozu veškeré techniky a exponátů. Dolaďují se úplně poslední detaily expozic, lepí se reklamy na pavilony. Kromě velké techniky naváží jednotliví menší vystavovatelé svůj drobnější sortiment, jako je nábytek, krmiva pro zvířata a potravinářské exponáty.
2: První návštěvníci Země živitelky projdou branami Českobudějovického výstaviště v 9 hodin. Jitka Cibulová Vokatá, Radiožurnál.
6: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
7: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
6: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem

0: Chalupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.pamětnároda.cz.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen opět v Brně. Nejlepší sportovní podívaná od 21. srpna na brněnském výstavišti. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Předprodej v síti Ticketportal. Na akci vás zve skupina ČES, generální partner české volejbalové reprezentace.
3: Dobré ráno v 7 hodin. A Veťana Horáčková a zprávy.
4: Ministryně financí Schillerová dokončila úvodní kolo jednání o rozpočtu jednotlivých rezortů. Někteří ministři za ní dnes jdou znovu. Po nočních ruských útocích na Kyjev je už 8 mrtvých, desítky lidí mají zranění. Fotbalisté Jablonce a Hradce Králové večer rozehrají závěrečné předkolo konferenční ligy. Kolona popojíždí na D7 u Tuchoměřic směrem do Prahy. A počasí nejdřív bude slunečno, odpoledne přibude oblačnosti a hlavně v jihovýchodní polovině Česka čekejte déšť. Teploměry dnes ukážou až 32 stupňů, většinou ale kolem 25.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO bude dnes pokračovat v jednáních s ministry o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Za půl hodiny za ní už podruhé přijde ministr práce Aleš Juchelka z ANO. Úvodní kolo jednání nad rozpočty přitom skončilo teprve pozdě večer. Řešili spolu peníze do dopravy, kultury, obrany nebo zdravotnictví.
5: Jednání ohledně zdravotnictví a dopravy se účastnil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Šéf rezortu zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO řekl, že jeho rozpočet bude vyšší.
6: Něco, co je skutečně investice do budoucna, tak je podpora specializačního vzdělávání mladých lékařů, takzvaná rezidenční místa. Chceme navýšit vlastně tu dotaci na rezidenční místo na 70 tisíc korun.
5: A na obranu bude Česko vydávat podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD v příštím roce minimálně 2% HDP.
7: Ty 2% HDP jsou 191 miliard korun s tím, že je to silně pro investiční rozpočet.
5: Příští týden ještě přijde na řadu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO, který se omluvil ze zdravotních důvodů. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Počet obětí ruských nočních útoků na Kyjev vzrostl na 8. Zraněných je nejméně 33 lidí. Oznámil to starosta města Vitalij Kličko. Rusko při náletech použilo i balistické rakety. Ty zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodily i dětskou nemocnici. Kvůli velkým ruským útokům na Ukrajinu taky preventivně vzlétly stíhačky v Polsku. A víc k nočním útokům řekne na Radiožurnálu už po 7:45 naše reportérka. Přihlásí se přímo z Kyjeva. Mezinárodní dudácký festival se opět vrací do Strakonic. Ode dneška do neděle bude město hostit muzikanty z 18 zemí světa, třeba Francie, Anglie nebo Maďarska. Festival zahájí dnes od 8 hodin večer tradiční mezinárodní dudácké kasací na Hradním nádvoří. Vysvětluje programový ředitel festivalu Zdeněk Vejvoda.
8: Proběhne požádání zástupců dudáků směrem k panu starostovi, aby předal klíče nad městem, aby vlády se na tu chvíli chytly nebo ujali dudáci.
9: Sport. Jablonečtí fotbalisté nastoupí ve skotském Glasgow k úvodnímu duelu závěrečného předkola konferenční ligy na hřišti Rangers. Právě domácí jsou i podle útočníka Severočechů Jana Chramosty favority dvojzápasu.
10: Jedeme tam v roli outsidera, přece jenom Rangers má velký zvuk jak ve Skotsku, tak vlastně v celé Evropě. Každý rok dá se říct, že hrajou ty skupinové fáze, což se u nás říct nedá, takže budou určitě favoriti, ale zabojujeme. Když třeba uhráli remízu, tak bychom s tím byli velice spokojení a věřím, že na domácím stadionu bychom pak vyprodali a třeba by se ten zázrak mohl dokonat.
9: Úvodní zápas 4. předkola konferenční ligy mezi Rangers a Jabloncem začne ve 25:40. 15 minut předtím rozehraje Hradec Králové ve stejné fázi kvalifikace duel na hřišti Panathinaikosu. Viktorie Plzeň čeká od 20 hodin úvodní zápas play-off o Evropskou ligu na hřišti Červené zvezdy Bělehrad. Radiožurnál Sport nabídne všechny zápasy v přímém přenosu. Radiožurnál o jejich průběhu bude informovat ve vstupech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D35 u Unčovic a kolona na D7 u Tuchoměřic. Na D35 z Mohelnice do Olomouce za sjezdem na náměště na Hané na kilometru 255,5 odklízejí následky nehody.
12: V pravém pruhu, ale co se stalo, to ještě nevím, protože teprve k němu dojíždím. Čipka vybočuje do levého pruhu na TR35.
11: Je tam teď kolona na více než 10 minut. Na D1 z Prahy do Ostravy je na průjezdu Brnem relativně klidno, pouze kamiony více popojíždějí mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu, tedy mezi kilometry 191 a 196. Na D4 ze Strakonic do Prahy je před sjezdem na Jíloviště krátká kolona kvůli stavbě mostu, brzdí se teď na 10,5 kilometru, zpoždění do 10 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na středu Kluky ze 4. kilometru pojedete v koloně ke sjezdu na letiště, tam je dopravní omezení, je to na 10 minut. A na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před sjezdem na Ořech ve směru na D1 ještě opatrně na průjezdu Cholupickým tunelem. Stojí tam kamion a je kvůli tomu uzavřený pravý pruh. Je to už bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zatím je jasno až polojasno, místy přechodně se zvětšenou oblačností a výjimečně zaprší, odpoledne a večer už začne oblačnosti přibývat a hlavně v jihovýchodní polovině Česka bude pršet víc. Místy se objeví i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 27 až 32 stupňů Celsia, na západě a severu méně, tam kolem 25. Tolik zprávy. Teď už pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, 7 hodin 6 minut čtvrtek, tak ať stihnete všechno podle vašich plánů. Senátoři mají v plánu dneska ještě projednat poslední ze tří vládních priorit, které v poslední době prošly poslaneckou sněmovnou. Včera horní komora neschválila znovu zavedení EET ani zákon o státních zaměstnancích a dnes si čeká stavební zákon. A nás čeká přehled toho, co by se mělo senátem ještě dneska všechno řešit.
0: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Čtvrteční ranní radiožurnál 10 minut po 7. Schvalování zákona o EET anebo o státních zaměstnancích se protáhne. Senát včera oba dva návrhy zákonů odmítl. Dnes ho čeká poslední z vládních priorit, a to stavební zákon. Jak by jednání mohlo vypadat, tak to teď probereme s Annou Millerovou z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Dá se očekávat, že i dnešní debata bude dlouhá. Kritických hlasů ke stavebnímu zákonu je totiž v Senátu hodně. Všechny tři výbory, které ho posuzovaly, ho doporučili zamítnout. Podle vládní koalice má předloha zavést centralizovanou síť stavebních úřadů a zjednodušit povolování staveb. Senátorům ale vadí třeba to, že navrhované změny usnadní legalizaci černých staveb. Kritizují taky způsob, jakým zákon vznikal. Návrh totiž neprošel mezi rezortními připomínkami a nemohla ho posoudit ani odborná veřejnost, jako třeba architekti.
0: Má tedy zákon Senátu nějakou podporu?
1: Tak podle vyjádření výborů i jednotlivých klubů ten návrh podporují jen senátoři ANO. Klub Hnutí má přitom v Senátu jen 15 křesel z 81. Návrh se tak pravděpodobně vrátí do sněmovny. Tam ale může vládní koalice rozhodnutí Senátu přehlasovat.
0: Anna Millerová z domácí redakce, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: No a za chvíli Kateřina Havlíková, toho času na Ukrajině. Další silný útok má za sebou Kyjev a jeho okolí. Co se tam přesně stalo, dozvíme se přímo z Kyjeva ještě před půl osmou.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Sára Kousková patří k nejúspěšnějším českým golfistkám současnosti. Loni vybojovala první dva tituly na Ladies European Tour, letos si poprvé v kariéře zahrála víkendová kola na majoru Evian Championship. Jak těžké je prosadit se mezi světovou elitou? Co rozhoduje o výsledku na největších turnajích a kam se chce ve své kariéře posunout dál? Sára Kousková zavítá do studia Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál 4:08. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra si v Brně pronajímá jedny z nejdražších kanceláří, i když je dlouhodobě ve ztrátě. Zjistil to investigativní tým Radiožurnálu. Podle pojišťovny šlo o druhou nejvýhodnější nabídku. Minister zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch žádá dozorčí radu pojišťovny, aby situaci prověřila, a my přidáme podrobnosti už po 7:30. V Hodoníně u Kunštátu na Blanensku právě dnes dopoledne uctí oběti holokaustu Romů a Sintů na Moravě. Pieta je na místě válečného pracovního tábora. Akce připomene jeden z největších transportů romských mužů, žen i dětí do vyhlazovacího tábora v Auschwitz-Birkenau v roce 1943.
4: Nehoda na D35 u Unčovic a kolona na D7 u Středokluk. Na D35 z Mohelnice do Olomouce za sjezdem na náměšť na Hané na 255. a půltém kilometru vyšetřují nehodu. Projíždí se levým pruhem, je tam kilometrová kolona na více než 10 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky počítejte s kolonou ze 4. kilometru, je to na 10 minut ke sjezdu na letiště, tam je dopravní omezení. Na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před sjezdy na Ořech. Ve směru na D1 stále ještě opatrně na průjezdu Cholupickým tunelem. Chystají tam odtah kamionu a je kvůli tomu uzavřený pravý pruh. Nezdržíte se. A silnice 57 z Fulneku do Opavy je na průjezdu Vrchy po nehodě stále uzavřená. Je tam zlomený kamion mimo vozovku, náhradní trasa z Fulneku přes Vlkovice a Větřkovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Dnes nás čeká postupně velká oblačnost, ze které zaprší a také hlavně v jihovýchodní polovině našeho území se objeví bouřky. Bude většinou polojasno, ojediněle s přeháňkami nebo právě s bouřkami. Odpoledne a večer se pak bude od jihozápadu nebe zatahovat a na jihovýchodě častěji zaprší a také se tam musíme připravit i na silné bouřky. V nich bude zesilovat vítr a spadnout může až 30 mm srážek. Teploty dnes budou velmi rozdílné, na západě a severu kolem 25, na ostatním území od 27 do 32 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 18, v Jeseníkách a Beskydech až 22 stupňů Celsia. Krásný den.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 9 minut před půl osmou. Rusko v noci zaútočilo na Kyjev a Kyjevskou oblast balistickými raketami. Zabilo přitom 8 lidí a dalších 33 lidí je zraněných, uvedl to starosta Vitalij Kličko. A v Kyjevě je také naše zvláštní zpravodajka Kateřina Havlíková. Dobré ráno, Kateřino.
1: Dobré ráno, ten poplach začal krátce před půlnocí, kdy se zároveň na telegramových účtech ukrajinské protivzdušné obrany objevilo varování před 6 raketami Zircon. Následně přibyla i varování před střelami Kalibr a střelami s plochou dráhou letu H-101. Ten první výbuch se ozval opravdu jenom několik minut po poplachu a v krátkém sledu pak následovali další. On ten poplach tady v Kyjevě stále trvá, ale už ne před raketovým útokem. Rusko ještě totiž vysílá úderné drony, ale zároveň je pracovní den, takže možná za mnou už můžete slyšet celkem čilou dopravu. Na obzoru, jak se tak koukám z okna, tak už ani není vidět kouř, který ještě brzy nad ránem byl vidět nad částí Kyjeva Brovary.
0: A víme, jaké jsou škody?
1: Ty škody jsou značné, hlavně na životech, jak už si zmínil, je 8 mrtvých a 33 lidí utrpělo zranění, ty počty se ještě můžou měnit. V noci také chodily zprávy o nedostatku zdravotního personálu v některých zasažených oblastech. Záchranné složky a také kyjevské úřady píšou o výbuších a požárech v několika oblastech Kyjeva, celkem na 12 místech. Poškozené jsou třeba obytné domy, ale také dětská klinika, která má mít vyražená okna, škola nebo sklady a průmyslový areál. Co se týče obytných budov, tak v Solomianském kyjevském okrese raketa nebo její trosky zasáhly 8. až 9. patro budovy, což způsobilo požár i v okolních patrech. Výbuchy mnohým domům právě vybila ta okna. Zároveň ale trvají útoky, stále ještě trvají útoky v jiných částech Ukrajiny.
0: Z Kyjeva Kateřina Havlíková, tak přejeme klidnější den. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 40 ministrů dnes čeká druhé kolo jednání o rozpočtu na příští rok. No a nás čeká tohle téma také v ranním interview Radiožurnálu s naším komentátorem Petrem Hartmanem. Stane se tak v závěru této půl hodiny zhruba v 7.50. Radiožurnál půl osmé. A na Horáčku má další zprávy.
1: Česko by příští rok měl splnit 2% závazek výdajů na obranu. Po večerním jednání o rozpočtu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dodal, že částka by měla být rovnoměrně rozdělená mezi modernizaci armády a její provozní zajištění, tedy třeba nábor nových vojáků. Dnes jdou někteří ministři za šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO znovu. Právě teď s ní jedná ministr práce Aleš Juchelka z ANO. Španělská vláda plánuje přesun části dětských migrantů ze Ceuty do pevninského Španělska. Veřejnoprávnímu španělskému rozhlasu to řekla ministryně pro migraci Elma Saisová. Podle ní by se měly ze severu Afriky přesunout ohrožené děti bez doprovodu, zejména dívky. V pevninském Španělsku by se měly dostat do organizací na ochranu dětí nebo přímo do pěstounské péče. Detaily ani počty přemístěných dětí ale ministryně Saisová neřekla. A v posledních 2 letech odchází od soudu pachatelé znásilnění s nepodmíněným trestem častěji než dřív. Vyplývá to z dat Ministerstva spravedlnosti. Podle nich šla do vězení v letech 2022 a 2023 zhruba polovina odsouzených. V posledních 2 letech se poměr zvýšil na skoro 60%. Podle mluvčí ministerstva Nikoly Ješkové narůstá společenská citlivost k tématu a přibývá i ohlášených případů.
2: Sport.
1: Fotbalisté Paris Saint-Germain musí kvůli poškozenému trávníku odehrát první zápas nové sezóny francouzské ligy mimo domácí stadion. Vedení soutěže utkání přeložilo na hřiště zhruba 350 kilometrů vzdáleného Rennes. Trávník pařížského celku zničily opakované vlny veder. Klub ho chce co nejdřív vyměnit.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D35 u Unčovic a překážka na D6 u Velké Dobré. Na D35 z Mohelnice do Olomouce za sjezdem na náměště na Hané na 255,5 kilometru vyšetřují nehodu. Projíždí se levým pruhem, je tam kilometrová kolona na 10 minut. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Řitku z 12. kilometru nadále hlásíte kolonu, kvůli omezení u jíloviště se zdržíte 10 minut. Na D6 z Karlových Varů do Prahy opatrně za sjezdem na Velkou Dobrou. Na 15. kilometru stojí autobus, je za mírným horizontem v odstavném pruhu, na místo už jede policie. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 je tradičně silný provoz mezi dálnicí D5 a Ořechem. Následně stál kamion v Cholupickém tunelu, už tam není a jede se plynule 3 pruhy. Na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda za Českou Skalicí opravují most, jezdí se kyvadlově, zpoždění 15 minut v obou směrech. A silnice 57 z Fulneku do Opavy je na průjezdu Vrchy stále uzavřená, po nehodě je tam zlomený kamion mimo vozovku, náhradní trasa z Fulneku přes Vlkovice a Větřkovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V jihovýchodní polovině našeho území aktuálně převládá spíše velká oblačnost a ojediněle se tam vyskytují přehánky, místy i bouřky. Na zbytku našeho území je buď jasno nebo polojasno a jen na jihozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se také výjimečně vyskytují přehánky. Teploty se většinou pohybují mezi 20 a 15 stupni. Tropickou noc, tedy teploty nad 20, se prozatím udržely na některých místech na východě a jihovýchodě našeho území. Naopak nejchladněji bylo po ránu na Šumavě, i tam se ale teplota pohybovala kolem 10 stupňů. Přes den pak teploty vystoupají na horách k 18 stupňům, v Jeseníkách a Beskydech bude o trochu tepleji až 22 stupňů. V nižších a středních polohách ukážou teploměry nejčastěji od 27 po 32 stupňů, sever a západ ale bude o trochu chladnější. A nebe bude i nadále s proměnlivou oblačností, ze které hlavně na jihovýchodě může zapršet a objevit se mohou opět i silné bouřky. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál. U mikrofonu je Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a ještě jedno zjištění investigativního týmu Radiožurnálu přidáme už za chvíli. Týká se zdravotní pojišťoviny ministerstva vnitra, která si v Brně pronajímá drahé kanceláře a přitom je dlouhodobě ve ztrátě.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
6: Never did believe.

0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která je dlouhodobě ve ztrátě, si pronajímá v Brně jedny z nejdražších kanceláří. Radiožurnál to zjistil ze zveřejněných smluv pojišťovny. Za nájem platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun za metr čtvereční. To je až o pětinu víc, než je podle oslovených realitních makléřů u podobných budov obvykle. Minister zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch chce, aby smlouvu dozorčí rada pojišťovny přezkoumala. Pojišťovna aktuálně řeší i mnoha milionové zlaté padáky pro bývalé manažery. Podrobnosti k tomu teď reportérka Kristýna Šopová z našeho investigativního týmu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Podle čeho pojišťovna kanceláře vybírala?
1: Pojišťovna tvrdí, že si udělala průzkum trhu a klíčové pro ně bylo zajištění kanceláří a klientského centra v jedné budově. Rozhodovalo se i podle lokality, dopravní dostupnosti nebo termínu nastěhování. Moderní budova Insady, kterou si pojišťovna nakonec vybrala, se nachází kousek od brněnského hlavního nádraží a blízko centra. Podle mluvčí pojišťovny Lucie Krauzové splnila požadavky.
2: Z pěti učiněných nabídek byla nabídka projektu Insady druhou cenově nejvýhodnější, přičemž cenově nejnižší nabídka jiného projektu nesplňovala klíčovou podmínku možnosti zřízení obchodních prostor pro klientské centrum.
1: Pronájmy se nemusí soutěžit na nejnižší cenu, nevztahuje se na ně totiž zákon o veřejných zakázkách. My jsme si ale pročetli nájemní smlouvu, kterou pojišťovna z Insady uzavřela. Našli jsme ji ve veřejném registru smluv a ta ukazuje, že šlo naopak o jednu z nejdražších nabídek. Jednatelé firmy na naše dotazy i přes upomínky nereagovali. Pojišťovna si pronajímá kanceláře v pěti patrech, k tomu se ale zavázala, že zůstane v nájmu až do roku 2038. Jinak zaplatí vysokou sankci. Za takových podmínek by například realitní makléř Ivo Bauer ze společnosti Remax Deluxe očekával výhodnější sazbu.
3: Standardně se pohybujeme kolem částky tak 420 až 450 korun, takže si myslím, že tato cena je trošku přes ten limit. Záleží na tom vybavení. Nevím, co tam přesně všechno mají, ale je to o těch 15 až 20% vyšší než je standard. Když bych očekával, že ta cena bude nižší, a to výrazně. Jo, při tak dlouhém pronájmu ty ceny samozřejmě jsou úměrné té délce.
1: Oslovili jsme tři experty na brněnské prémiové reality a shodli se, že je nájem, který pojišťovna platí, na Brno vysoký.
0: No a jak bude pojišťovna tu situaci řešit?
1: Hledat levnější kanceláře pojišťovna neplánuje. Tvrdí, že i kdyby je našla, tak by musela investovat do stavebních úprav a měla by provozní ztráty. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale požaduje, aby dozorčí a správní rada smlouvu přezkoumala.
0: A o jaké místo se přesně jedná, jakou budovu, tak to můžete zjistit, když se podíváte na irozhlas.cz. Kristýna Šopová z našeho investigativního týmu, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A s vámi dál ranní radiožurnál. Za pět minut bude 8:45. Nabídneme ranní interview. Tentokrát to bude na téma přerozdělování peněz pro rozpočet pro příští rok. Náš komentátor Petr Hartmann to okomentuje už za malou chvíli v našem vysílání.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bůčku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musím zastavit, protože to nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál je 7:45. Za chvíli ranní interview, teď krátký a stručný přehled o tom, co se děje doma, také ve světě a také na silnicích a na obloze. Výbavy do škol pro prvňáky stojí letos v průměru 3350 korun, tedy je to podobné jako loni. Vyplývá to z analýzy letáků velkých obchodních řetězců. Skoro polovina rodičů počítá s výdaji do 3000 korun, alespoň to ukázal červnový průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Víc vám k tomu ještě povíme v 8 hodin v dalších zprávách. Estonci si právě dnes připomenou 35. výročí obnovení nezávislosti. Od hroutícího se Sovětského svazu se odtrhli přesně 20. srpna roku 1991, přibližně půl roku po Litvě. O den později Estonsko následovalo i poslední stolice pobaltských států, a sice Lotyšsko.
6: Překážky na D4 u Milíčína a na D6 u Velké Dobré. Na D4 ze Strakonic do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Milín na 47. kilometru hlásíte překážku.
7: Leží v levém pruhu, nicméně jako další pás, nějaký kus toho té gumy je i v pravém, takže je to tam takový poměrně chaotický, objížděli jsme to až úplně jako obstavným.
6: Na D4 z Prahy ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku z 12. kilometru nadále počítejte s kolonou, kvůli omezení u jíloviště se zdržíte 10 minut. Na D6 z Karlových Varů do Prahy opatrně za sjezdem na Velkou Dobrou. Na 15. kilometru stojí autobus, je v odstavném pruhu, i tak se vybočuje. A na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda za Českou Skalicí opravují most, jezdí se kivadlově, zpoždění téměř 20 minut obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
8: Teploty dnes budou opět poměrně vysoké, nejčastěji se odpoledne budou držet mezi 27 a 32 stupni, ale sever a západ naší republiky bude chladnější. Tam naměříte kolem 25. Na hřebenech hor pak teploměry ukážou kolem 18, v Jeseníkách a Beskydech bude tepleji až 22 stupňů. A nebe dnes bude postupně s velkou, dalo by se říci i proměnlivou oblačností, ze které místy zaprší nebo i zabouří. V jeho východní polovině naší republiky pak budou srážky četnější. A také se tam mohou vyskytovat silné bouřky. Pozor na nárazy větru i přívaly deště. Hezké ráno.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Vyjednávání o kapitolách státního rozpočtu na příští rok pokračují za ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Od úterý přichází její vládní kolegové, aby vyjednali pro své rezorty co nejvíce peněz, alespoň tedy většinou. No a zástupci vlády už teď přiznávají, že schodek státního rozpočtu poroste. Zatím není jasné, jak moc. Minimálně 4 ministry, a sice práce, školství, vnitra a ministra pro sport, dnes čeká druhé kolo vyjednávání, což teď probereme i s naším komentátorem Petrem Hartmanem. Petře, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Ta první schůzka už začala, konkrétně s ministrem práce Alešem Juchelkou z hnutí ANO. Ten po prvním kole vyjednávání řekl, že by platy ve veřejné sféře mohly růst nejvíc za poslední léta, konkrétní částky ale nezmínil. Mohla by to být reakce na odboráře, kteří vládu žádají o jednání o vyšších platech už několik měsíců po sobě?
1: Nemyslím si, že to je jenom reakce na odboráře, ale je to reakce na styl politiky, který současná vláda vede, a také na předvolební sliby, kdy vláda slibovala různé zlepšení životů lidí, takže z toho nemůže vyjmout ani státní zaměstnance, a samozřejmě každý rok se opakuje vyjednávání mezi vládou a odbory a je otázka, zda tedy vláda má být štědrá a jak moc v situaci, kdy už to zaznělo před chvíli, státní finance na tom nejsou dobře, kdy deficit rozpočtu na letošní rok je 310 miliard a na ten příští má být ještě vyšší. Takže už v současné době většinu rozpočtu tvoří takzvané mandatorní výdaje, tak je otázka, zda ještě tyto výdaje zvyšovat nad to, co je nutné a nezbytné.
0: Robert Plaga za ANO zase požaduje desítky miliard korun navíc pro školství. Odborníci navrhovali až 50 miliard navíc. Dá se odhadnout, kde se nakonec potkají?
1: Úplně odhadnout se to nedá, ale je to běžná taktika. Tu používají ministři pokaždé, když vyjednávají o rozpočtu, kdy chodí za ministrem nebo ministryní financí a tvrdí, že potřebují další a další peníze, aby jejich rezort mohl fungovat, aby vláda mohla naplňovat svoje priority. V některých momentech jsme dokonce svědky takového vyjednávání nebo takové taktiky, že tam padají slova o tom, že pokud ty peníze nebudou, tak rezort nemůže normálně dále fungovat a tak dále. A vždy se najde nějaký kompromis a při tom vyjednávání především záleží na postoji ministra, v tomto případě ministryně financí a premiéra, a pak také na tom, jak silní jsou ministři ve svých politických stranách a hnutích, jakou mají zkrátka oporu politickou a co dokáží prosadit. Při tom vyjednávání hraje také důležitou roli, když je to koaliční vláda, že musíte vycházet vstříc také koaličním partnerům pro to, abyste vůbec rozpočet potom ve sněmovně prosadili, abyste pro něj získali většinu. Takže to, co nyní předvádí nejenom ministr školství, tak je to stará osvědčená taktika. Většinou

0: vyjednají nějaké to zvýšení navíc, ale málo kdy se podaří, aby dosáhli toho, co oni sami navrhují.
1: Spekuluje se o tom, jaký nakonec bude schodek státního rozpočtu. Podle dřívějších vyjádření premiéra Babiše by to mělo být hluboko pod 400 miliardami korun, taky pod 3% HDP. Odhady zmiňují 350 až 370 miliard, což by znamenalo, že by byl mezi čtyřmi historicky nejvyššími. Má proto vláda důvod?
0: No, jediný důvod je ten, že vláda se snaží plnit předvolební sliby, a když už jsme byli v předvolební kampani, tak ekonomičtí experti tvrdili, že ty sliby nejsou zasazeny do reálných ekonomických rámců, a nyní se to de facto potvrzuje, protože i podle různých ekonomických expertů v tuto chvíli není důvod pro to, aby deficit rozpočtu takto stoupal, aby se blížil hranici 3% hrubého domácího produktu. Měl by spíše se pohybovat někde kolem 2%, jak tomu bylo v nedávné minulosti. A vzhledem k tomu, že příští rok nás nečekají žádné volby, tak vláda měla vhodnou příležitost k tomu, aby skutečně začala ten deficit státního rozpočtu snižovat, a ne aby ho šponovala až těm 3% hrubého domácího produktu. A když se podíváme na rozpočtový výhled, tak vláda se chce dostat ke 2% nebo dokonce pod 2% v dalších letech, ale například v roce 2029 budou, pokud se nic mimořádného nestane, další sněmovní volby, a tam se těžko čekat, že by vláda přišla s tím, že aby se dostala na ta čísla, bude zvyšovat nějaké daně a snižovat výdaje. To žádná vláda před volbami nedělá, takže ty sliby nebo ten výhled není úplně reálný z hlediska politického fungování a politické praxe.
1: Petře, ještě stručně, vláda musí dát dohromady první návrh do 31. srpna. Dá se čekat nějaký sporný bod, který by třeba mohl ohrozit současnou koalici ANO, SPD a motoristů sobě?
0: Já si myslím, že ne, že přístup právě motoristů sobě a SPD je takový, že to koalici neohrozí, a skutečně do konce srpna musí ministerstvo financí vypracovat takový návrh, který pošle do vlády, a do této doby vlastně nevíme žádná čísla, nic. Za to byla kritizována předchozí vláda, ta současná si počíná stejně, byť sledujeme defilé ministrů alespoň veřejně před kamerami, ale ta konkrétní čísla zatím k dispozici nemáme, ani včetně odhadu schodku rozpočtu.
1: Vládní vyjednávání o kapitolách státního rozpočtu tedy ještě pokračují. Celé téma jsme probrali teď s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem v ranním interview Radiožurnálu. Petře, díky, hezký den, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Radiožurnál chvíli před osmou. Maďaři dnes slaví svůj největší státní svátek, tedy Den svatého Štěpána. Na oslavu vás pozveme v ranním radiožurnálu už v příští hodině a vydáme se také do Českých Budějovic, protože tam začíná největší agroveletrh.
1: Ten mladý mráček na plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
2: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
1: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
3: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 8 hodin. Ano, Horáčková a zprávy.
4: Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně 12 mrtvých v Kyjevě a okolí. Senátoři dnes projednají novelu stavebního zákona. Fotbalisty Plzně, Hradce Králové a Jablonce čekají úvodní duely posledního kola kvalifikace evropských pohárů. Stojící kamion nepřehlédněte na D2 na 12. kilometru směrem do Bratislavy. A počasí zatím je spíš slunečno, odpoledne bude přibývat oblačnosti i deště a teploty dnes až 32 stupňů.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: V ukrajinském hlavním městě a taky jeho okolí zemřelo při nočních ruských útocích nejméně 12 lidí. Přes 30 dalších je zraněných, oznámil to ukrajinské úřady. Rusové na Kyjev udeřili balistickými střelemi, kterých na Ukrajinu v posledních týdnech vysílají výrazně víc než v minulosti.
6: Kyjevská městská vojenská správa následky útoku zaznamenala na víc než 12 místech. Poškozený je mimo jiné 9podlažní obytný dům, dětská nemocnice i další zdravotnická zařízení. Hořely i skladové prostory. Záchranáři zasahovali taky u budovy školy, kde byli lidé uvězněni v krytu. Ukrajina se balistickým střelám dokáže bránit jen obtížně, protože má nedostatek munice do systému protivzdušné obrany Patriot. Noční útoky hlásí i Rusko. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana se střelila 20 dronů mířících na hlavní město. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
4: Senát dnes projedná stavební zákon. Podle vládní koalice usnadní a taky zrychlí povolování staveb. Všechny tři senátní výbory, které předlohu posuzovaly, ji ale doporučili zamítnout. Senátorům vadí například to, že navrhované změny neprošly mezirezortními připomínkami a nemohla je posoudit ani odborná veřejnost, třeba architekti. Pokračuje předseda senátního klubu STAN Jan Sobotka.
7: Jediný, kdo bude z toho mít prospěch, jsou velký developeři, protože stavby nad 10 000 metrů čtverečních, což je zhruba 100 bytů, to jsou miliardové stavby, tak ty stavby budou mít zelenou a budou se rozhodovat za 30 dní bez možnosti odvolání.
4: Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. V Senátu návrh podporuje jediný klub, a to hnutí ANO. Školní pomůcky pro prvňáka letos vyjdou v průměru na 3350 korun, tedy podobně jako loni. Ukázala to analýza nabídky 7 největších obchodních řetězců, kterou zpracovala společnost Česká distribuční. Nejdráž vyjde aktovka, která stojí v průměru zhruba 1600. Skoro polovina rodičů počítá s výdaji na školní pomůcky do 3000 korun, jak vyšlo z průzkumu agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. V červnu se ho zúčastnilo 1000 dospělých. Většina rodičů se na pomůckách snaží ušetřit, říká mluvčí bankovní asociace Adam Dufek.
8: Nákupy plánují a porovnávají. Větší problém samozřejmě představují tyto jednorázové zářijové výdaje pro domácnosti s napjatějším rozpočtem a také pro rodiny s více školními dětmi, protože se jim jednotlivé položky násobí.
5: Sport.
0: Plzeňští fotbalisté vstoupí do kvalifikace poháru zápasem čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradě proti Crvené zvezdě. Zápas startuje ve 20 hodin. Jablonec ten rozehraje ve 25:40 na hřišti skotských Rangers. Úvodní duel play-off o konferenční ligu. Tým z Glasgow neuspěl v předkole Evropské ligy. O to větší motivaci má, říká trenér Severočechů Luboš Kozel.
9: Proti nám bude stát nemotivovaný soupeř, který bude chtít toho domácího prostředí využít k vytvoření nějakého náskoku, takže pro nás bude velmi důležitý dobrý vstup do utkání, aby jsme hlavou unesli vlastně tu atmosféru, na kterou třeba nemusíme být úplně zvyklí ty hráči.
0: Hradec Králové usilující o premiérovou účast ve skupině jednoho z evropských pohárů nastoupí od 20:30 ve čtvrtém předkole konferenční ligy v Aténách proti Panathinaikosu. Radiožurnál Sport nabídne všechny české zápasy v přímých přenosech. Radiožurnál bude informovat v živých vstupech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 v Brně a překážka na D6 u Velké Dobré. Na D1 z Prahy do Ostravy za sjezdem na brněnské výstaviště se na kilometru 190,5 srazilo nákladní a dvě osobní auta. Blokují levý pruh a tvoří se kolona. A pomalu se jede i dál do omezení za sjezd na Mikulov. Celý průjezd Brnem je teď na zhruba 20 minut. Na dálnici D2 z Brna směrem do Bratislavy zbystřete za sjezdem na Židlochovice. Na 12. kilometru stojí kamion po defektu. Je v odstavném pruhu, ovšem větší vozidla tam musí mírně vybočit. Na D6 z Karlových Varů do Prahy opatrně, za sjezdem na Velkou Dobrou na 15. kilometru hlásíte stojící autobus.
11: Autobus stojí postavený, ale ten pravý je zabraný těma šipkama, když to stíhá do jednoho levýho pruhu.
10: Na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda za Českou Skalicí opravují most, jezdí se Kyvadlově, zpoždění téměř 20 minut obou směrně. A v Praze na východní části okruhu a Štěrboholské spojce je tradiční ranní kolona za dálnicí D11. K průmyslové provoz krátce zpomalila nehoda, vozidla už nepřekážejí u průmyslové, je to teď na necelých 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zatím je jasno až polojasno, místy přechodně se zvětšenou oblačností a výjimečně zaprší, odpoledne a večer už začne oblačnosti přibývat a hlavně v jihovýchodní polovině Česka bude pršet víc a místy se objeví i silné bouřky. Teploměry dnes ukážou 27 až 32 stupňů Celsia, na západě a severu méně, tam kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál, moderuje Petr Král.
12: Šampionáty zvířat, obracečky, traktory, Airstream radiožurnálu, no a ještě dlouho bych mohl pokračovat. Začíná vůbec největší zemědělský veletrh Země živitelka. Radiožurnál je opět hlavním mediálním partnerem a přímo z areálu z výstaviště v Českých Budějovicích pro vás budeme také vysílat. Jaké máme plány, tak to vám prozradíme už za chvíli a dost možná pozvánkou do Českých Budějovic ovlivníme i vaše plány. Budeme rádi, když se zastavíte.
5: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Osmá hodina už 10 minut za námi, s vámi ranní radiožurnál a teď všechno, co jste kdy chtěli vidět o zemědělství, ale báli jste se zeptat. Tak můžeme parafrázovat název známého filmu Woodyho Allena. V Českých Budějovicích totiž právě dnes začíná vůbec největší český zemědělský agroveletrh Země živitelka. A radiožurnál, co by hlavní mediální partner, bude opět stejně jako loni u toho a chystáme také speciální vysílání, které nám teď představí Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Vysílání ze stříbrného Airstreamu, který najdete u hlavní brány, spustíme v 10 hodin dopoledne a probereme i budoucnost farmaření. A to s dronařem Jakubem Polenským, který říká, že dron má lepší oči než člověk na poli a taky se nikdy neunaví. Pozvali jsme také mladé chovatele. Dnes přijde Jan Borovka z farmy v Chlumu u Křemže na jihu Čech. Naše reportérka bude taky u soutěže ve stříhání ovcí na rychlost. A na zítřek náš tým na výstavišti přichystá exkluzivní rozhovor s Karlem Rodenem.
0: S hercem Karlem Rodenem?
1: Ano, nepůjde ale o herectví, ale o farmaření. Karel Roden totiž chová nejmenší evropské plemeno skotu, Dextery. Byl první, který ho do Česka přivezl. Na své farmě pěstuje i borůvky a ovšem skutečně zaníceně mluví. A vy ho uslyšíte jako pátečního dopoledního hosta.
0: Říká zaníceně Anna Millerová z domácí redakce. Děkujeme za to a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A ještě jednou náš moderátor Vojtěch Biderman se ze Země živitelky poprvé ozve tedy dnes v dopoledním radiožurnálu v 10 hodin. No a všechno ostatní se můžete také průběžně dozvídat na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. I tam budete nacházet aktuální zprávy z agroveletrhu Země živitelka. Ranní radiožurnál za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno.

0: 8 hodin 15 minut. V posledních dvou letech odcházejí pachatelé znásilnění od soudu s nepodmíněnými tresty častěji než dřív. Vyplývá to z dat Ministerstva spravedlnosti. Podle těch šla v letech 2022 a 2023 zhruba polovina odsouzených za znásilnění přímo do vězení. V posledních dvou letech se ale jejich poměr zvýšil na skoro 60%. Spojené státy americké mají poprvé v historii dluh přesahující 40 bilionů dolarů, přepočtu tedy přes 830 bilionů korun. Tohoto milníku dosáhla země o 3 roky dříve, než odborníci předpokládali. Během posledních 10 let se americký dluh zdvojnásobil. Ekonomové varují, že zadlužení dopadne na Američany i na podniky.
1: Nehoda na D1 v Brně a omezení u Velké Bíteše. Na D1 z Prahy do Brna zasjezdeme na výstaviště na kilometru 190,5. Zasahují u následků nehody. Jede se teď jen odstavným pruhem, je tam zatím kilometrová kolona. Na D1 z Brna směrem do Prahy zasjezdem na Velkou Bíteš z kilometru 160. Čekejte kolonu, brzdí se prudce, je to kvůli údržbě. Uzavřený je levý pruh a zdržení kolem 5 minut. Na dálnici D2 z Brna směrem do Bratislavy z Bystřete za sjezdem na Židlochovice. Na 12. kilometru stojí kamion po defektu, je v odstavném pruhu, na místo už přijela šipka, mírně se tam vybočuje. A na D6 z Karlových Varů do Prahy opatrně za sjezdem na Velkou Dobrou. Na 15. kilometru stojí autobus, je tam uzavřený pravý pruh, náhle se zpomaluje, zdržíte se krátce. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Naše území je stále pod vlivem zvlněného frontálního rozhraní, proto se postupně na naše území od jihozápadu nasune velká oblačnost a čekají nás přehánky, místy i bouřky, které mohou být dnes hlavně na jihovýchodě i silné, s přívaly deště a nárazovým větrem. Teploty se budou pohybovat mezi 25 stupni na západě a severu naší republiky po 32 na jižní Moravě. A pokud se i přes nestálé počasí chystáte na hory, pak se připravte na teplotu kolem 18 v Jeseníkách a Beskydech na 22 stupňů. A foukat k tomu bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který bude v bouřkách výrazně zesilovat. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 8 hodin 20 minut je čtvrtek 20. srpna. Třetím dnem právě dnes pokračují na ministerstvu financí jednání o rozpočtech jednotlivých rezortů pro příští rok. Dnes se Alena Schillerová z Hnutí ANO potká s ministry, se kterými všechno nedohodli na první schůzce. V tuto chvíli už jedná se svým stranickým kolegou, ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou. Na místě je také kolegyně Daniela Brychtová. Danielo, dobré ráno.
1: Dobré ráno. S ministrem Juchelkou má ještě šéfka státní kasy znovu řešit například peníze pro sociální služby či na péči o ohrožené děti. Ministerstvo chce podle Juchelky také prostředky na informační systémy.
2: Obsluhuje MPSV přes své organizace miliony lidí přes zprávy důchodů, nyní v tuto chvíli superdávku, jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Chystáme další věci, které se týkají IT, ať už je to hlídačkovné, úřad pro rodinu a ochranu dětí, registr sociálních služeb.
1: Po Juchelkovi má přijít ministr školství Robert Plaga za ANO, šéf rezortu vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO nebo ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů.
0: A co čeká ministryně financí Alenu Schillerovou z Hnutí ANO ohledně přípravy rozpočtu po dokončení těchto schůzek?
1: Po dojednání veškerých detailů je čeká součet všech ministerstev. I v dalších dnech ale bude ještě některé detaily ladit, třeba ohledně ministerstva zemědělství nebo dopravy. V příštím týdnu by se měla potkat ještě s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za ANO, který se tento týden omluvil ze zdravotních důvodů. No a až bude jasno o jednotlivých rezortních kapitolách, taky čeká setkání s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Jaký bude finální schodek rozpočtu na příští rok, ale zatím Alena Schillerová neprozradila.
3: Pak dělám tam. Půjdu si to nejdřív s ním samozřejmě říct, protože my spolu se na to téma bavíme velmi často. Za prvé je to premiér, takže můj šéf. A za druhé je to bývalý ministr financí, takže ta debata je velmi efektivní.
1: Na konci srpna musí ministrině financí předložit hotový návrh. Ten pak vláda bude schvalovat v září.
0: Ministr financí dnes tedy finalizuje jednání s ostatními členy vlády ohledně rozpočtu na příští rok. Dnes to byla tedy čtveřice ministrů, se všemi už tedy se potkala, teď se dojednávají věci, které se dojednat nestihly. U toho všeho zůstává také dál naše reportérka a kolegyně Daniela Brychtová. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: No a o rozpočtu jsme si povídali také s naším komentátorem Petrem Hartmanem v ranním interview Radiožurnálu v 7.50. Záznam najdete na našem webu.

0: S vámi Radiožurnál. I rozpálený beton může zaskočit. Stačí několik vteřin a může totiž vzniknout popálenina. Konkrétně lékaři ve fakultní nemocnici Brno letos v létě už řešili 5 případů popálenin na těle právě od rozpálených povrchů a tak reportáž k tomu určitě přijde v odkrátce. Po půl deváté.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen opět v Brně. Nejlepší sportovní podívaná od 21. srpna na brněnském výstavišti. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Předprodej v síti Ticketportal. Na akci vás zve skupina ČES, generální partner české volejbalové reprezentace.
0: Teď je půl deváté. A se zprávami je tu Anna Horáčková.
2: Ukrajinský Kyjev vyhlásil na zítra kvůli nočnímu smrtícímu ruskému útoku den smutku. V hlavním městě zemřelo podle posledních informací starosty Vitalie Klička 12 lidí. Přes 30 dalších je zraněných. Rusko tvrdí, že útočilo na sklady, podniky vojenského průmyslu, dopravní a logistické centrum. Kyjev hlásí nejen poničení skladů, ale taky obytných budov, dětské nemocnice nebo školy. Stát chce příští rok investovat do rozvoje dětské psychiatrické péče. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO to řekl po večerním jednání o rozpočtu na ministerstvu financí. Peníze zamíří třeba na opravu nemocnice v Opařanech, výstavbu onkocentra v Ostravě nebo digitalizaci žádanek. Víc prostředků má jít i na specializační vzdělávání mladých lékařů, včetně tzv. Rezidenčních míst. Na celkem 140 postů pro praktické lékaře letos podle Vojtěcha přišlo asi 300 žádostí. A žaloby k nejvyššímu správnímu soudu se chystají podat zástupci některých obcí v Nízkém Jeseníku. Týkat by se měly akceleračních oblastí, které stát v regionu vymezil ke snažšímu povolování větrných elektráren. Radiožurnálu to po středečním jednání na radnici v Moravském Berouně na Olomoucku řekl tamní nezávislý starosta Jan Hic. Společný postup tam domlouvali představitelé 11 měst a obcí na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje.
3: Sport.
2: Hvězdný fotbalista Lionel Messi přispěl Miami gólem k ukončení série 3 soutěžních porážek. Obhájci titulů v zámořské MLS ale remizovali na hřišti Philadelphia 2-2. Český reprezentant Pavel Bucha odehrál při výhře Cincinnati nad New Yorkem 2-1 celý zápas, ale tentokrát neskóroval.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 v Brně a překážka na D6 u Velké Dobré. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 187 po pojíždí kolona. Za sjezdem na výstaviště na kilometru 120,5 se po nehodě jede pouze odstavným pruhem, zpoždění 15 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Velkou Bíteš se pohybuje údržba v levém pruhu, zpomalíte na kilometru 160, zdržíte se do 10 minut. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Velkou Dobrou.
5: O 16 kilometrů pomalu jedoucí kolona v obou pruzích.
4: Na 15. kilometru stojí autobus, uzavřený je pravý pruh, zpoždění kolem 5 minut. Na D11 z Jaroměře do Prahy za sjezdem na Smiřice zastavil kamion na kilometru 101.
6: Teďka na 101. kilometru čerstvě řápla kamionu guma u návěsu a stojí na kraji, jo, takže bude tam měnit gumu, může tam vzniknout nějaký problém.
4: A v Praze v Černokostelecké u Zeleného domečku řešili nehodu v křižovatce u sjezdu na Štěrboholskou spojku. Už tam nestojí, na Průmyslové se kvůli tomu vytvořily fronty v obou směrech od Českobrodské i od Kabla. Začnou se zkracovat. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: V noci na dnešek se severem naší republiky prohnal pás bouřek se silnými nárazy větru. Například v Liberci naměřili nárazový vítr o rychlosti kolem 90 km v hodině. Na Sněžce v Krkonoších dokonce meteorologové zaznamenali rychlost větru o síle orkánu, přesně 156 km za hodinu. A se silnými bouřkami musíme počítat i dnes přes den. Objevit se mohou hlavně na jihovýchodě našeho území a varuje před nimi i Český hydrometeorologický ústav. Bude v nich zesilovat vítr, jeho nárazy mohou mít až 70 km v hodině a také se v nich objeví přívalové srážky. Místy může napršet až 30 mm vody. Na ostatním území bude zpočátku polojasné nebe, které se bude od jihozápadu postupně zatahovat. Teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 27 a 32 stupni. Na severu a západě bude o trochu chladněji, jen kolem 25 stupňů Celsia. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál a u mikrofonu je Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. A tip na výlet. Stíhačky nad Dunajem můžete vidět, také uzavřené mosty a davy v ulicích a večer stovky dronů nad zářícím parlamentem. Ano, Maďarsko dnes slaví svůj největší státní svátek, ale to bude poprvé vidět, jak se s jednou z největších maďarských tradic vypořádá vůbec poprvé nová vláda Petra Maďara. Budeme o tom mluvit. Pozveme vás do Budapešti už za chvíli s naší zpravodajkou.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 838, 1000 let stará tradice, ale letos nová režie. Budapešť se chystá na vůbec největší maďarský státní svátek, tedy Den svatého Štěpána, prvního uherského krále a symbolického zakladatele země. Poprvé oslavy pořádá vláda Petra Maďara, která je výrazně zlevnila a mění i jejich nejviditelnější část, a sice velkolepou show na Dunaji. Co zůstává a co bude jinak a proč je právě 20. srpen pro Maďary tak zásadní, to probereme s naší zpravodajkou Budapešti Bárou Vránovou. Báro, jak velké oslavy dnes Maďarsko tedy čekají a jak se na ně chystá Budapešť?
1: Dobrý den, slaví se po celé zemi a už teď tady v Budapešti je poznat, že město čeká opravdu mimořádný den kvůli největšímu maďarskému státnímu svátku. Se na celý den promění centrum, všude jsou pódia, všude jsou zátarasy, město je uzavřené a já jsem teď u Dunaje, u parlamentu, který se proměnil lehce v takový souboj o nejlepší místo s výhledem, protože už za 20 minut tady začne jeden z nejoblíbenějších prvků toho programu, a sice vojenská přehlídka letectva nad Dunajem. To ale samozřejmě není všechno, v plánu jsou také koncerty a večer projde městem procesí s relikví svatého Štěpána. Tím vrcholem pak je velká show přímo na Dunaji. Parlament se při ní promění v obří projekční plochu, nad řekou budou létat stovky dronů a celé to zakončí velkolepý ohňostroj.
0: Letos oslavy poprvé pořádá vláda Petra Maďara. Co na ní změnila?
1: Hlavně jejich cenu. Ta předchozí vláda Viktora Orbána měla na letošní oslavy připravenou smlouvu za víc než 17 miliard forintů, tedy v přepočtu přes miliardu korun. Maďarův kabinet po nástupu zrušil a celý program má nakonec stát méně než čtvrtinu této částky. Nejvíce je ta změna vidět právě na té večerní show na Dunaji. Ohňostroj, který byl v minulých letech její dominantou, potrvá v uvozovkách jen 10 minut a pyrotechniku odpálí ze 3 pontonů místo loňských 9. Větší prostor dostanou drony, světla a projekce přímo na budovu parlamentu. Obsahově se ale žádný velký řez nekoná, ta půlhodinová show má pořád přivyprávět maďarský národní příběh, tedy od příchodu do Karpatské kotliny přes svatého Štěpána až po současnost.
0: Na velkou slávu na Dunaji čeká naše zpravodajka Bára Vránová. Zdravíme do Budapešti, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za 5 minut bude 3:15.

0: Rozpálný beton nebo dlažba můžou způsobit hluboké popáleniny. Teplota povrchu může být až 70 stupňů a popálenina na lidské kůži vznikne velmi rychle, třeba i během několika vteřin. Jenom lékaři ve fakultní nemocnici Brno letos v létě řešili 5 takových těžkých případů, z toho jeden u dítěte.
1: Tlačil jsem ten vozeček důchodcovský, ujeli mě nohy, spadl jsem, mozek jsem převrátil na sebe, chtěl jsem stát. Ten beton byl horký, takže rukama jsem se držet nemohl.
2: Vypráví mi na lůžku fakultní nemocnice Brno 76-letý pan Josef. Zvednout se z rozpálené země mu trvalo 2 hodiny.
1: No a ty nohy, tam mám menší citlivost, tak jsem těma nožičkama šoupal, abych se postavil. No a o ten beton jsem si ošoupal kůžičku až do masička, ještě jsem si to trochu upekl jako.
2: Lékařskou pomoc vyhledal až po několika dnech. Teď léčení potrvá ještě týdny.
1: Léčba je taková romantická, bolitá potvora.
2: Rozpálené povrchy můžou způsobit popáleninu až 3. stupně. Lidé by návštěvu nemocnice nebo ordinace neměli odkládat, vysvětluje lékař popáleninové kliniky Pavel Brichta.
3: Nejvíc bolí povrchní popáleniny. Zatímco když se ta kůže propálí celá nebo skoro celá, tak prakticky ten člověk žádnou bolest necítí už. No a potom jsou to ty nejhlubší popáleniny, kdy ta kůže je propálená celá, tam potom se musí odstranit, co je spáleného a rekonstruovat transplantátem.
2: Důležitá je první pomoc, dodává Brichta.
3: V praxi je vždycky ponořit do studené vody. Rychle schladit, protože to zbytkové teplo, které zůstává v té kůži, může způsobit prohloubení.
2: Led na popálenou kůži nepatří, protože může kvůli stažení cév poškození ještě prohloubit. Hana Novotná, Radiožurnál.
0: Je 8:45. V Rumunsku se při ruském útoku na sousední Ukrajinu zřítil dron, informovala o tom agentura Reuters. Stroj podle rumunského ministerstva obrany dopadl do neobydlené oblasti u města Tulča. Jeho pád nezpůsobil žádné materiální škody. V Česku roste počet případů rakoviny hlavy a krku. Podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky onemocnilo jen v roce 2024 přes 2000 pacientů, ovšem před 10 lety jich bylo o 500 méně. S nárůstem nebo za nárůstem stojí podle lékařů nadměrná konzumace alkoholu a cigaret, infekce HPV viry anebo zanedbávání preventivních zubních prohlídek.
4: Nehoda na D1 v Brně a překážka na D6 u Velké Dobré. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 186 hlásíte kolonu kvůli nehodě za sjezdem na Výstaviště. Na kilometru 190,5 se jede jen odstavným pruhem, zpoždění 20 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Velkou Bíteš se pohybuje údržba v levém pruhu, zpomalíte na kilometru 160,5 a zdržíte se do 10 minut. Na silnici 430 na výjezdu z Brna směrem do Vyškova za Rohlenkou se na přemostění dálnice D1 stala vážnější nehoda. Průjezd křižovatkou je značně omezený a tvoří se kolony. A na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy stojí za sjezdem na Velkou Dobrou autobus. Je na 15. kilometru, uzavřený je kvůli tomu i pravý pruh a je tam půlkilometrová kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: Do konce tohoto týdne nás čeká proměnlivé počasí. Dnes se na většině území nejprve polojasno, pak se ale bude od jeho západu nebe zatahovat a na jeho východě musíme počítat se silnými bouřkami. Jinde se objeví přehánky nebo bouřky jen ojediněle. Ještě zítra nás čeká hodně bouřek, které budou stále i velmi silné a také na obloze se udrží hodně mraku. Sobota pak bude převážně slunečná, v neděli už bude zase oblačnosti přibývat a dnešek bude pravděpodobně nejteplejším dnem v tomto týdnu. Na mnoha místech totiž teplota přesáhne tropickou 30. Zítra i o víkendu se pak bude teplota držet spíše kolem příjemných 25 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásný čtvrtek.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: 8.51 na Radiožurnál, tradiční čas v našem ranním vysílání na pravidelný seriál, tentokrát možná i s nápadem na výlet. Základem dnešních poutních stezek, po kterých vyrážejí na dlouhé trasy turisté, jsou středověké obchodní cesty. Tak to je. Jestli často chodíte na výlety a nikdy jste neslyšeli třeba o trstenické, haberské anebo libické stezce, tak si z toho nic nedělejte. Zůstávají stále na okraji zájmu turistů, přestože v mapách označené jsou, a to poměrně jasně. Před časem je ale začal objevovat hlavně náš kolega z Radio Prague International Vít Pohanka. Bydlí totiž na Vysočině a právě v této oblasti před pár sty lety zemské stezky vznikaly, aby spojily obchodem Čechy s Moravou. V letním seriálu Radiožurnálu proto právě teď míříme do zvlněné krajiny kolem Žďáru nad Sázavou.
1: Ta představa té stezky, že se po ní někdo někam vydá, tak ta mě nepřestala fascinovat a proto jsem se, bylo to v době covidu, ve mně uzrál ten nápad, že vyrazím po té libické stezce z Čáslavy někam k Brnu. A to jsem také provedl.
2: Takže to projdeme tou kukuřicí tady?
1: No, musím asi podél silnice tady, nevím, jak bychom se...
2: Historický hraniční kámen je přímo u cesty, takže nás budou trošku ručit automobily, ale teda Čechy jsou napsané...
1: Ze severozápadu. Tady jsou za tebou, jsou za zády.
2: To a tady bychom teda mohli také říct, že tudy vedla libická stezka.
1: Tady překračovala hranici.
2: Libickou stezku si objevil sám pro sebe. Ty jsi ji neznal předtím?
1: Neznal.
2: A na té cestě potkal jsi někoho?
1: Skoro ne, já musím říct. Když to šlo, tak jsem šel po turistické cestě značené, tam, kde nešlo, šel jsem spíš tím pruhem území, takhle abych řekl, kudy ma zjevně ty historické cesty vedly. A v té krajině to mě přišlo takové nejzajímavější. Většinou, když opustíš ta velká sídla nebo turisticky zajímavé oblasti, tak tou krajinou jsem šel prakticky sám, třeba celé hodiny.
2: Takže je to dneska skoro jako ve středověku, protože ani tehdy, podle Miloslava Lopaura z regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou, tudy nechodili davy.
3: Protože třeba Haberská byla provazovaná po celý rok. Tahle byla provozu pouze v letních měsících, kdy ta cesta byla schůdná a asi to nebyl zas tak příliš velký provoz. Každopádně, jak se blížil rok 12, tak asi ten provoz i na téhle cestě narůstal.
1: Celkově ta cesta, kterou jsem šel já, byla necelých 200 kilometrů a šel jsem to po etapách, takhle. Vždycky jsem dojel na to místo ráno a pak jsem ušel třeba 20 až jednou 35 kilometrů.
2: Když si tady budu hrát chvíli s telefonem, tak libickou stezku najdu v mapách, ale v terénu podle Vítka Pohanky ani ťuk.
1: Ne, ani třeba Haberská nebo libická stezka značená nejsou, nebo já jsem teda na žádné značení nepřišel, ale já jsem chtěl ty historické stezky tak, jak zhruba mohly vést, tak absolvovat.
2: Čili smysl je v tom mít nějaký záchytný bod a vyrazit na tu stezku a v podstatě jedno, kudy vede, hlavně se projít a mít záminku.
1: Přesně tak. Spíš jsem si prostě chtěl tu krajinu tak nějak osahat sám po svém.
2: Osahávání krajiny nohama.
1: Dá se to tak říct, no ale zase pro pořádek. Já jsem potom na to navázal.

0: zase Haberskou stezkou a teď mám v plánu, až bude čas, tak navázat takzvanou Trstenickou stezkou, která vedla potom z Čáslavy dál na Moravu a to bych rád někdy ještě prošel.
1: Takže ještě máš pořád dost plánů.
0: Určitě a potom je Řezenská stezka z Prahy. Je neustále co vymýšlet a neustále co hledat.
1: No a na to dobře pasují slova z písně zpěváka Oldřicha Janoty I cesta je cíl. Zvlášť, když není cesta v terénu značená a je třeba jí hledat nebo si ji alespoň představovat. Mimochodem, Libická stezka získala svůj název po obci Libice nad Doubravou, nedaleko Havlíčkova Brodu. Z Vysočiny, z Libické stezky, Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Anaka, to poslední hudební číslo v dnešním ranním radiožurnálu, řekněme. No, trochu jsem to stylizoval úplně šťastně. Zkrátka, poslední píseň za námi, Libor Bouček před námi dopolední, řekni si to sám.
1: Na Anuka naváže Sáraka, dá se říct. To znamená, zůstaneme alespoň u jedného iniciálu totožného. Sára Kousková je v současné době naše nejlepší golfistka, která má za sebou naprosto uchvatný turnaj, ženský British Open, kde dvě jamky dokonce prožívali čeští příznivci a příznivkyně, něco neuvěřitelného o tom, jak složitý golf je, jak si stojí, jak se zlepšovat a jaké může mít člověk plány ve chvíli, exceluje v Evropě, tak o tom se Sárou budeme bavit po 9. hodině.
0: Nejen pro golfisty. Sára Kousková, Libor Boušek po 9. No a my zítra opět 5 ráno tady. Naslyšenou.
2: Letní autoškola radiožurnálu.
3: V čem za volantem nejvíce tápeme?
2: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
3: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
2: Jedna minuta denně?
3: Jedna otázka?
2: Jasná odpověď.
3: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: Devět hodin. Anna Horáčková zprávy.
4: Na ministerstvu financí pokračují schůzky kvůli rozpočtům jednotlivých ministerstev na příští rok. Noční raketový útok na Kyjev a okolí má už nejméně 13 obětí. Tenistka Sara Bejlek porazila Sabalenkovou a je ve čtvrtfinále turnaje v Cincinnati. Po nehodě čekejte kolnu na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. A dnes čekáme nejdřív slunečno, postupně velkou oblačnost s přeháňkami a bouřkami a teploty dnes až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Na ministerstvu financí se třetí den po sobě střídají jednotliví ministři. S šéfkou rezortu Alenou Schillerovou z hnutí ANO řeší rozpočet na příští rok. Dnes se k ní vrací ministři, se kterými se nedohodla na prvním jednání. Jde o rezorty práce a sociálních věcí, školství, vnitra a taky o ministerstvo pro sport, prevenci a zdraví. Jaký má být celkový schodek státního rozpočtu v příštím roce, ještě není známé. Podle Aleny Schillerové ale platí, že bude nižší než 400 miliard korun a v rámci vyjednaných evropských pravidel.
5: Bude vyšší, než byl na rok 2026, protože ty rezorty jsou ve šíleném strukturálním deficitu. Budeme zveřejňovat makroekonomickou predikci, o kterou se opírají příjmy, odhad příjmu, to je také zásadní.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která je dlouhodobě ve ztrátě, si v Brně platí jedny z nejdražších kanceláří, zjistil to investigativní tým radiožurnálu. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch v reakci uvedl, že to nechá prověřit. Za metr čtvereční platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun bez daně. Podle realitních expertů je to až o pětinu víc, než je u podobných budov obvyklé. Pojišťovna se přitom zavázala, že zůstane v objektu 15 let. Podle mluvčí Lucie Krauzové jednala pojišťovna hospodárně, přihlížela k lokalitě, dopravní dostupnosti i možnosti zřízení klientského centra.
6: Z pěti učiněných nabídek byla nabídka projektu Insady druhou cenově nejvýhodnější, přičemž cenově nejnižší nabídka jiného projektu nesplňovala klíčovou podmínku možnosti zřízení obchodních prostor pro klientské centrum.
4: O výběru budovy rozhodlo bývalé vedení pojišťovny, které prověřuje dozorčí rada kvůli vyplácení zlatých padáků. Zástupci společnosti na dotazy radiožurnálu nereagovali. Při nočním ruském raketovém útoku na Kyjev a jeho okolí zemřelo nejméně 13 lidí a 30 dalších jsou zraněný. Na několika místech, kde rakety nebo jejich trosky způsobily požár, stále zasahují hasiči. Na zítra Kyjev vyhlásil den smutku. Město zruší všechny akce a na státních budovách budou černé vlajky.
7: Rusko na Kyjev zautočilo například raketami Kalibr a Cirkon nebo střelami Ch-101. První výbuchy se ozvaly kolem půlnoci. Střely nebo jejich trosky poškodily dětskou nemocnici, školu a několik výškových obytných domů. Mnoho budov má také vybitá okna. V kyjevském, solomianském a darnickém okrese vydali úřady krátce po útocích žádost o lékařské posily. Poškozená je také dopravní infrastruktura. Kromě Kyjeva Rusko útočilo v noci také na Sloviansk, kde zemřel jeden člověk. Masivní útoky zaznamenaly také Charkov a Cherson. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Mezinárodní výstava Zeměživitelka právě teď začíná v Českých Budějovicích. Letos je zaměřená na inovace v zemědělství. Na šestidenním veletrhu budou k vidění například nejmodernější stroje využívající umělou inteligenci. Podle obchodního ředitele výstaviště Jana Kuběny čekají návštěvníky novinky taky u zvířat.
8: Na předvadišti se poprvé představí kůň francouzského plemene Percheron. Při jeho české beef show se také poprvé uskuteční 3 samostatné šampionáty masných plemen. Novinkou bude šampionát skotu plemene Simmental.
4: Z výstavy Země živitelka bude dnes vysílat i Radiožurnál. Začínáme po 10. hodině.
9: Sport. Český tenis přece jen bude mít zástupce ve čtvrtfinále v americkém Cincinnati. Jakub Menšík, Linda Nosková a Marie Bousková sice vypadly, ale postup a dokonce přes světovou jedničku vydřela v zámoří Sára Bejlek. Bělorusku Arinu Sabalenkovou porazila za 2 hodiny po setech 7-6 a 6-4 a pak Bejlek říkala:
10: úplně jsem ztratila slova v tenhle moment, cítím se výborně, jsem stále doufala a věřila, že se to může každým momentem zlomit a zlomilo se to, takže mám neskutečnou radost.
9: O semifinále se Sára Bejlek střetne v Cincinnati s přemožitelkou Kateřiny Siniakové, Američankou Madison Keysovou. To úřadující wimbledonská šampionka Nosková nestačila v osmifinále na domácí Anisimovovou, Bousková na další Američankou Goffovou a na cíli Menšíka byl Argentinec Tirante.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 v Brně a omezení u Velké Bíteše. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 184 pojedete pomalu. Na stém 90,5 kilometru se po nehodě stále jede jen odstavným pruhem. Teď se odklízejí následky, je to na 25 minut. Dá se to případně objet z Brna z exitu 181 po souběžné silnici. D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Velkou Bíteš z kilometru 161 budete popojíždět kvůli údržbě zpoždění 10 minut. Na D55 z Hulína do Bzence opatrně za sjezdem na Otrokovice na 32. kilometru je na vozovce vyteklá nafta. Na D7 z Komutova do Prahy za sjezdem na Středokluky zůstává fronta ze 4. kilometru do omezení u letiště, je to na 10 minut. V Praze je v relativně klidném provozu plnější Libeň, v Povltavské se jede krokem směrem k Blance před odbočkou na Bulovku, ucpaná je také Zenklova a Vodstářova směrem k Rohanskému nábřeží. A na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda je za Českou Skalicí kolona kvůli opravě mostu, jezdí se Kyvadlově, zdržíte se 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zatím je jasno až polojasno, místy přechodně se zvětšenou oblačností a výjimečně zaprší. Odpoledne a večer už začne oblačnosti přibývat a hlavně v jihovýchodní polovině Česka bude pršet víc. Místy se objeví i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 27 až 32 stupňů Celsia, na západě a severu Česka méně, tam kolem 25. Tolik zprávy. A teď už vám svého hosta představí Libor Bouček.
1: Narodila se v Karlových Varech, ale většinu času prožila v Praze. Vystudovala umění na univerzitě v Texasu, ale je především profesionální golfistkou. Účastnila se olympiády, v loni ovládla 2 turnaje Ladies European Tour v Evianu a na Tenerife a letos bojovala srdnatě na British Open, kde dosáhla nejlepšího výsledku českých Varech v dějinách. Sára Kousková je dnes hostem Radiožurnálu. Přeji dobré dopoledne.
12: Dobré dopoledne.
1: Když budu konkretizovat ten nejlepší výsledek pro české barvy, tak to bylo 12. místo. Jako dvojciferné místo může lidem říkat, tak to přece jako není tak extrémní, ale dá se to přirovnat podle mě ke čtvrtfinále tenisového Grand Slamu. Navíc tenis má takové výsledky dlouhodobě, že tam to čtvrtfinále nepřekvapí, ale v případě golfu je to senzační. Jak moc na ten výsledek, kterého jste dosáhla, stále myslíte, jak moc to rezonuje? A jak si člověk takhle zpětně po těch kolika, téměř 3 nedělích, uvědomuje, co se vlastně stalo v Británii?
12: No, tak se to pomalu vsakuje, bych řekla. Je to moc milý. Určitě je to takový krásný pocit zadosti učinění a dobře odvedený práce. A to, že jsem pyšná na celý tým kolem mě. No, je to hezký.
1: No, tam byl jeden moment, když si na to vzpomenu. A to mě zajímá, jak to prožívá golfistka, protože vlastně to pořadí je v golfu proměnlivé, člověk může chvíli být na místě 5., najednou se objeví na místě 14., v tom je kouzlo toho sportu a potrhuji sportu. Ale vy jste v jednu chvíli, to si pamatuju, já jsem to viděl, jo, jste byla druhá. Ukazovali vám to, viděla se tu tabuli, kde jste byla na tom druhém místě?
12: Mě posílali fotky potom, když jsem dohrála, no. Tak,
1: a v průběhu hry jste to nevěděla?
12: Ne, vůbec. Já se většinou na ty leaderboardy během kola nekoukám, abych se opravdu mohla soustředit jenom na ten výkon a neovlivňovaly mě myšlenky na skóre nebo na jakou pozici a cokoliv jiného.
1: Takže vy v průběhu té hry vlastně nevíte, jak na tom jste, nebo se o to nezajímáte? Jo?
12: No moc ne, no.
1: To znamená, že následně přišla až potom ta fotografie, kde na druhém místě je ta česká vlajka a jméno Kousková.
12: No, přesně tak.
1: Já se omlouvám, ale musím se zeptat, co se dělo na těch posledních dvou jamkách. Abych to vysvětlil posluchačkám a posluchačům, tam ten výsledek byl plus 3, což opět je naprosto normální, ale ty, no, co se dělo prostě?
12: No my jsme šli takovou jako krásnou jízdou celý ten den. A já jsem první dvě jamky začala úplně jako fenomenálně, spadly mi tam dva paty.
1: Souhlasím.
12: Který byly jeden 5 metrů, druhý 6 metrů. A říkám si, no tak to je docela dobrý den, tak, tak jdeme dál. A tak nějak jako to krásně plynulo, člověk si myslím, že jsem se dostala do takového jako hezkého flow. A hráli jsme dál. A vlastně ten rozdíl mezi těma posledníma dvěma jamkama a tím zbytkem toho kola pro mě nebyl žádný. Já jsem furt dělala to stejný, tu stejnou práci. Bohužel na té 17. jamce...
1: Byl bankr.
12: Tam byl bankr, jako všude. ale tu druhou ranou jsem prostě zahrála o malinko víc vlevo od svého cíle. A ten míček se skutál do bankru, do takové jako hodně krkolomní pozice. Nemohla jsem hrát... ve směru na jamku, musela jsem se vyhrávat jiným směrem. No a prostě ještě jsme to nějak zvládli, jako patovala jsem do bogy, to znamená jako do plus 1, bohužel ten pat tam nespadnul, takže to bylo double bogy a plus 2. No a na té další jamce bohužel jsem našla jako další bankr po první ráně a bylo takzvaně vymalováno. No.
1: No vymalováno, ale pořád je z toho ten nejlepší výsledek pro české barvy na majoru, to znamená v té tenisové analogii na Grand Slamu. Teď jak se to popisovala? Mě zajímá, jak moc profesionální golfistka si vybavuje ty rány, protože vy to popisujete úplně přesně a když to člověk vezme, tak za ten jeden den odehraje něco mezi 60 a 70 ranami. Pamatujete si všechny takhle?
12: Když ten turnaj byl nedávno, tak asi téměř všechny si vybavím. Když už bych měla pátrat v paměti někam dál, tak je to těžší, ale je vtipný, že když člověk tomu má nějaký vzpomínky, nějaký vztah jiný, který se udál na tom hřišti, a nebo si představí tu situaci, ve který byl, nebo jak se cítil, tak většinou mi vyplynou ty rány, jako i třeba před dvěma lety.
1: A dá se říct, že to, co vyplyne na tu mysl, tak to je potom zdroj toho tréninku, že tohle je jako nezbytná výbava profesionálního hráče či hráčky, aby se vracel k těmhle konkrétním momentům a následně je zlepšil nebo napravil nebo si z nich vzal zkušenost?
12: To je hrozně hezká otázka. Ano i ne, myslím. Občas jsou to samozřejmě tak negativní momenty, který nejradši by zapomněl, ale... A spousta z nich je zase úplně skvělých, takže já si myslím, že my si stavíme takovou svoji mentální banku, když tomu tak řeknu, a člověk se při vizualizaci vrací k těm jako dobrým ranám, aby byl schopný si rozpomenout, že je schopný je zahrát. A no, takže možná ano.
1: Tu mentální banku máme podobnou, protože já si takhle stavím mentální banku z míst, kde jsem ztratil míček a troufám si tvrdit, že ten počet předmětů v mentální bance máme de facto totožný. Sára Kousková je dnes hostem Radiožurnálu.
13: Host Radiožurnálu.

0: Je čtvrt na deset, posloucháte Radiožurnál a dnešním hostem je česká golfistka Sára Kousková, která má za sebou neskutečný výsledek na British Open, ale za sebou má také dvě vítězství na sérii Ladies European Tour a musím říct, že pro mě je stělesněním, nesmírně důležitým stělesněním toho, že golf je sport a že to není záliba, že my, co se tomu věnujeme jako zálibě, tak můžeme jen s obdivem směřovat svoje zraky k profesionálům a je to jako v každém jiném sportu, že tam existují ty nedostižné vzory. Co je nebezpečnější pro vás jako hráčku? Ta pochybnost, že na světovou špičku nemám, anebo poznání, že na ní mám? To poznání, které jste získala vlastně za ten poslední kalendářní rok?
1: To poznání bylo moc příjemný. Určitě to bylo jako úžasný v tom, že člověk opravdu si už dokáže dosáhnout na ty nejvyšší příčky a že to je hlavně reálný. A o tom to celý bylo. A nebezpečný, no samozřejmě pochyby jsou nebezpečný. Já se každý den učím golf, si říkám. Každý ráno. A
0: je to záležitost dokonavá? Dá se to dokončit? Existuje moment, a to nejen u vás, ale obecně i u těch hráčů, kteří jsou na té profesionální úrovni, že si můžou jednoho dne říct, no už to umím.
1: No, tak to je to největší golfový kliše, jak to všichni víme. Ale je to roztomilý, protože člověk by se tam strašně rád dostal, ale my, co to hrajeme, už nějaký ten pátek víme, že to samozřejmě není možný.
0: Dá se před tím kolem, které jdete hrát, projektovat ten výsledek? Že si řeknete, tak tohle bude, tak cítím dneska, že to bude 2 až 10. Dá se to?
1: Já myslím, že člověk asi nějak skrze ty třeba aktuální podmínky větru nebo toho počasí dokáže odhadnout, jak to hřiště se bude hrát, nebo dle tvrdosti greenu, podle toho nastavení jamek, tak může mít nějakou představu, ale to svoje skóre vlastně nikdy nemůže odhadnout, protože to se děje až v té hře, až když odpaluje do toho míčku a ten míček skáče, ať už do lesa nebo do jamky.
0: Máte vy vypozorované ty podmínky, které jsou pro vás nejlepší? Jestli je to déšť, nebo lehký vánek, nebo trochu mokro, nebo absolutně suché fairwaye?
1: Asi, co se týče těch přírodních podmínek, to nedokážu říct. Spíš bych řekla to nastavení v hlavě, které se ukázalo, že když ho dokážu opakovat, tak i ten výsledek pak nějakým směrem se ubírá. Ale je to hrozně nevyzpytatelný. Ten golf je tak krásný a strašný v tom, že to člověk opravdu nemá všechno ve svých rukou a opravdu se může soustředit jenom na to, co může ovlivnit.
0: Opět promluví aspirující, velmi jako těžce aspirující amatérský sportovec. Musím se dotknout toho nastavení v hlavě. Jak se ta hlava dá nastavit? Na to existují nějaká cvičení nebo jak vy, profíci, si tu hlavu nastavujete? A co si z toho můžeme my, amatéři, vzít?
1: Já myslím, že to základní nastavení té hlavy pro mě osobně, co mi funguje, abych hrála nejlíp, je takový, abych každý ráně dala nějaký to svoje maximum v přípravě, abych si prošla nějakou tu svou rutinou a připravila všechny ty aspekty toho švihu na to, jak ten míček odpálím, ale abych se zároveň dokázala smířit s tím, že potom, co tu ránu provedu, tak už s tím nic neudělám. Abych zároveň nebyla nějak přehnaně jako šťastná z toho, že teď, když jsem zahrála tu jednu skvělou ránu, tak mě jich čeká ještě spousta. A pokud se mi nepovedla, tak abych si ji nějak rychle zhodnotila a pak už ji dokázala zapomenout.
0: Ta hlava je důležitá v každém sportu, v tom golfu obzvlášť. Za jak dlouho od toho, kdy se hůl dotkne míčku, vy víte, jestli se to povedlo nebo ne?
1: No, občas to vím ještě předtím, než do něj odpálím. Ale mnohdy člověk jako už dokáže během toho impaktu, co znamená, tak když trefuju ten míček, tak už vycítit, jestli to tělo tam bylo správně nebo ne. A ty ruce jsou jako strašně šikovný během těch let. Prostě člověk už navnímá to, co s tím míčkem asi aktuálně provedl, nebo ta čistota toho kontaktu. A tam pak asi udá ten impuls v hlavě, co se tam stalo. Ale mnohdy to člověk pozná, až když ten míček letí, jaká je ta trajektorie, nebo co se stane potom, až ten míček dopadne.
0: Říká Sára Kousková, která je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Sára Kousková je dnes hostem Radiožurnálu. Povídáme si o golfu, který je pro ní vášní. Za B, řekl bych, za A pracovní náplní, protože je to golfová profesionálka, která má za sebou nádherné výsledky jak v loni, tak v letošním roce. Dostaneme se i k tomu, jak se dostala tu profesionální dráhu, ale musím položit možná tu nejbanálnější otázku, ale myslím, že prostě ji čekáte i tak. Jaké mýty, jaké pověry nejvíc ten golf Česku zatěžují? Protože si umím představit jistou, doufám, že malou skupinu lidí, kteří, když se řekne golf, no ješ, to přepnu.
1: Přesně tak. Já bych řekla, že ta první a velmi zásadní je to, že to není sport. A hnedka tomu sekunduje další a to, že to je sport pro bohatý a že vlastně jezdí v těch autíčkách. A tohle asi, to jsou dvě věci, se kterými se setkávám asi úplně nejčastěji, jako přesně ty dvě samolepky, které bych už nejradši asi rozkousala.
0: Já nechápu, proč za dekády, kdy tomu tak není, tak proč tohle pořád drží? Čím si to vysvětlujete jako člověk, který ten sport musí milovat?
1: Je to tak. Asi to bude tím, že ještě jsme se nedostali do nějakého takového širšího povědomí přesně s těmi správnými informacemi, s těmi správnými vzory, které by to všechno vyvrátily.
0: No tak můžeme začít přímo u vás. Vy jste začala v kolika letech?
1: Já jsem začala v 5 letech.
0: V 5 letech. Je to optimální, těch 5 let jako věk pro začátek?
1: Asi jo. A strašně záleží. Člověk může začít kdykoliv samozřejmě. Ale asi jako u všech jiných sportů, ta přirozenost toho pohybu se učí nejlíp v mládí.
0: Vám těch 5 let bylo v tomhle století nutno podotknout, aby člověk, aniž by naznačil přesně váš věk, tak nějakým způsobem naznačil minimálně tu generaci. No ale dejme tomu na začátku toho milénia, čím vás ty hole zaujaly, jak vás donutili ti lidé zodpovědní, tedy vaše rodiče, k tomu, abyste se věnovala právě golfu. V 5 letech, umím si představit těch zálib celou řadu, tlapková patrola ta v té době asi nebyla, ale bylo něco podobně atraktivního.
1: Krteček byl.
0: No, takhle, ne, tak to, dobře, tak to tím pádem jsme stejná generace, to mě zarazilo.
1: Ten věk, já myslím, že to byl krásný a s rodinou jsme dělali spoustu jiných sportů, golf tam byl takový jako jeden další krásný střípek, ale tak postupně se vyvinula ta láska, myslím si, že i to úsilí tím směrem golfovým. No.
0: V kolika letech jste to začala brát vážně? To znamená, kdy jste si řekla, aha, tady je varianta toho, že bych mohla to mít nejen jako příjemnou náplň volného času, ale jako skutečně práce či sport.
1: Já myslím, že první moment přišel okolo těch 13-14 let, kdy i rodiče se mě zeptali, jestli to je opravdu něco, čemu se chci věnovat dál a do čeho třeba budou muset v budoucnu investovat ještě nějaký další peníze. A jestli to myslím vážně, jestli to bude mít nějaký smysl, tak já jsem jim řekla, že jo, že to chci dotáhnout tam nejdál, co budu schopná a že mě to bude bavit.
0: Výhody jsou úplně jasné, je to sport, to znamená člověk jako dítě musí být fyzicky připraven, zároveň je to naprosto ideální průprava na to, aby se člověk naučil prohrávat, což je v životě nesmírně podstatné. A proto mě zajímá, jestli dokážete nějakým způsobem říct ty náklady v tom začátku, v těch 5 letech, abychom vyvrátili přesně ten mýtus, že člověk musí mít nachystány stovky tisíc.
1: Tak když začnu u oblečení, tak si může vzít na sebe téměř, co chce. Hmm. Jako to dítko, co nosí kraťásky a tričko, tak to bohatě stačí. Já jsem pak měla jedny šustáky a v těch jsem odešla všechny ty turnaje, které jsem měla pak. Pak jsou holé, to je samozřejmě malinko jako větší investice, ale samozřejmě v tom dětském věku je to téměř úplně jedno. Pokud ta velikost těch holí je správná, tak je to správná hůl. A já jsem měla hole z makra. Rodiče mě to do dneška připomínají, že je takhle prostě z regálu někde tam vytáhli a prostě jsem šla s nima hrát. Je to určitě to vybavení a ty investice do toho sportu jsou úplně stejný jako v jiných sportech. Taky můžu mít tenisovou raketu z úplně klasického obchodu, anebo můžu mít tu super, super, top, nejlepší.
0: Tak. A to si ještě nepovídáme třeba o lyžování.
1: Přesně tak.
0: To si nepovídáme o dalších sportech. Jak se na to dívali spolužáci tehdy ve 13 letech, kdy jste vy, to už byla vlastně skoro třetí dekáda. 21. století, že jste se věnovala golfu?
1: Já myslím, že taky byly trošku jako ovlivněný tou samolepkou, že některý mi říkal, jo, ty hraješ golf, no ty tam jenom prostě jako boucháš do toho míčku a to je všechno, že to není sport. A obzvlášť s jedním mým hokejovým spolužákem jsme jako chodili často do křížku, že jsem se mu to snažila vysvětlit, že to tak není. A člověk samozřejmě v tom dospívání je takový křehčí. Tak no, ale pak samozřejmě spousta lidí jako zjistilo, když mi to šlo na těláku, že jako ten sport opravdu je k něčemu dobrý.
0: A k tomu navíc vás ten sport následně dovedl i na americkou univerzitu. K tomu, jaké to je studovat ve Spojených státech a kombinovat vrcholový sport s akademickou činností, tak o tom si se Sárou Kouskovou pochopitelně budeme povídat. Teď je ovšem téměř 9:30 a je na čase, abychom na Radiožurnál dali prostor zpravodajství. Připraveny jsou další zprávy, Sára Kousková pochopitelně i po 9:30. Teď ovšem 9:30 bylo. Jsou tu zprávy a s nimi Anna Horáčková.
2: Senátoři dnes projednávají stavební zákon. Ten podle vládní koalice usnadní a taky zrychlí stavební řízení. Návrh ale v Senátu podporuje pouze klub Hnutí ANO. Ostatním senátorským klubům vadí třeba to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Předlohu posuzovaly 3 senátní výbory, všechny ji doporučili zamítnout. Americký prezident Donald Trump vyhlásil ekonomickou válku Íránu. Udělal to večer na své sociální síti True Social, kde taky pohrozil tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by tamnímu režimu chtěly pomáhat. Konkrétní stát nebo přesné odvetné kroky ale nejmenoval. Podle agentury AFP se Trump takto snaží stupňovat tlak na Írán. Prezident Petr Pavel je dnes v Novém Městě na Moravě. Na programu má exkurze ve dvou tamních firmách. Právě teď začíná prohlídkou areálu společnosti, která vyvíjí zařízení pro dálkový přenos dat. Potom se přesune na návštěvu novoměstského výrobce lyží. Na Vysočině zůstane prezident Pavel i odpoledne. Od 14:30 se v Malči na Havlíčkobrodsku setká s představiteli asociace majitelů hradů a zámků. A dopravu na trase s Chrudimi na Vysoké Mýto komplikuje ode dneška uzavírka. Neprůjezdný je úsek mezi Hrochovým Týncem a Čankovicemi. Oprava silnice bude stát skoro 80 milionů korun a omezení tam potrvají 4 měsíce. Sport. České reprezentantky získaly na úvod mistrovství světa juniorů v dráhové cyklistice v Belgii bronzové medaile v týmovém sprintu. Emma Benešová, Kristýna Křupalová a Emílie Jarošová porazily v souboji o 3. místo kolumbijské reprezentantky. Titul ve finále vybojovaly juniorské cyklistky Ruska před Němkami.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Kývalky a nehoda na 430 u Rohlenky. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182 počítejte s kolonou. Na kilometru 190,5 se stále jede pouze odstavným pruhem, srazila se tam 2 osobní a 1 nákladní auto. Je to na půl hodiny. Do Brna se dá případně jet z exitu 181 po souběžné silnici. Na silnici 430 na výjezdu z Brna směrem do Vyškova za Rohlenkou se na přemostění dálnice D1 stala vážnější nehoda, srazila se 2 auta, hasiči jsou stále na místě, průjezd křižovatkou je omezený, zdržíte se krátce. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 3,5 kilometru čekejte silný provoz, na Pražský okruh za Ořech pojedete přes 20 minut v osobních autech. A na dálnici D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 4. kilometru zůstává kolona do omezení u letiště, naberete zpoždění kolem 10 minut a zpomaluje se i v opačném směru na výjezdu z Prahy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zatím je stále ještě jasno až polojasno, místy přechodně se zvětšenou oblačností a výjimečně zaprší. Odpoledne a večer už začne oblačnosti přibývat a hlavně v jihovýchodní polovině Česka bude pršet víc. Místy se objeví i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 27 až 32 stupňů Celsia, na západě a severu méně, tam okolo 25 stupňů. Tolik zprávy. A hned po písničce bude mít znovu slovo Libor Bouček a jeho host. Radio.

0: Posloucháte Radiožurnál, dnešním hostem je Sára Kousková. Bavili jsme se o tom, jak velkého úspěchu dosáhla na British Open, bavili jsme se o dvou vítězstvích v rámci série Ladies European Tour i o tom, že s holemi z velkou obchodu člověk může odstartovat takhle úspěšnou zářivou českou kariéru. Pak přichází ta univerzita. Jak důležitá pro vás ta univerzita v Texasu byla?
1: Pro mě to byl takový zásadní další krok. Já jsem
0: během... Šlo by to bez golfu?
1: No, ne. Nešlo by to s tím stipendiem, no. Nebo díky tomu, že jsem hrála golf, nebo že jsem měla nějakou výkonnost, tak jsem tam mohla studovat.
0: Dá se říct, když jsme tady rozebírali ten okamžik, kdy vám bylo 5 a na Cihlnách, předpokládám, v Karlových Varech se začínala, potom v těch 13, kdy přišlo to rozhodnutí, že se tomu budete věnovat intenzivněji, to znamená, dojde asi k nákupu serióznějších holí než těch z toho velkého obchodu. Tak ten nástup na tu univerzitu byla odměna za to celé?
1: Určitě. Byly to jedny z nejlepších let, který jsem zažila. Jako ten život tam a ta možnost se tam rozvíjet a to, kolik vlastně možností člověk tam má, tak bylo neuvěřitelný.
0: No, ale vrátím se ještě k tomu, než tam člověk je, protože musí se tam dostat. Tak jak se dostane občanka hlavního města a Česka na univerzitu v Texasu? Jak probíhá to přijímací řízení? Co člověk musí udělat? Protože tady přijímačky na vysokou školu probíhají většinou v aule té školy.
1: Je to tak? Já jsem zhruba 2 roky předtím, než jsem měla maturovat, tak jsme se začali koukat na nějaké ty americké školy, univerzity a já jsem automaticky teda vyškrtla ten severní celý pás. Koukala jsem se jenom na jich, protože jsem nechtěla zažívat tu zimní přestávku a prostě chtěla jsem tomu golfu dát maximum, abych se mohla rozvíjet i během zimy, kde to šlo. A porovnala jsem žebříčky, jak studijní, tak ty golfové. Tak jsem je srovnala, vyšlo mi z toho třeba vzorek nějakých 30-40 univerzit. A ty všechny jsem obepsala a napsala jsem jim e-mail.
0: Že takhle to fakt funguje, že proaktivně vy jste si to prostě udělala rešerši, vyšlo z toho 30 univerzit a píšete: dobrý den, jmenuji se Sára, hraju golf.
1: Přesně tak.
0: To zní lapidálně, takhle to je.
1: Takhle to bylo a samozřejmě koučové z univerzit jezdí i do Evropy rekrutovat a vybírat si ty hráče, takže už jsem měla nějaké nabídky přímo od nich, ale na ty školy, na které bych opravdu jako chtěla, nebo jsem si je tak vysnila, tak jako nikdy jsem si třeba nemyslela, že by mi ze Stanfordu odpověděli, ale odpověděli mi, že teda sice nemají místo, ale...
0: Drží palce.
1: Ale drží palce, přesně tak.
0: To je velmi relevantní odpověď.
1: ale bylo to vlastně jako úžasný proces, protože si to člověk i tady musel tak trošku jako odmakat. Ale tím, že jsem pak narazila na Texas a kouč se mnou se dostal do kontaktu a najednou chtěl vidět jako moje švihy a známky ve škole a všechno. A vlastně se to...
0: Znovu se vrátím k tomu přijímacímu řízení. Přijde mi to vlastně neuvěřitelné, proto se u toho zastavím. To znamená, Texas kouč píše zpátky: dobrý den, chci vidět vaše známky a zároveň vaše švihy.
1: Přesně tak.
0: Jak se to dělá?
1: No, v tu dobu byla v Čechách zima, takže já jsem šla ven a třeba chtěl vidět ranu z bankru, tak jsem jí točila ve sněhu. ale nějakým způsobem, nebo takhle, on chtěl vlastně natočit veškerou moji hru, protože mě nikdy neviděl hrát a podepsali se mnou smlouvu v momentě, kdy oni vůbec nevěděli, jak já v podstatě hraju mimo výsledky. Já mě nikdy naživo neviděli hrát. A to byl, myslím si, že pro ně takový jako velmi krok do neznáma, ale zároveň asi ve mně viděli potenciál a měli tu důvěru takovou, že i mě, pro mě to bylo jako strašně hezký znamení toho, že mám vytrvat v té své práci a dál se zlepšovat. A posléze jsem zjistila, že ta Austinská univerzita je jako zatraceně dobrá, že ten program, který a zejména u chlapů měli ten golfový, tak má jako obrovskou historii.
0: Obrovskou a k té univerzitě se váže i celá řada úspěchů, neoddiskutovatelně. To, že někdo získá sportovní stipendium, se člověk přečte v novinách nebo to vidí kolem sebe, ale jak přesně vypadá ten režim na univerzitě ve chvíli, kdy máte tam ten sport, ale zároveň i ten obor, protože vy jste vystudovala Studio Art v Texasu, tak jak vypadá ten balanc, jak vypadá ten den studenta?
1: No,
0: vstávala
1: jsem někdy okolo 5 ráno a šla do fitka před školou, tam jsme měli jednotku ve fitku a potom jsem šla od 8 do školy, pak jsem měla oběd, pak jsme jeli na hřiště a tam jsme měli odpoledne trénink a večer jsem se vrátila do té takzvané jejich study hall, kde jsem dělala domácí úkoly a pak jsem šla spát.
0: Jak důležité jsou ty studijní výsledky mimo ten golf? Protože umím si představit ambici té univerzity mít co nejlepší sportovní výsledky. A říct, tak to nějak pak zvládneme, to se doučíte. Ale jak je to ve skutečnosti?
1: Já myslím, že u těch univerzit, které mají i ty studijní výsledky dobré, tak pro nás vždycky nám říkali, že jste nejdřív student a potom athlete. Takže pokud jsme neměli dobrý známky, tak by nás třeba jako pozastavili v týmu, nemohli bychom jet na turnaj a tak.
0: Vy jste si vybrala to výtvarné umění podle čeho?
1: Já jsem k tomu tíhla celý svůj život, si myslím, a už od těch nějakých raných let, kdy jsme s babičkou jako různě modelovali a vyráběli a malovali, tak jsem to ve svém životě chtěla uchovat a bylo to něco, co mě baví, a když jsem si vybírala právě, kam se bude ta moje cesta studijní řídit dál, tak jsem si vybrala umění.
0: No a dá se říct, že až skončí ta golfová kariéra, tak asi se člověk pravděpodobně vrátí k téhle dráze jako kurátorka někde ve výstavní síni, nebo už myslíte, takhle chápu, že to je daleko a teď se tady bavíme o tom, že jste na začátku, máte za sebou jednu olympiádu, golf má tu výhodu, že člověk ho může hrát relativně dlouho a já se tam na tohle, ale zeptám se.
1: Mě spíš baví asi ten jako přímo aktivní proces, takže bych spíš malovala, než hodnotila.
0: Ale k tomu ještě dlouhá cesta. Teď hraje Prim Golf a my se k němu ještě se Sárou Kouskovou dostaneme. Posloucháte Radiožurnál.

0: Sára Kouskova je česká golfistka, dnes je hostem Radiožurnálu. Zároveň, abych potrhl ten sportovní rozměr golfu, protože si myslím, že jsme oba dva propagátoři toho a musíme neustále opakovat, že skutečně golf je sport stejně jako každý jiný. Ty náklady na ten start jsou velmi podobné jako u mnoha jiných. Pochopitelně jsou ty, které jsou daleko méně nákladné, i ty, které jsou daleko víc nákladné, ale co je podstatné, je to i sport olympijský. Vy jste byla účastnice olympijských her v Paříži. Váš partner Kedy a řekl bych nesmírně podstatná součást toho úspěchu. Jakub Mejzdík byl shodou okolností také účastník olympijských her v Tokiu jako rozhodčí v pozemním hokeji. Ale mě zajímá, jestli i pro vás, že tím ukončujeme do jisté míry ten svět amatérského sportu. Ta olympiáda byla skutečně tím milníkem, kdy si řekl, tak a teď už jsem jako došla na ten jeden z mezistupňů do toho jednoho základního táboru.
1: Pro mě olympiáda je asi úplně nejvíc. A to, že člověk už splnil si takovou tu první metu toho, že se tam dostal, tak je další samozřejmě postupným krokem k tomu, aby tam třeba tu placku získal. A u mě to rezonuje v hlavě téměř jako každý den, nebo je to tou mojí hlavní motivací, takže...
0: To znamená, v hlavě máte i ten olympijský cyklus čtyřletý?
1: Je to tak, ano.
0: Že teď se zcela logicky upínáte k tomu, co bude za dva roky v Los Angeles?
1: Ano.
0: Tak v jaké fázi tedy jste? Jak se tam vlastně člověk dostane? Jaký je ten kvalifikační princip?
1: Kvalifikace už začala. Je dvouletá, takže už jsme zhruba v nějakém druhém měsíci té kvalifikace. A na konci zhruba měsíc a půl před olympiádou nebo měsíc před olympiádou

0: celý úplně stejně tím svěťákem jako my holky. A mohli jsme si tu smíšenou disciplínu zahrát, protože to by bylo naprosto úžasný.
1: No, myslím, že by to byl opět krok k tomu, aby golf získal ten správný otisk, který má mít. Tou druhou metou, aspoň z těch rozhovorů, které jsem s vámi četl, je pochopitelně LPGA. Jak moc je to sen, jak moc je to dosažitelná meta?
0: Já mám takový asi ještě nepojmenovaný úplně vztah s LPGA. Jinak
1: znovu říkám, že v tom, abych to přiblížil posluchačům a posluchačkám, tak to je série americká profesionální. Dostat se tam je téměř nemožné. Je to něco podobného jako v baseballu, kdyby český hráč nastoupil do Major League Baseball. Takhle daleko to je. Tak jenom aspoň z toho mého laického pohledu by to neznamenalo, že je to ohledně toho výkonu.
0: Jo, asi stále potom ve finále je, ale LPGA je samozřejmě túra, kde aktuálně hrajou ty nejlepší hráčky za nejlepší peníze. A na druhou stranu už v Evropě, nebo ta naše evropská túra, která stejně hraje po celém světě, tak narůstá a už spoustu hráček ze světové stovky hraje na Ladies European Tour. A ta túra je každým rokem jako silnější a i my máme turné takzvaně spojené, kde je to Ladies European Tour a LPGA dohromady, hrajeme o stejné prize money a hrajeme stejný turnaj a k tomu jsou samozřejmě majory.
1: Ostatně to jsme viděli přesně na British Open.
0: Přesně tak.
1: No a je tam něco, co cítíte třeba v té své hře, co je třeba zlepšit k tomu, aby člověk patřil automaticky k té absolutní světové špičce? Něco, co člověk musí jako zlepšovat? Dlouhá hra, krátká hra, hlava, strategie, rozšířit tým?
0: Asi všechno zmíněného.
1: Fakt?
0: Tam má nějaké procento. A u mě samozřejmě byl asi největší prostor v patování v té poslední době, ale myslím si, že i díky tomu jsme se teďka posunuli tak, že to třeba ten výsledek na Open byl takový, jaký byl. A měla jsem z toho obrovskou radost. Myslím si, že přesně všechny ty aspekty, jako člověk, když ještě malinko vylepší nebo bude víc konzistentnější, tak má šanci se poprat i úplně s těma nejlepšíma.
1: Líbí se mi, jak často používáte plurál. Mluvila jste o tom týmu asi... Je to nejvíce dvoučlenný tým, ne? Nebo ano, ale dominantně dvoučlenný tým, to znamená vy a Jakub, což je i váš partner. Je tohle běžné, že mají hráčky v podobě Kedyho, to znamená toho nejbližšího hromosvodu, člověka, se kterým sdílí svůj život? Není to nebezpečné vzhledem k tomu vztahu?
0: Tady vůbec neměla být dlouhá pauza.
1: Ale nebyla, vy jste se napila. To je informace pro Jakuba Mejzlíka. To nebyla pauza.
0: Přesně tak. Já myslím, že strašně záleží na tom, jak tady lidi mezi sebou mají. A my spolu s Kubou máme tak krásný vztah, že si dokážeme jako všechno říct a vykomunikovat, když i přijde nějaký zádrhel. Tak prostě to spolu jako vyřešíme, a jak na hřišti, tak mimo něj. A je to, myslím si, že na stupínku nebo na stupnici té obvyklosti, to je to třeba na takové dvojce, trojce, jakože to není úplně, je tam spoustu hráček, které tam mají svoje, ať už manžely nebo přítele na begu, ale často se taky stává, že ten přítel dělá kedyho jiné hráčce a takhle.
1: I tohle se děje?
0: Jo.
1: No tak to si myslím, že je daleko katastrofálnější situace než tahle. To poslední slovo při tom rozhodnutí, jakým způsobem hrát, máte vy? Nebo někdy si, i díky tomu, že máte k Jakubovi blíž, než kdybyste nebyli partneři, takže ho víc poslechnete a dáte mu větší prostor, protože ta důvěra pochopitelně je větší?
0: My to rozhodnutí děláme společně a na mě je ho potom jako ho vykonat. A občas se to povede samozřejmě tak, jak jsme se domluvili, občas samozřejmě mám svoji hlavu a malinko to změním, ale samozřejmě se snažím, aby to věděl, aby když změním názor, tak abychom mohli nějakým způsobem vyhodnotit to rozhodnutí pak dál, tak je důležitý mít jako pevnej bod, že tohle se stalo a ne, že to bylo vlastně něco polovičatýho, protože pak to samozřejmě jde špatně vyhodnotit, jestli bylo správně to nebo ono.
1: A Máte za sebou British Open, následně byl turnaj v Londýně, i tam řekl bych skvělý výsledek, teď ten nejbližší turnaj

0: je od víkendu za týden, kdy poslední srpnový víkend se hraje Irish Open. S jakými plány míříte tam, jestli si vůbec golfistka dělá plány?
1: Nedělám si úplně výsledkové plány, nicméně bych ráda chtěla hrát na majorech i příští rok. A k tomu vede cesta skrz body v žebříčku, takže na ty se teďka trošku zaměříme a k tomu samozřejmě povedou dobré výsledky.
0: Tak ať vás vidíme hrát celý víkend a ať vás vidíme v rámci Irish Open co nejpozději v neděli, protože to bude naznačovat ten nejlepší výsledek.
1: Moc děkuji.
0: Sára Kousková byla dnes hostem Radiožurnálu. Díky moc za pozornost. Za chvíli už dopolední Radiožurnál a s ním Jiří Chum. Krásné dopoledne.

0: Radiožurnál, bylo 10 hodin. A dobré dopoledne vám přeje Anna Horáčková. Šéf rezortu školství Plaga řeší s ministryní Schillerovou rozpočet na příští rok. V ukrajinském hlavním městě a okolní kyjevské oblasti zemřelo po dopadu ruských balistických střel 13 lidí. Fotbalisté Plzně vstoupí v Srbsku do čtvrtého předkola Evropské ligy na hřišti Červené zvezdy Bělehrad. Po nehodě popojíždí kolna na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. A dnes čekáme nejdřív slunečno, postupně velkou oblačnost s přeháňkami a bouřkami a teploty až 32 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Na ministerstvu financí pokračují jednání o rozpočtu na příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO právě teď mluví s ministrem školství Robertem Plagou za ANO. Řeší položky, na kterých se nedohodli během prvního úterního jednání. Plaga před schůzkou dnes ráno řekl, že chce probrat vysoké školy, regionální školství nebo vědu a výzkum. Konkrétní návrhy rozpočtu ale prozradit nechtěl.
2: My jsme to velmi dobře nastartovali před dvěma dny, ale řekli jsme si, že si doneseme ještě nějaké informace, nějaká data a nad nimi se budeme bavit. Takže není to nějaká konkrétní jedna položka. Pokud nám to půjde stejně jako před dvěma dny, tak pevně věřím, že se dohodneme a třeba z 90-95% budeme dohodnutí.
0: Plaga plánuje řešit taky programové prohlášení vlády do roku 2029. Chce, aby se platy učitelů postupně dostaly ke 130% průměrné mzdy. Hned ráno se s ministryní Schillerovou sešel šéf rezortu práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Po jednání řekl, že by se platy pracovníků v sociálních sférách měly zvednout. Dodal ale, že před pondělním jednáním vlády nebude říkat, na jaké částce se s ministryní domluvili. Potvrdil, že další schůzky s Schillerovou ohledně přípravy rozpočtu na příští rok už neplánují a že na klíčových bodech jsou už domluvení. Ukrajinský Kyjev vyhlásil kvůli nočnímu ruskému útoku na zítra den smutku. V hlavním městě a okolní kyjevské oblasti zemřelo podle posledních informací starosty Vitalie Klička po dopadu balistických střel 13 lidí. Přes 40 dalších je zraněných. Rusko tvrdí, že útočil na sklady, podniky vojenského průmyslu, dopravní a logistické centrum. Kyjev hlásí poničení skladů, ale taky obytných budov dětské nemocnice, skladů potravin nebo objektů Červeného kříže. Spojené státy mají poprvé v historii dluh přesahující 40 bilionů dolarů, v přepočtu přes 830 bilionů korun. Dluh navíc roste výrazně rychleji, než s čím počítali ekonomické předpovědi. 40 bilionů měl totiž podle nich dosáhnout až za několik měsíců. Prezident Donald Trump ale ujistil, že americká ekonomika je ve skvělé kondici a vyzval centrální banku Fed ke snížení úrokových sazeb.
3: Podle prezidenta Trumpa jsou úrokové sazby uměle navyšované a centrální banka by je proto měla snížit. Úroky z federálního dluhu už předstihly výdaje na zdravotní péči pro seniory a tvoří druhou největší položku amerického rozpočtu. Výdaje federální vlády zároveň nadále převyšují její příjmy. Za prvních 10 měsíců tohoto fiskálního roku už americká vláda nashromáždila deficit ve výši 1,8 bilionu dolarů. Z Washingtonu je na Ciglerová, Radiožurnál.
0: Ve Vsetíně dnes začíná multižánrový festival United, největší křesťanský festival v Česku. Nabídne koncerty, ale taky semináře a workshopy, které se věnují tématům od teologie a psychologie až po víru, vztahy a každodenní život. Podle ředitelky festivalu Dagmar Hurtové přijedou do Vsetína mladí lidé z celého Česka. Organizátoři očekávají, že dorazí 4 až 5 tisíc návštěvníků.
4: Sport. Plzeňští fotbalisté nastoupí v srbském Bělehradě k úvodnímu zápasu play-off o Evropskou ligu proti Crvené zvezdě. Na stadionu Rajka Mitiče pro 50 tisíc fanoušků se začne hrát ve 20 hodin. Trenér Viktorie Martin Hyský mluví o hlavních hvězdách srbského celku.
5: Tak je to zkušený mužstvo, hráči jako Kostov, Duarte, Enem nebo Bukary, křídlo velmi šikovný, rychlý. Jsou tam i zkušení hráči jako Ivanič a nebo Kataj, takže je to velmi dobrý mužstvo, do ofenzivy velmi dobrý. Oni jsou v té srbské lize zvyklí dominovat, střílejí hodně gólů a ta jejich kvalita je nesporná.
4: Další dva české kluby čeká úvodní duel čtvrtého předkola konferenční ligy. Hradec Králové se představí od 20:30 v Aténách proti Panathinaikosu a Jablonec od 25:40 v Glasgow proti Rangers. Všechny duely nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu si budete moct poslechnout živé vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D55 u Otrokovic a nehoda na D1 v Brně. Dálnice D55 z Hulína do Napajedel je od sjezdu na Otrokovice uzavřená. Provoz odklánějí na exitu 30, před odklonem je půlkilometrová fronta. Provoz zastavil kamion, ze kterého vytekla nafta. Pokud míříte od Hulína do Zlína, dá se jet po D49 přes Fryšták. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182 popojíždí kolona za sjezd na Výstaviště. Na kilometru 190,5 se po dřívější nehodě jede stále pouze odstavným pruhem, zpoždění přes 20 minut, silný provoz je i na souběžné silnici. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 3,5 kilometru čekejte silný provoz. Na Pražský okruh za Ořech pojedete 20 minut. Na silnici 20 z Písku na příjezdu do Českých Budějovic přibrzdíte za Češňovicemi. Provoz zpomalují práce silničářů, je to na 10 až 15 minut. A v Praze ve Kbelské směrem na D8 se u nájezdu z Novopatské srazila dodávka a osobní auto, blokují levý pruh. Krokem se jede z konce Průmyslové, je to na téměř 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zatím je jasno až polojasno, odpoledne a večer už začne oblačnosti přibývat a hlavně v jihovýchodní polovině Česka bude pršet víc a místy se objeví i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 27 až 32 stupňů Celsia, na západě a severu méně, tam kolem 25. Tolik zprávy. A teď už má slovo Vojtěch Bidrman, dnes pro vás bude vysílat z Českých Budějovic z výstavy Země živitelka.
7: Aničko, moc děkuju za slovo, které tedy přebírám tady na Českobudějovickém výstavišti, kde před hodinou začal už 52. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka. Tentokrát s podtitulem Inovace v každém poli. Zemědělství totiž není jen tradice, ale taky budoucnost, kterou vytváří právě inovace, ať už ty technologické nebo myšlenkové. Vysíláme pro vás ze stříbrného Airstreamu radiožurnálu z Českých Budějovic a připravujeme speciální tematický program s mnoha hosty a živými vstupy. Tak příjemný poslech.
1: Dopolední radiožurnál
8: a Vojtěch Bidrman.

0: Tak tedy dobré dopoledne, začalo speciální vysílání radiožurnálu z největšího zemědělského veletrhu v Česku, tedy z přehlídky Země živitelka v Českých Budějovicích. No a do našeho airstreamu už se posadil první host, ředitel Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát. Přeju vám dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
0: Tak co pro vás, jakožto pro chovatele, znamená Země živitelka?
1: Znamená to jeden z nejúspěšnějších zemědělských veletrhů, ke kterému soustředíme pozornost dlouhé měsíce dopředu a snažíme se zde prezentovat to nejlepší z chovu masného skotu.
0: Co to znamená, to nejlepší?
1: Co to znamená, že naši nejlepší chovatelé přivezli svá nejlepší zvířata z celé České republiky, jsou tady vybraná plemena a chovatelé budou prezentovat výsledky své poctivé každodenní práce divákům a samozřejmě i mezi sebou se porovnávat.
0: Je to tady spíš příležitost představit tu práci veřejnosti nebo spíš navázat nějaké nové kontakty s chovateli ze zahraničí nebo si něčím inspirovat?
1: Má to určitě oboje úmysly. Prostě chceme tady prezentovat se před veřejností, aby jsme ukázali, že ten obor je perspektivní, je moderní, je o něj dobře postaráno a pochopitelně slouží to i k navázání obchodní spolupráce. Zveme sem zahraniční delegace, zahraniční hosty. Máme tady letos i nově evropský šampionát mladých chovatelů, takže mladé chovatele z Evropy, tak aby zase došlo k nějaké navázání spolupráce mezi těmi mladými, kteří jsou pro nás budoucností. Takže od všeho trochu.
0: Festival začal před necelou hodinkou a čtvrt. Vy tady vidíte přímo u hlavního vstupu, u hlavní brány masu lidí, která jde dovnitř. Mě třeba překvapilo, kolik mladých lidí sem přichází. Překvapilo to i vás, nebo jste to čekal?
1: Upřímně ne, protože vnímáme to, že ta situace se mění, že mladá generace má větší a větší zájem a vnímá, že zemědělství není jenom nádherníčina, ale že tam jsou i perspektivní, inovativní prvky, které je mohou zajímat, takže je dobře, že se zemědělská veřejnost zajímá o tuto výstavu a ukazuje to, že zemědělství je důležitou součástí našich životů.
0: Jedním z hlavních témat Země živitelky i našeho rozhovoru bude sucho, které je letos rekordní. Jak to čeští chovatelé masného skotu zvládají?
1: Ano, skutečně ta situace je letos velmi dramatická a v porovnání s předchozími lety, kdy třeba taky bylo sucho, tak je opravdu, nebojím se použít slovo katastrofická. My nejsme zvyklí brečet jako skupina masných chovatelů, která by nadávala, že když prší, takže je mokro a že když je sucho, takže zase nerostou traviny, ale ten letošní rok je opravdu extrémní. Ta situace začala v podstatě už v tom zimním období, kdy trvala dlouho zima, potom přišly poměrně vlahé, nebo teda právě naopak suché měsíce, kdy ta travní hmota nerostla a vlastně nebyly ani první seče, ani druhé seče a ta situace je opravdu katastrofální. Máme chovatele, kteří zvažují, protože si budou brát úvěry na to, aby vůbec nakoupili krmiva. Jsou chovatele, kteří bohužel uvažují o tom, že budou muset redukovat svá stáda. Zatím jsme na tom samém začátku, ale letošní situace je opravdu velmi kritická.
0: Vysvětlete nám prosím, co je ten největší problém. Je to nedostatek pastvin, krmiva, slabší sklizeň kukuřice, obilí, slámy nebo všechno dohromady?
1: Všechno dohromady pochopitelně, ale naši chovatele, kteří chovají masný skot, který se celoročně pase, tak jsou závislí zejména na travních porostech, to znamená produkují trávu, seno, senáže a tráva je prostě spálená. Na 98% území panuje kritické sucho a to se prostě projevuje v tom, že není co pást a chovatele prostě mají nedostatek krmiv. To znamená to, co vyrobili a to, co standardně používají na zimní období, tak už začali přikrmovat a ty zásoby se tenčí, takže každý si bude muset spočítat, jestli je vůbec schopen s těmi stavy, které momentálně chová, vyjít přes to zimní období.
0: Hrozí, že třeba bude nutné dovážet seno z Polska, kde se ta cena balíku pohybuje okolo 2000 korun, je zkrátka vysoká?
1: To už se děje. Chovatelé, kteří mají problémy a kteří tu situaci chtějí předvídat, tak už ta krmiva, pokud ještě vůbec nějaká k dispozici jsou, tak se je snaží nakoupit, protože se dá očekávat, že ta cena ještě začne šplhat, jakmile se to zimní období bude přibližovat a ty zásoby se právě budou tenčit. Takže ty, kteří tu situaci trošku jsou schopní číst a mají nějaké možnosti, tak už nakupují dnes a skutečně ta cena je extrémní. Bohužel kvalita není úplně dobrá a ještě je potřeba k tomu připočítat jako poměrně vysoké přepravní náklady.
0: Dovoz krmiva z Polska nebo z jiných zemí, ale ten problém nakonec jen oddálí. Jaké je dlouhodobé řešení?
1: Dlouhodobé řešení je, že se chovatelé a obecně zemědělci budou se snažit lépe přizpůsobovat té klimatické změně, což samozřejmě mnozí z nich už dlouhodobě dělají, ale když potom přijde ta kritické sucho, jako je letos, tak můžete udělat cokoliv a na tu situaci se nedokážete připravit. Protože to, co má chovatel možnost udělat, tak jsou pouze omezené kroky, ať je to, že prostě třeba vytváří větší zásoby krmiva, že pěstuje odolnější traviny, že dělá obnovy pastvin častěji, že se snaží chovat plemeno, které nejlepší nejlépe pasuje do těch jeho podmínek a tak dál, že se snaží vytvářet prvky k zadržování krajiny ve svých pozemcích, kde hospodaří. To jsou všechno věci, které ten chovatel může udělat, ale když potom prostě neprší a napadne 10% toho, co je normál, tak neuděláte nic.
0: Jak by v tom mohl pomoct stát? Protože sem na zemiživitelku přijede ministr zemědělství Martin Šebestyán za SPD. Myslím, že už tady dokonce je. Bude hostem i naší speciální sobotní polední publicistiky. Budete s ním o tom mluvit?
1: Určitě. Už jsme s panem ministrem, s ostatními nevládními organizacemi na toto téma vedli diskuze. Teďka je to pár dní zpátky, kdy pan ministr vydal společně s ministerstvem zemědělství obecně prohlášení, jakým způsobem tu situaci chce řešit. Jsou to jednak nějaké úlevy od dotačních podmínek, které se musí plnit. Tam ta situace je jedna rovina a pak je nějaká přímá pomoc právě na to, aby třeba chovatelé, kteří by měli tu možnost tak, aby si mohli nakoupit krmiva. Bohužel trošku vnímáme, že ta pomoc přichází pozdě, ta avizování, jako když to sucho už trvá poměrně dlouhou dobu, přišlo opravdu, tuším, před 2 dny. A ještě navíc ta avizovaná pomoc by měla být splatná až někdy v první polovině roku 2027, tak bychom si přáli, kdyby přišla nebo mohla přijít přece jenom rychleji a efektivněji.
0: Sucho samozřejmě netrápí jen české farmáře, zasáhlo třeba i Rakousko, a to dost výrazně. Máte informace, jak to zvládají tam?
1: Zvládají to podobně blbě jako u nás. To znamená, že prostě chovatelé zvažují redukci stát, už avizovali tamní zpracovatelé, že v určitém období zpracovávají 3x více, nebo na jatkách se prostě zpracovává 3x více kusů dobytka, než je v tom období obvyklé. A to bohužel se všechno projevuje v tom, že se propadá cena, dost dramaticky se propadá. Takže ta situace je podobná všude a to vybíjení stát, které bohužel v některých ohledech bude muset nastat, tak se bude projevovat i snižováním výkupní ceny. A poté, co se ten sektor masného skotu začal trošku zotavovat, kdy ty ceny, výkupní ceny se dostaly v posledních 2 letech na úroveň, kterou bychom si představovali, že je tak adekvátní tomu, kolik zemědělec potřebuje, aby dokázal nějak efektivně hospodařit, tak se zase začne vracet zpátky. To znamená, bude méně peněz na investice a ten sektor zase bude strádat.
0: Mimochodem, jak ta vedra, když bylo třeba koncem června ke 40 stupňům Celsia, zvládají sama zvířata? Protože my jsme na Radiožurnálu nedávno odvysílali reportáž z chovu v Živanicích na Pardubicku, kde dojnicím dávají během veder do krmení speciální směs s chili papričkami, což podporuje jejich chuť k jídlu, mělo by to podpořit jejich produkci mléka. Čím dalším si chovatelé můžou pomoct?
1: Tak u chovatelů dojního skotu jsou možný tady ty varianty, protože chovatelé dojního skotu chovají svá zvířata ve stájích. U nás je to ten celoroční pastevní odchov a tam je to o tom, že jim vytvoříte vhodné klimatické podmínky, dostatek zastínění, dostatek plochy, kde se můžou odpočinout, samozřejmě dostatek vody, protože ta je naprosto zásadní. A pokud nemají dostatek travního porostu, tak musíte přikrmovat. To je to, co se děje zejména u nás v těch chovech masného skotu.
0: Na závěr ale zpátky k tomuhle agrosalonu. K zemiživitelce. V Sudých letech, což je tedy i tentokrát, přináší zemiživitelka soutěžní šampionáty masných plemen, takzvanou beef show. Jak si to celé máme představit? Pozvěte naše posluchače na tuhle beef show.
1: Ano, byli bychom velmi rádi, kdyby se posluchači přišli podívat, jak vypadá taková soutěž, protože je to v podstatě porovnání kvalit jednotlivých zvířat mezi sebou v soutěžních kategoriích, kde máme rozhodčího z pravidla ze zahraničí, který hodnotí jednotlivé tělesné partie na těch zvířatech, protože existuje takzvaný ideál krásy, kdy to zvíře prostě by mělo, jak by to zvíře mělo v ideálním případě vypadat, a ta soutěž vlastně porovnává veškeré niance na tom zvířeti, všechny tělesné partie, dává je do harmonie a na základě toho určuje potom vítěze. Takže je to zajímavá podívaná jak pro laiky, protože se mohou podívat vlastně, co se všechno hodnotí, jak ta práce vypadá, tak samozřejmě pro chovatele, kteří potom soutěží mezi sebou.
0: Jaká plemena budou v vidění? Poprvé v historii prý i brahmáni.
1: Ano, přesně tak. Brahman jsme si nemohli přát lépe situovat jeho prezentaci, protože brahman je ideální do podmínek právě suchého období, protože je to plemeno velmi odolné, vlastně se chová celosvětově primárně v chudých regionech a ten letošní rok, kdy je to sucho extrémní, tak se ideálně skloubí ta prezentace, ale to je tady spíš na ukázku, ale zveme samozřejmě posluchače i všechny návštěvníky, aby se přišli podívat, protože je to premiéra pro toto plemeno, chová se v České republice nově a diváci ani posluchači ho zatím nemohli možnost vidět, takže to je jedno z lákadel. Ale hlavní plemeno, které tady je nejdůležitější z hlediska počtu kusů, tak je plemeno Aberdeen Angus a potom následuje plemeno Limousin a Simmental. Tyto dvě plemena se budou střídat, nebudou tady po celou dobu veletrhu, ale Aberdeen Angus tady bude k vidění po celou dobu výstavy.
0: Uzavírá ředitel Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát. Díky za rozhovor, naslyšenou.
1: Moc děkuji za pozvání, pěkný den.
0: 10 hodin 20 minut, tady je dopolední radiožurnál dnes z Českobudějovického výstaviště ze Zemněživitelky.
2: Zemněživitelka na radiožurnálu.
3: Exkluzivní obsah přímo z největšího agrosalonu v Česku.
4: Budu zase s tebou, nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

0: se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Už za necelé dva týdny začíná nový školní rok a možná i vy teď začínáte schánět pomůcky pro své děti. No, nejvíc starostí s tím mají tradičně rodiče prvňáčků. Na start školy reagují taky obchodní řetězce. Podle analýzy akčních letáků sedmi největších z nich, kterou zpracovala společnost Česká distribuční, vyjde základní výbava pro prvňáka v průměru na 3350 korun, tedy podobně jako loni.
2: Ten první nákup tempery a lepidla a nůžky nás vyšel do tisícovky. Aktovka ta šla potom úplně zvlášť a ta už se pohybovala víc určitě. Tam jsme byli přes 2000, si myslím.
3: Říká Tereza Krejčová z Meziboří v Ústeckém kraji. Její syn nastupuje do první třídy základní školy. Právě aktovka je podle analýzy České distribuční výrazně nejdražší. V průměru vyjde na zhruba 1600 korun. Oproti loňsku nejvíc zdražily školní přezůvky na zhruba 217 korun. Naopak zlevnily třeba svačinové boxy nebo sešity. Podle červnového průzkumu agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, ve kterém odpovídalo 1000 lidí, počítá skoro polovina rodičů s výdaji na pomůcky do 3000 korun. Většina z nich ale stále porovnává ceny a hledá možnosti, jak uspořit, říká mluvčí bankovní asociace Adam Dufek.
4: Větší problém samozřejmě představují tyto jednorázové zářijové výdaje pro domácnosti s napjatějším rozpočtem a také pro rodiny s více školními dětmi, protože se jim jednotlivé položky násobí.
3: V Česku je podle projektu Neviditelní zhruba 300 tisíc dětí z nízkopříjmových rodin. Podle Magdy Frišové z Diakonie Českobratrské církve evangelické se tito rodiče často snaží šetřit na školní pomůcky dopředu a pokud to nejde, omezují podle Frišové další výdaje.
5: Takové ty věci, které jsou třeba víc rozvojové, školní výlety, družiny, kroužky, anebo třeba by rádi zaplatili obědy a potom to dítě poslali do družiny, ale tím, že třeba nemají peníze na obědy, tak je nepřijme ani ta družina.
3: To se týká i matek samoživitelek, jak potvrzuje Žaneta Slámová z organizace Fandi mámám. Podle ní se samoživitelkám navíc nedaří o prázdninách na pomůcky tolik šetřit, protože často nemají hlídání a kvůli tomu například méně chodí do práce. Kromě kompletní výbavy pro prvňáky mají samoživitelky podle Slámové problém taky s nákupem oblečení.
6: S botami novými do školy, s přezuvkami, se sportovním oblečením na tělocvik a pak středoškoláci vlastně, tam hodně je platba za třeba internáty, dopravu, specifické potřeby pro to vyučování.
3: Organizace proto pořádá sbírku, ve které můžou lidé samoživitelkám na pomůcky přispět přímo nákupem v obchodech nebo přes aplikaci Fandimat. Sbírku v obchodech organizuje taky Českobratrská církev evangelická. Té můžou lidé přispět i online. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program na webu zemeživitelka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 10:30. Zprávy a Jana Gulda. Nejméně 13 lidí zemřelo při nočních ruských útocích na Kyjev a jeho okolí. Přes 40 dalších je zraněných, oznámili to místní úřady. Záchranné týmy teď ještě pátrají po lidech pod troskami zřícených budov. Vyprostili zatím dva živé. Rusko při náletech použilo i balistické rakety, zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodili i dětskou nemocnici. Případ vraždy vůdce tzv. Kutnohorské sekty míří k nejvyššímu soudu. Zubařka Magdalena, která si má odpykat 9 let vězení, podala dovolání. Potvrdila to mluvčí městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Justice v kauze pravomocně potrestala i druhou ženu, seniorku Irenu. Ta dostala 12-letý trest, dovolání ale zatím nepodala. Ženy podle soudu v roce 2022 zabily samozvaného léčitele Richarda Schiffera. Obě se ale hájí tím, že jednali na jeho pokyn a věřili, že po smrti tělo vůdce sekty přejde do jiné dimenze. Česko během dneška a zítřka zasáhne několik vln silných bouřek. Dnes odpoledne dorazí hlavně na Moravu a do Slezska. Doprovázet je můžou 2 cm kroupy a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. A Estonci si dnes připomínají 35. výročí obnovení nezávislosti. Od hroutícího se Sovětského svazu se odtrhli 20. srpna 1991, přibližně půl roku po Litvě. O den později Estonsko následoval taky poslední z trojice pobaltských států, Lotyšsko.
2: Sport.
1: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen bude i dál jezdit za stáje Red Bull. Nizozemský jezdec prodloužil smlouvu s vedením týmu do konce roku 2030. Dosavadní kontrakt měl 28-letému Verstappenovi skončit za 2 roky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D55 u Otrokovic a nehoda na D1 v Brně. Dálnice D55 z Hulína do Napa Jedel je u Otrokovic uzavřená. Provoz odklánějí na 30. kilometru. Provoz zastavil únik nafty z kamionu. Před odklonem stojí 2-kilometrová fronta. Z Hulína se dá jet rovnou po silnici 55. Pokud míříte do Zlína, možná je trasa po D49 přes Frišták. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na výstaviště je na kilometru 190 nadále průjezdný pouze odstavný pruh. Srazilo se nákladní a 2 osobní auta. Kamiony zpomalují už za sjezdem na Rosice na kilometru 178. Osobními auty se brzdí za sjezdem na Kývalku. Je to na půl hodiny, kamiony postojí déle. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 213 pojedete krokem. V omezení u nájezdu ze Slavkova se srazila skříňová dodávka a kamion. Na 210. kilometru blokují připojovací a částečně pravý pruh, zpoždění 20 minut. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou počítejte s kolonou ze 3,5. kilometru. V silném provozu se jede na okruh za Ořech 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme zpočátku polojasno až oblačno, přehánky nebo bouřky jen ojedinělé. Postupně začne oblačnost přibývat, srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě ojedinělé i silné. A nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech kolem 25 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. A teď už má znovu slovo Vojtěch Bitterman, vysílá z Českých Budějovic z akce Země živitelka.
4: Loňskou zemeživitelku navštívilo přes 130 tisíc lidí. Na výstavišti v Českých Budějovicích se představilo přes 600 vystavovatelů a letos chtějí pořadatelé tahle čísla alespoň zopakovat. Agrosalon představuje kompletní nabídku zemědělských oborů od veškeré techniky přes myslivost, včelařství, rybářství a chov hospodářských zvířat až po výzkum a vzdělávání. A tady na Radiožurnálu o tom všem ještě uslyšíte. Tak dobré dopoledne.
2: Zeměživitelka na Radiožurnálu.

0: Radiožurnál dnes vysílá z agrosalonu Země živitelka. Mluvit teď budeme o hospodaření ze vzduchu bez zásahu člověka. Stále větší roli totiž mají mít v zemědělství drony a expertem na ně je Jakub Polenský z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. Toho času tady v Airstreamu Radiožurnálu. Pane Polenský, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
0: Můžete takový zemědělský dron popsat, abychom si ho lépe představili? Začněme třeba tím, jak je velký nebo jaký má dolet.
1: Tak těch typů je několik, můžeme začít tím nejmenším, který třeba agronom vezme v uvozovkách z kapsy a vzletí a má určitý náhled okamžitý nad tím pozemkem, nad tou svojí farmou. A pak jsou drony, které jsou speciální jak s termokamerou, tak s multispektrálními senzory, které sbírají ty data. A pak jsou ty největší drony, které mají nosnost 100 kg a jsou buď na postřik nebo na rozmetání.
0: A k tomu všemu se dostaneme podrobněji, ale začněme možná v obecné rovině, k čemu všemu se tedy v zemědělství drony dají využívat, co všechno dokážou.
1: Spoustu věcí dokážou zaprvé monitorovat porost, dokážou monitorovat zvířata, dokážou monitorovat zvěř před sečí a dokážou se i o ten porost starat, případně odvážet nějaká břemena, kontrolovat majetek, nemovitosti, všechno to on to zvládnou, ať už autonomně, nebo teda s pomocí operátora, pilota. Hmm.
0: To je tedy nahrazení lidské síly, ale pak je tu třeba i ekologický faktor, tedy třeba pěstovat plodiny bez množství chemie a hnojiv. Jak se to dá zefektivnit právě díky dronu?
1: Tak díky dronu, tím, že se nepohybuje na pozemku, ale pohybuje se nad tím pozemkem, tak prvotní efekt je utuženost půdy, kdy ten standardní traktor jede po té půdě, dron letí nad pozemkem. A druhá věc je množství té kapaliny, kterou dron dokáže aplikovat. A drony určitě nenahradí ty standardní konvenční metody, ale je to jako doplněk toho precizního zemědělství na bodovou aplikaci, kdy my chceme zacílit pouze třeba na ten plevel bodově a ten traktor by musel přejíždět ty plochy a takhle ten dron tam pouze doletí, aplikuje a letí dál.
0: Takže odzvonilo práškovacím letadlům, o který vždycky zpíval Ivan Mládek, nebo ještě úplně ne?
1: Samozřejmě ta výkonnost je tam výrazně větší. Tím, že drony teprve nastupují, co se týče těch aplikačních, tak má to určitý progres. A shodou okolností práškovací letoun je legislativně ve stejné pozici jako aplikační dron.
0: Mm. Vy tvrdíte, že dron má lepší oči než člověk. V jakém tedy dnes pracuje rozlišení?
1: Ve vysokém. Tam profesionální drony dokážou nést 100 megapixelové senzory, ty menší 48 megapixelové plus mají kombinaci, jak už jsem říkal, těch termálních a multispektrálních senzorů.
0: A co všechno vidí ten 100 megapixelový?
1: Když to převedu do praxe, tak ze 100 metrů máme rozlišení centimetr na pixel.
0: Jak velká je finanční úspora farmáře, který se rozhodne, že začne pracovat s dronem?
1: Tam samozřejmě ta úspora začíná pořízením té techniky, technologie kompletní, tam to není jenom o dronu, ale musí mít nějaké další příslušenství, dobíjecí centrum, míchací centrum, přívěs, kterým ten dron bude převážet, takže ta počáteční investice je tam výrazná, ale pak samozřejmě tím, že třeba aplikuje bodově, tak pak je úspora jak na použití nebo na spotřebě vody, tak i těch chemikálí, ale ve výsledku například při hnojení ta dávka tam stále zůstává, ale je konkrétně dávaná té plodině, kde to vyžaduje.
0: Vy se určitě setkáváte i se staršími farmáři a tak mě zajímá, jak se na využívání dronů dívají oni. Nebo spíš, jak často slyšíte, že už jsou na takové technologie staří, že už do toho nejdou.
1: Tak setkal jsem se s farmářem ze Šumavy, kterému je 84 let a je technicky jako schopný, ovládá dron, pomáhá mu při monitorování pastvin, při monitorování skotu, kdy si doletí třeba na paječce a vidí, jestli tam není zamrzlá voda, nebo jestli mu někdo neodevřel ohradu. Takže i pro ty starší generace je dron velkým pomocníkem. A zároveň na těch farmách už nastupuje nová generace, která si to chce usnadnit a vidí ty moderní technologie, jak velkou pomoc, tak samozřejmě tu efektivnost. Tak nastupuje ta mladá generace i s těmi drony.
0: Ale věk očividně není mantinel z toho, co říkáte. Není to o tom, že starší farmář to prostě odmítne z principu.
1: My, když děláme ukázky nebo i v univerzitě přednášíme různým generacím, máme dny otevřených dveří, tak říkáme, pokud umíte ovládat dotykový telefon a máte přístup k datům, tak prakticky dokážete ovládat i dron.
0: No u toho se zastavme, protože asi to není úplně jen tak samo sebou ovládat dron. Jak dlouho trvá takový kurz ovládání dronu?
1: My jsme dělali v rámci nebo ve spolupráci s Agrární komorou kurzy, které trvaly 3 dny. A vlastně od počátku, kdy jsme učili s těmi základními drony, tak až po ty největší, dejme tomu za den intenzivního kurzu, dokážete ovládat dron typu multispektrálního nebo termálního.
0: Co je na tom nejtěžší, na tom samotném ovládání?
1: Nejtěžší je si uvědomit, že ten ovladač nebo ta obrazovka vlastně vám ukazuje pohled z toho dronu, takže i ta orientace. Ale ty drony už jsou vybavené bezpečnostními čidly, kdy dron dokáže detekovat překážky, když mu dochází baterie, tak se sám vrátí. V tohle tom je poměrně sofistikovan, že vám neuletí, jak to dříve bývalo poměrně časté.
0: Mají velkou výhodu třeba gameři, ti, co hrají počítačové hry při tom ovládání? Nebo je to něco úplně jiného?
1: Je to stejné, jsou tam furt 2 joysticky, tak mají výhodu.
0: Vy se zabýváte i ochranou zvířat, například srnčat na polích přižních. To jste krátce zmínil, ale věnujeme se tomu teď víc, protože, abych uvedl konkrétní číslo, v Česku zemře při jarním sečení každý rok zhruba 60 tisíc, možná i vyšší desítky tisíc srnčat, která ještě nemají vyvinutý takzvaný útěkový reflex, takže se před jedoucí mechanizací na místo útěku instinktivně přitisknou k zemi. Jak tady konkrétně pomáhají drony a jak jsou efektivní?
1: Tak drony v tom směru pomáhají výrazně. Efektivnost, troufám si říct, když operátor nic nepřehlédne, tak využití je ta náleznost je 100%. A dříve se používaly zvukové plašiče, pachové plašiče, ale ta zvěř se na to výrazně adaptuje. Ty drony musí se teda létat před východem slunce, kdy ten pozemek ještě není rozehřátý, a dron s termální kamerou vám dokáže detekovat tu ukrytou zvěř. Nejsou to jenom srnčata, je to dančí, vysoká, zajíčkové i koroptvé, bažanti. Takže není to jenom o těch srnčatech a ta technologie se čím dál více rozšiřuje, to i díky tomu, že na to myslivecké spolky mohou získat podporu. Ta podpora je poměrně vysoká, bývá 80-100%, tak to využívají a samozřejmě ten dron má uplatnění ve spolku i v jiných věcech. Po celou sezónu monitoring zvěře, sčítání, monitoring v porostech, škody na porostech a podobně.
0: A můžete ještě prozradit, na čem třeba na Jihočeské univerzitě pracujete teď, co by drony mohly umět v nejbližší budoucnosti, co se týká zemědělství?
1: Zrovna u toho monitorování nebo vyhledávání srnčat a další zvěře, tak s kolegy pracujeme na autonomním systému, kdy dron by měl létat autonomně, vyhledávat si ty body a označovat je. A druhý výrazný projekt je ve spolupráci s dalšími univerzitami a výzkumnými institucemi, a to je právě na ty aplikační drony, na ty postřikovací, tak aby se zavedly do zemědělské praxe.
0: Na úplný závěr ještě prozradím, že vy budete tady na Radiožurnálu i naším nedělním dopoledním hostem po 10. hodině. Doufám, že s tím počítáte.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Takže se toho o dronech a dalších moderních technologiích dozvíme daleko, daleko víc. To byl prozatím expert na drony z Jihočeské univerzity Jakub Holenský. Díky za váš čas a prozatím naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: I v 10.46 vysílá dopolední Radiožurnál ze Země živitelky.
2: Země živitelka na Radiožurnálu.
3: To nejlepší z moderních trendů v zemědělství.
4: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

Na Radiožurnálu pro vás máme další technologické téma. V Česku přibývá míst, kde spotřebu vody hlídají vodárenské společnosti pomocí chytrých vodoměrů. Na rozdíl od běžných přístrojů posílají údaje automaticky na dálku a můžou tak včas upozornit na nezvyklou spotřebu vody. První dálkově odečitatelné vodoměry mají od letošního jara taky ve velkém újezdu na Olomoucku, kde se dlouhodobě potýkají s nedostatkem pitné vody. A třeba na Pardubicku jich funguje už víc než 16 000. Podrobnosti přidá reportérka Anna Svobodová. Dobré dopoledne.

0: Technologie kontrolují vodovodní potrubí taky v Plzni, odkud přidává detaily reportér Lukáš Milota. Lukáši, i tebe zdravím ve vysílání.
1: Hezké dopoledne. Také tady v Plzni se snaží odhalit skryté úniky vody a nemrhat tak peníze. 300 vodoměrů na sídlištích Lochotín a Vinice umí odesílat informace o spotřebě vodárně. Technologie od místní firmy využívá také přímo město. Na 50 veřejných budovách je u vodoměru chytrá krabička, která sleduje průtok vody potrubím. A pokud voda protéká, jak už bylo řečeno, třeba v noci, dostane správce budovy SMS zprávu a může zastavit na dálku přívod vody. Většinou se jedná o protékající záchody a podle autorů technologie může protéct 600 litrů za hodinu. Přepočteno na ceny vody v Plzni, tak záchodem proteče 1500 korun denně. Údaje o spotřebě vody slouží městu třeba i jako odhad, kolik je lidí ve veřejné budově, což může pomoci při případné evakuaci. No a chytré krabičky jsou i na potrubí v zoo, která bere vodu ze řeky. Když se ale čeká déšť, umí zařízení vypráznit nádrže, aby bylo možné pochytat co nejvíc dešť. Vody.
0: Reportér Lukáš Milota se přihlásil z Plzně, ještě před ním jste slyšeli Anu Svobodovou z Pardubicka a celý dopolední radiožurnál dnes najdete v Českých Budějovicích na výstavišti, kde ráno začal 52. ročník Agrosalonu Země živitelka. I dál vám odsud přeju dobrý poslech.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda. Sociální služby budou mít příští rok větší rozpočet, počítá s tím ministr Juchelka. Francie zaznamenala v létě kvůli horkům o 7 000 úmrtí víc. Fotbalisty Jablonce a Hradce Králové čeká závěrečné předkolo konferenční ligy. Dálnice D55 je uzavřená u Otrokovic směrem do Napajedel. A počasí zpočátku bude slunečno, postupně začne přibývat oblačnost, přidají se přehánky a bouřky, ojediněle i silné a teploty až 32 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Sociální pracovníci by příští rok mohli mít víc peněz, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po jednání o rozpočtu se svou stranickou kolegyní, ministryní financí Alenou Schillerovou. Přesnou částku ale nechce před pondělním jednáním vlády říct.
2: Bude to samozřejmě postaveno taktéž, jak bych řekl, na vícezdrojovém financování a bude to, si myslím, zabezpečeno i na rok 2027 velmi dobře. Blížíme se vlastně jakoby velmi tomu požadavku, který má Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci celého toho balíku.
0: S šéfkou financí jedná taky ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Ten chce v příštím roce peníze na rozvoj kyberbezpečnosti nebo komunikačních technologií. Podle Metnara je tématem jednání taky rozvoj digitálních služeb.
3: My zajišťujeme, řekněme, ty digitální služby, ať už to jsou registry a další pro celý stát. A tam my musíme mít jistotu a ty rozvoje. Blíží se nám důležité, řekněme, akce, jako jsou volby a to souvisí i s tou digitalizací.
0: Schillerová má dnes na programu ještě schůzku s šéfem rezortu sportu, prevence a zdraví Borisem Šťastným z motoristů sobě. Ve Francii zatím letos zemřelo kvůli horkům zhruba o 7 000 lidí víc než je obvyklé, informovali o tom francouzské úřady. Země zažila od poloviny června minimálně 3 vlny veder, teploty často dosahovaly 40 stupňů.
4: V druhé polovině června, který se zapsal do francouzské historie jako nejteplejší červen v historii měření, zemřelo o téměř 6 000 lidí víc, to je přibližně 12% nárůst oproti loňskému červnu. S odvoláním na zdravotnické úřady o tom informovala agentura AFP. Většina úmrtí se týkala lidí nad 75 let, kteří vysoké teploty snášejí hůře. Podle ministerstva zdravotnictví ale zatím nelze jasně určit, že příčinou jejich smrti bylo horko. Vysoké teploty ve Francii trvaly téměř nepřetržitě od poloviny června. Teploměry často ukazovaly přes 30, v některých částech země i přes 40 stupňů. Vysoké teploty ve Francii doprovází sucho a lesní požáry. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo tak loňské vítězství. Na slavnostním gala večeru na pražském Žofíně to oznámili pořadatelé soutěže. Mezinárodní porota vybírala ve 23. ročníku z 9 finalistů. Degustátoři hodnotí vždy kolekce alespoň 3 různých druhů vín. Titul národního šampiona bílých vín si odneslo vinařství Štěpánek a národním šampionem červených vín pro letošní rok se stalo vinařství Springer.
5: Sport. Fotbalisté Jablonce večer nastoupí do úvodního duelu posledního předkola konferenční ligy. Hrát budou v Glasgow na trávníku skotských Rangers od 25:40. Brankář Severočechů Jan Hanuš vysvětluje, že se herní styl soupeře za poslední roky změnil.
6: Tak já si myslím, že už to není takový ten klasický skotský fotbal, jak to bylo v minulosti, nebo v tady těch týmech, kde tam hrajou hodně cizinci, takže se snaží i víc držet míč, kombinovat, takže je to víc fotbalovější mnohem, než jak bylo takový ten ostrovní klasický fotbal.
5: Úvodní duel čtvrtého předkola konferenční ligy mezi Panathinaikosem Atény a Hradcem Králové začíná 30 minut po 20. hodině. Už v 8 večer startuje úvodní duel závěrečného kola kvalifikace Evropské ligy mezi Červenou zvezdou Bělehrad a Viktorií Plzeň. Radiožurnál Sport odvysílá přímé přenosy ze všech zápasů. Na Radiožurnálu z nich uslyšíte vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D55 u Otrokovic a nehoda na D1 v Brně. Dálnice D55 z Hulína do Napajedel je u Otrokovic stále uzavřená, provoz odklánějí na 30. kilometru. Dopravu zastavil únik nafty z kamionu, před odklonem stojí 2-kilometrová fronta. Z Hulína se dá jet rovnou po silnici 55, ovšem už i na průjezdu Otrokovicemi se trasa ucpává. Pokud míříte do Zlína, možná je cesta po D49 přes Frišták. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 stojí kamiony, v pravém pruhu osobní auta brzdí za sjezdem na Popůvky. Na kilometru 190,5 začínají odklízet nabouraná vozidla, jede se stále jen odstavným pruhem, fronta je na půl hodiny a na souběžné silnici se také popojíždí před Popůvkami. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slatinu z kilometru 201 popojíždí kolona, v omezení zastavilo auto.
8: V pravém pruhu zešlo osobní auto. Toto zdržení
7: stojí zhruba 200 metrů před sjezdem na Bratislavu a zdržení je přes 15 minut a narůstá. A na silnici 7 z Prahy do Chomutova jsou na obchvatu Slaného kolony, stojí tam a překáží porouchaný karavan za odbočkou na Smečno. Musí se jezdit kyvadlově, zpoždění 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme zpočátku polojasno až oblačno, přehánky nebo bouřky jen ojediněle. Postupně začne oblačnost přibývat, srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech kolem 25 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední radiožurnál na Zemi živitelce, je s vámi Vojtěch Bydrman.
9: Jano, díky, ano, hlásíme se z výstaviště České Budějovice z agrosalonu Země živitelka. Co přesně se tady teď děje? Na předvadišti probíhá až do 12 hodin rychlostní střiž ovcí. V pavilonu T2 najdete ochutnávku koláčů z produktů České pole. V pravé poledne začne přehlídka plemen ovcí a koz a taky ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi. A v půl třetí odpoledne pak jeho česká beef show. A u toho všeho můžete být společně s námi. Tak klidné čtvrteční dopoledne.
1: Dopolední radiožurnál
10: a Vojtěch Bydrman.

0: Především na inovativní technologie v zemědělství se letos zaměřuje Mezinárodní výstava Země živitelka. Největší český agrosalon začal v 9 hodin ráno tady v Českých Budějovicích. Hlavní bránou výstaviště už prošly tisíce lidí a to první, co v areálu zahlédnou, je náš mobilní Airstream. Radiožurnál je totiž hlavním mediálním partnerem výstavy a denně z ní živě vysíláme. Z pivovarské zahrady se za námi před chvílí přiřítila reportérka Jitka Cibulová-Vokatá, občerstvila se ledovou vodou a teď už poví, co zatím na výstavišti viděla. Jitko, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, tak já jsem sledovala samozřejmě to zahájení. Při zahájení se mluvilo především o letošním suchu a nízkých výkupních cenách zemědělských komodit. Ministr zemědělství Martin Šebestyan za SPD řekl, že stát je připravený zemědělcům pomoci, a to 800 miliony korun z rozpočtu. Z Evropské unie půjdou 2 miliardy. Zmínil i to, že do opatření související se změnou klimatu vláda zvýší investice. Předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO se věnoval otázce konkurenceschopnosti našich zemědělců v celosvětovém kontextu. Zmínil například podmínky obchodu s Ukrajinou, také výrobu hnojiv, zabýval se i smysluplností dotací z Evropské unie. Prezident agrární komory Jan Doležal řekl, že letošní sklizeň bude nejhorší za 15 let a taky o současných nákladech a cenách komodit mluvil, které pro zemědělce tento rok budou znamenat propad na tržbách 20 miliard korun.
0: Letošní ročník agrosalonu je ve znamení moderních technologií, tak které to jsou a kde se s nimi tady v areálu můžou návštěvníci seznámit?
1: Tak já musím říct, že jsem je viděla na každém kruku, už když jsem běžela z té pivovarské zahrady sem do Airstreamu. Několik strojů bude mít nejenom výstavní, ale taky republikovou premiéru. Patří mezi ně například univerzální traktor New Holland T7XD, který má pod kapotou až 435 koní a váží 19 tun, což umožňuje přepravu velkých nesených i tažených strojů. Návštěvníci můžou poznat taky Agátu, což není nějaká mladá slečna, ale první umělá inteligence vyvinutá přímo pro potřeby moderního zemědělství, propojením dat odborné know-how a umělé inteligence zjednoduší plánování pracovních činností a zpřehlední práci s informacemi. Inovativní technologie představí taky Česká zemědělská univerzita nebo Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Zmínila bych například akvaponický systém přesného hospodaření s vodou, zpracování textilů na produkty využívané při péči o půdu nebo výrobu repelentního hnojiva ze zbytků z pivovarů a kaváren.
0: Stejně jako tyhle technické novinky, ale návštěvníky zajímají taky zvířata. Objeví se letos na Zemi živitelce nějaká vůbec poprvé?
1: Jasně, že objeví, stáhnou určitě na sebe velkou pozornost. Zmínila bych peršeronského koně, je totiž pořádný fešák. Jde o francouzského silného, klidného a účenlivého chladnokrevníka. V žilách mu koluje i krev arabských plnokrevníků, takže dokáže okouzlit i elegantním a vznosným pohybem. Od neděle do úterý tohle všechno ukáže návštěvníkům živitelky mladý plemenný hřebec Luigi de Vic, což je bělouš, kterého chovatelé dovezou přímo z Francie. No a při Jihočeské Beef Show se vůbec poprvé uskuteční tři samostatné šampionáty masných plemen. Premiéru zažije kromě simentálů, což je novinka, budou k vidění také zástupci plemen Aberdeen, Angus, Limousin a Dexter.
0: V Českých Budějovicích tedy začal Mezinárodní agrosalon Země živitelka, je u toho i Radiožurnál, který je hlavní mediální partner, a taky Jitka Cibulová-Vokatá, nebojím se říct, naše hlavní reportérka odsud Českých Budějovic. Zatím, Jitko, díky, naslyšenou.
1: Díky moc za důvěru, těším se, naslyšenou.
2: Země živitelka na Radiožurnálu.
3: To nejlepší z moderních trendů v zemědělství.

0: Kapela Coldplay v dopoledním radiožurnálu, který dnes vysílá z agrosalonu Země živitelka, ale sledujeme pro vás pochopitelně důležité události z celého světa. Hasiči a záchranáři v Kyjevě dál bojují s ohněm a hledají lidi v troskách domů zničených ruskými raketami. Rusko jich na hlavní město Ukrajiny v noci vyslalo několik desítek. O život přišlo v Kyjevě nejméně 12 lidí a jeden další zemřel v kyjevské oblasti. Zraněných jsou desítky. Přímo v ukrajinské metropoli máme zvláštní zpravodajku Kateřinu Havlíkovou. Katko, vítej ve vysílání.
1: Dobré dopoledne.
0: Taky se mi to už stalo, ale klidně říkejme odpoledne, vždyť je 11.20. Jaké jsou ty následky nočního útoku? Čím ruská armáda útočila? Co všechno zasáhla?
1: Já jenom teďka ještě okomentuju, možná slyšíte další poplach, je to dnes už čtvrtý poplach, je znovu poplach před vlastně hrozbou vzdušného útoku. Já začnu tou tvojí druhou otázkou. Rusko vyslalo proti Kyjevu a kyjevské oblasti desítky střel s plochou dráhou letu H-101, ale třeba také rakety Cirkon nebo Kalibr, Onyx nebo Iskander, což jsou naváděné střely. Později se také přidali úderné drony Šáhid, které tedy dnes i v průběhu dne stále přilétají na Kyjev. Ukrajinské protivzdušné obraně se podařilo sestřelit zatím více než 180 těchto raket a dronů. Přesto na některých místech došlo k úderům, ať už samotných raket nebo dronů, nebo například jejich trosek. Zasažené bylo například vlastně předměstí Brovary, tam je prakticky srovnaných se zemí několik rodinných domů. Zasažen byl i kyjevský Sviatošinský okres nebo Solomianský okres. Právě v těchto okresech zemřelo celkem 12 lidí. Rakety nebo jejich trosky tam poškodily více než 20 výškových obytných domů. V těch budovách následně také vypukl požár. Kromě toho noční útoky na Kyjev poškodily třeba dětskou nemocnici, v jejíž blízkosti vypukl požár, poškodil také školu a školku nebo sklad potravin. Domy v okolí míst těch dopadů mají vybitá okna, část tamních obyvatel, asi 50 tisíc lidí, byla také dočasně bez elektřiny. Ráno se ale pracovníkům energetických společností podařilo proud obnovit. Nicméně ty škody Kyjevané stále sčítají, protože práce na odklízení škod nebo záchranné práce ještě neskončily. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko kvůli těm 12 obětem v Kyjevě a další jedné oběti v kyjevské oblasti také vyhlásil na zítra den smutku.
0: Pod ruským útokem se ale neocitl jen Kyjev. Jaká je, Katko, situace v dalších částech Ukrajiny?
1: Zatím, co ta západní část, tedy od Kyjeva na západ směrem ke Lvovu, byla v noci spíše klidná, od Kyjeva na východ byla ta situace opravdu složitá. Útoky zaznamenaly v Černihivské i Oděské oblasti, pod ostřelováním se znovu ocitl Sloviansk, tedy jedno z posledních dvou velkých a strategicky důležitých měst na Donbase pod ukrajinskou kontrolou. Tam ostřelování zabilo jednoho člověka a dva zranilo. Pod útokem dronů byl také Charkov a Záporoží. V Charkově útok poškodil čerpací stanici. Poškozená také zůstala elektrická soustava, proto obyvatelé třeba kyjevské oblasti Oděské nebo Dnipropetrovské dostali výzvu, aby dnes upustili třeba od praní nebo mytí, zkrátka, aby oddálili aktivní používání elektřiny, protože lze počítat s tím, že znovu budou lidem do schránek přicházet rozpisy, kdy elektřina do jejich domácností půjde a kdy ne.
0: Ukrajina čelila v noci jednomu z nejhorších útoků na hlavní město Kyjev. Zůstalo po něm 12 mrtvých, další oběti jsou v kyjevské oblasti a Sloviansku. Naše zvláštní zpravodajka Kateřina Havlíková zůstává na místě. Katko, dávej na sebe pozor a naslyšenou.
1: Budu, hezký den a naslyšenou.

0: mistrovství Evropy ve volejbalu žen opět v Brně. Nejlepší sportovní podívaná od 21. srpna na brněnském výstavišti. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Předprodej v síti Ticketportal. Na akci vás zve skupina ČES, generální partner české volejbalové reprezentace.
1: Radiožurnál je 11:30. Zprávy a Jana Gulda. České zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Na agrosalonu Zeměživitelka to řekl prezident agrární komory Jan Doležal. Hlavním důvodem poklesu je letošní nižší sklizeň, kterou označil za nejhorší za posledních 15 let. Nepříznivá je taky situace v živočišné výrobě. Rozpočet pro vysoké školy by se měl v příštích letech postupně zvyšovat, potvrdil to ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO po dnešním druhém kole jednání o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. V rozpočtu se podle něj počítá i s tím, že se navýší personální kapacity v dětských domovech a zvýší se peníze pro primární prevenci na školách. Potvrdil taky už avizovaný růst platů učitelů na příští rok. Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo pokutu přes 120 tisíc korun za chyby v zakázce na systém e-turista. Rozhodnutí je pravomocné, potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. E-turista je připravovaný online systém pro evidenci ubytování a krátkodobých pronájmů. Ministerstvo podle úřadu během výběru dodavatele posunulo požadované datum dokončení systému. Účastníkům tendru ale nedalo dost času, aby na změnu mohli reagovat. Později pak vítěznému dodavateli bez dostatečného důvodu termín ještě dvakrát prodloužilo. A britský princ Harry a jeho manželka Meghan se stěhují ze Spojených států zpátky do Británie. Neplánují se ale vrátit do role aktivních členů královské rodiny. Podle britského deníku Daily Telegraph jsou jejich děti od září zapsané do britské školy a rodina se usadí v soukromém domě mimo Londýn. Sport. Fotbalisti Hradce Králové mají další zahraniční posilu. Vedení východočeského klubu před večerním vstupem do čtvrtého předkola konferenční ligy v Aténách na stadionu Panathinaikosu přivedlo Španěla Rodriga Abachase. 23-letý obránce naposledy druholigové USK má na kontě mimo jiné jeden start i ve španělské nejvyšší soutěži za Valencii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Průjezd na D55 u Otrokovic a překážka na D1 v Brně. Dálnice D55 z Hulína do Napajedel byla u Otrokovic uzavřená.
4: D55 od Hulína na Otrokovice už je otevřená.
3: Z kamionu tam vytekla nafta, na 30. kilometru se už dá projet, zatím pouze levým pruhem, pohybují se tam silničáři a policie žádá řidiče o snížení rychlosti na 80 km za hodinu. Před omezením je ovšem kolona z 27. kilometru, rozjezd potrvá. Z D1 do Zlína se vyplatí jet po D49 přes Fryšták. Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slatinu z kilometru 201 postojíte v koloně, v dopravním omezení před sjezdem na Bratislavu stojí porouchané auto. Blokuje pravý pruh, zpoždění téměř půl hodiny. Silný provoz je i na průjezdu Brnem, zejména na Zvonařce. A na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Rosice se zastavují kamiony na kilometru 176. Osobní auta zpomalí za sjezdem na Popůvky, teď už je to jen silným provozem. V Brně se podařilo odklidit následky nehody a kolona se začíná rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku polojasno až oblačno, přehánky nebo bouřky jen ojedinělé. Postupně začne oblačnost přibývat, srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě ojedinělé i silné. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech kolem 25 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bidrman, vysílá z Českých Budějovic z akce Zeměživitelka.
5: A až do příštího úterý tady budeme pravidelně ve vysílání mluvit s chovateli a experty na moderní technologie. V projektu Mladí chovatelé vám představíme nastupující generaci českých farmářů. Na sobotu taky odsud z Českobudějovického výstaviště chystáme speciální publicistiku i technologický magazín Experiment. No a jestli chcete vidět, jak vysíláme přímo z místa, přijďte za námi. Mobilní vysílací Airstream stojí hned u hlavní brány do areálu a každý den si tu můžete zahrát třeba o digitální rádio. Těšíme se na vás.
2: Země živitelka na Radiožurnálu.

0: Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity tady na výstavišti v Českých Budějovicích na Zemi živitelce představuje projekt Chytrá krajina 2030+, který mění Karlovarský kraj v modelový region udržitelné, klimaticky odolné a datově řízené krajiny. Naším hostem je proto profesor Petr Sklenička z katedry plánování krajiny a sídel zmíněné fakulty. Přeju vám dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: V uplynulých dnech se trochu ochladilo, zapršelo, dnes to tedy neplatí, ale v tom dlouhodobém horizontu na rekordní vlně veder po celé Evropě se prostě nic moc nemění. Tak jak to vnímáte vy, jakožto expert na krajinu, na adaptaci na klimatickou změnu?
1: No, já pokud expert, tak spíš na adaptaci. Nejsem klimatolog, ale jako ten, který využívá údaje klimatologů, můžu říct, že byli doposud spíš velmi optimističtí, že ten vývoj ukazuje, že ta budoucnost může být daleko tvrdší, než jsme si mysleli.
0: Vy jste tedy pesimista?
1: No, já jsem poučený optimista.
0: Co přesně to znamená? V čem jsme doteď dělali, řekněme, největší chybu?
1: No, že se nedržíme faktu, že se nedržíme dat, který máme, že se nedržíme výsledků, které nám říkají velmi kvalifikovaný slovutní klimatologové, ať už čeští nebo světoví, a nereagujeme na to s dostatečným předstihem.
0: Proč jsme takoví? Proč dáváme prostor dezinformacím? Proč máme za to někteří, že klimatická změna není?
1: No, asi bych řekl takovýto okřídlený nebo typický bližší košile než kabát. Že? To znamená, že my řešíme vždycky momentálně to, co nás momentálně trápí, a ta dramatická sucha nás doposud trápila naposledy 2015, 2018 a teď, čili po 7-8 letech, byť některé náznaky byly i v průběhu, ale skutečnost, jestli my se opravdu připravíme na tu budoucnost dostatečně, záleží na tom, já trošku říkám, abychom tady zažívali právě to, co zažíváme i letos, abychom ty ukázky toho dramatického nebo velkého sucha, nebo naopak třeba i nějakých povodní, zažívali neustále v průběhu, aby jsme si uvědomili, že to bude nedílnou součástí našich životů. Bylo to i dřív, ale bude to čím dál tím častěji. Bude to čím dál tím častěji, protože ty srážky budou úplně jinak rozdělený než dřív. To znamená, budou rozdělený tak, že častěji bude sucho a pak budou velký přívaly. A my se musíme naučit, ať už ve městech nebo v té volné krajině, naučit se ty srážky chytat v té krajině nebo i ve městech a vracet je do té krajiny, hospodařit tam s tou vodou a tak dále a tak dále.
0: Takže hlavně o tom je projekt Chytrá krajina 2030+. Můžete ho ještě blíž představit?
1: Je to hlavně o tom, byť je to mnohem, mnohem složitější, je to projekt o tom, který říká, že potřebujeme mít nejdřív velmi dobrá data a na těch datech stavět. Na těch datech stavět jak budoucí kvalitní výstavbu, která bude z hlediska té klimatické změny adaptační, to znamená, že nebude zhoršovat ty dopady, bude je spíše jako eliminovat nebo snižovat. My v tom Karlovarském kraji testujeme na několika různých místech různé typy opatření, které dokáží lokálně nebo i regionálně pomoc jak z hlediska klimatu, tak z hlediska především hospodaření s vodou a tak dále a tak dále. A soustředíme se tam především na velkou datovou základnu a potom na vzdělávání občanů, vzdělávání odborníků, vzdělávání veřejné správy.
0: Proč jste se vybrali zrovna Karlovarský kraj?
1: Karlovarský kraj je strašně zajímavý z našeho pohledu, protože kromě jiného on nemá vlastní vysokoškolské zázemí. A jeden z úkolů tady toho projektu byl i, že my chceme pomoct na pomoci vzniku vysoké školy v Karlovarském kraji, kdy vzniká v rámci tohoto projektu Ústav pro environmentální studia v Karlových Varech, a tento ústav už dnes má za sebou některé vědecké práce a tak dále a chystá se růst a být do budoucna, pokud vznikne skutečně vysoká škola v Karlových Varech, tak být součástí této vysoké školy.
0: Jedna věc je zavést určitá opatření, druhá věc je to, aby se pak lidé o ty zavedené prvky starali. Jak je k tomu přimět? Jaké s tím doteď máte zkušenosti?
1: No, třeba velmi dobře funguje ta linka přes státní pozemkový úřad, přes pozemkové úpravy, kdy stát zafinancuje opatření, předá to obci a obec se o něj nadále stará. To si myslím, že je docela dobrá, bych řekl, linie, jak toto řešit dobrý způsob. Druhou možností je, a to my u nás na rozdíl třeba od západní Evropy stále ještě podceňujeme, aby se více snažili lidi sami. To znamená, aby hospodáři, aby i občané dělali ve smyslu, teďka říkám třeba adaptace na klimatickou změnu, maximum, co mohli, nejen na zahradách, nejen na svých polích, ale prostě třeba v obci a tak dále.
0: Tak zkuste být konkrétní, čím může přispět každý z nás?
1: No, jsme tady na výstavě Země živitelka, tak řeknu třeba, že už s několika ministry jsme probírali tu možnost, že by bylo dobrý, kdyby všechna ta opatření nefinancoval kompletně stát, ale že by stát dával podněty. Stát by dával podněty například směrem k zemědělcům. Milí zemědělče, když si na svých pozemcích postavíš dostatečně velké retenční akumulační nádrže, my ti na ně dáme peníze na tu výstavbu a ty si do nich můžeš nazbírat tu vodu v době, kdy bude dost, kdy budou přívaly, kdy bude ta voda, budeme rádi, že ji někdo tady u nás zadrží a nespůsobí povodně a tak dále. A ta voda bude pro tebe dál zadarmo. Jakýkoliv jiný zemědělec třeba, který nebude mít toto a bude brát vodu v době sucha z některých zdrojů, ať už z řek nebo z nějakých jiných vrtů a podobně, tak to bude mít buď velmi spoplatněný, anebo nebude v takovém suchu, jako bylo třeba teďka, nebude moci si vzít tu vodu. Čili zajistí se, milý zemědělče, tímto způsobem, my ti dáme vstupní investici, ale zbytek bude na tobě. To si myslím, že je strašně zdravý způsob, jak do toho vtáhnout. Ty zemědělci si myslím, že jsou na to do značné míry připraveni. To samý lesníci a myslím si, no a pokud budeme mluvit o občanech, no tak na vlastní zahradě dobře, byl tady program Dešťovka, myslím si, že to byl program, který šel správným směrem, že jako nutil lidi přemýšlet o tom, co můžou udělat na vlastním pozemku. A myslím si, že toto bych podporoval dál. Nemám bohužel data, kolik třeba v současné době lidi se připravují na vlastní zahradě na taková sucha, jako je třeba v současné době.
0: A máte nějaké aktuální rychlé řešení i pro lidi ve městech, která jsou teď rozpálená? Dnes to pociťujeme i v Českých Budějovicích. Jsou to třeba zelené střechy, vysazování stromů, co dalšího?
1: Určitě zelené střechy a tak dále, takhle řeknu na začátek, rychlé řešení neexistuje. Myslím si, že existuje koncepční řešení a s dostatečným předstihem. Takže byl jsem teďka v Normandii v létě, viděl jsem tam, že otevírají kanály uprostřed cest, kdy lidi jdou a tam teče prostě uprostřed ulice teče potůček, bych řekl. Jo. To znamená, myslím si, že ta města se musí naučit víc pracovat s tou vodou, z toho podpovrchu je dostávat tu vodu na povrch, protože ta voda to svoje okolí jako velmi schladí a samozřejmě zeleň, o tom se nemusíme bavit, to je známá věc, ale přiznejme si, že v těch městech to je velmi, velmi omezený, protože je tam malý prostor a na to, abyste nazbíral někde vodu, tak potřebujete velký prostor na velkou nádrž a tak dále, tak dále. Čili musíte se tady zabývat, pokud vůbec retenční nádrže, tak podzemní a tak dále. Je to strašně složitá věc.
0: Existuje v Česku aspoň jedno město, kde už to aspoň trochu funguje?
1: Ne. Neexistuje. Jsou to jednotlivosti a jestli bych mohl říct, kdo chce vidět některé věci, které fungují, tak ať přijde k nám na kampus, na univerzitu, na Suchdol, na Českou zemědělskou univerzitu, kde my říkáme, že to je, tam máme jako chytrou krajinu toho typu městského, kde máme jednotlivé ukázky toho, co se dá dělat ve městě, od skutečně retenčních nádrží přes zelené střechy, máme tam dokonce zelené fasády, umělé mokřady na fasádě a tak dále, které velmi schlazují tu budovu, ale jsou to pokusy, máme tam na tom čidla, máme kolem toho spoustu dat, která vyhodnocujeme a ty naše výsledky velmi rádi poskytneme.
0: Tak já ještě doplním, že i návštěvníci tady v Českých Budějovicích na Země živitelce si můžou prohlédnout právě například modely zelené střechy bytového domu v porovnání s tou klasickou černou a celou řadu dalších informací najdete taky na webu chytra-krajina.cz, to bychom měli říct na závěr. Naším hostem byl profesor Petr Sklenička z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Moc děkujeme, že jste přišel do Airstreamu naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání.
0: 11:48 dopolední Radiožurnál dnes vysílá z výstaviště v Českých Budějovicích ze Země živitelky.
2: Země živitelka na Radiožurnálu.
3: Exkluzivní obsah přímo z největšího agrosalonu v Česku.

0: dopoledním radiožurnálu teď taky o tenisu. Sára Bejlek má za sebou jeden z nejvýznamnějších dnů své tenisové kariéry. Ve 20 letech porazila světovou jedničku běloruskou Arinu Sabalenkovou. Její úspěch na turnaji v Cincinnati, který je tradičně generálkou na poslední Grand Slam roku, tedy US Open, přiblíží Adam Weidenthaler z naší sportovní redakce. Adame, zdravím tě.
1: Hezký den. I komentátor americké televizní stanice Tennis Channel popsal vítězství Sáry Bejlek jako její životní.
2: The biggest win of her career. Sara Bejlek defeats the world number one.
1: Pro Bejlek byla náročná hlavně

0: té sezony má průměr zhruba 2 až 3 výher na 1 prohru, a to i po návratu na tvrdý povrch, který je její nejúspěšnější a nejoblíbenější. A tak by se mohlo stát, že po turnaji v Cincinnati Sabalenková přijde o pozici světové jedničky. Její konkurentka Rybakinová z Kazachstánu k tomu potřebuje postoupit do finále tohoto turnaje. I tak bude Sabalenková patřit mezi favoritky na vítězství na tom už zmiňovaném posledním Grand Slamu sezony, tedy US Open. Běloruska totiž ovládla poslední 2 ročníky.
1: O úspěších českých sportovců, nebo v tomhle případě konkrétně tenistů, se vždycky mluví líp než o neúspěších, ale abychom tu naši zpravodajskou povinnost uzavřeli, tak jaké byly ostatní české výsledky v Cincinnati.
0: V 8. finále podlehl Jakub Menšík Argentinci Tirantemu ve 3 setech a dál se nedostali přes reprezentantky Spojených států ani Linda Nosková s Marií Bouskovou. Letošní wimbledonská šampionka podlehla ve 2 setech Anny Simovové a Bousková stejným způsobem Goffové. Poslední Češkou ve 2 hře tak zůstává už zmiňovaná Sára Bejlek, kterou ve čtvrtfinále ale čeká další Američanka Kýsová.
1: A jak znám Adama Weidenthalera, určitě jí bude i dál držet palce. Zatím, Adame, díky, snad ty další zprávy ze Cincinnati budou takhle dobré. Naslyšenou.
0: Pěkné poledne.

0: Odsud z Českých Budějovic, z výstaviště, odkud vysíláme dopolední radiožurnál ze země živitelky, nevidíme do pražského studia, ale něco mi říká, že už je v něm Věra Štechrová, autorka polední publicistiky, tak doufám, že se nepletu. Věrko, jaká pro nás máš témata? Dobré dopoledne.
1: Ano, dobrý den, já se hlásím z Prahy, jsem tady. My budeme mluvit o tom, že Rusko v noci zaútočilo na Kyjev balistickými raketami a škody jsou hlavně na civilní infrastruktuře. Ukrajinským raketovým systémům se přitom nepodařilo zachytit ani jednu tu ruskou balistickou střelu, a tak budeme mluvit o tom, jak na tom teď ukrajinská protivzdušná obrana je. Senátoři dnes mají na stole koaliční novelu stavebního zákona, ta má hlavně zajistit rychlejší povolování staveb, jednu z priorit současné vlády. Druhou prioritou ale taky je, jak jsme slyšeli v pondělí, boj proti suchu, a tak mě bude zajímat, jak se oba ty záměry podařilo skloubit právě v návrhu stavebního zákona. A zeptáme se i na to, jak se vyrábí vína ve vinařství, které získalo letos titul Vinař roku a čím jsou tahle vína specifická.

0: svému zlí. Zažijte kouzlo Hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPÚ.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Je 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy. Noční ruský útok na Kyjev a okolí zabil 16 lidí. Na město dopadaly drony i balistické rakety.
2: Poničené jsou obytné budovy, škola i dětská nemocnice. Zítra budeme v Kyjevě za oběti držet den smutku.
1: Senát projednává stavební zákon, opozice vládní novelu kritizuje.
3: Je to politicky protlačovaný paskvil, nahrávající jedné zájmové skupiny.
1: Tenistka Sára Bejlek porazila v Cincinnati světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou. Na dálnici D1 v Brně směrem z Vyškova brzdí provoz stojící auto a počasí zpočátku bude slunečno, postupně začne přibývat oblačnost, přidají se přehánky a bouřky ojediněle i silné a teploty až 32 stupňů. Je čtvrtek 20. srpna, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Při nočním ruském raketovém útoku na Kyjev a jeho okolí zemřelo nejméně 16 lidí a přes 40 dalších je zraněných. Hasiči stále zasahují na několika místech, kde rakety nebo jejich trosky způsobily požár. Na zítra Kyjev vyhlásil den smutku.
5: Rusko na Kyjev zautočilo například raketami Kalibr a Cirkon nebo střelami H-101. První výbuchy se ozvaly kolem půlnoci. Střely nebo jejich trosky poškodily dětskou nemocnici, školu a několik výškových obytných domů. Mnoho budov má také vybitá okna. V kyjevském, solomianském a darnickém okrese vydali úřady krátce po útocích žádost o lékařské posily. Poškozená je také dopravní infrastruktura. Kromě Kyjeva Rusko útočilo v noci také na Sloviansk, kde zemřel jeden člověk. Masivní útoky zaznamenaly také Charkov a Cherson. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Senátoři dnes projednávají spornou novelu stavebního zákona. Podle vládní koalice usnadní a zrychlí povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizují například pro nedostatečné projednání odbornou veřejností a taky další nedostatky. A v Senátu to sleduje reportér Jakub Vik.
6: Předlohu přišla do Senátu hájit ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO.
7: Novela zavádí jasný princip. Jedno řízení, jeden odpovědný úřad, jedno rozhodnutí.
6: Opoziční senátoři kritizují, že jde o poslanecký a ne vládní návrh, který je špatně připravený a neopravitelný. Podle místopředsedkyně senátu Jitky Seitlové z klubu KDU-ČSL novela například zvýhodňuje developery.
8: Vážných nedostatků, nedořešených provázaností, zpochybnění jistot právního výkladu a netransparentnosti je tolik.
6: Vzhledem k převaze opozice v horní komoře, tak senátoři novelu nejspíš neschválí a vrátí do poslanecké sněmovny. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Třetí den se na ministerstvu financí střídají šéfové jednotlivých rezortů a vyjednávají o rozpočtu na příští rok. Dnes se ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO potkává s ministry, se kterými všechno nedojednala na první pokus. A schůzky sleduje kolegyně Daniela Brichtová.
9: Znovu za šéfkou státní kasy přijel ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Právě jeho rezort hospodaří s největším obnosem peněz.
10: Jak na rok 26, tak na rok 27 je zajištěno financování sociálních služeb. Konkrétní částky, které tam padly, tak vám v tuto chvíli neřeknu.
9: Druhé kolo jednání mají za sebou taky ministr vnitra z ANO Lubomír Metnar a školství Robert Plaga za ANO. Ten uvedl, že ne všude dospěli k finální dohodě.
11: Co se týká vysokých škol vědy a výzkumu, tak ta situace je tam otevřená. Nějaký směr jsme si naznačili, respektive vymezili ty pozice, takže tam to finální číslo ještě nemáme.
9: Ministryně financí teď ještě debatuje s ministrem pro sport Borisem Šťastným z Motoristů. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
1: Letošní úroda bude podle agrární komory nejnižší za 15 let. Na slavnostním zahájení veletrhu Zeměživitelka v Českých Budějovicích to řekl prezident komory Jan Doležal. Důvodem je sucho, vyšší náklady na pohonné hmoty a hnojiva. Ministerstvo zemědělství přislíbilo farmářům pomoc a přímo z výstaviště pokračuje reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
12: Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD řekl, že vláda má pro tyto účely připravených 800 milionů korun z rozpočtu a Evropská unie by měla pomoct 2 miliardami korun. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala to farmáři uvítají, protože sucho, nízké výkupní ceny zemědělských komodit a vysoké náklady letos znamenají na tržbách ztrátu 20 miliard korun. Šéf Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát chce na živitelce situaci zmínit. Probrat. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která je dlouhodobě ve ztrátě, si pronajímá v Brně drahé kanceláře. Radiožurnál to zjistil ze zveřejněných smluv. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch žádá, aby to dozorčí rada pojišťovny prověřila. Rada už kontrolu dělá, a to kvůli rekordním zlatým padákům pro bývalé manažery.
13: Pojišťovna platí za metr čtvereční v budově Insady přes 513 korun. Průměrné ceny jsou podle realitního makléře Remax Deluxe Ivo Bauera přitom o desítky korun nižší.
14: Standardně se pohybujeme kolem částky tak 420 až 450 korun. Záleží na tom vybavení. Nevím, co tam přesně všechno mají, ale je to o těch 15 až 20% vyšší než je standard.
13: Podle mluvčí pojišťovny Lucie Krauzové přihlížela pojišťovna při výběru místa k lokalitě, dopravní dostupnosti i kapacitám pro klientské centrum.
15: Z 5 učiněných nabídek byla nabídka projektu Insady druhou cenově nejvýhodnější, přičemž cenově nejnižší nabídka jiného projektu nesplňovala klíčovou podmínku možnosti zřízení obchodních prostor pro klientské centrum.
13: Přesun pobočky pojišťovna nechystá, smlouvu má na 15 let. Majitelé budovy komentář neposkytli. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami, zasáhnout mají hlavně Moravu a část Slezska. Začnou po dnešní 16:00 odpoledne a pokračovat mají až do noci, říká Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu.
16: Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jeho západu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
1: Bouřky jsou podle meteorologů pravděpodobné i v pátek a sobotu. V Hodoníně u Kunštátu na Blanensku lidi uctili oběti holokaustu Romů a Sintů na Moravě. Sešli se na místě bývalého válečného pracovního tábora a pietu sleduje reportérka Hana Novotná.
17: Na pietu přišly desítky lidí. Na začátku zazněla česká i romská hymna a potom proslovy o tom, v jakých podmínkách vězni tady v táboře žili a taky vzpomínky potomků pamětníků. Program bude pokračovat na nouzovém pohřebišti Žalov, kde je pohřbená velká část obětí z tábora. Lidé tam můžou položit květiny a kněz pronese modlitbu. Jenom doplním, že odsud v srpnu 1943 nacisté transportovali 750 romských mužů, žen a dětí do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. Nejmladšímu dítěti v transportu byly tehdy 3 měsíce. Hana Novotná, Radiožurnál.
18: Sport. Tenistka Sára Bejlek porazila světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou ve dvousetech a postoupila do čtvrtfinále turné v Cincinnati. Vypadly naopak Jakub Menšík, Linda Nosková a Marie Bousková. 3 české fotbalové týmy rozehrají poslední část kvalifikace evropských pohárů. Plzeň nastoupí ve 20 hodin ve čtvrtém předkole Evropské ligy v Bělehradě proti Červené zvezdě. V bojích o konferenční ligu bude hrát od 8:30 večer Hradec Králové v Aténách s Panathinaikosem. Extra motivaci má hradecký kapitán Vladimír Darida, který se stejným soupeřem prohrál v minulosti jako fotbalista Arisu Soluň v finále řeckého poháru.
19: Ty vzpomínky Atény se mi vybavovaly, jsme projížděli městem z letiště a ty zápasy tady i na samotný Panathinaikos. Myslím, že mám ještě jednu extra osobní motivaci navíc, ale teďka to mám v hlavě a rád bych jim tuhletu urážku, která nás bolela, vrátil.
18: V kvalifikaci konferenční ligy pak nastoupí i Jablonec ve 25:40 ve skotském Glasgow proti Rangers. Zápasy odvysílá v přímých přenosech Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
4: Zelená vlna. známe lepší cestu.
20: Situace na D1 v Brně a zdržení na D8 u Veltrus. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Svitavy z 202. kilometru po pojíždí kolona v omezení před sjezdem na Bratislavu stálo nepojízdné auto, už nepřekáží, kolona se rozjíždí. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 10. kilometru kvůli údržbě telematiky se zdržíte 20 minut. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy jsou stále fronty na obchvatu Slaného na 15 až 20 minut. Více od našeho zpravodaje.
21: Je osoba bez užení na 23. kilometru na karavanu mu bouchlo kolo, mění to tam policie, to řídí kivadlově.
20: A na silnici 33 z Jaroměře do Náchoda za Českou Skalicí opravují most, z obou směrů stojí dlouhé kolony, dá se to osobními auty objet přes Zlíč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zpočátku bude slunečno, postupně začne přibývat oblačnost, přidají se přehánky a bouřky ojediněle i silné a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech kolem 25 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
22: Bude Ukrajina schopná bránit se proti ruským balistickým střelám? Jak se v návrhu stavebního zákona podařilo skloubit dvě vládní priority, rychlou výstavbu a boj proti suchu? A jak těžké je obhájit vítězství v soutěži Vinař roku? O tom všem budeme mluvit. Nejméně 16 lidí zemřelo a na 40 jich bylo zraněno při nočních ruských útocích balistickými střelami na Kyjev a jeho okolí. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko tento útok dlouho připravovalo a jeho cílem bylo způsobit co největší škody na civilní infrastruktuře. Zasaženy byly obytné domy a podle ukrajinského premiéra taky sklady potravin a objekty Červeného kříže. Kyjevský starosta Vitalij Kličko řekl při návštěvě jednoho ze zničených paneláků zpravodajskému serveru BBC, že Ukrajina potřebuje munici a protiraketové systémy. My jsme teď ve spojení s vojenským analytikem Zdeňkem Petrášem z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Dobrý den.
23: Dobré poledne přeji.
22: Jak intenzivní ten noční ruský útok na Kyjev a jeho okolí byl? Prezident Zelenský říká, že se na něho Rusko dlouho připravovalo.
23: Tak samozřejmě tento útok vzhledem ke svému trvání i k tomu, kolik bylo použito munice, dronů a různých typů raket, tak zcela jistě byl dlouho plánován a detailně plánován. Šlo ve srovnání s předcházejícími útoky o mimořádně intenzivní a kombinovaný útok, který trval několik hodin a přinesl ty škody a efekt ze strany, podíváme-li se na to, ze strany ruských vojenských plánovačů, pravděpodobně, které očekávali a které tou plánovanou operací připravovali.
22: No, na jaké cíle se tedy ty noční údery soustředily, protože Rusko tvrdí, že jeho armáda útočila na podniky vojenského průmyslu, dopravní a logistické centrum a na sklady v kyjevské oblasti. Přitom byly zasaženy civilní budovy.
23: Tak samozřejmě ten primární úmysl a primární zaměření bylo na vojenskou a průmyslovou infrastrukturu. Důležitou pro vedení války ze strany Ukrajiny. No a samozřejmě tady byly zasaženy především objekty, které mají co dočinit s výrobou komponentů pro drony, logistické uzly, sklady, které vlastně mají svoji důležitost z hlediska zabezpečování potřeb vojsk na frontě a ukrajinské armády jako takové. No a samozřejmě vedle toho byla zasažena i civilní infrastruktura. Otázkou je, zdali to byl rovněž nějaký primární cíl a primární zaměření, ale z hlediska vlastně potřeb, které má v současné době Ruská federace a ruská armáda z hlediska dosažení strategického cíle, tak na základě všech principů vedení války, všechny vlastně prostředky jsou užitečné k tomu, aby bylo dosaženo konečného cíle a v tom souvisí i to, že vlastně civilní infrastruktura byla zasažena.
22: Z té ranní zprávy ukrajinských vzdušných sil podle serveru BBC vyplývá, že protiraketovým systémům se nepodařilo zachytit ani jedinou ruskou balistickou střelu. Jak na tom tedy teď ta ukrajinská protivzdušná obrana je?
23: tak dá se říct, že situace pro ukrajinskou protivzdušnou obranu je poměrně kritická. To především z hlediska obrany proti zmiňovaným balistickým střelám. V médiích proběhla informace o tom, že prezident Zelenský hádal střelí Patriot pro ukrajinskou obranu, a nedostatek těchto střel, ale i jiných střel, které mají schopnost likvidovat balistické střely, to výrazně omezuje schopnost bránit jednak Kyjev jako hlavní město a centrum politické i vojenské proti tomuto typu střel.
2: A jak je na tom Rusko se svojí zásobou těch balistických střel? O tom jsou nějaké informace?
23: Tak samozřejmě tyto informace nebudou veřejně dostupné, samozřejmě tyto informace si Rusko chrání, ale dá se říci, že kapacity a výrobní kapacity Ruska pro výrobu těchto střel budou větší než u Ukrajiny. Rusko bude mít k dispozici tyto střely jednak na základě vlastní produkce, a nesmíme opomenout i to, že Rusko je schopno vjednat zásilky dodání těchto zbraní z jiných zemí, takže vlastně ta převaha především v tom počtu balistických střel, ve schopnosti zasahovat ukrajinskou infrastrukturu pomocí těchto střel, bude poměrně velká a Ukrajina se s tím bude velice těžko vyrovnávat.
2: No, Spojené státy velkou část svých rezerv střel Patriot vyčerpaly ve válce s Íránem. Tak může Ukrajina dostat ty protiraketové systémy i odjinud?
23: Tak samozřejmě opět v médiích proběhla informace o tom, že prezident Trump přislíbil pomoc ve formě dodání jednak střel Patriot, jednak licencí na výrobu těchto střel, což bylo posléze minimálně do určité míry dementováno, ale zcela určitě Spojené státy, armáda Spojených států nemá neomezené množství těchto střel tak, aby mohla podle potřeb Ukrajiny tyto střely ukrajinské armádě dodat. Tyto střely jsou poměrně i úzkým profilem pro ostatní země, ať už mluvíme o zemích Severoatlantické aliance či o ostatních zemích, které jsou mimo struktury Severoatlantické aliance. A vzhledem k tomu, že se jedná o velice účinný druh zbraňového systému, který je rovněž velice finančně nákladný, tak nelze očekávat, že by Ukrajina získala jednak od Spojených států a jednak od dalších zemí takové množství těchto střel a těchto systémů, které by zabezpečili účinnou vzdušnou obranu.
2: Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Díky, naslyšenou.
23: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
2: Vláda tento týden znovu označila boj se suchem a lepší hospodaření s vodou za jednu ze svých priorit. A právě dnes mají senátoři schvalovat nový stavební zákon, který přinese i změnu dalších 55 souvisejících norem. Zákon má hlavně zrychlit povolování nových staveb. Podle ekologů ale návrh nepodporuje opatření pro boj se suchem a nevěnuje se ochraně vody a půdy. Téma teď probereme s právničkou Martinou Frankovou z katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
3: Dobrý den, přeji.
2: Stát má národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Jsou tam aktuální data, která může využít premiérem Babišem ustavená Národní koalice pro boj proti suchu. Jak jde tenhle plán dohromady s tím návrhem stavebního zákona? Oni by se asi ideálně měli obě ty priority doplňovat.
3: Tak určitě by to bylo logické, kdyby se doplňovaly. Já jenom doplním, že ten národní akční plán je teď aktualizovaný čerstvě pro období roku 2026 až 2030, ale myslím si, že tomu tak není, protože ten stavební zákon nám nějak neposouvá nějaké priority v oblasti boje se suchem, v adaptaci na změnu klimatu. V podstatě to konzervuje na tom, co bylo, a částečně to i zhoršuje.
2: No, ten současný stavební zákon platí zhruba 2 roky, byl schválený za té minulé vlády i s podporou hnutí ANO a SPD. Tak ten současný návrh, který se schvaluje, ta opatření proti suchu, proti tomu současnému stavu tedy nějak neposouvá anebo oslabuje?
3: Řekla bych, že oslabuje, a to vlastně ve dvou ohledech zásadních, základních. Prvním je ten ohled je to, že ten zákon jednoznačně prioritizuje veřejný zájem na výstavbě oproti ostatním veřejným zájmům, což jako v praxi pak může rozhodovat například při projednávání nového územního plánu nebo povolování konkrétní stavby, protože ta prioritizace toho zájmu na výstavbě tam je jednoznačná a může nakonec jako převážit. To je jeden ten ohled. Druhý ten ohled je, že například v oblasti ochrany půdy, kdy půda má jako velmi důležitou schopnost zadržovat vodu v krajině a potřebuje mít z tohle pohledu spíš jako chránit zejména tu nejvíce kvalitní, protože ta většinou má i lepší tu hydrologickou funkci, tak tam tu ochranu výrazně oslabujeme, protože rozvolňujeme tu stávající ochranu. To není přímo v ústavním zákoně, to je v součástí toho návrhu, jak jste uvedli, je novela celé řady dalších zákonů. Tohle je část zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
5: A můžete ukázat, jak konkrétně tedy ten návrh nového stavebního zákona upřednostňuje tu výstavbu před, řekněme, ochranou krajiny nebo právě před tím, jak bojovat se suchem?
3: Tak kdybych byla úplně konkrétní, tak jako už úplně zásadně paragraf 1a toho zákona, který nám vlastně jasně říká, kdybych se dovolila odcitovat, že znemožnit rozvoj sídel, pardon, ještě minutku, znemožnit sídel hospodářství, veřejné infrastruktury nebo výstavbu lze jen tehdy, není-li možné zajistit dostatečnou ochranu jiných hodnot podmínkami, kompenzačními opatřeními nebo zmírnícími opatřeními. Jinými slovy, my tam jako jasně říkáme, tenhle ten zájem na tom rozvoji sídel hospodářství, infrastruktury, výstavby je tam klíčový a ty ostatní, pokud je dotýkáme, musíme nějakým způsobem ochránit podmínkami, náhradními opatřeními. Zkrátka dobře, nějak bránit, ale nemůžeme říct v řadě případů v podstatě ne.
5: Sněmovnou taky neprošel návrh, který měl zakotvit tu adaptaci měst na změnu klimatu jako veřejný zájem. V čem by tohle ale městům pomohlo? Není to jen deklarativní věta?
3: Nemyslím si, že je to deklarativní věta, zejména protože ten zákon tam v řadě případě právě jednoznačně upřednostňuje ten veřejný zájem na výstavbě a konkrétně, když by se podívala na města, tak jim se tím u těch měst máme ustanovení, který říká, že obce a kraje prosazují a hájí veřejný zájem na všestranném rozvoji svého území a na vytváření podmínek pro bydlení, práci, podnikání a život lidí. A to jsou jednoznačně deklarované ty prioritní zájmy, které musí brát obce i kraje vlastně v úvahu třeba při schvalování a navrhování územně plánovací dokumentace. A tam jakoby ten zájem na ochraně klimatu nebo adaptaci na klima vlastně jako není. Jo? Možná ho tam můžeme někde vidět v životě lidí, ale prostě jako nemáme tam někde ten zájem na ochraně životního prostředí nebo adaptaci na klima. No takže ono, při tom konkrétním rozhodování pak poměřujeme veřejný zájem a tenhle veřejný zájem tam, jako, když ho nemáme zakotvený v zákoně nebo nemáme ho nikde upravený, tak musí ustoupit.
5: No ono v souvislosti s tou novelou se má taky zrušit zákon o jednotném environmentálním stanovisku. Připomenu, že ten spojil ve stavebním řízení ty desítky stanovisek z oblasti ochrany přírody do jednoho dokumentu, což právě mělo zrychlit to povolovací řízení staveb, tak co by to jeho zrušení znamenalo pro tu ochranu přírody a případně co by ho tedy mělo nahradit?
3: Tak asi nejdůležitější je úplně to poslední, co by ho mělo nahradit. Jenom jako shrnout ten zákon jako takový. Nerozumím tomu, proč se ruší, protože v účinnosti je v podstatě necelý 2 roky a za tu dobu nemáme žádný data a já nevím o žádných datech, nemám žádný signál o tom, že by nefungoval. To a jedna. Za druhý ten zákon jednoznačně umožňuje posoudit všechny ty zájmy v tom širokém spektru životního prostředí ve vzájemných souvislostech dohromady a to závazně, závazným stanoviskem. Co ho nahrazuje? Nahrazuje ho kompetence stavebního úřadu, který má posoudit celou řadu dalších zájmů, prioritizovat ten zájem na výstavbě. To znamená, nemůže se zamyslet s tím, jak komplexně posoudit zájmy na ochranu životního prostředí. Není tam žádné závazné posouzení těch zájmů a to, co ustoupí a neustoupí a co převáží, opět, když připomenu tam paragraf 1a, tak v podstatě tam se jasně říká, že ty ostatní zájmy musí ustoupit, musíme ošetřit nějakými podmínkami, nějakými kompenzačními opatřeními. A to už to není vůbec jasné, jak bude personálně zabezpečeno posuzování stavebním úřadem té poměrně složité odborné agendy ochrany životního prostředí, ale i další.
6: No, když budu tady konkrétní, tak stavební úřad má posuzovat právě ty věci z oblasti ochrany přírody. To znamená, že na tom stavebním úřadě bude přímo sedět někdo, kdo je na to odborník?
3: Pravděpodobně by tam sedět měl, já pevně věřím, že tam sedět bude, ale jak to bude v praxi fungovat, vám neřeknu, protože pochybuju, že by se stávající odborníci, který sedí na různých odborech životního prostředí, hrnuli na stavební úřad. A současně pořád to bude ten odborník jako jeden z dílčích odborníků, nad kterým bude sedět ta úřední osoba s tím razítkem stavebního úřadu, a jak si to nastaví vnitřně ty pochody, já opravdu netuším. A jako legislativně to nějak zaručeno vlastně není, co a jak tam budou tyhle vnitřní procesy fungovat.
6: Právnička Martina Franková z katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji vám, naslyšenou.
3: Také děkuji a naslyšenou. Přeji hezký den všem.
6: 70 vinařství se letos přihlásilo do soutěže Vinař roku, přivezli celkem 666 vzorků vína. A titul Vinař roku nakonec obhájilo vinařství Volařík z Mikulova. Na druhém místě se umístil Martin Čapka z Prušánek a bronzovým vinařem roku se stalo vinařství Štěpánek z Mutěnic. A to si zároveň odneslo titul národního šampiona bílých vín. O tom, jak se u nás dělá dobré víno, teď budu mluvit s enologem z vítězného vinařství Volařík Ondřejem Tichým. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Tak ta kolekce vín pro hodnocení musela obsahovat minimálně 5 a maximálně 15 soutěžních vzorků vín z nejméně dvou soutěžních kategorií, tedy bílá, červená, šumivá, růžová a tak dále. Tak s jakými víny vy jste letos zvítězili?
7: My máme velkou radost, že jsme obhájili loňský titul a že se potvrdila kvalita Rieslingu Valašského, který je u nás vlastně dominantní, na který se zaměřujeme, a převážná část těch vín v té vítězné kolekci byl právě Riesling Valašský.
6: No a co všechno jste zvažovali, když jste letos vybírali, jaké ty vzorky pošlete do soutěže?
7: Je to vždycky hrozně těžké, protože to je dvoukolové hodnocení, hodnotí to vlastně tuzemští hodnotitelé, zahraniční hodnotitelé, tam se lehce liší ty preference, takže není ta jistota nikdy dána, co vlastně uspěje. My jsme sadili při výběru právě na Riesling Valašský, poslali jsme do soutěže Riesling Valašský v mnoha podobách, je to velmi tvarná odrůda, jsou z něj skvělá svěží vína, je to krásné na odrůda i na těžší komplexní vína, takže jsme dali takový průřez a v té vítězné kolekci teda lépe zabudovala právě ty nazrálá vína, které často zrála i ve velkých dubových sudech.
6: No a jak byste popsal třeba jedno z těch vín, které bylo v té kolekci a které je vám třeba blízké?
7: Máme tam Riesling Valašský ze sklizně ročníku 23, což byla poměrně složitější sklizeň. Hrozny byly částečně botrytické, takže napadené plísní šedou botryty z Cinerea, byly krásné rozinky. Dělá to do Valašáku zajímavý charakter, do medu, do oříšku, doplněné vlastně o to zrání ve dřeve, takže je to mohutné komplexní víno, které perfektně reprezentuje ten náš region.
6: Znamená to, že vy můžete vybrat ročník, z kterého ta vína do soutěže pošlete, že tam to není nějak omezené?
7: Tam to omezené není a opravdu se ten vinař, protože tahle soutěž je pro nás velmi prestižní, vnímáme ji tak se snažíme tam vždy přihlásit ty naše nejlepší vína, kterým nejvíce vyhříme.
6: No vy jste říkal, že hledáte cesty, jak ta vaše vína dál posouvat. Co si pod tím mám představit? Jak se s tím vínem pracuje nebo s tím procesem, jak se víno tvoří?
7: Tady jsou, je to vždy v mnoha pohledech, tím jedním je třeba, co letos cítíme všichni, tak je samozřejmě nějaké globální oteplování, takže jsou zde výzvy, jak ten neustále ten ryzlý mravský a i ostatní odrůdy tvořit, aby byly prostě charakteristické, aby byly pro vínomilce zajímavé, pěkné, takže těch otázek je tady jako spousta. A v tomhle vlastně spočívá to, proč říkáme, že potřeba to posouvat, zdokonalovat, zkrátka jednou za čas se ohlédnout, jestli je to dobré a popřípadě přistoupit nějakým krokům, pro příklad třeba hranější sklizni, aby to víno bylo neustále zábavné a zajímavé.
22: Mimochodem, jak se letos na víně podepíše to hodně suché počasí s vysokými teplotami?
7: My máme v současnosti za sebou už první sběry a musíme tedy přiznat, že sucho se podepsalo vlastně na laicky řečeno velikosti hroznů, obsahu vody v bobulích a jsme na 30% poklesu vlastně ve výnosech.
22: Říká enolog Ondřej Tichý z vinařství Volařík, které obhájilo titul Vinař roku. My gratulujeme a ať se vám daří. Díky, naslyšenou.
7: Děkuji moc, krásný den všem.
22: To byla polední publicistika, ta podvečerní, to bude v 18:10. Teď jsou na řadě aktuální zprávy i krátce hlavní zprávy, rozhovory, komentáře se můžete vrátit ve všech podcastových aplikacích.
1: Radiožurnál je půl jedné. Zprávy a Jana Gulda. Produkce zeleniny v Česku kvůli suchu letos podle odhadu klesne o zhruba 30%. Pěstitele taky trápí nízké výkupní ceny, i když mají kvůli zavlažování vyšší náklady. Na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích to řekla předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, výrazněji nafta. Podle údajů společnosti CCS její cena za týden vzrostla o 1,90 halířů na průměrných 44 korun a 97 halířů za litr. To je nejvýš od letošního dubna. Natural 95 zdražil o 19 halířů na 41,66. Paliva jsou výrazně dražší než před rokem, benzín skoro o 8 korun a nafta o víc než 12 korun za litr. Nejdražší je tankování v Praze, naopak nejlevnější benzín je v Ústeckém kraji a nafta v Pardubickém. Severní Korea vypálila asi 10 balistických raket na východ od korejského poloostrova. Podle agentury AP to oznámila jeho korejská armáda. Nové severokorejské testy raket přicházejí poté, co Jižní Korea a Spojené státy zkrátily společné vojenské cvičení. Místo 27. srpna skončí už zítra. Nařídil to americký prezident Donald Trump. Severokorejský vůdce Kim Jong-un v posledních letech rozšiřuje jaderný a raketový arzenál země. Trump se s ním chce do konce roku setkat. A Mezinárodní dudácký festival se opět vrací do Strakonic. Ode dneška do neděle město hostí dudáky a dudácké skupiny z 18 zemí světa. Festival zahájí tradiční mezinárodní dudácké kasací na hradním nádvoří. Sport. Cyklista Jan Hirt nechybí v oficiální nominaci týmu NSN na blížící se Vueltu. Španělskou Grand Tour pojede 35-letý vrchař po sedmé v kariéře. Ve startovní listině závodu začínajícího v sobotu v Monaku je Hirt zatím jediným Čechem. Soupisky ale ještě nezveřejnili všechny stáje.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Kolona na D1 u Ostrovačic a překážka na silnici 7 u Slaného. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov zpomalují teď osobní auta i kamiony na kilometru 172. Levý pruh jede rychleji a následně za Kývalkou osobní auta znova zpomalují. Osobními auty je to od Kývalky do omezení na kilometr 196 na zhruba půl hodiny. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 10. kilometru hlásíte kolonu. Na 15. je uzavřený levý pruh kvůli údržbě telematiky. Je to na necelých 20 minut. Na silnici 7 z Komutova do Prahy na obchvatu Slaného se popojíždí v obou směrech. Stále tam stojí karavan s defektem. Policie řídí provoz kyvadlově, zpoždění. zpoždění 15 až 20 minut obousměrně. A na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda za Českou Skalicí opravují most a jezdí se Kyvadlově. Stojí tam dlouhé kolony, lepší cesta od našeho zpravodaje.
0: Doporučuji teda řidičům, aby sjeli České Skalici na obec Zlič a vzali to Zlič, přešetová Lhota Náchod. Je to už rychlejší, nikdo tam nejde, ale je to pouze vhodné pro osobní auta a dodávky.
20: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku polojasno až oblačno, přehánky nebo bouřky jen ojediněle. Postupně začne oblačnost přibývat, srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě ojediněle i silné. A nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech kolem 25 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Biedermann, vysílá z Českých Budějovic z akce Země živitelka.
10: Jsem na Agrosalon Země živitelka. Klidně můžete dorazit i s dětmi, které se tu určitě zabaví. Na výstavišti v Českých Budějovicích pro ně totiž připravili dětský zemědělský svět a v něm třeba kontaktní zoo, dřevěný kolotoč, hravou farmu, netradiční bludiště, skákací atrakce nebo poznávací soutěže a aktivity. Děti se tu třeba taky můžou svést ve zmenšeninách historických aut Tatra v měřítku 1:3 nebo se nechat zaplést copánky. A rádi je uvidíme i tady u mobilního vysílacího studia Radiožurnálu. Říkáme mu Airstream a přejeme vám z něj i dál dobrý poslech.
9: Země živitelka na Radiožurnálu.

0: Ze Země živitelky vám chceme každý den představit minimálně jednoho mladého českého chovatele, který je do zemědělství zapálený. A dnes je to 23-letý Jan Borovka z farmy v Chlumu u Křemže, což je kousek odsud od Českých Budějovic, který tenhle náš projekt Mladí chovatelé odstartuje. Vítám vás, pane Borovko.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: Musím se na úvod zeptat, čím vás chovatelství nebo obecně zemědělství tak zaujalo, že se mu věnujete profesně?
1: No, abych pravdu řekl, tak si myslím, že se s tím člověk musí narodit, protože já nepocházím z farmy, rodiče nezačali a v zásadě začala farma před 18 lety kvůli mně.
0: Aha, právě jsem si to představoval, takže vás k tomu rodiče dovedli nebo snad i nutili, takže to bylo úplně obráceně. Vy jste je k tomu donutil spíš, když jste byli ještě malí.
1: V zásadě se tomu tak dá říct. Ono to vlastně přišlo jenom v krátkosti. Rodiče měli penzion na hospodu a jenom jsme měli to pár ovcí. A pak táta jenom pořídil 3 krávy, aby nebylo tolik práce s tím. A v zásadě tak nějak to začalo, že mě to odmala začalo bavit. Jezdil jsem traktorem, začal jsem s králíkama, slepicema a nějak jsme se postupně začali zvětšovat.
0: Takže místo hračky, traktoru a nějakých nafukovacích slepiček vy jste šel rovnou do akce, rovnou do živého takzvaně.
1: No, měl jsem obojí, ale většinu času jsem trávil s tím reálným.
0: Dneska se dá říct, že už jste tu farmu převzal?
1: Dá se to tak říct, docela jsme si to i rozdělili, byť táta taky je součástí farmy, ale ten se spíš dal cestou propagací masa a já jsem zůstal ještě, co máme Míru, pracovníka u nás, tak s tím jsme primárně na farmě.
0: Vy se v Křemži specializujete na chov a prodej hovězího masa plemene Aberdeen Angus. Proč zrovna tohle plemeno?
1: To je velmi dobrá otázka, protože plemen je hodně, ale když jsme začínali, tak jsme začali Angusem a my jsme právě chtěli od toho plemene jednoduchost, ale i kvalitu. Protože třeba to plemeno Aberdeen Angus je specifický tím kvalitou masa. Ono třeba nenaroste v kvantitě jako jináčí plemena, ale je to známé, toto plemeno hlavně primárně skrz stejkové maso, protože Aberdeen Angus dokáže jako jedno z mála plemen ukládat intramuskulární tuk do právě těch stejkových partií, což přináší tu chuť a kvalitu toho masa, nejenom tu chuť, ale i křehkost. Takže právě to byl i ten z jedních těch důvodů, proč jsme chtěli plemeno Aberdeen Angus.
0: Vy asi umíte připravit dokonalý steak, jak to tak poslouchám.
1: Já bych pravdu řekl, já se ještě učím, zkouším to. Táta je v tom větší odborník, ale chce to čas a zkoušet, protože i byť se snažíme geneticky to každý zvíře mít i podobný, i tou kvalitou, tak musím říct, že ono každý zvíře je jiný, takže ono je to i specifický na tom grillu, každá tajná část z toho jiného zvířete.
0: Nikdy jste nepřemýšleli o tom, že si pořídíte další plemeno? Nebo bylo by to vůbec vhodné mít 2?
1: Přemýšleli. Abych pravdu i řekl, tak máme 2 další, byť jedni jsou dojný česká straka, ale ty používáme jenom jako náhradní matky na přenos embryotransféru. A vyzkoušeli jsme, máme teď 1 jalovičku, to francouzské plemeno Aubrac. Je to fajn, ale jakmile se jednou dáte asi na angusy, tak se těžko od nich odchází, takže to bude jenom fakt jako okrajově a spíš jenom anguse.
0: Jak by chovatel popsal svůj vztah k těm konkrétním zvířatům?
1: No, tak to, abych pravdu řekl, je taky hodně specifický na chovateli, ale abych já třeba osobně pravdu řekl, já si třeba nedokážu představit být týden bez krav. Prostě je to takový odpočinek, že si tam fakt jdete mezi ně odpočinou popovídat, protože je to náročný.
0: Popovídat?
1: I popovídat.
0: Co vám říkají?
1: No, oni většinou nic neříkají, bučí, aspoň si nás vyslechnou. Takže je to takový.
0: Takže kráva je vaší vrbou?
1: Ano, ano, je to tak, protože vrb teď moc není, jak je sucho, tak jsou krávy, kterým to můžete říkat.
0: Tak to jste mě trošku zaskočil, že si chodíte popovídat s kravami. Říkáte, že každá je jiná, předpokládám, pojmenované je máte. Poznáte je na dálku asi. V čem jsou ty největší rozdíly?
1: No, to je to právě, musíte být mezi nimi každý den, protože ono hodně lidí řekne, když jsou všechny stejný. Jakoby ta základní věc je barva, protože třeba plemeno Aberdeen Angus tak je černá a červená. Červená se říká, ona je to hnědá, celoplášťová, ale ono pak, když ty krávy vidíte každý den, tak začnete hledat různé znaky na nich, třeba menší, větší hlava, končetiny, velikost rámce. Je to takový specifický hodně na těch zvířatech. A jak říkám, to musíte mezi ně chodit každý den, abyste to takhle až takovýhle puntičkářský věci viděl.
0: Zkuste nám popsat, jak vypadá takový váš běžný den na farmě, co všechno máte na starosti. Teď teda odmysleme ty momenty, kdy si jdete s krávami popovídat, ano. Ale co se týká té práce?
1: Ono hodně záleží podle sezóny, ale principiálně je to vždycky stejný, protože máme i teď v létě dobytek, co máme bejky a jalovice ve výkrmu, takže taky musíme krmit, procházíme, kontrolujeme i stáda, jestli není nějaký problém, protože může být nějaké zvíře nemocné, takže to chceme co nejdřív podchytit. Plus pak záleží, když začnou seče, jako je sušení sena nebo senáže, nebo i na polích má například kukuřici, takže buď kontrolovat porost, nebo právě, že pojedeme a to trávíte pak hodiny v traktoru, jak odsvážení balíků, sečení, sušení. Takže pak třeba, jak říkám, je pak sezóna telení, takže chodíte, kontrolujete krávy, telíte, pak je inseminování, na podzim odstav telat, pak vlastně je máme, protože porážíme vlastně 4 až 5 kusů měsíčně, takže odvážíme na jatka, ale to není jen tak nějaký proces, že odvezem na jatka, snažíme se, aby to zvíře v klidu, bez stresu naběhlo do toho dobyčáku, do vozíku, převážíme na jatkách, necháme to maso vyzrát, pak ho přivezeme domů a v balíčkách ho prodáváme například i mezi lidi, uh-huh. Někam do nějaký restaurace, ale primárně jsme zaměřeni na to finálního konzumenta lidi.
0: Vy máte zkušenosti ze zahraničí, kam vás několikrát vyslal Český svaz chovatelů masného skotu, ať už to bylo Skotsko, Kanada, příští pátek se chystáte do Austrálie. Co všechno vás tam inspiruje?
1: Mě právě inspiruje, já vždycky pak, když jsem, a to bylo i odmala, když jsem se snažil, a to nebylo jenom skrze zemědělství, tak jsem se snažil, když mě něco zajímalo, chtěl jsem se o něčem dozvědět, tak jsem si říkal, asi se naučím nejlíp od někoho, kdo to dělá díl a hlavně nějakým jakoby širším rozhledu. Například v tom zemědělství, tak si myslím, že se naučím někde na farmě, kde je toho dobytka víc, třeba 600 kusů, než třeba, když je to farma se 30 kusy. Takže vždycky mě to táhlo někam, kde se s tím dělá denodenně ve velkých kusech.
0: Máte jednu konkrétní věc, kterou byste si z toho svého pozorování v cizině chtěl přenést do té své farmy v Křemži?
1: Určitě. Způsob právě, jak jsem zmiňoval, že my jsme primárně zaměření na kvalitu masa, ale i produkujeme plemenný dobytek, takže právě se mi líbí ten americký i ten australský styl toho chovu, toho dobytka, tak to se právě snažíme tady v našich podmínkách implementovat tady do naší krajiny.
0: A jsme tady v Česku v chovatelství v něčem napřed oproti cizině?
1: Jakoby u toho masného skotu, nechci říkat, že ne, ale nejsme určitě pozadu. Máme se ještě dost co učit, ale určitě to není tak, že jsme outsideri, protože co máme, jako třeba například 3 roky naspátek se tady uskutečnilo světové Angus Forum, což se děje každé 2 roky v jiných zemích na světě, tak jsme tady měli chovatele z 36 zemí ze světa a ty byli velice překvapení, nečekali takovouhle kvalitu zvířat, takže jak říkám, v některých věcech se máme co učit, ale určitě nejsme pozadu, ale jestli můžu vyzdvihnout dojný skot, tak tam jsme hodně na špičce.
0: Doplním ještě, že našimi dalšími hosty v tomhle projektu Mladí chovatelé budou hned zítra Bára Paulovičová a Rozárie Šramejová, které se nedávno vrátili z workshopu mladých chovatelů plemene Charolais z Británie. V sobotu nahlédneme do rodinné farmy Farkových v Březí u Trhových svinů a představíme vám taky Sandru Liškovou nebo teprve 11-letého Aleše Placandu, který je zapáleným chovatelem Simmentálu. Tohle byl ale Jan Borovka z farmy v Chlumu u Křemže. Moc děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
1: Já také děkuji, naslyšenou.
0: 12:47. Radiožurnál i dál vysílá ze Země živitelky z výstaviště České Budějovice.
2: Země živitelka na Radiožurnálu.
3: Exkluzivní obsah přímo z největšího agrosalonu v Česku.

0: Z Českých Budějovic teď na radiožurnálu do Vsetína, kde vznikla nová stezka po stopách Josefa Sousedíka, starostu a významného vynálezce, který výrazně ovlivnil podobu města, připomíná 7 kovových stojanů. Na každém z nich je QR kód a po jeho načtení se dostanete k aplikaci s dobovými fotografiemi i dosud nezveřejněnými nahrávkami.
1: Dole pod schody je nový kovový stojan, který má asi 90 cm. Je to jeden ze 7 stojanů naučné stezky. A zatímco ty stojany jsou i díky jejich tmavé barvě takové nenápadné, tak ta sousedíkova stopa je tady ve Vsetíně velká.
2: Je velká bezesporu. V době, kdy byl starostou od roku 1927 do roku 1928, tak se to město dramaticky a jednou provždy proměnilo.
1: Ze schodů Masarykova gymnázia teď sestupuju blíže ke stojanu s Daliborem Marunou, který je předsedou spolku

0: a stojí za to si ho plně vychutnat.
1: Sousedíkův hlas a taky celou aplikaci si budou moci lidé poslechnout a projít na konci srpna u příležitosti slavnostního otevření nového autobusového nádraží. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

0: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
1: Radiožurnál 13 hodin. Zprávy a Jana Gulda. Mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun přislíbil ministr zemědělství českým farmářům. Vláda by podle prezidenta Pavla měla pro příští rok na obranu vyčlenit víc než 2% HDP. Tenistka Sára Bejlek porazila Sabalenkovou a je ve čtvrtfinále turnaje v Cincinnati. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí popojíždí kolona z 11. kilometru. A počasí zpočátku bude slunečno, postupně začne přibývat oblačnost. Přidají se přehánky a bouřky, ojediněle i se a teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun. Zemědělcům tak pomůže snížit letošní dopady sucha. Na zahájení agrosalonu Země živitelka to řekl ministr zemědělství z SPD Martin Šebestián. Ministerstvo už dřív zemědělcům přislíbilo vyplacení mimořádných podpor z unijního rozpočtu, pokračuje Šebestián.
3: Pro řadu zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýká z dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy. Chceme, aby věděli, že v tom nejsou sami a že stát je připraven jim pomoci.
1: Do Česka dorazí další vlna silných bouřek. Odpoledne zasáhne hlavně část Moravy a Slezska. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Zítra budou bouřky ještě silnější. Budou je doprovázet přívalové deště. Vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Výstraha bude platit pro většinu území Čech a západ Moravy. A to od 16 hodin až do noci na sobotu. Meteorologové varují mimo jiné před pády stromů a zatopením sklepů nebo podchodů. 2% HDP na obranu podle prezidenta Petra Pavla nestačí. Pokud vláda nevyčlení v rozpočtu na příští rok víc peněz, deficit se bude v příštích letech prohlubovat. Řekl taky, že je připravený zúčastnit se jednání vlády, kde budou projednávat právě výdaje na armádu. Důležitá podle Pavla není jen finanční částka, ale taky konkrétní plán investic.
4: Ta 2%, o kterých se tady bavíme, bylo minimum ještě v nedávné době. My jsme se zavázali, že do roku 2035 dosáhneme 3,5%, takže pokud se dostaneme pro rozpočet na příští rok na 2%, pak už si vytváříme deficit na další roky.
1: Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek údajně zničila 726 ukrajinských dronů nad 20 ruskými regiony, anektovaným poloostrovem Krym a Černým i Azovským mořem. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany, aniž by zmínilo škody nebo zraněné. Státní tisková agentura TAS uvedla, že ruský Tatarstán po dronovém útoku oznámil narušení provozu v průmyslovém komplexu ve městě Nižněkamsk. Některé obytné budovy jsou tam po úderu poškozené. Ruská armáda zase v noci útočila na Kyjev a okolí balistickými raketami. Zemřelo tam nejméně 16 lidí.
5: Sport. Český tenis přece jen bude mít zastoupení ve čtvrtfinále podniku v americkém Cincinnati. Jakub Menšík, Linda Nosková a Marie Bousková sice vypadly, ale postup a dokonce přes světovou jedničku vydřela v zámoří Sára Bejlek. Bělorusku Arinu Sabalenkovou porazila za 2 hodiny po setech 7-6, 6-4 a pak Bejlek říkala.
6: Úplně jsem ztratila slova v tenhle moment, cítím se výborně, jsem stále doufala a věřila, že se to může každým momentem zlomit a zlomilo se to, takže mám neskutečnou radost.
5: O semifinále se Sara Bejlek střetne v Cincinnati s přemožitelkou Kateřiny Siniakové, Američankou Madison Keysovou. To úřadující wimbledonská šampionka Noskova nestačila v osmifinále na domácí Anisimovovou, Bousková na další Američanku Goffovou a na cíli menšíka byl Argentinec Tirante.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 zdržení za Domašovem a na D8 za Kralupy. Na D1 z Prahy do Brna silný provoz chvílemi už za sjezdem na Domašov. Kamiony poprvé zpomalují okolo z tého 77. kilometru. Výrazněji pak u Kývalky na stém 82. Tam už zastavují i osobní auta v levém pruhu. Jedete-li z Vyškova, naberete zdržení z úrovně Tuřanské OMV z kilometru 200. Na příjezdu do Brna se zpomaluje i na D52 směrem z Mikulova od Futura i na D2 z Bratislavy od Modřice ze 3. kilometru. Na D8 z Prahy do Ústí před Novou Vsí na 15. kilometru pracují v pravém pruhu silničáři. Omezení by ale mělo brzy skončit. Kolona z 11. kilometru je přibližně na 20 minut. Před Novou Vsí je zaplněná silnice 16 směrem ze Slaného. Z odbočky na Chržín pojedete k nájezdu na D8 okolo 10 minut. Sedmička z Chomutova do Prahy na obchvatu Slaného trvá zpoždění v obou směrech. Překáží tam nepojízdný karavan, jede se Vadlově, delší 10-minutové zdržení naberete od Chomutova. A ještě 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu směr Čáslav. Přímo v omezení nehoda u odbočky na Knik, zdržení v obou směrech 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku slunečno, postupně začne přibývat oblačnost a přidají se přehánky a bouřky ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech kolem 25 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Odpolední Radiožurnál se vrací na zemi živitelku. Je s vámi Vojtěch Bitterman.
8: Ano, hlásí se znovu Agrosalon Země živitelka, což je největší, nejvýznamnější a nejnavštěvovanější zemědělský veletrh v Česku. Odborníci a lidé z agrárního sektoru se tady potkávají s širokou veřejností a vy můžete být přímo u toho a podívat se tak trochu do zákulisí vysílání Radiožurnálu. Ode dneška až do úterý najdete naše mobilní studio přímo u hlavní brány výstaviště. A taky dál vám z něj přeju klidný čtvrtek.
2: Odpolední Radiožurnál a Vojtěch Bitterman. Oh.

0: Motem letošního agrosalonu Země živitelka je inovace v každém poli. Dnes už jsme obsáhle mluvili o práci dronů v zemědělství, ale k moderním technologiím patří pochopitelně i umělá inteligence. A tím, jak ji využít, se zabývá Roman Bumbálek z katedry techniky a kybernetiky Zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pane Bumbálku, vítejte v našem airstreamu.
1: Dobrý den.
0: Jak tedy může umělá inteligence ušetřit práci farmářům?
1: Tak umělá inteligence je klíčová pro automatizaci činností zemědělské techniky. Dále je také má nezastupitelnou roli v oblasti zpracování a analýzy velkého množství dat sledovaného porostu. Farmáři umožní vlastně získat komplexní přehled o vlastnostech z jeho pozemku a na základě toho mu umožní dělat relevantní rozhodnutí.
0: Vy se konkrétně zabýváte tím, jak pomocí umělé inteligence naučit stroje vidět. Tak jak si to máme představit? Jak je to učíte?
1: Jedná se o to, že aby vůbec stroj se mohl autonomně pohybovat po nějakém poli a mohl vykonávat svou činnost, tak musí vnímat své okolí. A následně adekvátně reagovat na změny, které se v zemědělství dějí poměrně dynamicky. Tyto reakce může dělat na základě vizuálních nebo prostorových dat. Většinou to bývají data pořízená kamerami a nebo lidary. A tato data vlastně, my když se podíváme na celou tuto problematiku, tak ji můžeme rozdělit základně na dvě takové oblasti. První oblast je bezpečnostní a druhá oblast je pracovní. Je nesmírně důležité, aby byla zachována bezpečnost jak pro všechny osoby, které se mohou na tom zpracovávaném pozemku nacházet, tak pro zvířata, tak pro ostatní techniku.
0: Jak toho docílit? Jak ten stroj tedy pozná? Tohle je zvíře, tohle je člověk, tohle není problém, to je jenom překážka, kterou překonám.
1: V podstatě jedná se o to, že nejprve musíme nasbírat velké množství dat v rozličných podmínkách. Následně ta data musíme předzpracovat a manuálně oanotovat. Standardně používáme supervised learning modely, to znamená, že ty modely se učí na základě příkladu. Anotace je proces, při kterém expert označuje sledované objekty v obraze. Takže každý obrázek sebou nese informaci, tady je člověk, nachází se v té a té pozici, tady je zvíře, tady je objekt této kategorie. Takto připravená data můžeme použít pro trénování už těch modelů umělé inteligence.
0: Vy tedy, jestli můžu, vytváříte ta pole sami. To nejsou reálná pole reálných zemědělců, ale sami vytváříte ty podmínky pro ty stroje?
1: Máte pravdu v tom, že určitě je více způsobů, jak ta data nasbírat. Ale primárně data sbíráme opravdu v reálných podmínkách, ale pro rozšíření všech možných situací lze ta data ještě uměle rozšířit. Ale opravdu základ tvoří reálné snímky. No, po natrénování toho modelu samozřejmě následuje testování a implementace. Aby ten model byl spolehlivý a dostatečně robustní vůči všem změnám v tom dynamickém prostředí, tak je třeba mít ten dataset opravdu plný rozličných snímků a kvalitně anotovaný. No a poté už nadchází ta samotná implementace. Ale nezbytně důležité je, aby ty modely dokázaly fungovat spolehlivě právě v reálných podmínkách, protože laboratorní podmínky nemusí mnohdy poskytnout tu širokou škálu těch prostředí a jednotlivých možných variant, které se v realitě mohou vyskytovat.
0: Jaké podmínky nebo spíš jaké překážky to nejčastěji bývají? Třeba potok nebo nějaký vzrostlý strom?
1: Standardně bychom ty překážky mohli rozdělit na dynamické a statické. Z těch statických tam bychom mohli zařadit stromy, sloupy vysokého napětí nebo například skruže. U těch dynamických to jsou osoby, různé druhy zvěře a pak například další technika.
0: K čemu všemu má tohle vést? K tomu, aby farmář potom poslal automatizovaný stroj na pole a o nic se v podstatě nemusel starat o nic dalšího?
1: Tak v podstatě jde o to, abychom těm farmářům ušetřili práci. Protože v mnoha oblastech zemědělství chybí lidská pracovní síla a je třeba ty jednotlivé činnosti automatizovat. A jde o to, že my se nesnadíme nahradit člověka, ale dát tomu farmáři prostor, aby se mohl věnovat sofistikovanějším činnostem. Aby rutinní práci obstaral stroj a farmář byl v podstatě již takový manažer firmy, který se zabývá rozvojem farmy, řízením a aby nad těmi stroji měl dohled.
0: Takže opravdu ráno pošle stroj na pole a pak během dne ho celou dobu nevidí, jenom v aplikaci sleduje, co zrovna ten stroj dělá.
1: No, v budoucnu, v optimálním případě, by to tak opravdu být mělo.
0: A momentálně je to jak?
1: Tak momentálně by ten farmář měl mít dohled nad tím strojem.
0: Jakým způsobem se tohle všechno bude ovládat? Protože měli jsme tady už experta přes drony, vašeho kolegu z Jihočeské univerzity, který říkal, že ovládat dron je vlastně primitivní, že to zvládne mladý kluk, který hraje počítačové hry. Jak složité bude ovládat ten váš systém?
1: Tak pro samotné farmáře by to mělo být co nejsnazší. V podstatě celý systém by měl být intuitivní, uživatelsky přívětivý a farmář sám o sobě neřídí pohyb stroje. Trasa je standardně vypočítávána automaticky. Farmář si jenom určí pozemek, na kterém chce vykonat tu konkrétní činnost a trasa už je napočítána sama a následný úkon, ať je to například sběr zeleniny nebo pletí, ať už mechanické či chemické, tak už probíhá uvnitř automatizovaně. Takže v mnoha případech vlastně ten farmář s tou umělou inteligencí jako takovou, dá se říci, nepřijde nějak zvlášť do kontaktu.
0: Jak nákladná investice do té umělé inteligence by to měla být?
1: Ta finanční stránka nelze úplně paušalizovat. Jo? Dá se říct, že pro některé činnosti nemusí být přílišný rozdíl oproti konvenční technice, ale opravdu záleží to na konkrétní technologii pro konkrétní činnost. Ale spíš bych se na umělou inteligenci i aplikaci v zemědělství koukal z pohledu investice a z pohledu úspor, protože určitě na základě využití těchto technologií lze očekávat jak úspory vstupu, ať už to je úspora hnojiv, úspora postřiků, tak úspora času, úspora lidské práce a také zvýšení efektivity.
0: A kam dál byste chtěl tuhle svou vizi posouvat? V čím dalším ještě můžou automatizované stroje z AI pomoct v zemědělství?
1: Tady si můžeme podívat na dva pohledy. Jeden pohled bude určitě zdokonalování a doplňování dalších činností, které dnes ještě běžně automatizované nejsou. Druhý pohled do budoucna je v podstatě komplexní propojení těch dílčích systémů, aby stroj už nevykonával automatizovaně jednu konkrétní činnost, ale aby na základě fúze dat ze satelitů, dronů a ze snímačů na tom samotném stroji ten stroj sám rozhodl, jaká operace je aktuálně vhodná, jestli je potřeba zalít, nebo jestli je aktuálně potřeba pohnojit. A aby farmář opravdu už ani nemusel řešit, které činnosti dělat nyní, které činnosti dělat později, aby celá farma mohla fungovat jakožto automatizovaný komplex, kdy ten farmář opravdu bude jako takový ten vrchní manažer celé farmy.
0: A váš střídmý odhad, za jak dlouho by to takhle skutečně mohlo být?
1: Tak vzhledem k tomu, že technologie se opravdu překotně vyvíjejí, tak já si netroufnu odhadnout, kdybychom se k tomuto mohli dostat. Samozřejmě, že spousta vývojářů na těchto technologiích již pracuje, ale rozhodně se neodvážím říct, jestli to bude za 2 roky, za 5 let nebo za 10 let.
0: Takže něco mezi. O využití umělé inteligence v zemědělství jsme na Agrosalonu Země živitelka mluvili s Romanem Bumbálkem z Jihočeské univerzity. I vám moc děkujeme, že jste si sem našel cestu naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání a přeji hezké odpoledne.
0: 13:18 odpolední radiožurnál. Dnes vysíláme z Českých Budějovic.
2: Země živitelka na radiožurnálu.
3: Exkluzivní obsah přímo z největšího Agrosalonu v Česku.

0: Čtvrteční odpolední radiožurnál sice vysíláme z agrosalonu Země živitelka z Českých Budějovic, ale v našem vysílání nemůže chybět jedna pravidelná rubrika. Při dlouhých cestách na dovolenou na řidiče často padá hlad nebo žízeň. Je ale bezpečné za volantem jíst a pít? A je to vůbec dovolené? Platí pravidla stejně pro všechny řidiče? Objasní to Jan Straka z dopravní policie.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Odpověď radiožurnálu poskytl plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Letní autoškolu radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
1: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Jana Gulda. Ministerstvo vnitra bude mít příští rok větší rozpočet než letos. Počítá s navýšením platů policistům a hasičům i se zvýšením náboru. Řekl to šéf rezortu Lubomír Metnar. Rozhodnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou, taky s ANO. Podrobnosti ale nechce sdělovat před pondělním jednáním vlády. Dodal, že počítá mimo jiné i s navýšením prostředků na kyberbezpečnost. Některé oblasti ale bude muset údajně ještě dořešit. Asi 12 migrantů ve španělském městě Ceuta se přesunulo z pláže do dvou provizorních stanových táborů. Podle španělského deníku El País se tak stalo za dohledu tamní policie a zástupců nevládních organizací. Španělské úřady uvedly, že pláž vyklízejí z humanitárních důvodů, protože tam migranti spali na zemi a v nehygienických podmínkách. Nad městem Wetzlar v německé spolkové zemi Hesensko se včera večer přehnalo tornádo. S odvoláním na německou meteorologickou službu, to píše agentura DPA. Tornádo ve městě a okolí poničilo asi 60 domů. Škody jsou hlášené taky z nedaleké obce Solms. Druhé tornádo pak zasáhlo městečko Fürstenwalde, ležící východně od Berlína. Poškozená jsou kromě domů taky auta, na které spadly polámané stromy. A výbava do školy pro prvňáka stojí letos v průměru 3350 korun, tedy podobně jako loni. Vyplývá to z analýzy letáků velkých obchodních řetězců. Skoro polovina rodičů počítá s výdaji do 3000 korun. Ukázal to červnový průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Podle asociace se většina rodičů snaží na pomůckách ušetřit a nákupy si plánují. Sport. Hvězdný fotbalista Lionel Messi přispěl Miami gólem k ukončení série tří soutěžních porážek. Obhájci titulu v zámořské MLS ale remizovali na hřišti Philadelphia 2-2. Český reprezentant Pavel Bucha odehrál při výhře Cincinnati nad New Yorkem 2-1 celý zápas, tentokrát ale neskóroval.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D6 za Jenčí a zdržení na D1 za Domašovem. Na D6 z Prahy do Varů teď velmi opatrně za Jenčí. Kilometr 9,5 až 10 kusy pneumatiky v levém pruhu. D1 z Prahy do Brna a stojící kolona kamionů za Domašovem z kilometru 175. Tam už výrazně brzdí i osobní auta v levém pruhu. Popojíždí se jako obvykle hodně nesouvisle, a to až do omezení u sjezdu na D2 na kilometr 196. Na D1 z Prahy do Brna zlehka vázne provoz před omezením na Šmejkalce. Za sjezdem na Benešov na 21. a půltém kilometru se jede o něco pomaleji v obou pruzích, kolona ale není dlouhá, přibližně po kilometru se vše rozjíždí. Na D8 z Prahy do Ústí za Kralupy se fronta už téměř celá rozjela, omezení na 15. kilometru skončilo. Silničáři se ale přesunuli do opačného směru, tedy z Ústí do Prahy. Před Kralupy na 11. kilometru uzavřeli pravý pruh, tam se ale jede plynule bez zdržení. V Praze čekejte potíže v Patočkově, kousek za výjezdem z Blanky. V pravém pruhu řeší nehodu nákladního a osobního vozidla. Výrazněji se ale nezdržíte, provozy slabší. Kratší fronta vzniká jen krátce před nehodou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku polojasno až oblačno, přehánky nebo bouřky jen ojediněle. Postupně začne oblačnost přibývat, srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech kolem 25 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Vojtěch Vidrman, vysílá z Českých Budějovic z akce Zeměživitelka.
4: Jano, děkuji za slovo, které se nechám ještě necelou půl hodinu, kterou s námi můžete strávit tady na výstavišti v Českých Budějovicích, buď na dálku, když zůstanete při poslechu Radiožurnálu, anebo osobně náš mobilní airstream najdete hned za hlavní bránou do areálu, kde dnes ráno začala zeměživitelka. Z ní ještě v příštích dnech přineseme spoustu zajímavých rozhovorů. Třeba hned zítra po 9. hodině ráno bude naším hostem herec a vášnivý chovatel a pěstitel Karel Roden. Dnes je ale čtvrtek, konkrétně 4,5 minuty po půl druhé, tak klidné odpoledne.
2: Zeměživitelka na Radiožurnálu.

0: Na Zemiživitelce můžete vidět a zažít lecos. Přijďte se o tom přesvědčit sami, anebo vás o tom teď přesvědčíme v odpoledním radiožurnálu. Rychle ostříhat a neublížit. Právě o to jde při rychlostní střiži ovcí. Své umění tady dnes předvádějí zkušení střihači a tuhle oblíbenou soutěž sleduje přímo na předvadišti Českobudějovického výstaviště reportérka Jitka Cibulová-Vokatá. Jitko, ještě jednou dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Nutno říct, že rychlostní stříž ovcí jsem si užila v minulém čase, protože před půl hodinou tahle soutěž už skončila. Já jsem sice uprostřed předvadiště, ale ovce už jsou naložené v autě. Vím, kdo je vítěz. Adam Pokorný, je to mistr České republiky, kterému se podařilo ostříhat jednu ovci za 41 sekund. Také jsem pozorovala, jak to dělá. Nejdřív si musel tu ovci posadit na zadek. To je základ. Pokud se mu to povede rychle, tak rychle i ostříhá, protože to prostě už umí. Začíná se od hlavy přes krk na bok, pak nohy, pak si ji vlastní vahou převrátí na druhou stranu a tu střiž dokončí. Zajímavostí je, že na druhém místě skončila Kateřina Strejčková, což je jeho partnerka, která se ke střiži dostala tak, že se do něj zamilovala. Jinak je to učitelka, která vystudovala němčinu a tělesnou výchovu. Ale patří mezi nejlepší, mezi ženami na světě. Soutěží a uspěla velmi dobře na soutěži v Norsku a také v Novém Zélandu. No a já myslím, že kdo se ještě na střiž na živitelce nepodíval, tak bude mít možnost i v dalších dnech.
0: My spolu, Jitko, mluvíme zhruba minutku a půl, takže by za tu dobu zkušený střihač stihl možná 2,5 ovce. Kolik se jich dnes celkem díky soutěži zbavilo své vlny?
1: Tak těch ovcí bylo celkem 50, byly to samá jehňata, to bylo záměrně, protože oni nejsou zvyklé na to se stříhat. Musí to zvládnout, usadit je, spacifikovat ten střihač a to je, jak už jsem řekla, ten základ. Jednalo se o valašky a ovce šumavské. Stříhači měli strojky, speciální strojky a ty ovce buď stříhali na zemi, anebo na lavici.
0: Jitko, vlna z 50 jehňat, to asi bude pořádná kopa. Bude mít pak nějaké další využití?
1: Tak tahle vlna nevím, kam půjde, ale každopádně vlna se spotřebovává a zpracovává různým způsobem. Dává se například do střech na zateplení. Minimum se spřádá, takže svetr z ovčí vlny asi byste tady na živitelce nenašli. Na to se musím zeptat, třeba si ho i koupím. Také se dává do kompostu, používá se jako hnojivo. Dělají se z vlny peletky a to je to hnojivo. No a potom i jako podestýlka.
0: Tak reportérka Jitka Cibulová-Vokatá je součástí našeho speciálního vysílání z Agrofestu Zemiživitelka. Zatím, Jitko, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Zemiživitelka na Radiožurnálu.

Kdo je nejlepším sprinterem všech dob? Neznám nikoho, kdo by měl jinou odpověď než Usain Bolt, držitel světových rekordů na 100 i 200 metrů a osminásobný olympijský šampion. Jeho poslední úspěch pod pěti kruhy právě dnes slaví výročí, a tak vám ho za moment v odpoledním radiožurnálu připomeneme.

0: Zlatá olympijská medaile den před 30. narozeninami, to zní jako sen, jenže pro sprintera Usaina Bolta už to v ten moment byl poslední olympijský triumf. Získal ho na den přesně před 10 lety na hrách v Rio de Janeiro, a to s jamajskou štafetou na 4x100 metrů.
1: Usain Bolt si běží pro další zlato, ale ještě ho tam vyzývá Japonec Yamagata, pro kterého to možná bude stříbro. Ano, Usain Bolt vítězí.
2: Už v roce 2013 Usain Bolt vyhlásil, že hry v Riu mají být posledním vrcholem jeho kariéry, po kterém se pomalu začne loučit. A těsně před 30. narozeninami tehdy v Brazílii ukázal, že je stále tím nejrychlejším, což na olympijské scéně předvedl už v roce 2008 v Pekingu.
1: Usain Bolt má další zlatou medaili, už třetí na těchto olympijských hrách a devátou celkově.
2: Bolt tehdy zkompletoval nevídanou olympijskou sbírku. Zlato měl ze stovky, dvoustovky a sprinterské štafety na třech po sobě jdoucích hrách, takže dohromady 9 triumfů. Jenže o první štafetový úspěch z Pekingu ho později připravil dopingový nález krajana Nesty Cartera, a tak nejlepší sprinter všech dob skončil na 8 olympijských zlatech.
3: Usain Bolt is no longer a 9-time Olympic gold medalist. The International Olympic Committee stripped the Jamaican sprinter of one of his medals.
4: I have no hard feelings, just one of those things that happen in life.
5: Nejsem ohledně toho nějak víc skleslý, než by bylo běžné. I kdybych přišel o všechny mé štafetové medaile, vím, že jsem šel za svým cílem a dělal všechno v mých silách, a o to jde. Kdybychom o zlato z Pekingu přišli ještě před Riem, možná by mě to trochu nahlodalo, ale takhle jsem si mohl říct, jsem 3x trojnásobným šampionem, a to mě těší.
4: Made me feel good.
2: Řekl v roce 2017 pro CNN Usain Bolt, který i tak zůstává v paměti fanoušků jako nejrychlejší člověk na světě. Ostatně jeho příjmení ve spojitosti s anglickým slovem lightning znamená blesk. A tak hbitý pro některé opravdu byl. Světové rekordy stlačil na ohromujících 9,58 sekundy na stovce a 19,19 setin na dvojnásobné trati, což jsou výkony, ke kterým se od té doby nikdo ani nepřiblížil. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Premiér Andrej Babiš očekává, že adiktologické služby, které pečují o drogově závislé, dostanou příští rok přidáno. Znamená to, že organizace pomáhající závislým osobám se nemusí obávat nedostatku financí? Funguje státní politika v oblasti závislostí i poté, co ji od úřadu vlády převzalo Ministerstvo zdravotnictví? Vladimír Kroc se zeptá Heleny Gerasim, předsedkyně Rady asociace poskytovatelů adiktologických služeb.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Když se správně zeptáte.
2: Zcela upřímně odpovědi.
3: Dobře.
4: Kolik morčat už je podle vás moc morčat?
1: Dozvíte se víc, než čekáte.
5: Na co se dá ve vyšším věku těšit? Jaký jsou výhody?
1: Rozhovory osobně, otevřeně a s nadhledem.
6: Já jsem Blahoš, můžeme si tykat.
7: Samozřejmě, že ano.
1: Nová talk show na jedno.
8: A to má být rychlý, jo, ty odpovědi.
1: Premiéra 2. září na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
10: Česká ekonomika letos podle ministerstva financí poroste pomaleji, než byl dubnový předpoklad. Letošní sklizeň bude nejhorší za posledních 15 let. Plzeňští fotbalisti večer vstoupí do závěrečného předkola Evropské ligy na stadionu Crvený zvezdy Bělehrad. Na silnici 35 před Litomyšlí popojíždí kolona směrem z Vysokého Mýta. A počasí zpočátku bude slunečno, postupně začne přibývat oblačnost, přidají se přeháňky a bouřky. Ojediněle i silné a teploty až 32 stupňů.
11: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Ministerstvo financí zmírnilo odhad růstu české ekonomiky. Vyplývá to z jeho aktuální makroekonomické prognózy. Hrubý domácí produkt by se letos podle rezortu měl zvýšit o 1,9%. To je o 0,2% míň, než ministerstvo očekávalo v dubnu. Podle ministerstva je to hlavně kvůli přetrvávající nejistotě související s konfliktem na Blízkém východě. Ministerstvo zároveň zmírnilo růst průměrné inflace za letošní rok na 2,2%. Podle rezortu je to kvůli poklesu cen potravin a taky převedení poplatku za obnovitelné zdroje na stát. České zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Na zahájení agrosalonu Země živitelka, to řekl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. Sklizeň je nejhorší za posledních 15 let. Nepříznivá situace je kvůli suchu i v živočišné výrobě, vysvětluje Doležal.
12: Pokud se dneska podíváme na srovnání výnosů letošního roku s tím loňským rokem, tak jsme zhruba o 17% méně u obilovin a o 20% méně u řepky. Pokud tedy srovnáme meziroční výnosy, tak nejsou dobré.
10: Do Česka zítra dorazí další velmi silné bouřky. Zasáhnou většinu území Čech a západ Moravy, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Po dnešních bouřkách se počasí zítra dopoledne uklidní, výstraha pak znovu začne platit v 16 hodin odpoledne, popisuje meteorolog Filip Smola.
13: Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky z úhrny kolem 40 mm za krátkou dobu. Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm.
10: Bouřky zítra může doprovodit taky vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Meteorologové proto varují před pády stromů nebo zatopením sklepů a podchodů. Princ Harry s manželkou Meghan Marklovou se stěhují zpátky do Británie. Podle BBC opustí Spojené státy už tento měsíc. Jejich děti už od září mají začít chodit do britské školy. Harry s Meghan opustili Británii v roce 2020 po sporech s královskou rodinou.
14: Rodina se podle BBC hodlá usadit v soukromém domě mimo Londýn. Podle královské korespondentky BBC Lori Bandokové se nebude nic měnit na postavení Harryho a Meghan. Oficiální role v královské rodině obnovovat nebudou a zůstanou soukromými osobami. Po svém rozchodu s královskou rodinou Harry a Meghan opakovaně veřejně kritizovali poměry v monarchii. Případný návrat do Británie dosud komplikoval spor o policejní ochranu. Tu jim jako takzvaným nepracujícím členům královské rodiny odmítli britské úřady poskytnout. Jaromír Marek, Radiožurnál.
15: Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě k úvodnímu zápasu play-off o Evropskou ligu proti domácí Červené zvezdě. Ta se může opřít o bouřlivou domácí kulisu na Marakana, jak se přezdívá stadionu Rajka Mitiče pro více než 50 tisíc lidí. Trenér Viktorie Martin Hýský se ale fanoušků srbského celku neobává.
16: Myslím si, že v Plzni už kluci zažili mnohokrát takovýhle zápasy. A samozřejmě vnímáme, že v Bělehradě na Červené zvězdě je ta atmosféra speciální. Na druhou stranu Marakana je takový stadion, který je hodně velký. A ty fanoušci nejsou tak blízko hřiště, takže si myslím, že už jsme zažili a kluci zažili v té své kariéře v evropských pohárech ještě bouřlivější stadiony.
15: Hradec Králové a Jablonec večer rozehrají souboje o postup do hlavní fáze konferenční ligy. Východočeši o 20:30 nastoupí na hřišti Panathinaikosu Atény. Jablonec se o 20:45 přestaví na stadionu Rangers Glasgow. Přímé přenosy všech tří duelů nabídne Radiožurnál Sport, Radiožurnál reportážní vstupy.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 zdržení za Devíti kříži, na D8 za Novou vsí. Na D1 z Prahy do Brna přetrvává silnější provoz za Devíti kříži, na kilometru 175 se jede pomalej v obou pruzích. Výrazně se brzdí u Ostrovačic na 79. a v podobném duchu se pokračuje až do omezení v Brně u D2. Na D8 z Ústí do Prahy čekejte zdržení za Novou vsí. Fronta z 13. kilometru se sune okolo 10 minut k omezení na 11. Tam dnes v pravém pruhu pracují silničáři. Na dálnici D35 mezi Lipníkem a Olomoucí spozorněte za sjezdem na Velký Újezd, přesněji kousek za odpočívkou Daskabát. Na kilometru 287 se srazila dodávka s nákladním vozidlem, blokují levý pruh, zpomaluje se, výraznější zdržení ale nevzniká. A na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle směrem z Vysokého Mýta se sune kolona z odbočky na Tržek, zdržení 10 až 15 minut. I dál na trase k Mohelnici panuje silnější provoz, a to před Moravskou Třebovou. Tam se k prvnímu kruhovému objezdu u Lidlu popojíždí do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Čekáme zpočátku ještě polojasno až oblačno, přehánky nebo bouřky ojedinělé. Postupně začne oblačnost přibývat, srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě ojedinělé i silné. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech kolem 25 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už s Hankou Schánilovou.
9: Dobré odpoledne vám přeji. Ministryně financí dokončila jednání se svými vládními kolegy ohledně jejich rozpočtů a polepšit by si v příštím roce měli podle svých šéfů třeba rezorty obrany anebo zdravotnictví. Dnes na ministerstvo dorazili ti ministři, kterým s Alenou Schillerovou jedna schůzka nestačila. O tom víc, dobré odpoledne vám přeji.
11: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Přípravy státního rozpočtu na příští rok jsou v plném proudu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO má za sebou třetí den jednání s jednotlivými šéfy rezortů. S některými se potkala dnes podruhé. Na ministerstvu financí všechno sleduje kolegyně Daniela Brichtová. Danielo, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Jsou už jasné obrysy rozpočtů jednotlivých ministerstev?
1: Zatím ještě ne u všech. Třeba ministři zemědělství a dopravy říkali, že ještě musí některé položky doladit. Další jednání s šéfkou státní kasy ale naplánovaná nemají. Podle nich už to bude možné dojednat buď po telefonu, nebo například v rámci pravidelných jednání vlády. Kdo ještě nemá vyřešené všechny položky ve své kapitole, je i ministr školství Robert Plaga za ANO, který měl dnes druhou schůzku s Alenou Schillerovou.
2: Chci ta jednání vést tak, abych byl schopen jako ministr školství naplnit ty finanční závazky, ale i ty věcné z vládního programového prohlášení do konce roku 2029. Ty nárůsty tam samozřejmě jsou, nejsou v jednotkách miliard, jsou vyšší.
1: Tento týden se ministryni financí omluvil ze zdravotních důvodů ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Schůzku by to měli mít příští týden. Před chvílí skončila druhá schůzka taky šéfovi rezortu vnitra Lubomíru Metnarovi z hnutí ANO. S otazníkem jsou na jeho rezortu některé investice a také peníze na provoz. Kdo má naopak své jisté, je třeba ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Ten včera prozradil, že bude hospodařit s rozpočtem v hodnotě 2% HDP. Jde o zhruba 190 miliard korun.
0: Ještě nám řekni, Danielo, kdy bude známý takový ucelený návrh státního rozpočtu na příští rok.
1: Teď musí Alena Schillerová vyřešit právě ty jednotlivosti, které jsou u některých rezortů. Poté chce udělat souhrn a projednat ho s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Návrh musí mít hotový do konce srpna. Schodek podle Schillerové nepřesáhne 400 miliard korun. V září bude návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat vláda. Poté zamíří do sněmovny.
0: Na ministerstvu financí je Daniela Brichtová, naše reportérka. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

vždycky to tu bylo, tady, přímo před očima.

Ve vysílání odpoledního radiožurnálu jste poslouchali Ondřeje Rumla a vždycky to tu bylo. Jaká je budoucnost dlouholetého maďarského vládce Viktora Orbána? Po porážce v jarních parlamentních volbách se spekuluje, že by mohl usilovat o pozici v OSN a nebo FIFA. Má šanci případně postavit svou stranu Fidesz zpátky na nohy? Na to všechno se zeptáme.

0: Před víc než 4 měsíci maďarský premiér Viktor Orbán uznal volební porážku. Strana Fidesz po 16 letech ve vládě nyní sleduje, jak nový kabinet Petera Maďara postupně demontuje jí vytvořený systém. Orbán se na sociálních sítích rozloučil s maďarskou demokracií, ale sám politickou arénu téměř opustil. Zamířil do Spojených států a na dovolené v Srbsku anebo Chorvatsku. Uvnitř strany po letech zaznívají kritické hlasy. Otázka je, co se děje ve Fidesu a má šanci se z té porážky oklepat.
1: Řekl bych, že značka Fidesz už není životaschopná. Je příliš toxická a blízce spojená s korupcí, s extremismem, rozvratem vztahů s Evropskou unií. Ten seznam by mohl být ještě delší.
2: Hodnotí pozici strany, která 16 let dominovala maďarské politice, ředitel výzkumu z agentury pro zjišťování veřejného mínění Europion, Abel Bojár.
1: Fidesz má teď v průzkumech podporu 18 až 25% voličů. Takže při porovnání s volebními výsledky ztratil asi třetinu svých podporovatelů.
2: Mezi členy strany vládlo těsně po spektakulární prohře překvapení. Mnozí věřili ve výhru tak, jak ji předpovídali provládní agentury. Místo toho se desítky poslanců museli rozloučit s parlamentními křesly. V jednom z budapešťských parků se potkávám se členkou Fidesu Orsolyou Ferencovou, která také o mandát přišla.
3: Hodně mých kolegů bylo hluboce zklamaných, někteří byli v šoku, ale mnohým z nás bylo jasné, jaký výsledek přijde. Posledních 16 let bylo velmi dlouhých. Některé roky byly absolutním úspěchem, ale poslední období rozhodně úspěšné nebylo.
2: Ferencová patří mezi členy Fidesu, kteří po volbách své vedení kritizovali.
3: Předvolební kampaň úplně selhala, nebyla vůbec dobrá. Zvolená témata byla příliš vzdálená realitě běžných lidí, tak jak ji žijí na vlastní kůži.
2: Zásadní otázka maďarské politiky dnes ale zní, jaká je budoucnost Viktora Orbána. Konzervativní analytik Zoltán Kiselý, dlouholetý vykladač politiky Fidesu, mi před bránou maďarského parlamentu říká, že Orbán má stále šanci se do vrcholné politiky vrátit.
4: Objevují se fámy, že si Orbán hledá místo v OSN nebo ve fotbalové asociaci FIFA. Nemyslím si, že opustí maďarskou politiku. Teď je poměrně ticho, protože v maďarské politice máme zkušenost, že kdo je sticha, tomu roste popularita.
2: Fidesz se podle analytika bude snažit udržet pozici nejsilnější opoziční strany a vyčkává, až se kyvadlo nespokojenosti vychýlí v neprospěch současné vlády. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 14:30. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
1: Případ vraždy vůdce tzv. Kutnohorské sekty míří k nejvyššímu soudu. Zubařka Magdalena, která si má odpykat 9 let vězení, podala dovolání. Potvrdila to mluvčí městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Justice v kauze pravomocně potrestala i druhou ženu, seniorku Irenu. Ta dostala 12-letý trest, dovolání ale zatím nepodala. Ženy podle soudu v roce 2022 zabily samozvaného léčitele Richarda Schiffera. Obě se ale hájí tím, že jednali na jeho pokyn a věřili, že po smrti tělo vůdce sekty přejde do jiné dimenze. Soudy v posledních 2 letech posílaly do vězení pachatele znásilnění častěji než dřív. Nepodmíněný trest dostalo téměř 60% lidí. V letech 2022 a 2023 to byla jen zhruba polovina odsouzených. Potvrzují to data Ministerstva spravedlnosti. Důvodem je podle jeho mluvčí Nikoly Ješkové větší citlivost společnosti k problematice a nárůst počtu ohlášených případů. V Rumunsku se při ruském útoku na sousední Ukrajinu zřítil dron, informovala o tom agentura Reuters. Stroj podle rumunského ministerstva obrany dopadl do neobydlené oblasti u města Tulča. Jeho pád nezpůsobil materiální škody. Úřady ale na místo vyslali tým vojáků, aby oblast zabezpečili a událost vyšetřili. A obec Rabině nechala na silnici ke Slapské přehradě umístit 2 radary. Chce tak sklidnit dopravu. Jde totiž o oblíbenou trasu motorkářů a někteří z nich podle místních jezdí extrémně rychle. Za první týden měření překročilo výrazně rychlost zhruba 200 řidičů. Desítky z nich přijdou o řidičské průkazy. Sport. Tenistka Sára Bejlek prošla v Cincinnati mezi 8 nejlepších singlistek. Světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou vyřadila po setech 7-6 a 6-4 a příště se utká s Američankou Kýsovou. Linda Nosková a Marie Bousková v 8. finále vypadly, stejně jako mezi muži Jakub Menčík.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D2 nebezpečí za Modřicemi, na D1 silný provoz za Domašovem. Na D2 z Brna do Bratislavy velmi obezřetně za Modřicemi. Na 4. kilometru leží mezi pruhy dřevěný trámek. Na D1 před Brnem směrem z Prahy nepřekvapí dlouhá šňůra kamionů. Její délka se různě mění podle aktuální intenzity provozu. Chvílemi se v obou pruzích zastavuje už za Domašovem na 173. kilometru. Osobní auta jedou k omezení u D2 přes hodinu, nákladní jsou pravy o mnoho déle. Na D8 směrem z Ústí do Prahy vjedete do Kolony za Novou Vsí okolo 14. kilometru. Čtvrt hodiny zabere trasa k omezení před Kralupy. Na 11. zabrali silničáři pravý pruh. A v Praze v Blance ve směru Stroj na Břevnov kousek za nájezdem z Prašného mostu blokovali pravý pruh následky střetu nákladního vozidla s osobním. Teď už stojí na šrafování. Horší situace o kus dál v Patočkově kousek za výjezdem z Blanky. V pravém pruhu kolize nákladního a osobního vozidla. V Troji tak začali s regulací vjezdu do tunelu, zdržení v Nové Povltavské, předtím i v Holešovičkách od Bulovky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku polojasno až oblačno, přehánky nebo bouřky jen ojediněle. Postupně začne oblačnost přibývat, srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech kolem 25 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
0: Hezké odpoledne. Už v pátek začíná pro české volejbalistky mistrovství Evropy, zahrají si s Řeckem. My známe i českou nominaci, nahrávačky budou Valková se Šmídovou, na smyči je 5 hráček, Mlenková, Grozer, Bukovská, Svobodová a Rejmanová. Vlokařky Kulisián, Jehlářová a Knajflová. A univerzálky Brancuská s Orvošovou a libero budou hrát Daniela Jancová a Veronika Dostálová. V Radiožurnálu a pochopitelně i Radiožurnálu Sport je budeme sledovat.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Teď je 37 minut po 14. hodině a vy nás posloucháte v odpoledním radiožurnálu. Přesouváme se teď do Španělska. Tamní vláda plánuje přesunout také několik set nezletilých migrantů ze severoafrického města Ceuta na evropskou pevninu. Opoziční lidová strana chce na rozdíl od vládních socialistů ze Ceuty deportovat všechny ilegální přistěhovalce bez ohledu na věk. My se tomu za chvíli budeme věnovat v odpoledním radiožurnálu.

0: i za 100 let.
1: Mezi španělskou socialistickou vládou a opoziční lidovou stranou se rozhořel spor o migranty ve městě Ceuta na pobřeží Maroka. Vláda premiéra Pedra Sáncheze totiž vypracovává plán na přesídlení mladistvých migrantů bez doprovodu na pevninu. To španělská opozice striktně odmítá. Tahanice o tyhle nezletilé migranty v Ceutě sleduje Pavel Novák ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: O přisídlení kolika mladistvých migrantů tedy uvažuje španělská vláda?
2: Podle policejní záznamu se do Ceuty při tom hromadném přechodu hranic na konci července dostalo z Maroka 2168 mladistvých migrantů a ministerstvo pro děti a mládež chce provizorně přemístit na evropskou pevninu zatím 500 nejohroženějších dětí, a to tedy hlavně dívek.
1: Co se má stát s těmi 500 lidmi po přesunutí na španělskou pevninu? Kam půjdou?
2: Podle vládního plánu se o ně mají postarat jednak organizace pro ochranu dětí, mají se umístit do zařízení sociální péče, mají se na tom přijetí také podílet obce. Určitou variantou je i jejich spojení s příbuznými rodinami, pokud tedy už jsou na španělské pevnině, a možné je také umístění do rodin, které poskytují pěstounskou péči. Ten plán se velice nelíbí opoziční lidové straně, ta se ostře staví proti tomuto plánu přijmout nezletilé migranty.
1: Proč se tenhle plán nezamlouvá španělským lidovcům? To je přeci nějaké humanitární gesto.
2: To docela určitě, ale lidovci zkrátka z logiky věci kritizují všechno, co dělá ta vládnoucí socialistická strana, ale argumentují hlavně tím, že se nemá dělat rozdíl mezi tím, kdo je mladistvý a kdo je dospělý migrant. Ceutu tento týden navštívil předseda Partido Popular Alberto Núñez Feijóo a po setkání s také lidoveckým starostou Ceuty potvrdil, že opravdu trvá na tom, že se musí z toho města stěhovat všichni migranti. Podle Feijóa všichni, kdo se do Ceuty dostali a přebývají v ní ilegálně, se musí vrátit do zemí původu, a to buď dobrovolně, anebo je tedy třeba je vyhostit, deportovat zkrátka. A když tedy říká všichni, tak tím myslí opravdu všichni, jak nezletilí, tak i dospělí. Vláda premiéra Sáncheze má podle něj zahájit proces repatriací, ne tedy ty děti vozit na pevninu, ale deportovat je do jejich zemí. Takový přístup k řešení situace mladistvých migrantů bez rodičů nazvala ministryně pro děti a mládež Syra Regová za barbarský. Vůbec to téma migrace a řešení toho problému, to bude pravděpodobně dost horkým tématem španělských parlamentních voleb, které budou příští rok v létě.
1: A Pavel Novák nám řekl, o čem tedy uvažuje španělská vláda. Díky. Naslyšenou.
2: Hezké odpoledne.

Fotbalisty Jablonce čeká úvodní zápas play-off o konferenční ligu. Hrát budou na stadionu skotských Rangers, kde bude okolo 50 000 fanoušků. Víc o tom uslyšíte v následujících minutách.

0: Nikdy jsme na tak velkém stadionu nehráli, říkají fotbalisté Jablonce před úvodním zápasem play-off o konferenční ligu na hřišti skotských Rangers. Souboj bude sledovat vyprodaný Ibrox Stadium, který má kapacitu přes 50 tisíc fanoušků. Jinými slovy, vešli by se na něj všichni obyvatelé Jablonce nad Nisou.
1: Myslím si, že se to úplně připravit nedá, samozřejmě musíte si to prožít a pak tu zkušenost máte, ale ten fotbal je furt stejný. Prostě budu na ně apelovat v tom smyslu, že aby tohle to prostě z té hlavy dostali ven, ono to jako paradoxně si myslím, že to spíš jako motivuje jako pozitivně, že jo.
2: Říkal o očekávané fanouškovské kulise trenér Jablonce Luboš Kozel, který si myslí, že je to pro hráče odměna.
1: Samozřejmě, pokud jste pod nějakým tlakem dostanete 1-2 góly, tak potom samozřejmě je to těžší, ale při takovou atmosféru každý hrát chce, takže jako z tohoto pohledu budu na ně apelovat v tom smyslu, aby jsme se koncentrovali na to, co máme plně na tom hřišti a to okolí prostě, aby z té hlavy se snažili co nejvíc jako vypustit, ale myslím si, že na takovýhle zápasy potom každý rád vzpomíná a tím spíš, pokud by to třeba dobře dopadlo.
2: Téměř každý hráč z jablonecké výpravy mluvil o tom, že na tak velkém stadionu a před tolika diváky ještě nehrál a podobně to má i jeden z těch nejzkušenějších Severočechů, útočník Jan Chramosta.
3: No, on možná to bude tohleto na tom Rangersu, že jsem byl v Kyjevě, v Ren, to jsou taky takový stadion kolem 30-40. Tady, když přijde hodně lidí, tak si myslím, že tou atmosférou to budu řadit asi mezi ty nejlepší fotbalové zážitky v kariéře.
4: Dá se na to nějak připravit?
3: Ne, myslím, že nedá, nebo tak jako spíš ono stejně v tom zápase úplně tu atmosféru nevnímáte, tam se soustředíte na ten výkon, na ten zápas, ale myslím si, že hlavně při tom nástupu nebo při nějakém tom přerušení si to člověk jako dokáže prožít.
2: Popisuje útočník Jan Chramosta. Úvodní duel play-off o konferenční ligu mezi Rangers a Jabloncem před 50-tisícovou kulisou začne ve 20 hodin a 45 minut. Na radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Z Glasgow Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program na webu zemeživitelka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Rezort zemědělství chce navýšit investice do vodohospodářství na 4 miliardy ročně. U podštátu na Přerovsku spadla větrná elektrárna, nikoho nezranila. Fotbalisti Plzně, Hradce Králové a Jablonce večer rozehrají zápasy play-off evropských pohárů. Na dálnici D8 je od 16. kilometru směrem do Prahy kolona a počasí zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, postupně zataženo většinou s deštěm, místy i bouřky, a to i velmi silné, a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Investice do vodního hospodářství by se podle ministra zemědělství za SPD Martina Šebestiána měly zvýšit minimálně na 4 miliardy korun ročně. Řekl to na zahájení agrosalonu Země živitelka. Ministerstvo tak chce reagovat na dlouhotrvající sucho. Peníze půjdou do 4 hlavních oblastí, vysvětlil Šebestián.
3: A to propojování vodárenských soustav, to znamená, aby jsme dostali tu veřejnou vodu do co nejvíce obcí v České republice, do budování malých vodních nádrží a rybníků, přípravu pro stavby strategických vodních děl, které plánujeme, a na podporu závlahových zařízení.
2: U podštátu na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna větrná elektrárna, konkrétně mezi místními částmi Kyžlířov a Lipná. Nikomu se nic nestalo, příčina zatím není známá. Podle nezávislého starosty Reného Pasingera mohl být důvodem silný vítr.
4: Elektrárna je soukromého majitele. A teď jsem zvědavý, jak se k tomu bude stavět. Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí, a chci, aby prověřil technický stav těch dalších větrných elektráren, které tam stojí. Proto jsem volal i na stavební úřad, který to má na starosti, aby se o to postaral.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo pokutu přes 120 tisíc korun za chyby v zakázce na systém e-turista. Rozhodnutí je pravomocné, potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. E-turista je připravovaný online systém pro evidenci ubytování a krátkodobých pronájmů. Ministerstvo podle úřadu během výběru dodavatele posunulo požadované datum dokončení systému. Účastníkům tendru ale nedalo dost času, aby na změnu mohli reagovat. Později pak vítěznému dodavateli bez dostatečného důvodu termín ještě dvakrát prodloužilo. Ministerstvo se proti pokutě odvolalo, úřad ale jeho rozklad zamítl. Maďarsko dnes slaví svůj nejvýznamnější státní svátek, Den svatého Štěpána. První uherský král před víc než tisíci lety položil základy maďarského státu. Celodenní oslavy se konají v centru Budapešti a jejich vrcholem je velká show na Dunaji.
5: Součástí oslav je tradiční letecká přehlídka nad Dunajem i procesí s mumifikovanou rukou svatého Štěpána. Vláda Pétera Maďára letos mění hlavně večerní program a výrazně šetří. Celé oslavy mají vyjít na méně než čtvrtinu původně plánovaných nákladů. Skromnější bude i ohňostroj. Potrvá jen 10 minut a odpálí ho ze 3 pontonů místo loňských 9. Hlavní roli mají drony, světla a projekce, které na budově parlamentu odvyprávějí 1000 let maďarských dějin. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalový Jablonec nastoupí ve 20:45 na stadionu Rangers Glasgow. Skotský tým neuspěl před kole Evropské ligy a o to větší motivaci má podle trenéra Severočechů Luboše Kozla v souboji o konferenční ligu.
7: Proti nám bude stát nemotivovaný soupeř, který bude chtít toho domácího prostředí využít k vytvoření nějakého náskoku, takže pro nás bude velmi důležitý dobrý vstup do utkání, aby jsme hlavou unesli vlastně tu atmosféru, na kterou třeba nemusíme být úplně zvyklí ty hráči.
6: O postup do hlavní fáze konferenční ligy bude hrát taky Hradec Králové, který nastoupí od 8:30 večer na hřišti Panathinaikosu Atény. Do vodního zápasu play-off Evropské ligy zasáhne taky Viktoria Plzeň. Ta se představí ve 20 hodin na hřišti Červené hvězdy Vilehrad. Radiožurnál Sport odvysílá všechny tři zápasy živě. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
0: Z
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Situace na D1 před Šmejkalkou i dál před Brnem. Na D1 na trase z Prahy do Brna čekejte první zdržení nepříliš dlouhé před omezením na Šmejkalce. Zpomaluje se před sjezdem na Benešov na 20,5 kilometru. Horší je to na D1 před Brnem od Prahy. Kamiony brzdí za Domašovem. Kilometr 172 až 173. Kolona je jako obvykle hodně nesouvislá. Osobní auta přibrzdí v okolí Ostrovačic. Následně u Kývalky výrazně se zpomaluje až v Brně mezi Výstavištěm a sjezdem na Mikulov. Na D8 z Ústí do Prahy čekejte zdržení kousek za Novou Vsí. Fronta se prodlužuje. Teď se do ní dojíždí už na 16. kilometru. Na 11., kde silničáři uzavřeli pravý pruh, se jede přibližně 20 minut. Na silnici 35 z Hranic do Meziříčí opatrně za Miloticemi bourala tam dvě osobní auta. Jede se Kyvadlově, z obou stran se krátce popojíždí. Na 35 ještě jednou, teď příjezd do Litomyšle od Vysokého Mýta a kolona na minimálně 20 minut z odbočky na Tržek. Plno je i dál směr Mohelnice na příjezdu do Moravské Třebové. A silný provoz čekejte i před Vysokým Mýtem od Litomyšle. Fronta od Hrušové na 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku oblačno až polojasno, přehánky jen lokálně, od jeho západu postupně až zataženo a na většině území déšť, místy i bouřky, a to i velmi silné. A nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
1: Dobré odpoledne vám přeji. Za znásilnění padá u soudů v Česku víc nepodmíněných trestů. Potvrzují to statistiky Ministerstva spravedlnosti. Pobyt ve vězení potvrdil dnes třeba soud v Brně za to, že muž dívce nabídl drogu a pak ji přinutil k sexu. Tohle téma probereme za pár minut.
8: Odpolední radiožurnál
10: a Hanka Schánilová.

0: zemí.
1: Soudy přitvrdili při trestání znásilnění. Do vězení poslali v uplynulých 2 letech téměř 60% pachatelů. A to je podle dat Ministerstva spravedlnosti zhruba o 10% víc než dřív. Nepodmíněných trestů přibývá po případu Aničky Zvyškovska znásilňované otčímem. Například dnes potvrdil 6leté vězení za znásilnění dívky Krajský soud v Brně. Informace už má reportérka Alena Hesová. Aleno, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké jsou okolnosti toho aktuálního případu?
2: Muž loni v prosinci na nádraží v Brně nejdříve dívce dal pervitin a pak ji přinutil k orálnímu sexu. Obžalovaný se přiznal k nakládání s drogami, ale tvrdil, že 21letá žena s ním měla sex dobrovolně a proti původnímu 6letému trestu vězení se odvolal. Soud mu ale ten trest potvrdil a dívce musí zaplatit odškodnění 220 000 korun. Podle zmocněnce oběť trpí problémy se spánkem, má poruchu příjmu potravy a chodí na terapie.
1: Jaké jsou podle Ministerstva spravedlnosti důvody zpřísnění těch trestů?
2: Společnost vnímá téma citlivěji, kromě toho mírně roste počet ohlášených znásilnění. Třeba loni za první pololetí jich policie evidovala zhruba 600, letos přibližně o 30 víc. Dalším důvodem je případ Aničky Zvyškovska, kterou roky znásilňoval její otčím. Krajský soud v Brně mu v lednu 2024 zmírnil 3letý trest vězení na podmínku. Oběti se pak zastal mimo jiné ústavní i nejvyšší soud, doplňuje mluvčí Ministerstva spravedlnosti Nikolaj Ješková.
3: Do rozhodovací praxe soudů se nepochybně promítla také judikatura nejvyššího soudu v mediálně známém případu Anička. Stížnost pro porušení zákona byla v této věci podána v neprospěch obviněného a vzhledem k její povaze nemohla vést ke změně trestu v neprospěch odsouzeného. Jejím cílem bylo především usměrnění rozhodovací praxe soudů do budoucna.
2: Podle brněnské poradny Persefona pro oběti domácího a sexualizovaného násilí nebo podobně zaměřené organizace Profem je zpřísnění trestů signál. Signál, že to, co se obětem stalo, bylo závažné a nebezpečné pro ně i pro společnost, pokračuje právnička Persefony Iva Černá-Lambová.
4: Já se domnívám, že to může být signál, že to, co se stalo, skutečně není v pořádku, že tu odpovědnost za to násilí nese ten pachatel a že to naši společnost zajímá a není to lhostejné. Výše a forma toho trestu může pro tu poškozenou odrážet váhu, kterou soud dané situaci přičítá.
2: Z výzkumu vyplývá, že až 90% obětí, většinou žen, znásilnění vůbec nenahlásí.
1: Naše reportérka Alena Hesová tedy mluvila o zpřísnění trestu. Děkujeme, naslyšenou.
2: Není zač, naslyšenou.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Teploty sice mírně klesly, víc prší, i přesto se přehrada Hracholůzky na Plzeňsku dál vyprazňuje. Kvůli extrémně malému přítoku klesá hladina nádrže až o 7 cm denně.

0: až o 7 cm denně klesá hladina přehrady Hracholůzky na řece Mži na Plzeňsku a Tachovsku. I když v posledních dnech zapršelo a vodohospodáři pouští z nádrže povolené minimum vody, pořád z přehrady odtéká každou vteřinu víc než třikrát tolik, kolik do ní nateče. Problémy začaly už na jaře, teď v srpnu, ale přítok do nádrže klesl na historické minimum a hladina je historicky vůbec nejníž, co kdy v srpnu byla.
1: Jsem u hráze, přehrada se zužuje, ty pláže na břehu tak se rozšiřují.
2: Hladina v nádrži Hracholůzky je pro polovinu srpna nejnižší za dobu existence vodního díla. Aktuálně se nacházíme 2,8 metrů pod nějakou optimální hladinou pro toto období.
1: Říkáme vodohospodářský dispečer Karel Zelenka.
2: Ten minimální odtok z nádrže vlastně je nastaven už od konce května. To znamená 3 měsíce, už pouštíme pouze to nezbytné množství 2,4 metru krychlového za vteřinu. Díky těm nízkým přítokům vlastně i přesto teda hladina v nádrži se trvale klesá. Ve výhledu nejsou žádné významné srážky, které by tu situaci mohly dlouhodobě a výrazněji ovlivnit.
1: Pokles hladiny ovlivňuje třeba výletní parník, který tady výjíždí od hráze. Michal Nekola, lodník a strojník. Vy jste vždycky byli až u břehu, řekněme, teď máte tady dlouhé molo, po kterém se přichází k lodi, lodi daleko od břehu.
3: Bohužel jsme museli tu přístupovou lávku 8 metrů prodloužit a i tak nám to nestačí.
1: Takže budete muset ještě prodlužovat molo?
3: Posouvat molo na vodu.
1: Karavan tady v kempu na břehu má Honza. Vy tady tu přehradu, ve které ubývá voda, máte na dohled.
4: To je neskutečné. Já jsem byl úplně vyděšený, když jsem to včera viděl. Hrozně to klesá.
1: Pokud by hladina klesla o dalších 5 metrů, bylo by možné mimořádně ještě víc snížit odtok vody z přehrady.
2: Nevylučujeme, že bychom o snížení odtoku při krajně nepříznivé situaci požádali i dříve.
1: Přemýšlí o možném vývoji vodohospodářský dispečer Karel Zelenka. Z Hracholůzek Lukáš Milota, Radiožurnál.

0: Ten mladý mráček na Plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
1: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
0: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
2: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 15:30. Jana Gulda a aktuální zprávy.
4: Platy pracovníků v sociálních sférách by se měly zvednout, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO po schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou, taky z hnutí ANO. Řekl ale, že před pondělním jednáním vlády nebude říkat, na jaké částce se s ministryní domluvili. Potvrdil, že další schůzky s Schillerovou ohledně přípravy rozpočtu na příští rok už neplánují a že na klíčových bodech jsou domluvení. Senát jedná o stavebním zákonu. Vládní koalice tvrdí, že usnadní a zrychlí stavební řízení. Návrh ale v Senátu podporuje pouze klub hnutí ANO. Ostatním senátorským klubům vadí třeba to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Předlohu posuzovaly 3 senátní výbory. Všechny doporučili je zamítnout. V Německu letos zemřelo přinejmenším 14 000 lidí kvůli vedrům, oznámil to Institut Roberta Kocha, který má v Německu na starost ochranu veřejného zdraví. Kvůli horku tak letos v Německu zemřelo víc lidí než v roce 2018, který byl dosud v tomto ohledu nejtragičtější. Tehdy bylo obětí přes 9 000. A v Pasekách nad Jizerou začala likvidace 3 000 tun toxického odpadu z minulého století. Nahromadil se ve zrušeném náhonu z 50. let v areálu společnosti EMBA. Ropný kal obsahuje těžké kovy, jako jsou rtuť a olovo. Firma musí odpad odsát a náhon opravit, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok.
5: Sport.
4: 59-letý fotbalista Kazuyoshi Miura se stal nejstarším střelcem v historii japonského poháru. Bývalý reprezentant proměnil 2 penalty a pomohl třetiligové Fukushima United k vítězství 7-0 nad amatérským týmem Oyama Soccer Club. Miura, přezdívaný král Kazu, hraje už rekordní 42. sezónu. Za japonskou reprezentaci odehrál 89 zápasů a vstřelil 55 branek.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: D1 a zdržení za Domašovem na D10 nehoda u Bezděčína. Na D1 z Prahy do Brna se prodlužuje kolona kamionů. Aktuálně zastavují za Domašovem na 71. kilometru. Osobní auta se posouvají hodně nesouvisle. Situace se ale velmi často mění. Teď na kamerách vidíme, že v levém pruhu brzdí u Kývalky okolo z tého 81. kilometru. Tam se v podstatě stojí oba pruhy. Kolona je nehybná. Na kilometru 180 tam už se opět jede. Na D10 z Prahy do Turnova čekejte zdržení před sjezdem na Nymburk z 38. kilometru. Těsně před začátkem omezení u Bezděčína na 41. hlásíte nehodu. V levém pruhu se srazila 2 osobní auta. Na D8 z Ústí do Prahy kolona za Novou Vsí z 16. kilometru. Bezmála půl hodiny se jede k omezení na 11. zabraný pravý pruh, v něm silničáři. A na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta se sune půlhodinová kolona. Začíná už před odbočkou na Tržek. Silný provoz pak pokračuje i na průtahu městem až ke kruhovému objezdu u Peny. V osobním autě se vyplácí náhradní trasa přes Sedlíšťka a Višňáry. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci se ochladí na 19 až 15 stupňů Celsia, na severozápadě území až na 13. Zítra čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky. Od jeho západu postupně až zataženo a na většině území déšť, místy i bouřky, a to i velmi silné. A nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánilová.
3: Hezké odpoledne. Zítra si mezi 10. a 11. hodinou můžete udělat hodně velkou radost. V radiožurnálu i radiožurnálu Sport vás totiž čeká soutěž o špičkové horské kolo. Jestli vás zajímají jeho přesné parametry, tak se podívejte na stránky radiožurnálu a můžete si ho i prohlédnout a věřím, že vás to bude motivovat. V pořadu Kilometry Jiřího Ježka dostanete otázku, která se bude týkat Tour de France a české stopy na tomhle legendárním závodu. Takže zítra někdy mezi 10. a 11. hodinou nás poslouchejte a můžete odjet z rozhlasu na Zbrusunovém horském kole. I

Vztahy mezi Íránem a Francií se opět vyostřily. Může za to zadržení dvou francouzských diplomatů v Teheránu, kteří podle Paříže čelili vážnému zastrašování. Francie reagovala vyhoštěním dvou zaměstnanců íránské ambasády. My vám k tomu víc řekneme za pár minut. Zůstaňte s námi a poslouchejte odpolední radiožurnál. Teď je 15 hodin a 37 minut.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A na D1 kolize za Divišovem. Na D1 ve směru z Prahy do Brna teď velice opatrně za sjezdem na Divišov. Na 43. a půltém kilometru čerstvá nehoda. Dvě osobní auta v levém pruhu neoznačená, navíc kousek za levotočivou zatáčkou, zatím bez kolony. Opakujeme, D1 z Prahy do Brna za Divišovem. Kilometr 43,5, nehoda dvou osobních aut v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Francie vyhostí dva íránské diplomaty, oznámilo to ministerstvo zahraničí. Reaguje tím na červencové zadržení a napadení dvou pracovníků francouzské ambasády v Teheránu. Je to další vyostření vzájemných vztahů. Letos v dubnu se přitom z Íránu vrátili dva francouzští občané, které tamní režim zadržoval téměř 4 roky. Detaily už nám řekne z Paříže Marcel Faltis. Marceli, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Proč se vztahy mezi Francií a Íránem až takhle znovu vyostřily?
3: Důvodem je incident z července, kdy se dva francouzští diplomati v Teheránu sešli v domě iránského grafického designéra Ari Kaseiho. U setkání byla i grafička Elahe Nagilová. Francouzská ambasáda oslovila tyto v Iránu renomované designéry, aby se podíleli na jejím kulturním projektu. Jehož cílem je podpořit spolupráci mezi Francií a iránskými studenty nebo umělci. Podle iránského ministerstva zahraničí ale byla taková schůzka neobvyklá a Teherán obvinil dva francouzské diplomaty ze zasahování do vnitřních záležitostí Íránu, aniž by ale nějak specifikoval, čím přesně se francouzští diplomati provinili. Podle Íránu šlo ale o tajnou schůzku, kde byli tito diplomati nelegálně.
2: Jaké z toho Teherán vyvodil důsledky?
3: Íránské tajné služby zadržely dva francouzské diplomaty, vyslýchali je přes 5 hodin a údajně jim vyhrožovali a uráželi je. A to nehledě na jejich diplomatickou imunitu. Jednomu z nich dokonce nasadili pouta a zbyli ho, zatímco diplomatům agenti skopírovali data z jejich osobních telefonů. Deník Le Monde napsal, že jeden z diplomatů měl poraněné čelo a modřiny na těle. Íránské úřady informovaly pouze jenom o krátkém zadržení a jakékoliv násilí popřeli. Zadržení byli i oba grafičtí designéři a v současnosti není jasné, kde jsou. Íránské úřady ani nezdělily, jestli nebo jakému obvinění čelí. Francouzští diplomati byli v Íránu označeni za persony non grata a v reakci na to budou vyhoštěni dva íránští diplomati z Paříže. Připomeňme taky kauzu z letošního jara, kdy Francie vyhostila Íránku Mahdi Esfandiárovou, která byla ve Francii vězněna za podněcování k terorismu, protože na síti X a dalších platformách oslavovala třeba útok Hamásu na Izrael v říjnu 2023. Z Íránu se naopak vrátili Cecil Kollerová a Jacques Paris, kteří v íránském vězení strávili téměř 4 roky a kteří se odpykávali trest za údajnou špionáž ve prospěch Francie. Obě země se tak dlouhodobě navzájem obvinují ze zadržování rukojmích pro politické účely.
2: Tak tedy vyhrocené vztahy mezi Íránem a Francií nám popsal náš zpravodaj Marcel Faltis. Marceli, děkujeme ti a naslyšenou.
3: Díky, hezké odpoledne.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Na brněnském výstavišti už zítra odstartuje program jedné ze čtyř skupin mistrovství Evropy volejbalistek. Češky se na úvod šampionátu utkají s Řeckem, v sobotu potom s Rakouskem a v neděli se Srbskem. Novinky za chvíli probereme s naším reportérem.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi. I

0: Už zítra začne ve 4 různých městech mistrovství Evropy volejbalistek. Jedním z těch pořadatelských míst je i Brno, kde se domácí český výběr utká na úvod s Řeckem. Tým trénuje v dějišti už od pondělí a my už probereme také aktuality s reportérem Adamem Kodetem. Adame, hezký den přeji.
1: Hezký den z Brna.
0: Kde se bude hrát a jak to tam vypadá?
1: No, původně se skupina B, tedy ta česká, měla odehrávat v nové multifunkční aréně tady na výstavišti v Brně, ale už dříve bylo jasné, že se nestihne dostavit a hotovo by mělo být až v říjnu tohoto roku, ale evropský šampionát na výstavišti v Brně zůstal jenom o pár metrů dál v pavilonu P, kde se já teď nacházím a kde momentálně trénují i české volejbalistky už po několikáté od pondělí. No a je to v takovém velkém otevřeném prostoru, vyrostly tady montované tribuny, které pojmou zhruba 5000 diváků, samozřejmě nový vinylový povrch na hrací ploše a samotný kurt, zázemí pro hráčky a taky pro novináře, no a dokonce kousek vedle i hřiště pro paravolejbal, protože současně se zde bude konat i mistrovství Evropy v paravolejbale, takže je to v takovém velkém pavilonu přímo na výstavišti.
0: Jak český tým prožívá to, že si po téměř 30 letech zahraje mistrovství Evropy volejbalistek doma?
1: No, je to opravdu velká věc, protože naposledy bylo tehdy celé mistrovství, nejenom jedna skupina, jako je to teď v Česku v roce 1997, shodou okolností také v Brně. No a Češky tehdy skončili třetí, to by byl pro ten letošní šampionát opravdu velmi smělý cíl, ale když jsem se dnes hráček i trenéra Atana Supulo se ptal, tak samozřejmě se všichni na domácí prostředí a kulisu velmi těší, ale vždycky to má i tu druhou stránku, protože veškerý ten mediální zájem, přítomnost rodin a známých kamarádů hráček, velká spousta českých fanoušků, očekávání, to sebou samozřejmě přináší i zvýšený tlak. Tým na to měl dva speciální meetingy s trenéry i s jinými členy realizačního týmu, jak se právě s tímto zvýšeným zájmem vyrovnat. Češky bydlí navíc odděleně od všech ostatních a jak sami hráčky říkali, jsou v takové své bublině a budou se snažit co nejvíce soustředit hlavně na hru, aby je to domácí prostředí a celý ten humbuk okolo příliš nesvazoval a ideálně jim spíše pomohl.
0: Přibližme možná ještě stručně harmonogram českých volejbalistek a případné vyhlídky na postup.
1: No, program začíná 3 zápasy v řadě pro Češky. Zítra v 8 hodin večer proti Řecku, v sobotu v 19 hodin proti Rakousku a v neděli znovu od 7 hodin večer proti favoritkám ze Srbska. V úterý čeká český výběr soupeř z Ukrajiny a ve čtvrtek Bulharky. Postupují 4 týmy ze 6 z každé skupiny. V případě postupu se Češky v 8 finále střetnou v pondělí 31. srpna s některým z týmů ze skupiny D, která se hraje v Göteborgu ve Švédsku. No a v případě postupu mezi nejlepších 8 by hráli Češky v Brně i čtvrtfinále a to by měl být, řekněme, takový cíl, protože na minulém mistrovství Evropy skončili 7. No a na finálové boje se pak celý turnaj na celé vyvrcholení přesune do Istanbulu.
0: Už zítra to pro nás začne zápasem proti Řecku. Tohle byl Adam Kodet. Adame, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Premiér Andrej Babiš očekává, že adiktologické služby, které pečují o drogově závislé, dostanou příští rok přidáno. Znamená to, že organizace pomáhající závislým osobám se nemusí obávat nedostatku financí? Funguje státní politika v oblasti závislostí i poté, co ji od úřadu vlády převzalo Ministerstvo zdravotnictví? Vladimír Kroc se zeptá Heleny Gerasim, předsedkyně Rady asociace poskytovatelů adiktologických služeb.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Když se správně zeptáte.
2: Zcela upřímně odpovědi.
3: Dobře.
4: Kolik morčat už je podle vás moc morčat?
1: Dozvíte se víc, než čekáte.
5: Na co se dá ve vyšším věku těšit? Jaký jsou výhody?
1: Rozhovory osobně, otevřeně a s nadhledem.
6: Já jsem Blahoš, můžeme si tykat.
7: Samozřejmě, že ano.
1: Nová talk show na jedno.

0: to má být rychlý, jo, ty odpovědi.
1: Premiéra 2. září na ČT1 a v iVysílání.
2: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
3: Senát zamítl stavební novelu, vládní koalice ji může ve sněmovně přehlasovat. Soudy v posledních 2 letech posílaly pachatele znásilnění do vězení častěji než dřív. Trojice českých fotbalových klubů rozehraje boj o účast v hlavní fázi evropských pohárů. Na dálnici D10 ze 37. kilometru směrem do Turnova popojíždí kolona a počasí zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, postupně zataženo většinou s deštěm. Místy je bouřky, a to i velmi silné, a teploty až 28 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Stavební zákon se vrátí do poslanecké sněmovny. Po zhruba 6-hodinové diskuzi totiž neprošel horní komorou parlamentu. Senátorům například vadilo, že nejde o vládní, ale o poslanecký zákon, který neprošel běžným připomínkovým řízením mezi rezorty ani mezi odborníky. Podle některých taky nahrává velkým developerům. Zákon v Senátu předložila poslankyně Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Hájila ho s tím, že systém povolování staveb urychlí a zjednoduší. Sněmovna se tak rozhodnutí Senátu bude snažit přehlasovat. Finální částka, která půjde na prevenci a sport, není jasná. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO to řekl ministr sportu Boris Šťastný z motoristů. Zatím se podle něj dohodli, že se navýší finance pro děti a mládež a na podporu pohybu. Šťastný po jednání řekl, že rezort sportu funguje jinak než ostatní ministerstva.
5: Tento model, který my jsme zvolili, je velmi komplikovaný. On spočívá v tom, že vy definujete částku, kterou ten stát je schopen a ochoten do sportu, do investic ve sportu alokovat, a teprve poté můžete nastavit ty investiční programy a vypsat dotační výzvy.
3: Soudy v posledních 2 letech posílali do vězení pachatele znásilnění častěji než dřív. Nepodmíněný trest dostalo téměř 60% lidí. V letech 2022 a 2023 to byla jen zhruba polovina odsouzených. Potvrzují to data Ministerstva spravedlnosti. Důvodem je podle jeho mluvčí Nikoly Ješkové větší citlivost společnosti k problematice a nárůst počtu ohlášených případů. A taky kauza Aničky z Vyškovska, znásilňované otčímem, který za to dostal podmínku, připomíná Ješková.
6: Do rozhodovací praxe soudů se nepochybně promítla také judikatura Nejvyššího soudu v mediálně známém případu Anička. Stížnost pro porušení zákona byla v této věci podána v neprospěch obviněného a vzhledem k její povaze nemohla vést ke změně trestu v neprospěch odsouzeného. Jejím cílem bylo především usměrnění rozhodovací praxe soudů do budoucna.
3: 16 lidí nepřežilo noční ruský raketový útok na Kyjev a okolí, přes 40 dalších je zraněných. Ruské střely a drony poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Ukrajina žádá zahraniční partnery o pomoc s posílením protivzdušné obrany.
7: Rusko zautočilo kombinací různých balistických střel, jako jsou například Iskander, Kalibr nebo H-101. K útoku použilo také drony. Ukrajinské protivzdušné obraně se podařilo sestřelit více než 180 těchto objektů. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko při prohlídce jednoho ze zničených domů, kde pokračují zabezpečovací práce, řekl, že Ukrajina potřebuje munici, protiraketové systémy a také podporu ze strany spojenců. K podpoře ukrajinské protivzdušné obrany, například prodejem dalších systémů nebo spoluprací na jejich vývoji, vyzval i ministr zahraničí Andrej Sibiha. Ukrajina se v současnosti stále potýká s nedostatkem střel proti některým typům balistických raket. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisty Hradce Králové čeká v Aténách první utkání v boji o postup do základní fáze konferenční ligy. A soupeře mají domácí Panathinaikos, se kterým má nevyřízené účty i hradecký kapitán Vladimír Darida. Se stejným soupeřem totiž prohrál v minulosti coby fotbalista Artisus Soloň v finále řeckého poháru.
9: Vzpomínky Atény se mi vybavovaly, jsme projížděli městem z letiště a ty zápasy tady i na samotný Panathinaikos. Myslím, že mám ještě jednu extra osobní motivaci navíc. Teďka to mám v hlavě a rád bych jim tuhle tu porážku, která nás bolela, vrátil.
8: Hradec vstoupí do zápasu na stadionu Panathinaikosu ve 20:30. Ještě o půl hodiny dřív začne Plzeň úvodní duel play-off Evropské ligy na hřišti Červené zvězdy Bělehrad. Jablonec se potom o 20:45 představí v Glasgow proti Rangers v boji o hlavní fáze konferenční ligy. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat všechny zápasy živě. Radiožurnál z nich odvysílá reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Situace na D1 za Divišovem na D10 nehoda u Bezděčína. Na D1 z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Divišov na 43,5 kilometru. Před několika okamžiky přesunuli dvě havarovaná osobní auta z levého do odstavného pruhu. Na místě policejní hlídka se zapnutými majáky. Kratší fronta se dává do pohybu. Na D1 o kus dál směr Brno trvá silný provoz hlavně kamionů. Poprvé zpomalují už na úrovni sjezdu na Domašov na stém 68. kilometru a nesouvisle pokračují až k omezení u D2. Na D10 z Prahy do Turnova narůstá kolona před nehodou u Bezděčína. Těsně před zúžením na 41. kilometru v levém pruhu dvě nabouraná osobní auta až půl hodiny se popojíždí z 37. kilometru. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy trvá zdržení za Novou Vsí aktuálně z 15. kilometru. 20 minut zabere trasa k omezení na 11. Tam v pravém pruhu pracují silničáři. A v Praze na jižní spojce ve směru z Barandovského na Černý most naberete dlouhé, zhruba 20-minutové zdržení od Spořilova. Příčinou je nepojízdný kamion za Lanovým mostem v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, postupně až zataženo, většinou s deštěm, místy i bouřky, a to i velmi silné, a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Skánělovou.
2: Dobré odpoledne vám přeji. Spornou novelu stavebního zákona znovu projednají poslanci. Senátoři jim totiž předlohu vrátili. Kritizovali ku příkladu, že nahrává developerům a je prokorupční. V Senátu je náš reportér, my se s ním za chvíli spojíme.
4: Odpolední Radiožurnál
1: a Hanka Schánilová.

0: Senát zamítl spornou novelu stavebního zákona a vrátí ji k projednání sněmovně. Shodla se na tom většina senátorů. Podle vládní koalice má novela usnadnit a zrychlit povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizovali například pro nedostatečné projednání odbornou veřejností a pro další nedostatky. V Senátu tohle všechno sleduje náš reportér Jakub Vik. Jakube, zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Senátoři o věci jednali po celý dnešek. U mikrofonu se od rána vystřídalo přes 30 z nich, někteří i dvakrát. Nakonec se podle očekávání jasně usnesli pro vrácení novely poslancům. Proto vrácení hlasovalo 55 členů horní komory, včetně dvou senátorů z klubu ANO. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO, která dnes tady v Senátu návrh hájila, reagovala slovy, že vrácení čekala, ale že si za návrhem stojí.
0: Co všechno tedy opozice na zákonu kritizuje?
1: Opoziční senátní kluby shodně kritizovaly hlavně to, že je to návrh poslanecký a ne vládní. Návrh se tak vyhnul například meziresortnímu připomínkovému řízení a podle senátorů ho nemohla dostatečně posoudit odborná veřejnost. Podle místopředsedy senátu Jiřího Drahoše z klubu STAN nebude mít novela stavebního zákona efekt, jaký si vládní koalice slibuje. Míní taky, že má návrh mnoho vad.
2: Předkladatelé nám slibují zjednodušení systému, ve skutečnosti ale provádějí mimořádně rozsáhlý zásah do stavebního práva a fungování stavební správy. Přesouvají kompetence, mění vztah státní správy a samosprávy, zasahují do územního plánování, do technických požadavků na výstavbu a současně mění desítky dalších zákonů.
1: Třeba senátorka Hana Kordová-Marmanová z klubu ODS a TOP 09 pak ve svém příspěvku namítala, že by zákon mohl zvýhodňovat developery.
3: Ve světle těch velmi negativních změn, které poškodí občany a jsou ve prospěch ani ne běžných developerů, těch největší, ty prostě jsou naprosto nemravné.
1: Vrácení návrhu už přivítali například samosprávy nebo ekologové.
0: A jak na ty výtky reagují předkladatelé zákona?
1: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO se dnes snažila některé dotazy a výtky senátorů vysvětlit. Například tu zmíněnou výtku na nedostatečné projednání obhajovala tím, že nynější novela vychází z návrhu minulé Babišovy vlády.
4: Věcný záměr stavebního zákona tehdy vláda schválila v červnu 2019. Paragrafované znění bylo následně předmětem meziresortního připomínkového řízení a projednáno v Legislativní radě vlády. Poslanecký návrh této novely tedy nepopírá odbornou přípravu, která stavební právo v minulosti provázela.
1: A Mrázová nesouhlasila třeba ani s výtkou na to zvýhodnění developerů.
4: Novela zákona nedává žádná pravidla podle velikosti investora. Před stavebním zákonem jsou si všichni stavebníci rovni.
1: Nepřijetí zákona senátem považují za špatnou zprávu taky například právě developeři a podnikatelé ve stavebnictví. Předlohu tedy znovu posoudí sněmovna, stane se tak zřejmě na zářijové schůzi. K přehlasování potřebuje koalice 101 hlasů.
0: Jakub Vik, náš reportér, je tedy v Senátu. Díky za informace a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

Americký prezident Trump ohlásil začátek ekonomické války proti Íránu. Chce trestat všechny, kdo zemi pomáhají. Podle Teheránu se tím ale jen snaží odvrátit pozornost od hospodářských problémů Spojených států. Více za chvíli.

0: Americký prezident Donald Trump vyhlásil ekonomickou válku Íránu. Chce ještě zvýšit hospodářský tlak na zemi, která už desítky let čelí mezinárodním sankcím. Trump ale zároveň řeší ekonomické problémy doma. Hlavně rychlý růst federálního dluhu, který poprvé v historii překročil hranici 40 bilionů dolarů. Obě témata můžeme probrat s naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou. Jano, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jakým způsobem chce Donald Trump zpřísnit už tak přísné sankce vůči Íránu?
1: Donald Trump v podstatě vyhlásil Íránu ekonomickou válku. Včera na svém sociálním účtu ohlásil takzvaný ekonomický den D. Podle jeho slov je to nejtvrdší ekonomická operace, jakou kdy Spojené státy proti jiné zemi vedly, a cílí na kanály, kterými Írán dosud ty sankce mezinárodní obcházel. Takže pašování ropy, směnárny, lodní rejstříky a takzvané firemní schránky nebo firmové schránky. On i jeho ministr financí Bessent pak taky přislíbili opatření, která podle nich ještě nikdy nebyla použita. Tím je tento ekonomický efekt znásoben a hrozí i zemím, které pomáhají Íránu s obchodem. Třeba čínské rafinérie, když zpracovávají íránskou ropu. No a samozřejmě k tomu ještě pokračuje už ta námořní blokáda Hormuzského průlivu. Tu Washington zavedl od začátku války s Íránem letos v únoru.
0: Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi napsal, že se Trump tímhle způsobem jen snaží odvrátit pozornost od svých domácích ekonomických problémů. Jak vážná je ta zpráva o nárůstu amerického dluhu?
1: Tak to je skutečně historický milník. Ten celkový americký dluh vůbec poprvé překročil 40 bilionů dolarů. To je v přepočtu asi 830 bilionů korun. A kromě té výše je, Hanko, alarmující i to tempo, jakým ten dluh roste. Tu hranici 30 bilionů, to znamená o 10 méně, Spojené státy překročily teprve před necelými 5 lety. A jen ten poslední bilion si připsali za uplynulých 5 měsíců. To je prostě velká rychlost a americkou ekonomiku do toho ještě zatěžují dvě velké události. Jednak válka v Íránu, na kterou putuje spousta peněz, a také vratky za cla, která Trumpova administrativa vybrala a po rozhodnutí nejvyššího soudu je musela vracet. Vláda si navíc i stále intenzivně půjčuje, takže ta Araghchiho poznámka o diverzním manévru má reálný podklad. Je to problém, který teď rezonuje napříč politickým spektrem ve Washingtonu.
0: Jak Trump reaguje na zprávy o tom, že americká ekonomika možná není v té nejlepší kondici?
1: On to včera vystoupil kvůli tomu v oválné pracovně, hovořil s novináři a velmi to popřel. Říkal, že americká ekonomika je naopak ve výborné kondici a obvinil z té situace výši úrokových sazeb, které podle něj federální centrální banka uměle navyšuje, a vlastně nepřímo vyzval, aby ty úrokové sazby snížila.
0: Jana Ciglerová, naše zpravodajka, tedy mluvila o začátku ekonomické války proti Íránu a také americkém dluhu. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí, a vím, jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

jak dotazní. Mám lísky na snění, co vynesou jmění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Až do konce února bude zavřená stanice pražského metra Flora na lince A. Také o tom uslyšíte v dalších zprávách Radiožurnálu. Radiožurnál je 16.30. Zprávy pro vás má Monika Vrchotová.
1: Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun, bude ale pod 400 miliardami korun. Po třídenním jednání s vládními kolegy to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Přesněji výši schodku komentovat odmítla. Většina ministrů přišla na jednání s konkrétními návrhy na úspory. Podle Schillerové ale všem požadavkům vyhovět nemohla. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Maďarská státní televize dnes poprvé od července odvysílá zpravodajství. Jeho vysílání pozastavila v souvislosti s reformami, které zavádí vláda premiéra Pétera Maďara. Ta má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. Zpravodajství začalo reportáží o středečním nástupu nového maďarského prezidenta Andráše Baky do úřadu. Stanice pražského metra Flora na lince A zůstane zavřená do konce února. Původní termín byl začátek prosince. O 3 měsíce déle potrvá oprava nástupiště. Při rekonstrukci stropní desky dělníci narazili na železobetonové nosníky, které jsou v nevyhovujícím stavu. Technici je musí vyměnit a dodělat tam ochranné protipožární vrstvy. V Brně už za půl hodiny začne pouliční festival Na prknech, dlažbě i trávě. Návštěvníci až do neděle uvidí ve venkovním prostředí kromě klasického divadla i cirkus, loutkové divadlo nebo večerní koncerty. Přímo pro děti organizátoři připravili několik pohádkových představení nebo workshop s africkými bubny.
2: Sport.
1: Fotbalovou Spartu opustí obránce Asger Sørensen. 30-letý stoper má přestoupit do FC Kodaň, kde ho čeká zdravotní prohlídka a následně podpis 3leté smlouvy. Pražský klub by měl za Sørensena dostat přes 1 000 000 eur, tedy více než 24 milionů korun. Další peníze může získat na bonusech, informoval o tom dánský deník Bolt. Dánský obránce působil na Letné 4 roky a se Spartou získal 2 mistrovské tituly.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 překážky za Divišovem a také za Domašovem. Na D1 na trase z Prahy do Brna zbystřete nejprve za Divišovem na 43,5 kilometru. Následky nehody už sice v odstavném pruhu místo označené světelnou šipkou, kužely ale zlehka zasahují do pravého pruhu a některá větší nákladní vozidla tak vybočují do levého. Je to bez kolony, ale za levotočivou zatáčkou buďte velmi opatrní. Na D1 o větší kus dál směr Brno zpozorněte i za Domašovem. Krom silnějšího provozu teď na kilometru 173 v odstavném pruhu šipka silničářů nákladní vozidlo už odjelo. A za Ostrovačicemi kilometr 179 kolona v obou pruzích. Nesouvisle následně pokračuje až do zúžení u D2. D10 z Prahy do Turnova u Bezděčína na 41. kilometru nehoda v levém pruhu. Fronta z 36. a 5. je na 20 minut. Na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta přetrvává velmi silný provoz. Kolona se sune více než půl hodiny už z konce obchvatu Cerekvice. A Praha jižní spojka z Barandovského na Černý most. Před průmyslovou stále nepojízdný kamion v pravém pruhu. Kolona od Spořilova na více než půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami. Od jeho západu bude postupně až zataženo s deštěm, místy i s bouřkami a teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Skánělová.
0: A přeji vám krásné odpoledne. Ještě v téhle půl hodině uslyšíte blížší informace k pádu 30 metrů vysokého větrníku na Přerovsku.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I

Ministerstvo financí snížilo očekávaný růst české ekonomiky na 1,9%. Je to o 0,2% bodu méně než v dubnu. A naopak rezort snížil očekávanou inflaci pro letošek. Detaily k tomu přidáme.

0: Ze tří předpovědí různých institucí předpokládá ve své srpnové predikci nejnižší růst české ekonomiky ministerstvo financí. Rezort očekává, že hrubý domácí produkt poroste o 1,9%. Odhad růstu ekonomiky se u ministerstva financí zhoršil oproti dubnové prognóze o 0,2% bodu. Detaily už probereme s redaktorem Vítem Andrlem. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Proč se výhled ministerstva financí zhoršil a je nejnižší ze všech srpnových predikcí?
1: Je to hlavně kvůli konfliktu na Blízkém východě, přestože se třeba na inflaci zatím tolik neprojevil, tak podle rezortu není jisté, jak se bude vyvíjet. Základní scénář predikce počítá s tím, že ve druhé polovině letošního roku bude napětí v regionu slábnout, říká mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
2: Přeprava Hormuzským průlivem by ale měla zůstat po zbytek letošního roku omezená. Produkce a vývoz ropy a skapeněného zemního plynu by se měly přiblížit předválečné úrovni během první poloviny roku 2027. Velkoobchodní ceny energie by se tak měly postupně snižovat, zůstanou však vysoce volatilní.
1: Pro příští rok by ale ekonomický růst měl podle ministerstva financí zrychlit, a to na 2,4%. Co se týče inflace, tak ta letos bude 2,2%, tedy menší, než ministerstvo očekávalo v dubnu. Přispěje k tomu například pokles cen potravin a taky to, že stát pod sebe převzal poplatky za obnovitelné zdroje energie. Oba efekty by měly ale podle České bankovní asociace postupně odeznít, takže inflace poroste. Rezort financí předpokládá, že v příštím roce bude 2,7%.
0: Letos také podle predikce prohloubí schodek na 2,7% vůči HDP a to je víc, než ministerstvo očekávalo v dubnu.
1: Ano, schodek podle rezortu prohloubily například právě poplatky za obnovitelné zdroje a taky dočasné snížení spotřební daně u nafty. Tou vláda reagovala na zdražení pohonných hmot po začátku konfliktu na Blízkém východě. Deficit pro příští rok predikce nezmiňuje. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale dnes uvedla, že schodek bude vyšší než letos a bude pod 400 miliard. Růst deficitu je rizikový pro zrychlení inflace podle České bankovní asociace i České národní banky a navyšování deficitu kritizuje taky poslanec opozičního hnutí STAN Lukáš Vlček.
3: Za této ekonomické kondice, tedy za téměř dvojnásobného hospodářského růstu, než je průměr Evropy, za velmi nízké nezaměstnanosti a velmi nízké inflace, se prostě musí hledat politická odvaha, jak schodky snižovat.
1: Ministryně Schillerová se opakovaně zavázala, že deficit nepřekročí 3% vůči HDP, jen pro představu výše 2,9% odpovídá zhruba 350 miliardám korun. Podle analytika České spořitelny Michala Skořepy ale bude reálně deficit pro příští rok mezi 370 a 380 miliardami.
0: Vít Andrle, náš reportér, díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

U Podštátu na Přerovsku spadla 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Při pádu konstrukce se nikdo nezranil a okolnosti nehody teď vyšetřuje policie. Na místě je náš reportér, my se s ním za chvíli spojíme.

0: U Počtátu na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila větrná elektrárna. Zhruba 30 metrů vysoký větrník byl podle policie od července mimo provoz kvůli zaseklým lopatkám turbíny. Pád konstrukce nikoho nezranil. Na místě je teď reportér Josef Čermák. Josefe, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já jsem kousek od spadlé větrné elektrárny na poli nad Podštátem. Kolem vede poměrně rušná silnice a chvílemi tu zastavují auta. Lidé se sem chodí i přes občasné přehánky, dál dívat přímo na místo nehody se ovšem nesmí. Jak jsem byl upozorněn, jde o soukromý pozemek. Odtud kousek zpovzdálí každopádně vidím trosky lopatek i šedozelený dlouhý tubus elektrárny s černým nápisem. Hasiči tady podle mluvčího Petra Běhala řešili únik provozních kapalin a místo poté zajistili. Větrníků tu původně stálo celkem 5, 4 zbývající se i nadále točí ve větru. Jinak ještě doplním, že podle údajů České společnosti pro větrnou energii, je tato událost vůbec první pád větrníku v České republice.
0: Nehodu šetří policie, už se ví, Josefe, co bylo jeho příčinou.
1: Podle policie byla spadlá elektrárna od začátku července mimo provoz, a to z důvodu poškození jednoho z motorových táhel v lopatkách. Ty zůstaly v otevřeném stavu, protože závada neumožnila jejich sklopení. To podle policistů vytvořilo iluzi plachty zachytávající vítr. Dnes ráno byly na Podštátsku silné poryvy větru, které mohly vést k pádu elektrárny. Policie se případem dál zabývá. Vítr jako možného viníka naznačil i nezávislý starosta Podštátu René Passinger. Město podle něj bude po provozovateli požadovat okamžité prověření bezpečnosti zbývajících větrných elektráren. Trvat bude na důkladné odborné kontrole. Řekl taky, že stáří této elektrárny se pohybovalo kolem 20 let a patřila k nejstarším v této konkrétní lokalitě.
0: Jak se k celé věci postavil provozovatel?
1: Václav Vachník, jednatel společnosti Vapol, která elektrárny na Podštátsku více než 20 let provozuje, nechtěl po telefonu o příčině havárie spekulovat s tím, že vše je předmětem vyšetřování. Podle policistů společnost odhadla škodu na 200 tisíc korun.
0: Josef Čermák, náš reportér, je tedy u spadlého větrníku. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: zelená cíl.
1: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
2: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
3: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
1: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
4: A slyšíte tu bouřku, to je nějaká Uhorovce, tady není vidět na 100 metry.
2: Nebo silný vítr.
5: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
1: Volejte i vy 800 553 553.
2: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Každý den s vámi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy má pro vás Monika Vrchotová.
2: Senát zamítl návrh stavebního zákona. Americký státní dluh poprvé v historii přesáhl 40 bilionů dolarů. Tři české fotbalové kluby dnes čekají úvodní zápasy play-off evropských pohárů. Na silnici 4 za Prahou směrem na Příbram popojíždí kolona od Zbraslavy až k omezení u Jíloviště. A zítra se během dne postupně zatáhne, bude pršet, místy hrozí i bouřky a bude maximálně 28.

0: stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Senát zamítl návrh stavebního zákona. Bude se jim proto znovu zabývat poslanecká sněmovna. Podle senátorů zákon nahrává velkým developerům, znevýhodňuje ostatní stavitele a podporuje korupci. Veškeré výtky ale ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO popírá.
3: My si za naším návrhem stojíme a věřím, že poslanecká sněmovna schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit. V tuto chvíli přesný termín zatím nevím, nicméně očekávám, že by to mohlo být na začátku září.
2: Pokud by poslanci Senát přehlasovali a zákon podepsal prezident, chce se část senátorů obrátit na ústavní soud. Spojené státy mají poprvé v historii dluh přesahující 40 bilionů dolarů, v přepočtu přes 830 bilionů korun. Dluh navíc roste výrazně rychleji, než říkali ekonomické předpovědi. 40 bilionů měl podle nich dosáhnout až za několik měsíců. Prezident Donald Trump ale ujistil, že americká ekonomika je ve skvělé kondici a vyzval centrální banku Fed ke snížení úrokových sazeb.
4: Podle prezidenta Trumpa jsou úrokové sazby uměle navyšované a centrální banka by je proto měla snížit. Úroky z federálního dluhu už předstihly výdaje na zdravotní péči pro seniory a tvoří druhou největší položku amerického rozpočtu. Výdaje federální vlády zároveň nadále převyšují její příjmy. Za prvních 10 měsíců tohoto fiskálního roku už americká vláda nashromáždila deficit ve výši 1,8 bilionu dolarů. Z Washingtonu je na Ciglerová Radiožurnál.
2: Pád jedné ze 4 větrných elektráren u Podštátu na Přerovsku šetří policie. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí olomouckého krajského policejního ředitelství Libor Hejtman. Podle něj byl vrtulník v době havárie mimo provoz. Zhruba 30 metrů vysoká konstrukce při pádu nikoho nezranila.
5: Spadená elektrárna byla od začátku července mimo provoz, a to z důvodu poškození jednoho z motorových táhel v lopatkách. Ty zůstaly v otevřeném stavu, protože závada neumožnila jejich sklopení. To vytvořilo iluzi plachty zachytávající vítr. Dnes ráno zde byly hodně silné poryvy větru, které mohly vést k pádu elektrárny. Případem se nadále zabýváme.
2: Majitel elektrárny podle policie odhadl škodu na 200 tisíc korun.
6: Sport. Fotbalista Jablonce čeká úvodní zápas play-off o postup do hlavní fáze konferenční ligy na stadionu skotských Rangers. Brankář Severočechu Jan Hanuš si myslí, že se herní styl týmu s Glasgow za poslední roky změnil.
7: Tak já si myslím, že už to není takový ten klasický skotský fotbal, jak to bylo v minulosti, nebo v tady těch týmech, kde tam hrajou hodně cizinci, takže se snaží i víc držet míč, kombinovat, takže je to víc fotbalovější mnohem, než jak byl takový ten ostrovní klasický fotbal.
6: Jablonec rozehraje zápas na stadionu Rangers ve 20:45. O čtvrt hodiny dřív nastoupí Hradec Králové na hřišti Panathinaikosu Atény, kde bude bojovat o postup do hlavní fáze konferenční ligy. Plzeň čeká o 20 hodin duel play-off Evropské ligy na stadionu Červené zvězdy Bělehrad. Všechny tři zápasy odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D46 za Olšany a na D1 zdržení před Šmejkalkou i za Devíti kříži. Na D46 z Olomouce do Vyškova teď velice obezřetně za sjezdem na Olšany na 32. kilometru.
9: Je tam spadlej strom v pravým pruhu. Obrovská bouřka ještě tam je. Přes ten déšť to tam není vidět.
8: Na D1 z Prahy do Brna se chvílemi zpomaluje před Šmejkalkou. Silnější provoz sledujeme za sjezdem na Benešov okolo 22. kilometru. Zatím ale nabíráte jen pár minut navíc. O mnoho horší situace na D1 trvá na příjezdu do Brna od Prahy za Devíti kříži. Pomalu tam jedou jak kamiony, tak osobní auta v levém pruhu v hodně roztrhané koloně z kilometru 173. Výrazně se brzdí tradičně u Ostrovačic na stém 79. pak i na úrovni Kývalky okolo stého 82. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna na úrovni Kuřimi před Českou teď vážná nehoda osobního auta a motorkáře. Na místě zasahují záchranáři, s opatrností se jede Kyvadlově a z obou stran se tvoří kolony. A4 z Prahy do Příbramy, kolona k omezení u Jíloviště po pojíždí z konce z Braslavy, zdržení okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami. Postupně bude až zataženo na většině území s deštěm, místy s bouřkami i silnými a s teplotami od 23 do 28 stupňů. Na horách bude kolem 20. To byly zprávy. Začíná 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
0: Jak funguje Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí? Kolik prostředků jde a kolik půjde na adiktologické služby? Proč stále chybí ucelený zákon upravující tuto oblast? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Helena Gerasim, předsedkyně Rady asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Zdravím vás do Brna. Dobrý den.
10: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pro adiktologické služby, které pečují o drogově závislé, očekává premiér Andrej Babiš příští rok navýšení rozpočtu. Letos mají, jak řekl, 415 milionů korun. Jak s nimi vystačíte?
10: No, vystačíme s nimi, protože musíme. Každopádně my jsme právě na tom včerejším jednání Rady vlády, které jste zmínil, zaregistrovali to, že pan premiér uznal, že těch 415 milionů korun nestačí a to je důležitý posun.
0: A víte, jak vysoké navýšení rozpočtu v příštím roce má být?
10: To zatím nevíme. Pan premiér odkázal na to, že záleží na výsledku jednání s ministerstvem financí. Nicméně my už v tuhletu chvíli máme nějaký přehled o tom, kolik by asi tak bylo potřeba.
0: A to jest?
10: No, když jsme se dívali na čísla za poslední 4 roky, tak my vidíme, že žádostí organizací rostou každý rok. V roce 2024 to bylo 470 milionů korun, letos to bylo už 588 korun a pro ten další rok předpokládáme, že to bude 623 milionů korun. To je částka, kterou ty stávající adiktologické služby hlásí, jakože je potřebná, aby byly schopny pokrýt tu péči, kterou práci s klienty, které vlastně mají navázané k sobě.
0: A věříte tomu, že se vám tedy podaří získat tyhle ty potřebné prostředky?
10: No, tam záleží na tom, jak dopadne to jednání pana premiéra s ministerstvem financí. My samozřejmě v tuhletu chvíli můžeme stavět pouze na tom, co nám bylo přislíbeno, a tedy na tom, že pan premiér uznává, že těch 415 milionů korun je málo a že by bylo zapotřebí nějak ten dotační titul navýšit.
0: Ano. No, jak tedy vůbec hodnotíte včerejší jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, první po zásadní reorganizaci?
10: Ono to bylo jednání, které z mého úhlu pohledu nebylo příliš o nějakých konkrétních výsledcích. Bylo spíš o nějakém potvrzení nebo ujištění toho směru, kterým se financování a adiktologické organizace, adiktologická péče má ubírat v tom dalším roce. Ale je jasné, že skutečnou váhu těchto nějakých závěrů nebo příslibů potom ukáže až to samotné dotační řízení společně s tím, jak se poté v praxi osvědčí i ten přesun agendy závislostí pod ministerstvo zdravotnictví.
0: No, to se právě stalo od července, kdy se protidrogová politika přesunula z gesce premiéra Andreje Babiše právě pod ministerstvo zdravotnictví. Proč jste se tomu tak vehementně bránili?
10: My jsme historicky vlastně nebyli tady té situaci vystavení poprvé. Ona tady byla už po několikáté. Já za svou kariéru za těch 20 let, co se vlastně v adiktologických službách pohybuju, tak jsme tu situaci zažili už asi, já nevím, 4krát nebo 5krát. A vždycky ale se to podařilo zastavit právě s ohledem na to, že ta oblast závislostí je oblast, která má nesmírně široké zaměření. Tam vlastně kromě toho, že řešíte nelegální drogy, což je asi každému jasné, ale patří tam vlastně i ta problematika alkoholu, patří tam problematika tabáku, patří tam nové psychoaktivní látky, které neustále vznikají a je zapotřebí to, že patří tam tedy digitální závislosti, gaming, gambling a tak dále. Ta agenda je hodně široká. A aby ta opatření byla efektivní, tak je vlastně zapotřebí je řešit z různých úhlů pohledu. Nejenom teda z toho úhlu pohledu jako péče o ty lidi, kteří už mají nějaký problém, nebo z pohledu prevence, aby ten problém pokud možno nenastal. Ale je zapotřebí tam řešit třeba i cenotvorbu, nějaké daně, je zapotřebí tam řešit, ale třeba i otázky, které se týkají černého trhu. To znamená, ten záběr vlastně té problematiky je poměrně hodně široký a my máme velké pochybnosti o tom, zda právě jenom jeden vybraný rezort je schopen tady tuhletu problematiku obsáhnout.
0: No, přesunutí agendy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod rezort zdravotnictví nevěděl tehdy, tedy v květnu, ani tehdejší národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Podle jeho předchůdce Jindřicha Vobořila protidrogový program nemůže pod ministerstvem fungovat a prý hrozí strmý nárůst problémů spojených s drogově závislými. Proč?
10: No právě z těch důvodů, které jsem teďka uvedla, že ta šíře, ten záběr vlastně těch opatření, které je zapotřebí řešit, je poměrně hodně široký a ministerstvo zdravotnictví přece jenom má v gesci nějakou jako ještě jinou stejně důležitou agendu a nejsme si jistí, jestli jako i gesčně je vlastně schopno tady celou tu šíři pokrýt.
0: No, vy jste tvrdila, že ministerstvo zdravotnictví neumí administrovat váš dotační program a že může tady dojít k problémům při poskytování služeb. Ta vaše obava tady platí po včerejší schůzi, respektive zatím jí to jednání nerozptýlilo?
10: To je vlastně hrozně zajímavá otázka, protože tady to stanovisko, že ministerstvo zdravotnictví neumí financovat ten dotační titul protidrogové politiky, to je ten oficiální název, plynul z toho, že nás o tom ministerstvo zdravotnictví v průběhu těch uplynulých mnoha let opakovaně ujišťovalo, že vlastně oni to neumí, protože když jsme se pokoušeli jednat třeba o tom, jakým způsobem hradit sociální pracovníky v kontaktních centrech. Máte kontaktní centrum, zařízení, které je sociálně zdravotní, zdravotně sociální a máte tam nějaké sociální pracovníky, ale jako běží tam i nějaká zdravotnická agenda, která tedy spadá do toho rezortu ministerstva zdravotnictví. A my jsme říkali, tak je zapotřebí ale od někud hradit i ty sociální pracovníky. A ministerstvo zdravotnictví uvádělo, že to nepatří do jejich gesce, že oni prostě tu sociální část vlastně hradit nemohou a na tom jsme stavěli. Takže nyní jsme byli ubezpečeni o tom, že vlastně ministerstvo zdravotnictví nemá žádný problém s hrazením té sociální složky, že bude převzat ten dotační program, tak jak říkal pan ministr Vojtěch, jedna ku jedné beze změny. Takže uvidíme, jak to nakonec proběhne.
0: No, podle Vojtěcha tady ta politika závislostí jednak tady neoslabuje a jak jste tady řekla, ministerstvo dotace bude rozdělovat stejně, jako to dělal úřad vlády. Nemá to logiku, že agenda spadá pod zdravotnictví?
10: Pro nás ne, protože ona to není jenom zdravotnická agenda. Ona je to agenda zdravotní, sociální, je tam nějaká část prevence, je tam nějaká část vzdělávání, má to přesahy třeba i do vězeňství, ten záběr je skutečně velmi široký, ale mně skoro už v tuhletu chvíli, protože ten přesun je hotov, to už se stalo, tak mi přijde skoro zbytečné už nad tím nějak speciálně jako přemýšlet.
0: Rozumím
10: spíš
0: tomu,
10: jako
0: co říkáte, ale zeptám se přece jenom, jak podle vás může být zachována ta meziresortní koordinace, což byl ten, jak tomu dobře, pokud tomu dobře rozumím, váš hlavní problém, nebo to, co jste vyčítali té reorganizaci.
10: Já si myslím, že to není úplně otázka na mě, to je spíš otázka na možná pana premiéra nebo na pana ministra zdravotnictví, jakým způsobem tady toto mají vymyšleno. My máme v tuhle chvíli vlastně jenom to ujištění, že všechno bude v pořádku.
0: Čekací lhuty na adiktologickou ambulanci jsou 3 měsíce. Prodlužují se teď?
10: Ano, jako dochází k prodlužování těch čekacích lhůt a právě proto my jsme jako v očekávání toho, jak vlastně bude vypadat ten dotační titul pro další rok, jestli se tam skutečně podaří navýšit. A to se vlastně ale v tuhle chvíli bavíme jenom o tom, jak bych to řekla, dostatečně saturovat tu stávající síť. Nebavíme se zatím o tom, jak ji rozvíjet, jak ji rozšiřovat o programy, které jsou potřeba, jak ji rozšířit o nějaké další intervence v návaznosti na to, jaké nové výzvy přicházejí, že jo, třeba s novými psychoaktivními látkami a tak dále a tak dále.
0: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme se zástupkyní Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Helenou Gerasim. Vaše asociace už loni varovala před vážným ohrožením fungování systému prevence a léčby závislostí. Ministerstvo financí tehdy v rozpočtu na letošek nevyčlenilo zprvu na adiktologické služby žádné prostředky. Nejste na tom teď lépe?
10: Já nevím, jak to myslíte, jestli na tom nejsme lépe.
0: No, je to víc než nula, to, co máte přislíbil.
10: No, víc než nula je vždycky samozřejmě dobře, ale s ohledem na nějakou stabilitu samozřejmě jakékoliv výkyvy prostě jsou hrozně špatně, protože adiktologické služby jsou odkázané prakticky výhradně na dotace. My máme dotace státní, máme dotace z krajů, z obcí, ale je to přece jenom dotační systém. A jakýkoliv výkyv v tom dotačním systému samozřejmě dopadne na tu, kterou danou službu jako s plnou váhou, nebo jak bych to řekla, protože tam vlastně není žádná jiná alternativa. My jsme na to skutečně odkázaní. A musíme si taky uvědomit, že velká část našich výdajů jsou mzdy pracovníků. Adiktologické služby potřebují peníze především na to, aby zaplatili profesionály, kteří umí a jsou vyškoleni pracovat s tou cílovou skupinou lidí s nějakým problémem se závislostí, a nebo s jejich rodinami a s jejich blízkými, protože ti často mají taky poměrně velké problémy, pokud jejich rodinný příslušník má nějaký problém se závislostí.
0: Máte přehled o tom, kolik peněz směřuje na prevenci a na léčbu závislostí napříč ministerství?
10: Tady to číslo v tuhletu chvíli si nejsem jistá a nechci říct nějakou nepřesnost.
0: Při nastavení dotačního programu pro rok 2027 vycházíme z toho, co se dlouhodobě osvědčuje, a prioritou je zachovat dostupnost služeb v celé jejich šíři. Zároveň chceme vytvořit prostor pro jejich další rozvoj, tam, kde data ukazují rostoucí potřebu. Jak rozumíte těmto slovům vrchní ředitelky sekce duševního zdraví a závislostí ministerstva zdravotnictví Dity Protopopové?
10: Ono, já se domnívám, že ono to vychází vlastně z toho, jak jsou nastaveny priority dotačního řízení. To je ten materiál, který byl včera projednáván na radě vlády a byl schválen. Ony ty priority jsou nesmírně důležitý materiál, protože vlastně určují, co se v tom následujícím roce bude smět financovat a za jakých podmínek. To znamená, jinak řečeno, jestli ta síť adiktologických služeb, kterou dneska máme, jestli ona jen zůstane v provozu a udrží se, nebo jestli se bude moci i rozvíjet. Jsou tam dva scénáře. Jeden ten scénář zajišťuje to udržení té stávající sítě a ten druhý scénář umožňuje rozšíření. A ono ve výsledku je to vždycky o tom, jaký bude k dispozici ten objem finančních prostředků. Jenom ty priority vlastně poskytují nějaký konkrétní návod, kam ty peníze v tom následujícím roce skutečně půjdou.
0: Jak se vám jeví Dita Protopopová jako nová národní koordinátorka pro duševní zdraví?
10: Já na tuto otázku zatím neznám odpověď, protože ta doba je nesmírně krátká. My zatím sledujeme spíše, jak se s tou změnou porovná ten odbor protidrogové politiky po přesunu, protože ačkoliv k tomu přesunu mělo dojít jako v tom poměru 1:1, tak my už teď víme, že tam došlo k nějakým změnám. Jo, někteří lidi nesouhlasili s tím přesunem, odešli sami, ale my víme, že tam došlo ke změně hlavně jako ve vedení toho odboru. Takže máme určitou obavu, že jestliže na té klíčové pozici, nebo ještě jinak to řeknu, my samozřejmě nechceme nějak polemizovat s právem ministerstva zdravotnictví vybrat si na ty pozice, koho ono samo jako uzná za vhodné, to vůbec jako nechceme nějak komentovat tady ta personální rozhodnutí. My jenom říkáme, že jestliže na té klíčové pozici už není člověk, který tu agendu roky reálně řídil, a paní inženýrka Kyšová ten odbor protidrogové politiky vedla řadu let a odvedla za tu dobu velkou odbornou práci. Byla nesmírně přísná, ale znala to financování, znala ten provoz, znala ty adiktologické služby. Takže máme obavu, zda tady tato odborná kapacita tam prostě nebude chybět.
0: Jindřich Vobořil varoval, že jakmile se přesune agenda na zdravotnictví, národní protidrogový koordinátor mimo jiné ztratí sílu vyjednávat s policií, celní správou, s tajnými službami, armádou nebo v rámci Evropské unie s Europolem a podobně. Je tedy předčasné teď se ptát na to, jestli se jeho obavy naplňují?
10: No, my zatím vůbec nevíme, kdo bude národní protidrogový koordinátor nebo národní koordinátor pro oblast závislostí, takže vlastně já si to neumím ještě ani představit.
0: No a záleží to na té osobě, osobnosti, která bude tu funkci plnit?
10: Určitě. Určitě, jako musí to být člověk, nebo měl by to být člověk, který rozumí tomu oboru, který se orientuje i v těch odborných tématech, který rozumí tomu mechanismu závislostí, ale současně má i nějaký přesah do těch oblastí ekonomických, politických, do oblasti organizovaného zločinu, prostě je schopen se pohybovat v celé té šíři té problematiky. To je určitě nesmírně důležité.
0: Předsedkyně Rady asociace poskytovatelů adiktologických služeb Helena Gerasim je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak moc vám to komplikuje práci, že zatím neznáte tedy nového koordinátora, respektive kdo tedy obsadí tu funkci?
10: Tak v tom každodenním životě spíš jako jsme v očekávání toho, aby celková administrace toho dotačního titulu proběhla vlastně tak, jak jsme na to zvyklí, tak, jak to bývalo každý rok. A tu postavu toho budoucího národního protidrogového koordinátora spíš jako sledujeme, očekáváme, jako kdo to bude, jak to přijde. A spíš jako když o tom mluvíme s kolegy, tak se hodně bavíme o tom, jak je vlastně důležité, aby ta kritéria, podle kterých ten člověk bude vybrán a vůbec ten proces toho výběru, aby to bylo transparentní, aby vlastně bylo jasné, aby byla jasná nějaká výběrová kritéria, podle čeho se ten člověk bude vybírat, jakým mechanismem se bude vybírat, jaký to bude postup, aby to prostě proběhlo transparentně.
0: Na tom včerejším setkání jednali jste o tom nějakým způsobem?
10: O národním koordinátorovi, respektive o té pozici, tam řeč prakticky vůbec nebyla. No.
0: A proslýchá se nějaké jméno?
10: Proslýchá se těch jmen jako mnoho, ale zatím to nevypadá na žádné jako relevantní.
0: A vy byste třeba za sebe měli nějaký typ?
10: My se o tom s kolegy samozřejmě intenzivně o tom diskutujeme, kdo by byl ta nejvhodnější postava, ale jsou to jako samozřejmě jako senzitivní záležitosti, takže bych nerada to v tuhle tu chvíli komentovala nějak víc.
0: Stále platí, že adiktologické programy v Česku zajišťují téměř výhradně neziskové organizace?
10: Ano, to je stále pravda.
0: A co všechno to obnáší?
10: Je to vlastně celé spektrum péče. Na začátku někde je nějaká prevence, preventivní programy, kde lidé z neziskových organizací, pracovníci speciálně vyškolení, chodí do škol a hovoří tam s dětmi, realizují s nimi preventivní programy, certifikované preventivní programy, protože vlastně ti lidé, kteří přichází jakoby zvenku a nejsou součástí té školy, nejsou zaměstnanci té školy, tak ty děti k ním mají trošku jiný vztah. Mnohem snáze s nimi sdílí třeba nějaké svoje obtíže a celkově ta práce je potom mnohem efektivnější. To znamená, na začátku je někde prevence, potom pracujeme i s lidmi, kteří už v tom problému nějakým způsobem jsou. To znamená nějaká terapeutická pomoc, poradenství, pracujeme také s rodinami, s blízkými osobami, jak jsem zmiňovala na začátku, tak třeba v oblasti, já nevím, hazardu, jestliže je člověk, který má tady tento problém, tak často ta rodina je ve stejně velkých nebo možná ještě v horších problémech než ten člověk jako samotný. Potom jsou tam i nějaké dolečovací programy, terapeutické komunity, a spousta dalších programů. Pracujeme tedy i s klienty třeba, kteří se dostali do výkonu trestu a tak dále a tak dále. To spektrum je skutečně velice široké.
0: A je to běžný model v jiných státech, že se tedy stát spoléhá na neziskové organizace?
10: Je to, já si myslím, že to není jako vlastně v celé Evropě žádná výjimka, že většinou jsou to neziskovky. Ono je to totiž tím, že ten stát to neumí udělat tak levně jako neziskovky. A komerční sektor se do toho nějak nehrne, protože to jsou typy služeb, na kterých prostě nevyděláte.
0: Co by znamenalo omezování nebo výpadek vašich služeb v krajním případě?
10: No, jakékoliv omezení se nutně musí v zápětí projevit tím, že ještě více narostou ty čekací lhůty, což jako samo o sobě je prostě velký problém, protože když si představíte, že jste člověk, který se dostane do nějaké, já nevím, dám příklad, třeba žena zjistí, že aby prostě zvládla veškeré ty tlaky jakoby životní, tak v nějakou chvíli si uvědomí, že třeba trošku víc pije, než jako by bylo zdravé a že jí to začíná zasahovat prostě do života. Tak už jenom ten moment si přiznat, že mám nějaký problém, je docela jako těžký a je to jako velký krok. A v tu chvíli, kdy už ten člověk se rozhodne, OK, tak mám problém, půjdu někam, budu s tím něco dělat. a zavoláte do té služby, řekne, dobrý den, já jsem zjistila, že mám problémy, abych ráda nastoupila nějaké poradenství nebo léčbu nebo něco, a oni řeknou, my se o vás rádi postaráme, ale máme první volný termín za 4 měsíce. Tak umíte si představit, co to s vámi udělá. Je to prostě špatně, protože za ty 4 měsíce se může stát strašná spousta věcí. Takže jakékoliv vlastně prodlužování těch čekacích lhůt je prostě špatně.
0: Když to vypadalo, že neziskové organizace zůstanou úplně bez dotací v tom loňském roce, jak jsme o tom mluvili, tak jste si stěžovali na dlouhodobě opakující se finanční nejistotu. Mění se ta situace teď?
10: Zatím je stejná. Ono, jako ta nejistota je navázaná na to, že jsme financovaní právě z toho dotačního systému a jak se vždycky říká, a často to slyšíme, tak na dotace není právní nárok. Takže my vlastně děláme služby, kde máme navázanou klientelu, máme rozdělanou práci s těmi klienty a nemůžeme jim říct, víte co, 1. ledna nechoďte, přijďte, až budeme vědět, jestli dostaneme dotace. To se nedá prostě takhle dělat, jo. Takže my na jednu stranu máme závazek se o ty lidi postarat, ale na druhou stranu nemáme tu garanci, že ty dotace skutečně budou. Což je mimo jiné ten důvod, proč jsme přišli s tou myšlenkou adiktologického zákona, který by jednak jako ošetřil, vyřešil tu oblast toho sociálně zdravotního pomezí, ale zároveň by i jasně ošetřil to, že stát chce řešit tady tu oblast závislostí a je ochoten na to alokovat tolik a tolik peněz. Tím pádem, aby to financování bylo předvídatelné, abychom právě takhle nelavírovali z roku na rok a přijde nová vláda a odchází stará vláda a tam se škrtne 100 milionů a tam se jednorázově přidá, ale bude to i v roce 2028. Jo, je to prostě nahoru dolů a to jako neprospívá nikomu.
0: A jak řešíte situaci, když třeba ty dotace sice přijdou, ale později?
10: No to je vlastně, kdyby to nebylo smutný, tak by to bylo hrozně vtipný, protože my jsme zvyklí na to, že prostě v průběhu toho jara některé ty dotace začínají přicházet. Třeba přijde vám dotace už z nějakého města a čekáte jako na centrální dotaci, tu státní, v tomto případě to bude teda z Ministerstva zdravotnictví. A v tu chvíli třeba kolegové z jedné organizace, z takové menší, tak říkali předloni, já jsem musel prodat chatu, abych prostě zaplatil jako mzdy lidem, než ty dotace přijdou. Takže některé organizace mají to štěstí, že se jim podaří třeba vyjednat si půjčku nějakou, kterou ale potom jako musíme samozřejmě jako vrátit, ale úroky si už zase třeba do dotací vůbec nedáme. Prostě ten systém není dobrý. Jako adiktologický zákon by byl lepší.
0: No a vy věříte, že ten by zaručil předvídatelné financování?
10: No, měl by, tak jak ten návrh, na kterém jsme pracovali x let, on vznikl v rámci evropského projektu, který tenkrát administroval právě úřad vlády. To vzniklo na úřadu vlády. Tak tam vznikl návrh toho adiktologického zákona, kde se velmi pečlivě jako stanovuje, aby to financování bylo jako stabilní z roku na rok.
0: No a v jaké fázi je, nebo jaký osud má ten návrh adiktologického zákona?
10: Zatím leží v šuplíku a my se ho snažíme vytáhnout a uvést ho nějakým způsobem v život. A zatím nevíme, zda se nám to podaří.
0: A ve kterém šuplíku leží?
10: Že on, já si myslím, že leží ve více šuplících, že leží i v šuplíku na úřadu vlády, jistě leží i v šuplíku na ministerstvu zdravotnictví, jistě leží už i v šuplíku pana premiéra, na těch šuplíků bude více. Záleží na tom, jestli bude nějaká vůle ho vlastně vytáhnout a uvést ho v život.
0: A co si ještě od tedy návrhu adiktologického zákona slibujete, kromě onoho předvídatelného financování?
10: Pamatuju si, že tam byla ještě nějaká část, kdy my jsme vlastně uvažovali, že pokud je v České republice nějaký jako legální biznis vlastně s těmi produkty, které potenciálně mohou způsobovat závislost, to je třeba alkohol, může to být tabák, jsou to taky hazardní hry a tak dále, tak by vlastně bylo logické i spravedlivé, aby část z nějakých výnosů z daní se vracela vlastně zpátky do prevence a do léčby těch lidí, kteří prostě nějaký problém jako se závislostí mají. To znamená, tady toto je taky nějakou součástí toho návrhu.
0: Helena Gerasim z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a z Asociace adiktologických služeb byla hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Děkuji za rozhovor a do Brna přeji klidný den. Mějte se hezky, nashledanou.
10: Děkuji, nashledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc. Teď už jsou tady další zprávy.
11: Radiožurnál je půl šesté. Monika Vrchotová a aktuální zprávy.
2: Rozpočet pro vysoké školy by se měl v příštích letech postupně zvyšovat, potvrdil to ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO po dnešním druhém kole jednání o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Detaily prý ale ještě musí dořešit. Plaga potvrdil taky už avizovaný růst platů učitelů na příští rok. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, výrazněji nafta. Podle údajů společnosti CCS její cena za týden vzrostla o 91 haléřů na průměrných 44 korun a 97 haléřů za litr. To je nejvýš od letošního dubna. Natural 95 zdražil o 19 haléřů na 41 korun a 66 haléřů. Před rokem stál benzín o 8 korun méně. Nafta byla levnější o více než 12 korun za litr. Slovensko zkritizovalo izraelského ministra pro národní bezpečnost Itamara Ben-Gvira, který vyzval k zabíjení Palestinců. Dnešní prohlášení slovenského ministerstva zahraničí uvádí, že takové výroky jsou v rozporu se základními normami mezinárodního práva a lidské důstojnosti. Před 58 lety začala invaze Československa vojsky Varšavské smlouvy. Armády Sovětského svazu, Polska, Maďarska a Bulharska většinu našeho území obsadili o den později, 21. srpna 1968. Vpád vojsk ukončil období politického uvolnění zvané Pražské jaro. Do konce roku 1968 střet s vojáky podle Ústavu pro studium totalitních režimů nepřežilo 137 Čechoslováků. Další stovky utrpěly zranění.
1: Sport.
2: Do nominace českých volejbalistek na mistrovství Evropy se nedostali nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Trenér Janis Atanasopoulos naopak počítá s nedávno zraněnou Kateřinou Valkovou i 18-letou Bárou Rejmanovou. Češky odehrají základní skupinu šampionátu v Brně a do turnaje vstoupí v pátek ve 20 hodin zápasem proti Řecku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 z Prahy do Brna neměná situace. Nejprve dvě krátká zpomalení, kousek za metropolí, v okolí sjezdu na okruh na 10. kilometru, pak i před Šmejkalkou z 23. A před Brnem kamiony za 9. kříži ze stého 73. kilometru. Dlouhá fronta se sune pravým pruhem až do zúžení u exitu 196 Bratislava. V osobním autě naberete zdržení mezi Ostrovačicemi a Kývalkou, pak i na samotném průtahu městem za sjezdem na výstaviště. A na D1 se připravte na popojíždění v koloně i za Brnem směr Vyškov. Od Slatiny z kilometru 201 se jede více než 20 minut k omezení u Rohlenky. Přímo v Brně v Ostravské ulici z centra k D1 čekejte potíže za Molkou. Zasahují tam u střetu dvou osobních aut v pravém pruhu, zdržení jen v řádech minut. D8 z Ústí do Prahy zůstává plná za Novou Vsí. Fronta ze 14. kilometru se sune čtvrt hodiny k omezení před Kralupy. Na 11. kilometru zhruba do dnešní 7. večerní jsou v pravém pruhu silničáři. A silnice 4 Praha Příbram, kolona od Zbraslavy k Jíloviště na 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami, postupně až zataženo s deštěm, místy s bouřkami i velmi silnými, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. To byly zprávy. Dál je s vámi odpolední Radiožurnál a Hanka Schánilová.
12: Hezké odpoledne. Když se nás zítra poslechnete mezi 10. a 11. hodinou, uslyšíte soutěž o špičkové horské kolo. A když se dovoláte, dostanete šanci odpovědět na otázku, která se bude týkat české stopy na Tour de France. A PS, na to kolo se můžete podívat na stránkách radiožurnál.cz.
1: Radiožurnál.
13: Každý den s vámi.
1: I o prázdnách.

Zatímco v pražských kinech se často čeká na volné místo na promítání Odysea, v těch čínských láká diváky něco úplně jiného. Jednoduchý animovaný film, který nečekaně vyvolal pozornost jenom proto, že je většině lidí k smíchu. Za chvíli víc.

0: Číně ovládá žebříčky návštěvnosti kin jeden film, od kterého to asi nikdo nečekal. Amatérsky natočený animovaný snímek pro děti o krávě. Svou popularitou se v posledních týdnech v čínských kinech vyrovná takovým kasovním trhákům, jako je Odysseus nebo třeba nový Spider-Man. O tom, co tak oslnilo čínské diváky, se budu bavit s Jiřím Kordíkem z naší zahraniční redakce. Vítej.
1: Dobré odpoledne.
0: Co to je za film?
1: On je to nízkorozpočtový film, a to v tom asi vůbec nejtypičtějším smyslu, co bychom čekali od nízkorozpočtového filmu. Jmenuje se New Lai, v překladu něco jako Přichází bík, a stojí za ním režisér Sin Yu Meng. Pro představu, je to opravdu ta nejlevněji po domácku udělaná animace. Všechny ty postavičky vypadají skoro stejně, jsou tak zvláštně rozpixelované, jako u takových filmů z prvních let počítačové animace před desítkami let. Ostatně jeho výroba stále pouhé jednotky tisíc korun v přepočtu, i přesto má skoro hodinu a půl. Je to takový obyčejný dětský příběh o novorozeném teleti, které se přátelí s levhartem.
0: A hele, je to kasovní trhák. Proč je tak populární?
1: No, to je ta největší senzace, protože za prvních 10 dní od začátku promítání ten film navíc neměl prakticky žádnou propagaci, se v čínských filmech na ten film prodalo méně než 300 vstupenek. Potom ale najednou vyskočil na podobné výdělky jako ta zmíněná Odyssea nebo Spider-Man. Stojí zatím víc věcí. Hlavně je to, že ten film se stal v podstatě rychle takovým šířícím se memem. Nejdřív to spustili virální klipy lidí, kteří se natočili v kině, jak se těm animacím smějí. Pak taky přišly různé zdrcující recenze. Agentura Reuters teď ve své reportáži popisuje, jak ta čínská kina obsadili davy mladých lidí. Ze sálu se ozývají výbuchy smíchu. A tahle v podstatě neumětelská autenticita, řekněme, navíc otevřela debatu o umělé inteligenci, taky tlaku na estetický vkus, a tahle diskuze už významně překročila čínské hranice.
0: Počkej, a co má špatně vytvořený film společného s umělou inteligencí?
1: No, mluví se o tom hlavně v čínských médiích a na tamních sociálních sítích, kde právě kult toho filmu vyzdvihují právě čerstvě dospělí. Na základě jejich ohlasů si popularitu filmu odborníci vysvětlují tou touhou generace Z, tedy dvacátníku, po jakékoliv autenticitě, přirozenosti. To právě v záplavě toho obsahu generovaného umělou inteligencí. Vypovídá o tom třeba jeden z nejsdílenějších komentářů na té čínské sociální síti WeChat. On píše, že filmy vytvořené AI jsou prostě vždy falešné. Tenhle film sice vypadá extrémně neohrabaně, ale je prostě jasné, že ho vytvořil člověk. Sice na koleně, ale prostě je to jeho originální dílo.
0: O velmi zvláštním neohrabaném filmovém hitu v Číně mluvil Jiří Kordík. A díky.
1: Hezký den. Yes. Ready, girl.

0: Fotbalisté Plzně se večer pokusí udělat první krok k postupu do ligové fáze Evropské ligy a vytvořit si tím v Bělehradě na horké půdě Crvené zvezdy dobrou výchozí pozici do té domácí odvety. Srbský celek povede nový trenér a více vám řekneme za chvíli.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Fotbalisty Plzně čeká večer v Bělehradě úvodní duel play-off Evropské ligy. Svěřenci Martina Hiského nastoupí proti nejúspěšnějšímu srbskému celku Crvené zvezdě, která po dvou prohrách v předkole Ligy mistrů s Berševou vyměnila trenéra.
1: Hello Delie, I'm already here. Can't wait to meet you. It's Thursday.
2: Zdravil na sociálních sítích po svém příchodu k týmu Crvené zvezdy španělský kouč Albert Riera Delie, tedy ultra z bělehradského velkoklubu, a těšil se na premiérové setkání s nimi v zápase proti Plzni.
3: Změna trenéra vždycky v tom začátku ovlivní tu energii, takže čekáme úplně jinou energii než v těch zápasech, který mělo mužstvo Crvené zvezdy proti Hapoelu Berševa.
2: Myslí si plzeňský trenér Martin Hiský. Španěl Albert Riera vedl v minulé sezóně slovinské Celje, se kterým se v konferenční lize potkal s Olomoucí a ostravským Baníkem.
3: Riera je velmi zkušený a takový specifický trenér, který má jasný herní styl, takže čekáme, že ty jeho prvky se tam objeví hned od prvního zápasu.
2: Zmiňuje trenér Martin Hiský rukopis španělského kouče, který bude chtít zřejmě aplikovat také na týmu Crvené zvezdy. Rovněž plzeňský trenér ale musí na sebe cítit v úvodu sezóny tlak. Mužstvo vyhrálo ze 4ligových zápasů jediný a inkasovalo 11 branek. Podle hráčů přesto v týmu panuje dobrá nálada.
4: My vždycky máme dobrou atmosféru mezi náma, víme, jaký cíl máme a to je první zápas Evropy tento rok, takže my se moc těšíme a jsme soustředěni na to maximálně.
2: Konstatuje bosenský záložník Viktorie Amar Memić. Západočeši se musí především soustředit na vlastní výkon a bojovat za svého trenéra Martina Hiského, který čelil kritice po špatném vstupu do sezony.
5: Tu sílu máme v té Evropě a věřím, že budeme navazovat na ty jakoby evropské noci z minulý a předminulý sezóny a že si odvezem co nejlepší výsledek do Plzně, takže věřím, že to bude dobrý večer.
2: Přál by si útočník Matěj Vidra. Duel jeho Viktorie s domácí Crvenou zvezdou Bělehrad se bude hrát od 20 hodin na stadionu Rajka Mitiče. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne zpravodajské vstupy. Z Bělehradu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Tohle byla jedna hudební legenda, skupina Slade a píseň My Oh My. Je 17.54. V publicistické části hlavních zpráv uslyšíte Věru Štechrovou, také její témata, co uslyšíme, Věro.
1: Dobrý podvečer, tak senátoři dnes většinou hlasů zamítli novelu stavebního zákona. Mě bude zajímat, jak na ty jejich námitky, že návrh nahrává developerům a je prokorupční, reagují senátoři za hnutí ANO, kteří naopak pro tu novelu zvedli ruku. A bude mě zajímat, jestli ten zákon i podle nich třeba potřebuje ještě nějaké úpravy i třeba po nabití platnosti. No, u Počtátu na Přerovsku dopoledne spadla na pole zhruba 30 metrů vysoká větrná elektrárna, a tak se budeme ptát, kdo má na starosti kontroly větrníků, jak jsou zabezpečené a jaká je vůbec jejich životnost. No a v památníku holokaustu Romů a Sintů v Hodonině u Kunštátu na Blanensku si dnes připomněli 83 let ode dne, kdy tamní vězně hromadně převedli z tamního tábora do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. Já se budu ptát na to, jaké byly jejich další osudy.
0: Tak to byla moderátorka Věra Štechrová, více ji uslyšíte v 18 hodin a 10 minut. Věro, děkujeme teď alespoň za tu anonci. Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Ve dvě ráno zaslechla svědkyně tamhle z baráku ženský výkřik.
2: A jsou kamery, svědci z okolí.
3: Pánové, vy musíte víc komunikovat.
4: Proč se vrátil?
1: To jsme si slušně naběhli na vidle, že jsme o tou tiskovkou vydráždili. Výsledek, další skoro mrtvá ženská.
5: Co když se ale někde stala chyba?
6: Bylo by fajn, kdyby už to mělo nějaký výsledek.
5: Tak nás přesvědčte, že jste nezabil tyhle dvě holky.
7: Další díl minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Radiožurnál je 18 hodin. Připravili jsme pro vás hlavní zprávy.
9: Senátoři odmítli novelu stavebního zákona.
10: Zvýhodňuje ty největší developery. Čím větší stavbu budete stavět, tím snazší cestu budete mít.
9: Španělská vláda navrhuje přesunout nezletilé migranty z africké Ceuty na evropskou pevninu, čelí ale ostré kritice opozice.
11: Všichni, a když říkám všichni, myslím tím, že všichni se musí vrátit do svých zemí původu.
9: O účast v ligové fázi evropských soutěží dnes zabojují Plzeň, Hradec Králové a Jablonec. Na silnici 4 za Prahou směrem na Příbram čekejte kolonu mezi Zbraslaví a omezením u Jíloviště. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěm, místy s bouřkami a s teplotami do 28 stupňů. Je čtvrtek 20. srpna. Pěkný podvečer přeje u hlavních zpráv Monika Vrchotová.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů ji zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Podle koalice má novela usnadnit a zrychlit povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizovali například

0: kvůli podle nich nedostatečnému projednání odborníky a dalším vadám.
1: Podle senátora Stanislava Balíka z klubu ODS a TOP 09 jde návrh proti veřejným zájmům i obcím.
2: Ten zákon je bezohledný. Ustupuje ziskům investorů na úkor zdraví občanů. Diktát developerů pro miliardáře.
1: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO si za předloženým návrhem stojí.
3: A věřím, že poslanecká sněmovna vlastně schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit.
1: Sněmovna předlohu znovu posoudí zřejmě na zářijové schůzi. K přehlasování Senátu má koalice většinu 108 poslanců. Jakub Vik, Radiožurnál.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO má za sebou jednání s vládními kolegy nad rozpočty jejich rezortů. Po jednáních nechtěla upřesnit, jaký schodek státního rozpočtu na příští rok plánuje. Zopakovala, že bude pod 400 miliard korun. S některými ministry dnes podruhé mluvila o nedořešených položkách.
4: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník. Ani po dnešku není jednání uzavřené například u rezortu školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
5: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
4: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
6: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě, to si ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
4: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
0: Ministerstvo zemědělství chystá pomoc českým farmářům. Podle šéfa agrární komory Jana Doležela je totiž letošní sklizeň nejhorší za 15 let. Důvodem je sucho i vyšší náklady na pohonné hmoty a hnojiva.
7: Pokud se podíváme na ty ceny obilovin, olejnin a mléka, tak letos české zemědělství přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun.
8: Shrnuje letošní ztráty na tržbách prezident agrární komory Jan Doležal. Ministr Martin Šebestián za SPD přislíbil zemědělcům zasažených suchem a vysokými náklady peníze z krizového balíku i z Evropské unie.
9: Pomoc plánujeme prostřednictvím dočasného krizového rámce Evropské unie. Předpokládaný objem této podpory je zhruba 2 miliardy.
8: Šéf Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát chce na živitelce situaci s ministrem probrat. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
0: Většinu Moravy a Slezska dnes večer a v noci zasáhnou silné bouřky. Výstraha meteorologů platí do 1 hodiny v noci a týká se Jihomoravského, Zlínského a částí Moravskoslezského a Olomouckého kraje, říká meteoroložka Petra Sýkorová.
10: Čekáme tam přívalové srážky kolem 30 mm, nárazy větru kolem 70 km za hodinu a kroupy o velikosti kolem 2 cm. Při těch přívalových srážkách, pokud se to trefí do zastaveného území nebo právě nějakých nevhodně postavených podchodů, tak hrozí zatopení.
0: Silný vítr taky může lámat větve a stromy. Další výstraha před velmi silnými bouřkami je vyhlášená na zítřejší večer a noc. Platí pro většinu Čech a Vysočinu. Silné bouřky hrozí i v přilehlých oblastech Olomouckého a Jihomoravského kraje.
11: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
0: Španělská vláda plánuje přesunout 500 nezletilých migrantů ze Ceuty na španělskou pevninu. Z přibližně 80 tisíc migrantů, kteří v červenci hromadně překonali hranice, jich ve městě na pobřeží Maroka zůstává několik tisíc. Záměr kabinetu socialistického premiéra Pedra Sancheze vyvolal ostrou kritiku opoziční lidové strany.
13: En ningún caso, ni mayores.
14: Předseda lidové strany Alberto Núñez Feijóo chce deportovat všechny migranty, kteří se do Ceuty dostali nebo v ní přebývají ilegálně, mladistvé i dospělé. Španělská ministryně pro děti a mládež Sira Regová označila takové výroky za barbarské. Zájem dětí podle ní staví španělské právo nade vše. O přemístěné děti, především dívky, se mají postarat ústavy sociální péče, obce nebo i pěstounské rodiny. Španělské úřady v Ceutě také začaly s vyklízením chatrčové osady na pláži. Hlavně kvůli hrozivým hygienickým podmínkám z ní do dvou provizorních stanových zařízení převedli 1200 migrantů. Pavel Novák, Radiožurnál.
0: Přeletem stíhaček i náboženským procesím slaví Maďarsko svůj největší státní svátek. Jedna z hlavních částí tradičních oslav se právě teď odehrává u baziliky svatého Štěpána v Budapešti. Po slavnostní mši odtamtud vyjde proces s relikvií prvního uherského krále. Na místě vše sleduje naše zpravodajka Bára Vránová.
11: Před bazilikou se sešly vyšší stovky lidí a po skončení této mše tedy vyrazí procesí do centra Budapešti. V čele ponesou svatou pravici mumifikovanou ruku svatého Štěpána, prvního uherského krále. Jeho svátek Maďaři slaví jako připomínku vzniku svého státu. Oslavy jsou ale po celé zemi, ovšem nejvýrazněji tady v Budapešti, která je od rána plná vojenských přehlídek, koncertů, ale třeba i mimořádných prohlídek největších památek. Den pak zakončí tradiční velká show u parlamentu, ale to poprvé byla připravená vládou Pétera Maďára. Ta její podobu výrazně změnila. Ohňostroj bude kratší a doplní ho drony, lasery a projekce na budovy podél řeky. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
0: V podštátě na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren, konkrétně mezi místními částmi Kyžlířov a Lipná. Elektrárna byla v době havárie mimo provoz. Zhruba 30 metrů vysoká konstrukce nikoho nezranila. Příčinu vyšetřuje policie. Pád podle ní mohl zavinit silný vítr.
15: Václav Vachník, jednatel společnosti Bapol, která elektrárny na Počtácku více než 20 let provozuje, nechtěl o příčině havárie spekulovat.
16: Zatím nemůžu říct nic, protože to šetří policie.
15: Nezávislý starosta René Passinger po provozovateli požaduje prověřit stav zbývajících tří elektráren.
17: Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí.
15: Podle údajů České společnosti pro větrnou energii je pád větrníku u Počtátu vůbec prvním zaznamenaným v České republice. Počtátu Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
18: Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě k úvodnímu zápasu play-off Evropské ligy proti domácí Červené zvězdě. Ta se může opřít o bouřlivou domácí kulisu na Marakana, jak se přezdívá stadionu Rajka Mitiče. Trenér Viktorie Martin Hýský se ale fanoušků srbského celku nějak neobává.
19: Myslím si, že v Plzni už kluci zažili mnohokrát takovýhle zápasy. Samozřejmě vnímáme, že v Bělehradě na Červený zvězdě je ta atmosféra speciální. Na druhou stranu Marakana je takový stadion, který je hodně velký a ty fanoušci nejsou tak blízko hřiště. Takže si myslím, že už jsme zažili a kluci zažili v té své kariéře v evropských pohárech ještě bouřlivější stadiony.
18: Plzeň rozehraje zápas ve 20 hodin na hřišti Červené zvězdy Bělehrad. Hradec Králové nastoupí o půl hodiny později v Aténách proti Panathinaikosu a Jablonec se o 20:45 přestaví v Glasgow proti Rangers. Hradec i Jablonec hrají o postup do ligové fáze konferenční ligy. Všechny tři zápasy nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Situace na D1 v okolí Brna, nehoda na D10 před Brandýsem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se kolona o něco málo zkrátila. V obou pruzích se aktuálně zastavuje před Ostrovačicemi na stém 79. kilometru. D1 plnější i za Brnem směr Vyškov od sjezdu na Svitavy z 2.3. se popojíždí k omezení u Rohlenky. Dálnice D10 z Prahy do Turnova. Zdržení nabíráte kousek za sjezdem na Radonice z 3.5. kilometru. Se jede 10 až 15 minut k nehodě na 7. kilometr. A na 4. z Prahy do Příbramy už se zdržení krátí. Fronta z konce z Braslavy k omezení u Jíloviště je na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra se čeká oblačno až polojasno a lokálně přehánky, postupně až zataženo, déšť, místy i bouřky a teploty od 23 do 28 stupňů. Tolik zprávy. Začíná publicistika s Věrou Štechrovou.
21: Jak senátoři ANO hájí návrh stavebního zákona, který dnes odmítla horní komora parlamentu? Proč u Podštátu spadla větrná elektrárna? A jaké byly osudy Romů, které před 83 lety transportovali ze sběrného lágru na Moravě do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau? O tom všem budeme mluvit. Novela stavebního zákona, která mění i 55 dalších souvisejících norem, dnes neprošla senátem. Proti bylo 55 zákonodárců, pro byli senátoři ANO, kromě dvou členů jejich senátorského klubu, Petra Vícha a Roberta Šlachty. Podle kritiků z řad senátorů návrh nahrává developerům, je protikorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Vystoupil proti němu třeba místopředseda senátu Jiří Drahoš z klubu STAN.
22: Předkladatelé nám slibují zjednodušení systému, ve skutečnosti ale provádějí mimořádně rozsáhlý zásah do stavebního práva a fungování stavební správy. Přesouvají kompetence, mění vztah státní správy a samosprávy, zasahují do územního plánování, do technických požadavků na výstavbu a současně mění desítky dalších zákonů.
21: Obhájci z řad koalice si odnovili slibují zrychlení a zjednodušení povolování staveb. Předlohu teď znovu posoudí sněmovna. A jedním ze senátorů, kteří hlasovali pro přijetí novely, je Jan Schiller z hnutí ANO. Dobrý den. Pane Schillere, slyšíme se? Dobrý den, pane Schillere. Výborně. Pane Schillere, vy jste hlasoval pro přijetí toho zákona. Hlasoval jste pro z důvodu stranické disciplíny, anebo vám ten zákon tak, jak je teď přijde v pořádku?
1: Víte, já mám dva důvody, proč jsem hlasoval pro. Jeden důvod je to, že pocházím z kraje, kde scháníme každého investora a z pozice hejtmana jsem vždy narazil na to, že investoři odcházeli, protože jsme nebyli schopni garantovat do dvou let vyřízení stavebního povolení. To je jeden důvod a druhý důvod je ten, když vedu výbor pro záležitosti Evropské unie, kde na každém jednání, na každé návštěvě mezinárodní řešíme konkurenceschopnost, tak vždycky jsme kritizováni za to, že naše stavební řízení je tak pomalé, že nemůžeme konkurovat ani zemím, které máme vlastně přes naší vlastní hranici. Takže to jsou dva důvody. Já si myslím, že se prostě něco udělat musí a je to podle mě jenom ze strany opozice. Momentálně je to jenom strach z něčeho nového, a ten zásah musí být razantní, takže proto já jsem hlasoval pro.
21: Ten současný stavební zákon, který máme, je účinný necelé dva roky a on byl přijatý a hlasovali pro něj i zákonodárci ANO a SPD a byl přijatý právě proto, aby se zrychlilo stavební řízení. Tak vy máte nějakou statistiku toho, jak se ten současný zákon osvědčil nebo neosvědčil, jestli se po jeho přijetí to stavební řízení zrychlilo nebo ne?
1: Tak nezrychlilo se určitě, já jsem v době, kdy skutečně byl přijat, tak byl hitmanem a to zrychlení nenastalo po dvou letech žádné, takže proto si myslím, že je potřeba udělat větší a razantnější zásah do toho, aby skutečně to začalo fungovat jinak.
21: A je to tím zákonem, že se nezrychlilo, anebo to bylo tím zaváděním té digitalizace? Je to jasný v tuhle chvíli?
1: Myslím si, že není a ono to souvisí spolu. Samozřejmě digitalizace byl velký průšvih. Myslím si, že by vyřešila možná polovinu toho problému a řešit se bude určitě dál. Ta digitalizace je velice důležitá, ale k tomu potřebujeme i nástroje a to je zákon. Ale jenom asi pro posluchače, jenom aby si neuvědomili, že ten zákon není všeho spásný. To je možná setinka nějaké mozaiky, která nás ještě bude čekat. Takže ten zákon já vnímám jako takovou startovní čáru. A ta práce, kterou odvedla paní ministrině, za kterou si myslím, že si spíš zaslouží pochvalu, než tu velkou kritiku, kterou dneska snesla, tak si myslím, že ta největší práce ještě čeká.
21: No, ještě k té digitalizaci, to je ale právě jedna z věcí, která je kritiky té novele vyčítána, že ani ta novela neřeší právě tu nefungující digitalizaci.
1: No a ta digitalizace, která tak, jak byla nastavená a nefungovala, tak na té se pracuje, tak proto si myslím, že není součástí té novely. Že ta digitalizace běží a obnovuje se a pracuje se na ní stále i ty dva roky.
21: Vy sám říkáte, že čeká vás ještě hodně práce. Já už jsem říkala, že ta novela mění desítky dalších zákonů. Jsou tam ještě dodatečné poslanecké úpravy. Ono jde o poslaneckou novelu, takže neprošla tím klasickým připomínkovým řízením, aby se vychytaly chyby. Vy nemáte strach z toho chaosu, z nejasných výkladů, protože to není jeden zákon, ale to je zákon, který vlastně zasahuje další desítky zákonů.
1: Z mé strany, ono to tam dneska i zaznělo na plénu, je to relevantní možnost, že to je poslanecký návrh, protože samozřejmě je rychlejší a je za to kritizován, že neprošel tím klasickým legislativním procesem, který ale naopak, zase, když si to vědomíme, všechny věci strašně zdržuje. Je pravdou, že tam můžou být rizika, uvědomujeme si to všichni, myslím si, že si to uvědomuje i předkladatelka, ale skutečně, kdybychom to nechali v tom procesu, který je klasický, tak já se obávám toho, že ani v tom volebním období sněmovny čtyřletem, které je, tak by se to neprojednalo a ten zákon by znovu zapadl. A my už nemůžeme jenom stále sedět, čekat a debatovat, ale už je potřeba něco udělat.
21: Abychom se dostali k těm jednotlivým námitkám, o kterých vy jste řekl, že jde o, vy jste to nazvali jinak, ale něco jako truc opozice, tak ten zákon nově stanoví, že plánování, příprava, výstavba a provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb je ve veřejném zájmu. Sněmovnou ale zároveň neprošel návrh, který měl v té novele zároveň zakotvit adaptaci měst na změnu klimatu jako veřejný zájem. Proč to tam nemůže být, když současná vláda si boj proti suchu stanovila teď jako prioritu? Nemělo by to tam být?
1: Já si myslím, že možná je předčasné ještě, aby jsme se bavili o tom, co tam bude a nebude, že to bude projednávat poslanecká sněmovna a já věřím tomu, že ještě nějaký změňovací návrh.
21: No počkejte, ale poslanecká sněmovna snad nemůže už podávat, když se to vrací ze Senátu, pozměňovací návrhy.
1: Já nejsem úplně jistý, ale možná
21: já skoro pravdu,
1: že se bude zabývat jenom těmi, tím, že se jim to vrací zpátky.
21: Ano.
1: Ale může samozřejmě ministerstvo tyto věci řešit průběhu původní vyhlášku. Takže věřím tomu, že už připravují vyhlášku a bude to součást toho zákona.
21: No nicméně vyhláška nemá stejnou, řekněme, není stejně tak silná, jako je ten zákon a není právě problém toho zákona, že jaksi nadřazuje tu výstavbu nad třeba právě ochranu krajiny, ochranu přírody?
1: Tak já si nemyslím, že by úplně tak, jak je řečeno, jak každý napadá to, že se nebudeme starat o přírodu, že budeme devastovat přírodu, myslím si, že to tak je, protože jsou tam stále zachovány ty připomínková místa, jsou tam stále zachovány její a různé hodnocení vlivu na životní prostředí, takže se neobávám toho, že by skutečně to tak mohlo být.
21: Říká Jan Schiller, senátor za ANO, předseda Senátního výboru pro záležitosti Evropské unie. Děkuju naslyšenou.
1: Také děkuji, hezký den.
21: U Podštátu na Přerovsku spadla v noci na dnešek na pole zhruba 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Nikdo naštěstí nebyl zraněný. Elektrárna stará 31 let byla od července mimo provoz, měla zaseklé lopatky turbíny. Při pádu se vyvrátil celý sloup. Příčinou mohl být silný vítr. Já teď zvu do vysílání Michala Janečka, předsedu České společnosti pro větrnou energii. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
21: Můžete říct, o jakou elektrárnu šlo, jak dlouho mohou být elektrárny tohoto typu v provozu, jak byla stará?
2: Tato elektrárna je od výrobce, který již nevyrábí od roku 2005 tyto elektrárny. Výrobce se jmenoval Bonus, takovou vlastně já vůbec ani takového výrobce jsem neznal. Takže na Podštátě jsou jediné 4 kusy v České republice od tohoto výrobce. Jedna teda dneska poškozená spadla. Jsou tam další 3 elektrárny, které budou zítra kontrolovány provozovatelem, jestli tam není třeba nějaká závada nebo skrytá vada na stožárech, aby se třeba tato událost neopakovala a ujistili jsme veřejnost, že je ta lokalita bezpečná.
21: No ona byla údajně tato elektrárna do České republiky dovezena v době, kdy už byla 10 let stará, myslím z Německa.
2: Ano.
21: Za jakých podmínek je možné takové elektrárny větrné dovážet sem? Jak je tam nějaká podmínka stáří a podobně, aby se sem třeba nedovážel v podstatě šrot, který už jinde se ho chtějí zbavit?
2: Velmi správná otázka. Dneska vlastně taková praxe už neexistuje, ale v tom roce 2005 a v těch letech to prostě možné bylo. Neexistuje vlastně pro ty elektrárny second-handové z druhé ruky použité vlastně podpora, takže by člověk, který provozuje, musel provozovat pouze za, nebo získával by pouze cenu tržní od odběratele elektřiny a myslím si, že taková akce by se nevyplatila. Takže v současné době již se takovéhle elektrárny k nám nedováží. Tohle je výjimka a stojí v Česku několik málo kusů takovýchto starých elektráren. Jinak jsou to od roku 2005 a v roce 2006 stavěny už ty moderní technologie 2 MW a více.
21: Vy jste sám říkal, že jsou tam nám ještě 3 takové elektrické větrníky, teď se chystá jejich kontrola. Jak je to vůbec tedy s povinností kontrolovat třeba ukotvení a kondici těch větrníků?
2: Samozřejmě, že za provoz a řádné dodržování zákonných podmínek zodpovídá vždycky firma a její jednatel. A samozřejmě zákony, které vlastně souvisí s provozováním této energetické stavby, tak my podléháme energetickému zákonu, stavebnímu zákonu a to jsou vlastně souvislosti, nebo to jsou obory, které mají právo jako se nějak vymezovat a kontrolovat naše technologie, takže je to energetická stavba, která musí plnit parametry dle energetického zákona a plnit povinnosti, které byly vlastně vydány při stavebním povolení od stavebního úřadu.
21: No a když to zjednoduším, je prostě dané, že třeba ta elektrárna musí jednou za x měsíců let projít nějakou celkovou revizí a musí být zkontrolována. Je něco takového v českých zákonech?
2: Ano. No, vyplývá to vlastně z povinnosti toho provozovatele, protože za standardních, tady se bavíme o staré, staříčké větrné elektrárně, je to jako abnormální případ, zrovna tady tohle, ale když se bavíme o těch standardních moderních elektrárnách, které berete od současných jako světových dodavatelů, tak vlastně dostáváte k tomu, jak třeba k autu, technickou dokumentaci, technický list, tak tady dostanete vlastně provozní, stavební úřad vytvoří provozní předpis vycházející z doporučení toho výrobce, aby technická kontrola probíhala v určitých časových intervalech. Hmm. A ty jsou, běžně se provádí kontrola každý měsíc, někteří provozovatelé dokonce třeba dvakrát v tom měsíci, jednou za půl roku proběhne nějaká větší kontrola a jednou za rok proběhne jako roční největší kontrola a tohle se stupňuje po letech provozu, třeba po 5, po 10 letech jsou samozřejmě odstupňovány hlubší revize a ujištění, že elektrárna je v dobrém technickém stavu, aby mohla být bez problémů provozována dál.
21: No, ono teď ten případ šetří policie, nicméně připomenu, že tady se vyvrátil celý sloup. Já předpokládám, že ta větrná elektrárna by měla být tak pevná, že ji vítr nevyvrátí, i když zůstanou otevřené ty lopatky třeba kvůli poruše. Tak dá se předpokládat, co mohlo selhat? Kromě těch kontrol pravděpodobně.
2: Může tam být, nechtěl bych jako spekulovat, všechna ta, veškerá ta kontrola, která proběhne v následující dny, tak nám dá odpověď. Ale pravděpodobně sehráli více jako faktorů, sehrává svoji roli a to, jak vlastně vidíme ve zprávě od policie, porucha, která byla již několik týdnů a měla být, myslím, zítra odstraňována techniky, tak porucha znamenala natočení lopatky jako na plný výkon na vítr. A jestliže včera probíhala republikou nějaká fronta, která mohla v tom místě znamenat nějaké turbulence, i třeba enormní, tak vlastně se opřeli do lopatek, které by v tu chvíli měly být stočený do praporu takzvaně, aby kolem nich vítr jako obíhal a nemohl je poškodit. A jestliže tady byla ta vlastně překážka na ten maximální výkon a dejme tomu stáří elektrárny, možná nějaká skrytá vada na stožáru, tohle všechno se mohlo potkat jako v jeden okamžik a výsledkem je ten pád té elektrárny. Hmm.
21: Jak dlouho vůbec může být v Česku v provozu větrná elektrárna? Jakou má životnost?
2: Větrná elektrárna, některé jsou dva typy stavebních povolení, některé se povolují na 25 a 20 roků, protože tak třeba jako doporučují optimální provozování výrobci. Některé ty elektrárny mají stavební povolení na dobu neurčitou a jsou teda jako v jiné situaci. A výrobce, aby vlastně garantoval, tady je strašně důležitý, že vlastně tady si pan provozovatel přivezl elektrárnu takzvaně na vlastní pěst a výrobce, který už neexistuje, mu nemohl poskytovat jako servis, dělal si ho prostě sám nějakou odbornou firmou místní, takže jako ukáže nám další šetření, jak všechno bylo a co bylo tou příčinou, ale u těch standardních elektráren, které jsou provozovány ve větším měřítku nebo většinově na území České republiky, tak vlastně ten servis garantuje přímo výrobce. Jako kdybyste s autem jezdila do autorizovaného servisu a protože ty elektrárny jsou financovány bankami, tak ty banky dneska si dávají jako zásadní podmínku, aby třeba po dobu životnosti tam byl právě ten autorizovaný servis výrobce, dodavatele a komponenty a všechno tohle prostě s tím souvisí, takže to má jako nesmírnou péči ty elektrárny.
21: Předseda České společnosti pro větrnou energii Michal Janeček, děkuju, naslyšenou.
2: Děkuji vám, nashledanou.
21: Památníku holokaustu Romů a Sintů v Hodonině u Kunštátu na Blanensku si dnes připomněli 83 let ode dne, kdy tamní vězně hromadně převezli z tamního do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. Z více než 740 vězněných žen, mužů a dětí jich přežil jen zlomek. Lidé, hlavně děti, ale umírali už v hodonínském lágru, kde byl nedostatek lůžek, jídla i čisté vody. Takto na příjezd do Hodonína u Kunštátu vzpomínala v dokumentárním snímku Muzea romské kultury jedna z pamětnic, která byla tehdy v dětském věku.
3: Když jsme tam přijeli, tak nás tak obstoupeny tyhle ty český policajti kolem dokola a psi. No to víte, to už je ten pocit psychiky, co na vás. Matka říká, je to je, to chraň nás pánbu. Chraň nás pánbu, co tohle to bude, co to je. No to už ženský věděli asi, co je. Všetky plakali a my nevěděli, proč pláčou. No, my to nevěděli jako děti.
21: My jsme teď spojeni s historičkou Muzea romské kultury Anou Míškovou. Dobrý den.
5: Dobrý den.
21: My jsme teď ve spojení, když slyšeli jsme a mluvili jsme o dětech, tak víte, kolik dětí přesně táborem v Hodoníně u Kunštátu prošlo nebo se tam i přímo narodilo?
5: Dětí do 10 let tam bylo přibližně 350 z přibližně celkově 1400 vězňů. A narodilo se tam přibližně 34 dětí, z nich většina z nich tu internaci nepřežila.
21: A proč ten tábor vznikl právě v Hodonínu u Kunštátu a v jakých podmínkách tam lidé žili?
5: Oni ty tábory ve skutečnosti byly dva v protektorátu Čechy a Morava. Jeden byl v Letech u Písku a druhý v Hodoníně u Kunštátu a vznikly tam pravděpodobně, protože to bylo příhodné. Tam od roku 1940 byly kárné pracovní tábory, které byly opravdu pro dospělé muže, kteří se ničím provinili. Takže už to tam vlastně ta protektorátní správa měla připravené pro to, aby tam mohli navést vězně, jenomže ty tábory byly připravené pro přibližně 300 osob. Jenže už během toho srpna 1942, kdy ty tábory byly otevřené, tam bylo internováno více jak 1000.
21: Jak se lidé do toho tábora v Hodoníně u Kunštátu dostali? Podle čeho úřady určovaly, že musí být internováni? Šlo třeba spíš o kočující Romy nebo i ty Romy usedlé?
5: Oficiální nařízení z července 1942 říkalo, bylo to nařízení o potírání takzvaného cikánského zlořádu, že ti Romové a Sintové, kteří nebyli schopni prokázat způsob obživy, tak měli být ze sčítání, které proběhlo úplně na začátku srpna 1942, měli být posláni právě do těchto nově zřízených koncentračních táborů. Oni to vlastně nazývali oficiálně Zigeunerlager, takže takzvaný cikánský tábor. Já říkám oficiálně, protože víme z nějakých dokladů, že to bylo prostě na vůli a zvůli těch konkrétních četníků. Oni na místě rozhodovali a nikdo to vlastně dál nepřezkoumával, jestli ta konkrétní rodina splňuje ty podmínky nebo nesplňuje. A mohlo to být buď o tom, že ta četnická stanice se svých Romů ze svého území chtěla zbavit, nebo naopak, že se je mohla pokusit vlastně vysvobodit z toho transportu a mohli aspoň zatím žít na svobodě. Takže říkám oficiálně, protože sice to bylo napsáno na papíře, ale realita potom byla jiná.
21: A kdo a kdy rozhodl o tom, že vězni z tohoto tábora v Hodoníně budou hromadně převezeni do Auschwitzu?
5: A to bylo z nařízení Heinricha Himmlera z prosince 1942, takzvaný Auschwitz Erlass, osvětímský výnos, který vlastně říkal, že všichni Romové z okupovaného území a z území Třetí říše mají být transportováni právě do nově zřízeného romského rodinného tábora Auschwitz-Birkenau v Osvětimi Březince. A původní plán byl ten, že v protektorátu měly vlastně jet nejdříve ty transporty z Hodonína a z Letů, protože tam už vlastně to bylo připraveno. To byly opravdu koncentrační tábory s účelem lidi koncentrovat na jednom místě, aby ten transport byl snazší.
21: Říká Anna Míšková, historička a muzejní pracovnice. Já se velmi omlouvám, už jsou tady zprávy. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
5: Tak mohu být naslyšenou.
6: Radiožurnál je 6:30. Monika Vrchotová a aktuální zprávy.
0: Jihomoravští hasiči odstraňují následky bouřek a silného deště. Zasahují hlavně u popadaných stromů a větví na Břeclavsku a Hodonínsku. Na Jihlavsku po bouřkách kvůli bahnu nejezdí vlaky na dvou tratích. Úplně zastavený je provoz mezi Kostelcem u Jihlavy a Třeští. Na rychlíkové trati mezi Batelovem a Horní Cerekví jezdí náhradní autobusy. Provoz by na obou místech měl být obnovený v 8 hodin večer. Ministerstvo vnitra bude mít příští rok větší rozpočet než letos. Počítá s navýšením platů policistům a hasičům i se zvýšením náboru. Bez dalších podrobností to řekl šéf rezortu Lubomír Metnar z Hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou, také z ANO. Rumunská stíhačka F-16 zničila v Černém moři dron, který se nacházel několik set metrů od rumunské těžební plošiny. Ta je součástí projektu na těžbu zemního plynu Neptun Deep v Černém moři. Informoval o tom rumunský ministr obrany na Facebooku. Podle něj Ukrajina potvrdila, že dron nebyl její. Rumunský prezident Nicu Šordan obvinil z incidentu Rusko. Moskva se zatím nevyjádřila. Část zítřejšího festivalu Nevermore 68 se z venkovní části pražského výstaviště přesouvá do křižíkových pavilonů. Informují o tom pořadatelé festivalu. Pro Prahu a okolí totiž meteorologové vydali výstrahu před velmi silnými bouřkami. Nevermore 68 každoročně připomíná okupaci Československa. Nachystané jsou debaty, třeba s autory podcastu Přepište dějiny. Vystoupí i zpěvák a disident Jaroslav Hudka. Radiožurnál připravuje speciální vysílání k připomenutí srpnových událostí přímo z festivalu. Sport. Fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v ligovém utkání na Spartě trest na dva soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý skluz na Adama Karabce. Jeden zápas bude i za červenou kartu v utkání proti Artisu Brno chybět ostravský Vlasy Sinjavský. A Zbrojovka Brno zaplatí pokutu 30 000 korun za nevhodné pokřiky fanoušků v utkání proti Liberci.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Na D1 zdržení od Ostrovačic dál i před Přerovem. Na D1 z Prahy do Brna před Ostrovačicemi se sune kolona v obou pruzích. Na kilometru 178 brzdí jak kamiony, tak osobní auta v levém pruhu. Vše se rozjíždí až v omezení u D2. Za Brnem směrem na Vyškov už jen kratší fronta od nájezdu z centra z kilometru 203 k omezení u Rohlenky. A D1 do Třetice před Přerovem směrem z Kroměříže zpozorněte kus za nájezdem z D55. 10 minut se popojíždí na kilometr 272. Hned u sjezdu na Horní Moštěnici se dá projet pouze levým pruhem. V pravém jsou hasiči, policejní hlídka, v odstavném pak nepojízdné osobní auto. A pojďme do hlavního města. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Barandovský most popojíždí nesouvislá fronta za Běchovicemi. V připojovacím pruhu od Dolních Počernic navíc stojí dva porouchané kamiony. A magistrála je ucpaná v obou směrech mezi hlavním nádražím a Hlávkovým mostem. Delší zdržení naberete ve směru z centra do Holešovic. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami. Postupně se zatáhne, bude pršet, místy hrozí i bouřky a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Hankou Skánělovou.
4: Hezký večer vám přeji. Délka vlny vedra, která začala ve Francii na konci července, už dorovnala historický rekord z roku 1983. Uvedla to meteorologická služba Meteo France. Vlna veder trvá už 23 dní a od poloviny června většina dní ve Francii opravdu splnila definici vlny veder.
12: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi. I

0: Maďarsko slaví svůj největší státní svátek. Připomíná si prvního uherského krále svatého Štěpána a založení státu před více než 1000 lety. Budapešť protože je oslavami od rána až do noci. A teď se pozornost zaměřuje na centrum, kde se stovky lidí scházejí na tradiční procesí se svatou pravicí, relikví prvního krále. Letošní program navíc poprvé připravovala vláda Petera Maďara a v několika ohledech ho změnila. Přímo v centru Budapešti je naše zpravodajka Bára Vránová. Báro, hezký večer.
1: Dobrý den.
0: Jak to na místě teď vypadá?
1: Paradoxně teď už mše se blíží ke konci a v tuhle chvíli přichází vlastně nejvíce lidí. To náměstí se plní až teď, protože skutečně za pár minut by mělo vyrazit to procesí s maďarskou nejposvátnější relikví a tou je právě mumifikovaná ruka, pravá ruka svatého Štěpána, kterou Maďaři považují opravdu za to nejcennější, co ve své bazilice mají. Řada těch lidí jsou věřící, ale větší část jsou spíš lidé, kteří přišli za touto podívanou. Ta relikvie každý rok, celý rok stojí, je vystavená vlastně v bazilice. Jednou za rok ji vynesou ven a s průvodem prochází celým městem a je to možná vlastně to nejvýraznější spojení toho, co dnešní svátek pro Maďary znamená. Tedy historie země, národní symbolika a i křesťanská tradice v jednom.
0: Ty oslavy ale zdaleka nejsou jen tohle procesí. Co se dělo během dne?
1: To rozhodně ne. Budapešť je dneska v podstatě jedna velká slavnostní zóna, party zóna. Ráno před parlamentem začal program s tyčením vlajky a vojenskou ceremonií nad Dunajem. Pak tam byla i vojenská přehlídka. Na budínské straně jsou festivaly, koncerty, řemesla, samozřejmě jídlo. Prakticky tady v Budapešti dneska není možnost, že bys někam přišla a nezažila nějakou kulturní akci. A k 20. srpnu patří ještě jedna důležitá tradice, a sice tradice nového chleba. Každý rok totiž pekaři vybírají ten nejlepší bochník v zemi z té poslední nejčerstvější úrody. Ten letošní se dnes v Budapešti prodává a ochutnává, takže vedle relikvie staré zhruba 1000 let jsou symbolem dne klidně i fronty před pekárnami.
0: Co tedy letos změnila nová vláda Petera Maďara?
1: Nejvíc to bude poznat večerem nad Dunajem, což je vlastně vyvrcholení celého tohoto dne. Předchozí vláda Viktora Orbána stavila závěr oslav hlavně na obřím ohňostroji. Maďárova vláda celý ten program výrazně zlevnila a i ten velkolepý ohňostroj zkrátila a trošku uskrovnila. Zhruba ho zkrátila na 10 minut. Úplně ho ale nezruší. Místo něj dostanou mnohem více prostoru drony, lasery a projekce na budovy a mosty podél Dunaje. Hlavní půlhodinová show začne v 9 hodin večer a odvypráví celé dějiny Maďarska, celou tu tisíciletou historii.
0: A Bára Vránová nám teď momentálně vyprávěla o největším státním svátku v Maďarsku. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Fotbalisté Hradce Králové rozehrají v Aténách boj o postup do základní fáze konferenční ligy. Proti Panathinaikosu se budou snažit o něco podobného, co se jim povedlo před 66 lety. Tehdy řecký velkoklub porazili a postoupili do čtvrtfinále poháru mistrů evropských zemí. Jaké mají teď ambice, to uslyšíte za pár minut.

0: Fotbalisty Hradce Králové čeká v Aténách úvodní utkání v boji o postup do základní fáze konferenční ligy. Za soupeře mají domácí Panathinaikos, na který už v minulosti jednou narazili. Před 66 lety dokázali v poháru mistrů evropských zemí slavnějšího soupeře zaskočit a postoupit do čtvrtfinále. Teď by na to chtěl Hradec Králové v posledním předkole konferenční ligy navázat.
1: K tomu ale potřebuje pozvednout produktivitu, která i přes dobrý výkon jeho svěřencům v předkole evropské ligy proti Bešiktaši i Istanbul chyběla.
2: Aby jsme mohli pomyšlet na lepší výsledek, tak musíme mít větší kvalitu směrem do té útoční fáze, být odvážnější.
1: O to se bude snažit i kapitán fotbalistů Hradce Králové Vladimír Darida, který má navíc z minulosti s Panathinaikosem nevyřízené účty. Moc dobře si pamatuje, jak v dresu Aresu Soluň prohrál s aténským velkoklubem v finále domácího poháru.
3: Ty vzpomínky Atény se mi vybavovaly, když jsme projížděli městem z letiště, ty zápasy tady i na samotný Panathinaikos.
1: Hradecké fotbalisty zase bolela před týdnem prohra na hřišti Bešiktaše Istanbul, kde tým zažil vynikající zápasovou kulisu. Na olympijském stadionu v Aténách to ale bude podle Daridy trochu jiné, i když se na tribuny vejde přes 70 tisíc fanoušků.
3: Po té atmosféře, co jsme zažili v Bešiktaši, tak asi tady takováhle nebude ta kulisa jako tam. Samozřejmě přijde 15-20 tisíc lidí, ale budou sedět trošičku dál, takže se asi na hřišti uslyšíme víc a můžeme tam víc komunikovat.
1: Očekává se, že k atmosféře přispějí i fanoušci východočeského celku, kterých by mělo dorazit několik stovek. Někteří letěli přímo s týmem a na palubě letadla nechyběl například český hokejový reprezentant a obránce týmu NHL Vancouver Canucks Filip Hronek.
4: Jako malý jsem hrával a teď už na to není moc čas, takže spíš koukat a fandit. Letíme se s taťkou podívat, zatím kluci hrají dobře, takže se těšíme a doufám, že to tam klapne.
1: A klapne to i v případě, že východočeši uhrají na řecké půdě do odvety nadějnou remízu, jako před 66 lety. První zápas play-off o postup do základní fáze konferenční ligy mezi Panathinaikosem Atény a Hradcem Králové začne ve 20:30. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál, ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program na webu zemědělka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy má pro vás Monika Vrchotová.
4: Z Bavorska do západních Čech míří silná bouřka, může to být supercela. Noční raketový útok na Kyjev a okolí má nejméně 16 obětí. Plzeň, Hradec Králové a Jablonec dnes čeká první část boje o postup do ligové fáze evropských pohárů. Na dálnici D1 před Přerovem směrem z Brna popojíždí kolona z kilometru 270. Zítra se čekají zpočátku lokální přeháňky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Do západních Čech míří od západu velmi silná bouřka. Podle meteorologů jde pravděpodobně o supercelu. Z Bavorska se přesouvá přes Tachovsko, Domažlicko a okolí Stříbra a Nýřan. Bouřku doprovázejí nárazy větru i kolem 90 km za hodinu a víc než 2 cm kroupy. Pozor také na přívalové srážky. Kvůli nim můžeme v zastavěných oblastech čekat záplavy podchodů, podjezdů nebo sklepů. Hrozí taky bleskové povodně. Silný vítr může lámat stromy a větve. Řidiči by měli snížit rychlost, nevýjíždět do lagun a sledovat dopravní zpravodajství. Silné bouřky už zaměstnávají taky hasiče na jižní Moravě, zatím zasahují u 40 událostí. Nejvíc práce mají na Břeclavsku a Hodonínsku. Silné bouřky mají na jižní Moravě pokračovat až do 1 hodiny raní. Po nočním ruském raketovém útoku na Kyjev a jeho okolí zemřelo nejméně 16 lidí a přes 40 dalších utrpělo zranění. Na zítra Kyjev vyhlásil den smutku. Město zruší všechny akce a na státních budovách budou černé vlajky.
6: Rusko na Kyjev zautočilo například raketami Kalibr a Cirkon nebo střelami H-101. První výbuchy se ozvaly kolem půlnoci. Střely nebo jejich trosky poškodily dětskou nemocnici, školu a několik výškových obytných domů. Mnoho budov má

0: Také vybitá okna. V kyjevském, solomianském a darnickém okrese vydali úřady krátce po útocích žádost o lékařské posily. Poškozená je také dopravní infrastruktura. Kromě Kyjeva Rusko útočilo v noci také na Sloviansk, kde zemřel jeden člověk. Masivní útoky zaznamenaly také Charkov a Cherson. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Starosta Kyjeva Vitalij Kličko navíc dnes večer informoval o dalším ruském útoku. Dron podle něj zasáhl obchodní centrum a zabil nejméně jednoho člověka. Další dva jsou podle aktuálních zpráv zranění. Dalším cílem se podle Klička navíc po dlouhé době stala také kritická infrastruktura a část města je bez teplé vody. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalším dvěma obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Dnešní jednání bylo opět prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Jeden z nich podal hned po rozhodnutí stížnost. Důvody vazby vysvětlil soudce Karel Gobernac.
2: Vazba byla u obou obviněných prodloužena o další 3 měsíce z obou vazebních důvodů, to znamená z obavy z útěku a z obavy z pokračování v trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby cizí příslušnosti s kontakty na zahraničí, tak nelze vyloučit, že by opustili bezprostředně po propuštění z vazby území České republiky.
1: Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Požár výrobní haly v Pardubicích letos v březnu způsobil škodu za stovky milionů korun.
3: Sport. Fotbalisté Hradce Králové vstoupí ve 20:30 v Aténách prvnímu utkání v boji o postup do základní fáze konferenční ligy. Trenér David Horejš vidí šance týmu v lepší produktivitě, protože ve dvojzápase s Bešiktašem Istanbul nedali ani gól.
4: Jsme sem přijeli pro výsledek takový, aby jsme doma mohli hrát o postup a ten cíl prostě máme jednoznačný. Musíme mít větší kvalitu směrem do té útoční fáze, být odvážnější a střelit tu branku.
3: Hradec Králové začne na hřišti Panathinaikosu ve 20:30. O 15 minut později nastoupí Jablonec v Glasgow proti Rangers, se kterými rozehraje boj o postup do ligové fáze konferenční ligy. Plzeň vstoupí už ve 20:00 na stadionu Červené zvězdy Bělehrad do play-off Evropské ligy. Všechny 3 duely odvysílá živě Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Situace na D1 u Ostrovačice překážka před Přerovem. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy od Ostrovačice ze stého 78. kilometru pomalu jedoucí fronta v obou pruzích, tradičně až do zúžení u D2. Pokud dálnicí D1 pokračujete dál na Ostravu, spozorněte za nájezdem z D55. Na kilometru 270 vjedete do kolony a 10 až 15 minut budete pokračovat na 272. Tam se stále projíždí pouze levým pruhem, v pravém zůstávají hasiči a policie kvůli vozidlu v odstavném pruhu. V místě navíc velmi silně prší, vozovky pod nánosem vody jsou teď téměř na celém území Moravy. Prosíme, používejte vhodné svícení. A Praha, hlavní část okruhu směrem z D1 k letišti, sledujeme teď velmi silný provoz na úrovni Jesenice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra se má postupně zatahovat. Na většině území se přidá déšť, místy i bouřky, ojediněle velmi silné a teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. Na horách bude kolem 20. To byly zprávy. Dál je s vámi večerní Radiožurnál a Hanka Skánělová.
7: Dobrý večer vám přeji. Lidé ve velkém újezdu na Olomoucku se dlouhodobě potýkají s nedostatkem vody v obecním vodovodu. Případné úniky z potrubí mají odhalit nové dálkově odečitatelné vodoměry. A jak to funguje právě ve velkém újezdu, to si poslechněte ve večerním Radiožurnálu.
5: Večerní Radiožurnál
8: a Hanka Schánilová.

0: Pitnou vodu do obecního vodovodu ve velkém újezdu na Olomoucku musí příležitostně dovážet cisterna. V městě se dlouhodobě potýkají s jejím nedostatkem. Situaci by do budoucna měly zlepšit investice do letité sítě a také nový vrt na vodu. Dalším opatřením je lepší kontrola spotřeby přes dálkově odečitatelné vodoměry. První začaly v obci fungovat letos na jaře a další přibudou po prázdninách.
1: Nezávislý místostarosta velkého újezdu Jaroslav Klička má ve své kanceláři dvě papírové krabice. Můžeme se podívat dovnitř?
2: Je to další várka našich dálkově odečítaných vodoměrů.
1: Zařízení po instalaci posílá třikrát denně údaje o spotřebě vody na úřad městyse. Grafy, trendy a množství dat mi místostarosta ukazuje v mobilní aplikaci.
3: Jsme schopni tam opravdu vidět i to, že někdo má oproti běžnému stavu nějaký nadměrný odběr. Opravdu se to stalo. Já jsem vlastně osobně ty lidi kontaktoval.
1: V újezdu zatím funguje 50 prvních dálkových vodoměrů. Technologie se osvědčila a dalších 60 dostanou lidé během podzimu. Třeba paní Hana o výměně vodoměrů zatím neslyšela. Novinka jí nevadí.
4: My toho zase jako tak nějak moc nespotřebujeme a na zalívání a takový, tak to máme z vlastní studně.
1: Vlastní studnu má i paní Jana na Skruž. Se díváme společně na jejím dvoře.
5: Tady byl velký hospodářství, že za první republiky bylo tady, já nevím, kolik 20 krav, proto ta studna je hodně hluboká.
1: Dálkově odečitatelné vodoměry jsou podle ní správné, byť sama žádný mít nebude. Na obecní vodovod totiž napojená není.
5: Určitě s tím souhlasím velice dobře, protože vím, že tady jsou domy, kde lidi nebydlí a že by se to mělo aj hlídat, protože ta voda může prasknout tady v těch domech.
1: Během příštího roku by vedení místní samosprávy chtělo mít novými dálkovými vodoměry osazených všech asi 450 odběrných míst v městysi. Z velkého újezdu Josef Čermák, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Zpěvačku Dajdou jste poslouchali ve večerním radiožurnálu ve 7:45 večer. Při dlouhých cestách na dovolenou na řidiče často padá hlad nebo žízeň. Je ale bezpečné za volantem jíst a pít a je to vůbec dovolené. A platí pravidla stejně pro všechny řidiče. V novém dílu letní autoškoly radiožurnálu to objasňují reportér Václav Drážek a Jan Straka z dopravní policie.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Odpověď radiožurnálu poskytl plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravy osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Letní autoškolu radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Po dlouhém boji s leukémií vyjíždí francouzská Emma na koleji z jihozápadní Francie do Prahy a chce tak poděkovat anonymnímu dárci kostní dřeně z Česka, který ji zachránil život. Emu a jejího partnera Kentána čeká přes 3000 kilometrů.
1: Ten člověk mi opravdu zachránil život. Bez něj bych už tady dnes nebyla. Bylo to krásné, obětavé a velkorysé gesto.
2: Emma si přesně vybavuje, kde se jí obrátil život na ruby. V květnu roku 2024 lékaři diagnostikovali akutní myeloidní leukémii. Následovala hospitalizace a náročná chemoterapie. Vypráví ve videu na Instagramu bývalá zdravotní sestra.
1: Celé týdny jsem byla zavřená, osamocená. Cítila jsem úzkost, strach, ale taky hněv. Říkala jsem si, jestli se vyléčím, jestli budu žít a jestli najdeme vhodného dárce.
2: Emma ležela na pokoji bez oken, nemohla vycházet ven a návštěvy musely nosit speciální obleky. Koncem srpna roku 2024 našli vhodného dárce z České republiky a o pár měsíců později následovala transplantace kostní dřeně. Ještě na nemocničním lůžku Emma dostala nápad zorganizovat dlouhou cyklovýpravu do Prahy, jakmile bude po léčbě a ona se zotaví.
1: Chtěla jsem poděkovat dárci, kterého nikdy osobně nepoznám. Ráda bych taky začala novou životní kapitolu a poděkovala všem anonymním dárcům.
2: Emma a její přítel Kentán by chtěli do Prahy dorazit na přelomu října a listopadu a rádi by v Česku uspořádali akci ve spolupráci s Českým národním registrem dárců kostní dřeně. Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 19.30. Monika Vrchotová a aktuální zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun, bude ale pod 400 miliardami korun. Po třídenním jednání s vládními kolegy to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Přesněji výši schodku komentovat odmítla. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Po odpolední bouřce na Vysočině nejezdí vlaky mezi Batelovem a Horní Cerekví. Úsek je zaplavený blátem. Rychlíky mezi Brnem a Českými Budějovicemi nahrazují autobusy. Na trať se podle webu Českých drah vrátí nejdřív ve 23 hodin. Rusko zasáhlo obchodní centrum v ukrajinském Kyjevě. Jeden člověk je mrtvý a další dva jsou zranění. Informoval o tom na síti Telegram starosta metropole Vitalij Kličko. Na místě podle něj kvůli dopadu dronu vypukl požár a zasahují tam záchranné složky. Kličko zároveň informoval, že poprvé za několik měsíců se stal terčem úderu také objekt kritické infrastruktury. Obyvatel některých částí města se může týkat přerušení dodávek teplé vody. Silničáři dokončili obchvat Hořovic na Berounsku. Spojuje dálnice D4 a D5 a městu má ulevit od tranzitní dopravy. Do otevření obchvatu Hořovicemi každý den projelo v průměru 4000 aut. Jeho stavba trvala 2 roky a stála zhruba 200 milionů korun.
3: Sport.
2: Fotbalovou Barcelonu znovu posílil portugalský obránce João Cancelo. Katalánský klub o jeho příchodu informoval na svém webu. 32-letý Portugalec přišel jako volný hráč po konci v saudsko-arabském Al-Hilalu a se španělským mistrem podepsal smlouvu do roku 2029. Cancelo už v Barceloně dvakrát hostoval a celkem za ní odehrál 65 zápasů. Za portugalskou reprezentaci má na kontě 73 startů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 situace před Brnem a překážka na Přerovsku. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se zdržení krátí. Silnější provoz trvá za Kývalkou kilometr 182. Poté se zpomaluje i na úrovni Popůvek na 185. I na samotném průtahu městem. V obou pruzích se popojíždí mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. A na D1 trvají potíže i dál na cestě do Ostravy, přesněji kousek před Přerovem. Kolona z kilometru 270 se sune okolo 10 minut na 272. Hasiči už sice odjeli, zůstává ale policejní hlídka v pravém pruhu, stejně tak i světelná šipka silničářů. V Praze na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic čekejte už jen velmi krátké zdržení na výjezdu z Nuselského mostu do Legerovy, následně i mezi Florencí a omezením na Hlávkově mostu. V obou případech naberete jen pár minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude místy pršet, objeví se i bouřky a ochladí se na 19 až 15 stupňů. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, místy s přeháňkami. Od jihozápadu bude až zataženo, na většině území s deštěm, místy s bouřkami i velmi silnými a s teplotami mezi 23 a 28 stupni. Na horách bude kolem 20. To byly zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál s Hankou Schánělovou.
1: A až budou ty bouřky, jak říkala Monika, tak můžete sedět u rádia. Já jenom připomínám, že zítra dopoledne, někdy mezi 10. a 11. hodinou, začne soutěž o špičkové horské kolo. A když odpovíte správně na otázku Jiřího Ješka, tak může být vaše. Už jenom napovím, že otázka bude na téma České stopy na Tour de France. Tak zítra.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Nevybíravé osobní útoky, neoprávněná kritika, ale i narážky na vzhled nebo pohlaví. Obětí kyberšikany se podle posledního průzkumu Svazu měst a obcí stává stále víc starostů a zastupitelů. V některých menších obcích je to jeden z faktorů, proč se velmi obtížně hledají kandidáti. Více vám o tom řekneme za pár minut.

0: Starostové a další členové zastupitelstev v poslední době čelí tlaku zejména na sociálních sítích. Vyplývá to z průzkumu Svazu měst a obcí. Kritika často přerůstá v osobní útoky, které hraničí podle představitelů svazu s kyberšikanou. Je to prý i jedna z příčin klesajícího zájmu o veřejnou službu v některých obcích.
1: Někteří stávající zastupitelé kandidují znovu, ale některé jsme se snažili přesvědčit, přemluvit, aby kandidovali taky. Ale ta úspěšnost nebyla moc velká.
2: O mandát v sedmimístném zastupitelstvu Rynárce na Pelhřimovsku se letos uchází pouhých 10 kandidátů. Podle bezpartijního starosty Jana Pikla to tak ale nebylo vždycky.
1: Pamatuju si roky, kdy bylo třeba 19 kandidátů, teď jich je fakt jenom 10.
3: Čemu to přisuzujete?
1: Si málo kdo chce převzít odpovědnost za cokoliv. Vždycky je jednodušší kritizovat, říkat, co by se mělo, nebo jak tohle, nejlépe to napsat někde na Facebook. Teďka máme třeba, řeknu, období sucha, že jo, v suchu je v celé Evropě, ale v podstatě nejenom u nás, ale v každé vesnici slyším, jak vlastně za to sucho, že nemají vodu, může většinou starosta nebo zastupitelstvo.
2: Právě rozvoj sociálních sítí může některé kandidáty odradit. Na internetu se totiž stávají často terčem nejenom kritiky, ale i osobních útoků. Vyplývá to mimo jiné i z dat dotazníkového šetření, které zorganizoval Svaz měst a obcí. Do toho se zapojilo 769 respondentů, zejména starostů, říká výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková.
4: Setkávají s velice jaksi vulgárními výrazy vůči svým osobnostem. Ženy pak mnohdy, že jsou napadány za to, jestli mají šaty menší nebo větší. Výrazný dopad tlaku na psychickou pohodu popsalo 40% dotázaný.
2: Situace se podle Vladykové výrazně zhoršila až v posledních letech. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova teď opatrně, v okolí sjezdu na Hrušovany. Na 70. kilometru se v pravém pruhu povalují kusy pneumatiky. Neoznačená dodávka s defektem v odstavném pruhu a řidič tam mění pneumatiku.
2: Na pruhu se na Hrušovany dodávka mění kolo, nemá tam průhelník.
1: D7 Praha Chomutov, 70. kilometr, dejte pozor v pravém pruhu na překážky. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Včelaři v Ústeckém kraji letos vytočili méně medu než v loni. Přispěly k tomu vysoké teploty a také nedostatek srážek. Výsledky se v jednotlivých částech Česka liší a celkové ty údaje budou známé až po polovině září. S vedrem se přitom museli vypořádat i samotné včely.
1: Teď se nacházíme přímo před Česnama.
2: U jednoho ze svých úlů mi včelař Pavel Staněk popisuje, jak ho včely ochlazují.
1: Nosí do úlu vodu, tu vodu rozstřikují po plástvech a jsou tam jakoby určitý dělnice, který svými křídly vytvoří takový průvan, tak aby ochladili ten plot.
2: Proč je důležité ten plot ochlazovat?
1: No, aby se nedostavil. Když na ten úl zasvítí sluníčko a ten rámeček nebo to dílo se ohřeje na 60 stupňů, tak začne se tavit vosk a v podstatě ta zimní generace, která se teď líhne, tak v podstatě by uhynula.
2: Společně jsme se bavili i o letošní snůžce.
1: V době květení bylo sucho, tak ty stromy nenektarují a tudíž je i míň medu.
2: Máte už nějaké porovnání třeba s minulým rokem?
1: Průměrně se snížilo určitě minimálně tak o 5 kilo na včelstvo.
2: Staňkova slova potvrdil taky předseda organizace Českého svazu včelařů pro Ústí nad Labem Roman Mazánek.
3: Tuto tu sezónu, jelikož byly hodně velký vedra, tak není tak dobrá jako třeba minulý rok, ale zase záleží na jaký plodiny kdo cestoval nebo kdo kočoval. Co byly v sady, tak průměr těch 15-17 kilo. Pokud člověk nekočuje a zůstává na nějakých těch místech, tak 7 až 10 kilo.
2: Z lip letos včelaři získali podle Mazánka jen 3 až 4 kilogramy medu na včelstvo. Běžně je to 10 až 13. Slabou úrodu hlásí podle Mazánka taky ze severní Moravy a Karlovarska. Více medu mají naopak v okolí Prahy a na Plzeňsku. Kateřina Kučerová, Radiožurnál.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Monika Vrchotová.
1: Mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun přislíbil ministr zemědělství českým farmářům. Na Přerovsku se zřítila větrná elektrárna. Fotbalisté Plzně hrají v Bělehradě úvodní zápas play-off o postup do ligové fáze Evropské ligy. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěm, místy s bouřkami a s teplotami do 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun. Zemědělcům tak pomůže snížit letošní dopady sucha. Na zahájení agrosalonu Zeměživitelka to řekl ministr zemědělství z SPD Martin Šebestián. Ministerstvo už dříve zemědělcům přislíbilo vyplacení mimořádných podpor z unijního rozpočtu, pokračuje Šebestián.
3: Pro řadu zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýkají s dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy. Chceme, aby věděli, že v tom nejsou sami a že stát je připraven jim pomoci.
1: Ministerstvo financí zmírnilo odhad růstu české ekonomiky. Vyplývá to z jeho aktuální makroekonomické prognózy. Hrubý domácí produkt by se letos podle rezortu měl zvýšit o 1,9%. Je to hlavně kvůli přetrvávající nejistotě související s konfliktem na Blízkém východě. Ministerstvo zároveň zmírnilo růst průměrné inflace za letošní rok na 2,2%. Podle rezortu je to kvůli poklesu cen potravin a taky převedení poplatku za obnovitelné zdroje na stát. Kvůli silnému větru se v noci na Přerovsku zřítila větrná elektrárna. Pád vyšetřuje policie. Větrník byl od letošního července mimo provoz kvůli poškození, které neumožnilo sklopit lopatky tak, aby měly co nejmenší odpor. K silnému větru se pak podle předsedy České společnosti pro větrnou energii Michala Janečka mohla přidat i únava materiálu. Elektrárna totiž podle něj v roce 2005 do Česka přijela už jako použitá.
4: Tato firma skončila s výrobou v roce 2005, tuším. Od té doby už se tyto elektrárny nevyrábí a na naše území byly přivezeny už jako použité. O 10 let byly v provozu v Dánsku a dalších 21 let u nás.
1: Prince Harry s manželkou Meghan Marklovou se stěhují zpět do Británie. Podle BBC opustí Spojené státy už tento měsíc. Jejich děti už od září mají začít chodit do britské školy. Harry s Meghan opustili Británii v roce 2020 po sporech s královskou.

0: rodinou.
1: Rodina se podle BBC hodlá usadit v soukromém domě mimo Londýn. Podle královské korespondentky BBC Lori Bandokové se nebude nic měnit na postavení Harryho a Meghan. Oficiální role v královské rodině obnovovat nebudou a zůstanou soukromými osobami. Po svém rozchodu s královskou rodinou Harry a Meghan opakovaně veřejně kritizovali poměry v monarchii. Případný návrat do Británie dosud komplikoval spor o policejní ochranu. Tu jim jako takzvaným nepracujícím členům královské rodiny odmítli britské úřady poskytnout. Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Plzně hrají na stadionu Červené zvězdy Bělehrad úvodní duel čtvrtého předkola o postup do hlavní fáze Evropské ligy. Na stadionu je reportér Vladislav Janouškovec.
3: V Bělehradě začala třetí minuta utkání, zatím je to hodně opatrný úvod. Plzeňští drží nerozhodné skóre 0-0 s domácí Červenou zvezdou. Zatím jsme viděli jeden rohový kop plzeňského týmu. Z Bělehradu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
2: Zápas Viktorie Plzně můžete sledovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Hradec Králové vstoupí ve 20:30 na hřišti Panathinaikosu Athény do play-off konferenční ligy. O čtvrt hodiny později začne v Glasgow zápas Jablonce proti Rangers, ve kterém Severočeši rozehrají boj o postup do ligové fáze konferenční ligy. I tyto dva zápasy můžete poslouchat živě na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál z nich nabídne reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Požár na D10 u Benátek nad Jizerou a uzavřený sjezd z D7 na Březno. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy komplikuje provoz požár návěsu kamionu u Benátek nad Jizerou. Před sjezdem na 27. kilometru přijíždějí hasiči. Teď to moc nejede a tvoří se kolona.
6: Pohne se to, ale tak jako vždycky popojem 2 metry a podle mě to takových 100-200 metrů od toho.
5: Pokud chcete sjíždět na předchozím exitu 21, upozorňujeme na uzavírku silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi. Na D7 za Chomutovem ve směru do Prahy se ze 75. kilometru nedostanete na Březno. Hned za exitem je zastavený provoz, havaroval tam cyklista. Na D49 z Frištáku do Hulína pozor za Holešovem. Na kilometru 2,5 osobní auto narazilo do svodidel. Na D46 z Olomouce na Vyškov čekejte překážku u sjezdu na Olšany. Na 33. kilometru blokuje pravý pruh porouchané vozidlo, musí se vybočovat. A na D7 z Prahy do Chomutova opatrně v okolí sjezdu na Hrušovany. Na 70. kilometru řidič mění pneumatiku na dodávce na straně dovozovky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěm, místy i s bouřkami a teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
8: Dobrý večer. Vrátili jste se v těchto dnech z nějaké dlouhé túry a chcete si teď hlavně pořádně odpočinout? My vás ale i přesto chceme vzít na další cestu. V letním seriálu Radiožurnálu mapujeme stezky, po kterých vyráží turisté i poutníci. Tentokrát jsme objevili zajímavé cesty na Vysočině. Vznikly už ve středověku, i přesto se o nich ale moc neví. Za chvíli to změníme, pojďte s námi a dobrý poslech.
4: Večerní Radiožurnál
9: a Zuzana Burešová.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je uzavřená před sjezdem do Benátek nad Jizerou. Na 27. kilometru zasahují hasiči u požáru návěsu. Objížďku z předchozího exitu 21 komplikuje uzavřená silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi. Možné tak je jet objíždět přes Lysou nad Labem, sjíždět můžete už u Staré Boleslavy. Další zelená vlna ve zprávách půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A ze silnic teď obrazně řečeno sjedeme a vydáme se už pěšky. Základem dnešních poutních stezek, po kterých vyrážejí na dlouhé trasy turisté, jsou středověké obchodní cesty. Jestli jste ještě nikdy neslyšeli o trstenické, haberské nebo libické stezce, nic si z toho nedělejte. V mapách jsou sice vyznačené, ale turisté o nich moc nevědí. Před časem je ale začal objevovat náš kolega Vít Pohanka z Radio Prague International. Bydlí na Vysočině a právě v této oblasti před pár sty lety zemské stezky vznikly, aby spojili obchodem Čechy a Moravu.
3: Ta představa té stezky, že se po ní někdo někam vydá, tak ta mě nepřestala fascinovat a proto jsem se, bylo to v době covidu, ve mně uzrál ten nápad, že vyrazím po té libické stezce z Čáslavy někam k Brnu. A to jsem také provedl.
4: Takže to projdeme tou Kovuřicí tady?
3: No, musím asi podél silnice tady, nevím, jak bychom se...
4: Historický hraniční kámen... Je přímo u cesty, takže nás budou trošku rušit automobily, ale teda Čechy jsou napsané...
3: Ze severozápadu. Tady jsou za tebou, jsou za zády.
4: To a tady bychom teda mohli také říct, že tudy vedla libická stezka.
3: Tady překračovala hranici.
4: Libickou stezku si objevil sám pro sebe. Ty jsi ji neznal předtím.
3: Neznal.
4: A na té cestě potkal jsi někoho?
3: Skoro ne, já musím říct. Když to šlo, tak jsem šel po turistické cestě značené, tam, kde nešlo, šel jsem spíš tím pruhem území, takhle abych řekl, kudy ma zjevně ty historické cesty vedly. A v té krajině to mně přišlo takové nejzajímavější. Většinou, když opustíš ta velká sídla nebo turisticky zajímavé oblasti, tak tou krajinou jsem šel prakticky sám, třeba celé hodiny.
4: Takže je to dneska skoro jako ve středověku, protože ani tehdy podle Miloslava Lopaura z regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou tudy nechodili davy.
5: Protože třeba Haberská byla provazovaná po celý rok. Tahle byla provozu pouze v letních měsících, kdy ta cesta byla schůdná a asi to nebyl zas tak příliš velký provoz. Každopádně, jak se blížil rok 12, tak asi ten provoz i na téhle cestě narůstal.
3: Celkově ta cesta, kterou jsem šel já, byla necelých 200 kilometrů a šel jsem to po etapách, takhle. Vždycky jsem dojel na to místo ráno a pak jsem ušel třeba 20 až jednou 35 kilometrů.
4: Když si tady budu hrát chvíli s telefonem, tak libickou stezku najdu v mapách, ale v terénu podle Vítka Pohanky ani ťuk.
3: Ne, ani třeba Haberská nebo libická stezka značená nejsou, nebo já jsem teda na žádné značení nepřišel, ale já jsem chtěl ty historické stezky tak, jak zhruba mohly vést, tak absolvovat.
4: Čili smysl je v tom mít nějaký záchytný bod a vyrazit na tu stezku a v podstatě jedno, kudy vede, hlavně se projít a mít záminku.
3: Přesně tak. Spíš jsem si prostě chtěl tu krajinu tak nějak osahat sám po svém.
4: Osahávání krajiny nohama.
3: Dá se to tak říct, no ale zase pro pořádek. Já jsem potom na to navázal zase haberskou stezkou a teď mám v plánu, až bude čas, tak navázat takzvanou trstenickou stezkou, která vedla potom z Čáslavy dál na Moravu. A to bych rád někdy ještě prošel.
4: Takže ještě máš pořád dost plánů.
3: Určitě. A potom je řezenská stezka z Prahy. Je neustále co vymýšlet a neustále co hledat.
4: No a na to dobře pasují slova z písně zpěváka Oldřicha Janoty I cesta je cíl. Zvlášť, když není cesta v terénu značená a je třeba jí hledat nebo si ji alespoň představovat. Mimochodem, libická stezka získala svůj název po obci Libice nad Doubravou, nedaleko Havlíčkova Brodu. Z Vysočiny, z libické stezky, Lubomír Smatana, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Tenisoví fanoušci se dočkali. Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open v New Yorku. Na kurtech chybí od poloviny dubna. Návrat na kurty Alcaraz oznámil na Instagramu. Soutěže ve dvouhře na US Open začnou 30. srpna. Kde už ale soutěž začala, kde se teď hraje, je stadion v srbském hlavním městě, kde bojuje Viktoria Plzeň v Evropské lize s Červenou zvezdou Bělehrad. Za chvíli se tam vydáme za naším reportérem.

0: Hraje se závěrečná část kvalifikace evropských pohárů. Do posledního předkola konferenční ligy vstoupí v této hodině Hradec Králové a Jablonec. V evropské lize už bojuje Plzeň na stadionu Červené zvezdy Bělehrad. Zápas sleduje reportér Vladislav Janouškovec.
1: V Bělehradě končí 20. minuta utkání. Zatím jsme gól neviděli, dá se říct naštěstí pro domácí Viktorii, protože asi nebo určitě zatím největší šance přišla v minutě 15. Už to vypadalo, že to skončí vedoucím gólem Crvené zvezdy. Marko Arnautovič se dostal do vápna a udělal tam tyčku golmanu Vigelemu, ale střílel vlastně těsně vedle. Trefil se pouze do boční sítě. Hosté si hodně oddechli, domácí samozřejmě ti už viděli balon v brance Floriana Vigeleho. Teď tedy stav 0-0 platí, hrají domácí fotbalisté, ale kombinují na polovině hřiště, takže nic nebezpečného. Je to teď Korejec Seul, který má balon, dává do středu na Velkoviče. Tým Martina Hyského, tedy Viktoria Plzeň, zatím působí celku sympatickým dojmem. Viděli jsme také dva střelecké pokusy. Lukáš Šerf ten pálil doprostřed brány, no a před mnou chvílí po individuální akci se dostal k zakončení Prince Adu, ale nedostal k tyči ten balón. To zakončení po zemi bylo pomalé a poradil si s ním golman Mateus. A tak platí i na konci 21. minuty, že v úvodním utkání play-off Evropské ligy hraje plzeňská Viktoria na stadionu Rajka Mitiče tady v Bělehradě s domácí Crvenou zvezdou bez branek 0-0. Z Bělehradu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi. I opravdu.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 3:15.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. A to je čas na zprávy s Monikou Vrchotovou. Jižní Moravou se během odpoledne přehnaly silné bouřky. Bez elektřiny je kvůli nim 4,5 tisíce domácností, informoval o tom dodavatel energií E.ON. Nejzasaženější je oblast Hodonínska, Břeclavska a Kyjovska. Výpadky způsobily popadané stromy a větve, které poškodily vodiče a další části energetické infrastruktury. Celkem jde o 14 poruch na vedení vysokého napětí. Platy pracovníků v sociálních sférách by se měly zvednout, řekl to ministr práce Aleš Juchel ANO po schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou, také z ANO. Řekl ale, že před pondělním jednáním vlády nebude říkat, na jaké částce se s ministryní domluvili. Maďarská státní televize dnes poprvé od července odvysílala zpravodajství. Jeho vysílání pozastavila v souvislosti s reformami, které zavádí vláda premiéra Pétera Maďara. Ta chce zajistit nezávislost a nestranost veřejnoprávních médií. Zpravodajství začalo reportáží o středečním nástupu nového maďarského prezidenta Andráše Baky do úřadu. V Česku rostou případy rakoviny hlavy a krku. Podle dat Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky onemocnělo v roce 2024 přes 2000 pacientů. Před 10 lety jich bylo o 500 méně. Za nárůstem stojí podle lékařů nadměrná konzumace alkoholu a cigaret, infekce HPV viry nebo zanedbávání preventivních zubních prohlídek. Sport. Fotbalisté Jablonce za chvíli nastoupí proti Rangers k souboji o ligovou fázi konferenční ligy. Viktoria Plzeň už hraje na hřišti Červené zvezdy Bělehrad o Evropskou ligu. Utkání sleduje Vladislav Janouškovec.
1: Tady v Bělehradě zatím stále čekáme na úvodní gól po půl hodině hry, kdy jsme viděli jedinou velkou šanci Arnautoviče, skóre nerozhodné. Viktoria hraje s domácí Červenou zvezdou 0-0. Z Bělehradu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: O skupinovou fázi konferenční ligy bojuje taky Hradec Králové na hřišti Panathinaikosu Athény. Aktuální stav a čas zná Tomáš Borovec.
2: Fotbalisté Hradce Králové, nakonec to bude autové vhazování, takže na pravé straně má míč Ludvíček. Nakonec ale ten aut se nepovedl, takže je tady.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zvedená D10 u Benátek nad Jizerou a nehoda na D35 před Olomoucí. Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je zavřená před sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 27. kilometru hořel návěs kamionu. Na místě zasahují hasiči. Kvůli uzavírce souběžné silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi je objížďka delší. Dá se jet třeba od Staré Boleslavy přes Lysou nad Labem k nájezdu u Benátek. Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce vás zpomalí nehoda za Kocourovcem. Na kilometru 283 omezuje průjezd, zdržení ale není dlouhé. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy se tvoří kratší kolona před Přerovem. U sjezdu na kilometru 271 stojí porouchané vozidlo v pravém pruhu. Průjezdný je pouze levý pruh, kolona má necelý kilometr a je to na 10 minut. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor před sjezdem na Lány. Na 26. kilometru popadalo dopravní značení a zasahuje do pravého pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami, postupně se má zatahovat, bude pršet, místy hrozí i bouřky a teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Dál je s vámi večerní Radiožurnál a Zuzana Burešová.
5: Dobrý večer, dnešní díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12 posunujeme kvůli fotbalovým zápasům na pozdější čas. Začne krátce po půl jedenácté a ze stejného důvodu uslyšíte hosta Radiožurnálu v repríze krátce po 23. hodině.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Zítra si připomeneme 58. výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Už v ranním radiožurnálu uslyšíte unikátní zvuk z 21. srpna redaktora Oldřicha Ungra, který objevili kolegové v archivu Českého rozhlasu. Zvuk je z rána krátce předtím, než do rozhlasu vtrhli vojáci. Dosud se o ně vědělo jen z literatury. Od 11 hodin bude pietní akt před budovou rozhlasu na Vinohradské. Večer pak budeme vysílat z festivalu Nevermore, kde bude moderátor Jan Pokorný zpovídat několik zajímavých hostů. Takže i zítra poslouchejte naše vysílání, tedy Radiožurnál.
1: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur dich. Warum ausgerechnet ich? Zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst

0: Beton, asfalt nebo dlažba se při vysokých teplotách ohřívají na povrchu až na 70 stupňů Celsia. Mluvím o tom proto, že při jejich dotyku taková popálenina na lidské kůži vznikne do minuty, někdy dokonce i do několika vteřin. Lékaři ve fakultní nemocnici Brno během léta zaznamenali 5 takových těžkých případů, z toho jeden řešili u dítěte.
1: Tlačil jsem ten vozeček důchodcovský. Ujeli mě nohy, spadl jsem, mozek jsem převrátil na sebe, chtěl jsem stát. Ten beton byl horký, takže rukama jsem se držet nemohl.
2: Vypráví mi na lůžku fakultní nemocnice Brno 76-letý pan Josef. Zvednout se z rozpálené země mu trvalo 2 hodiny.
1: No a ty nohy, tam mám menší citlivost, tak jsem těma nožičkama šoupal, abych se postavil. No a o ten beton jsem si vošel pár kůžičku až do masička, ještě jsem si to trochu upekl jako.
2: Lékařskou pomoc vyhledal až po několika dnech. Teď léčení potrvá ještě týdny.
1: Léčba je taková romantická, bolí to a potvora.
2: Rozpálené povrchy můžou způsobit popáleninu až 3. stupně. Lidé by návštěvu nemocnice nebo ordinace neměli odkládat, vysvětluje lékař popáleninové kliniky Pavel Brichta.
3: Nejvíc bolí povrchní popáleniny. Zatímco když se ta kůže propálí celá nebo skoro celá, tak prakticky ten člověk žádnou bolest necítí už. No a potom jsou to ty nejhlubší popáleniny, kdy ta kůže je propálená celá, tam potom se musí odstranit, co je spáleného a rekonstruovat transplantátem.
2: Důležitá je první pomoc, dodává Brichta.
3: V praxi je vždycky ponořit do studené vody. Rychle schladit, protože to zbytkové teplo, které zůstává v té kůži, může způsobit prohloubení.
2: Led na popálenou kůži nepatří, protože může kvůli stažení cév poškození ještě prohloubit. Hana Novotná, Radiožurnál.

Fotbalisté Plzně, Hradci Králové a Jablonce rozehráli poslední předkolo evropských pohárů. Všechny týmy se snaží uspět na stadionech soupeřů. A tak se za chvíli rozjedeme s radiožurnálem do Srbska, Řecka a Skotska.

0: Fotbalisté Plzně rozehráli poslední předkolo Evropské ligy. Bojují v Bělehradě s Červenou zvezdou. A na tribuně je taky reporter Vladislav Janouškovec.
1: Právě teď skončil úvodní poločas na stadionu Rajka Mitiče v Bělehradě. Viktoria prohrává s domácí Červenou zvezdou 0-1. Byl to poměrně vyrovnaný zápas, nebo ten dosavadní průběh zápasu. Viktoria tam měla své šance, největší možná Lukáš Červ či Prince Adu. Ale co je důležité, skóre se měnilo v minutě 36., kdy se tam po přihrávce Elšnika dokázal uvolnit, dostat ke střele kapitán domácích Mirko Ivanič a prostřelil Floriana Vigeleho. Takže po prvním poločase Červená zvezda Viktoria 1-0 z Bělehradu. Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: A cestujeme dál. Do závěrečné části kvalifikace konferenční ligy vstupují dva české fotbalové týmy. Hradec Králové hraje v Aténách s Panathinaikosem a utkání sleduje reportér Tomáš Borovec.
2: 21. minuta tohoto zápasu právě vyvršela a Hradec Králové drží na hřišti Panathinaikosu Atény skóre 0-0. Začátek je ve znamení aktivity, větší aktivity řeckého týmu, ale východočeši výborně brání to území před pokutovým územím a zkouší dlouhými nákopy něco vymyslet. Zatím toho moc nebylo, ale uvidíme. Času je ještě dost. Takže 22. minuta a Panathinaikos Atény, Hradec Králové 0-0. Pojďme se podívat do Glasgow, kde sleduje duel Rangers-Jablonec Karel Schemberger.
3: Začátek 8. minuty, Rangers-Jablonec 0-0. Fotbalisté Jablonce ale zatím na Ibrox Stadium jednoznačně aktivnější, ačkoliv střelecký pokus tady fanoušci ještě neviděli a je jich hodně, myslím těch fanoušků. Ochozy jsou zaplněné, odhadem typují kolem 45 000, kapacita je 51 000 fanoušků. Z Glasgow Karel Schemberger, Radiožurnál.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, DNA, Uhradce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. Zprávy připravila Monika Vrchotová.
4: Senátoři vrátili návrh stavebního zákona poslanecké sněmovně. Francie zaznamenala v létě kvůli horkům o 7 000 úmrtí navíc. Trojice českých fotbalových klubů bojuje o účast v hlavní fázi evropských pohárů. Pátek přinese místy přeháňky, postupně na většině území déšť, místy i bouřky a teploty do 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Senátem neprošel návrh stavebního zákona. Podle koaličních poslanců norma usnadní a zrychlí proces stavebního povolení. Senátoři ho ale naopak označují za paskvil, který jde na ruku velkým developerům a nezajišťuje dostatečnou kontrolu systému. Podle Stanislava Balíka, místopředsedy ústavně právního výboru Senátu za ODS, by novela způsobila kolaps stavebního řízení.
5: Toho stavebního řízení, které už dnes funguje špatně, které už dnes funguje nedostatečně, přestože tam je celá řada bodů, které jsou rozumné, usnadňují obnovu zemí po povodních, katastrofách a tak dál, ale bohužel je to doprovozené právě těmi záměrnými změnami ve prospěch velkých hráčů, velkých developerů.
4: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO za návrhem dál stojí a věří, že poslanci koaliční většinou Senát přehlasují. Ve Francii zatím letos zemřelo kvůli horkům zhruba o 7 000 lidí víc, než je obvyklé, informovaly o tom francouzské úřady. Země zažila od poloviny června minimálně 3 vlny veder. Teploty často dosahovaly 40 stupňů.
6: V druhé polovině června, který se zapsal do francouzské historie jako nejteplejší červen v historii měření, zemřelo o téměř 6 000 lidí víc, to je přibližně 12% nárůst oproti loňskému červnu. S odvoláním na zdravotnické úřady o tom informovala agentura AFP. Většina úmrtí se týkala lidí nad 75 let, kteří vysoké teploty snášejí hůře. Podle ministerstva zdravotnictví ale zatím nelze jasně určit, že příčinou jejich smrti bylo horko. Vysoké teploty ve Francii trvaly téměř nepřetržitě od poloviny června. Teploměry často ukazovaly přes 30, v některých částech země i přes 40 stupňů. Vysoké teploty ve Francii doprovází sucho a lesní požáry. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: V Německu letos kvůli vedrům zemřelo přinejmenším 14 000 lidí. Uvádí to Institut Roberta Kocha, který má v Německu na starost ochranu veřejného zdraví. Kvůli horku tak letos v Německu zemřelo víc lidí než v roce 2018, který byl dosud v tomto ohledu nejtragičtější. Tehdy bylo obětí přes 9 000. Před 58 lety začala invaze Československa vojsky Varšavské smlouvy. Armády Sovětského svazu, Polska, Maďarska a Bulharska většinu našeho území obsadili o den později, 21. srpna 1968. Několik desítek pozorovatelů vyslalo taky východní Německo, většina jeho vojáků se ale zastavila na hranicích. Vpád vojsk ukončil období politického uvolnění zvané Pražské jaro. Do konce roku 68 střet s vojáky nepřežilo 137 Čechoslováků. Další stovky utrpěly zranění. Uvádí to Ústav pro studium totalitních režimů. Okupační vojska v Československu zůstala 23 let. Poslední vojáci sovětské armády ho opustili až v roce 1991.
0: Sport.

0: Fotbalisté Plzně hrají v Bělehradě proti Crvené zvězdě v play-off Evropské ligy. Přímo na stadionu je Vladislav Janouškovec.
1: Čekáme na zahájení druhého poločasu, potom prvním vede domácí Crvená zvezda nad Viktorií 1-0 brankou kapitána Ivaniče. Z Bělehradu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: Fotbalisté Hradce Králové hrají v Aténách proti Panathinaikosu a Jablonec v Glasgow proti Rangers, oba o skupinovou fázi konferenční ligy. Utkání v Aténách sleduje Tomáš Borovec.
2: 35. minuta v tuto chvíli začala. Panathinaikos Atény, Hradec Králové 0-0. Teď tyčka, kterou trefil z velké dálky Van Buren, takže se na stavu nic nemění. A my se podíváme do Glasgow, kde sleduje utkání mezi Rangers a Jabloncem Karel Schamberger.
3: 20. minuta končí a Rangers hrají s Jabloncem 0-0. Z Glasgow Karel Schamberger, Radiožurnál. A my můžeme...
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D10 u Benátek nad Jizerou a nehoda na D1 za Bělotínem. A provoz na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy dále blokují následky požáru před sjezdem do Benátek nad Jizerou. Na 27. kilometru hořel návěs kamionu. Poslední volný exit je na 21. kilometru a kvůli uzavírce souběžné silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi řidiči objíždějí po místních cestách přes Kostelní Hlavno. Dá se také jet od Staré Boleslavy přes Lysou nad Labem k nájezdu u Benátek. Na D1 z Prahy do Brna překáží nehoda v omezení za Bělotínem. Na kilometru 319 havarovalo několik osobních vozidel.
6: Dálnice je pro kamiony neprůjezdná, pro osobní auta velmi stěží, kolono narůstá.
5: Na místo dorazila policie, na kamerách teď vidíme, že už se protahují i některé kamiony, zdržení téměř půl hodiny. Ve stejném omezení na D1 jen ve směru na Brno hlásíte za odrami odstavený kamion. Na kilometru 318 brzdí provoz.
7: Odstavený poruchaný kamion a dá se to natěsno s kamionem projet, ale pomalý.
5: Tam je zdržení kratší, je to na pár minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra se zpočátku čekají lokální přeháňky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty od 23 do 28 stupňů. To byly zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
9: Dobrý večer. Dnes měl v Prostějově světovou předpremiéru nový český film Osamělý vlk. Přináší mimořádný osud Josefa Františka, československého stíhacího pilota a jedné z nejvýraznějších osobností bitvy o Británii. Podle režiséra Ondřeje Veverky je příběh Josefa Františka nad časovým příběhem odvahy, odpovědnosti a osobní oběti. Do kin vstoupí 27. srpna. Nenechte si ho ujít.
4: Večerní Radiožurnál
10: a Zuzana Burešová.
11: Mám v hlavě naše dny.

0: Do večerního radiožurnálu jsme taky zařadili jedno zdravotní téma. V Česku přibývá pacientů s nádorem v oblasti hlavy a krku. Vyplývá to z údajů Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky. Ročně lékaři odhalí víc než 2000 nových případů. Před 10 lety jich bylo o čtvrtinu méně. Častěji než dříve onemocní taky mladší pacienti kolem 50.
1: Já jsem si nechal dělat nové zubní protézy. Jsem zjistila, že tam mám takové černé.
2: Popisuje 60. Jana, co ji přivedlo k lékařům. Dnes je 2 roky po náročné onkologické léčbě kvůli nádoru v dutině ústní. I proto se jí hůře mluví.
3: Zatím ten stav vypadá klinicky velmi dobře.
2: Dívá se jí na zubním křesle do úst při pravidelné kontrole stomatochirurg Jan Štembírek z kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava.
3: Příjem potravy je dobrý, dá se?
1: Musím to myslovat.
2: Při náročné mnohahodinové operaci ji lékaři mimo jiné odebrali mízní uzliny na obou stranách krku a více než polovinu jazyka.
3: Půlka jazyka je vytvořená uměle z volného laloku z předloktí. Jsme našli na bývající část toho pahylu jazyka.
2: Po operaci podstoupila pacientka ještě ozařování a chemoterapii. Následovala dlouhá rehabilitace, během které se učila znovu mluvit.
1: Jenom to mluvení a to přijímání potravy. Jinak se cítím dobře.
2: Hodnotí kdysi silná kuřačka Jana svůj aktuální stav. Krátce na to už se s lékařem loučí. Právě kouření je jedním z důvodů, proč nádory v oblasti hlavy a krku vznikají.
3: V minulosti to bylo doména skupiny, která měla nadměrnou konzumaci alkoholu nebo nadměrné kouření, ale v současnosti, co pozorujeme, je, že přibývají mladí pacienti kolem 50 roku života a přibývají nám ženy.
2: Říká stomatochirurg Jan Štembírek. Podle lékařů stojí za zvyšujícím se počtem pacientů i to, že lidé zanedbávají preventivní zubní prohlídky a chybí i screeningový program. Varovným příznakem rakoviny hlavy a krku může být dlouhodobý chrapot nebo změna hlasu. Pokud nádor roste přímo v ústech, obvykle bolí.
3: Dalším symptomem může být i nějaká bulka na krku, kterou pohmatově pacienti najde.
2: Že prvotní příznaky nemoci lidé někdy podceňují, potvrzuje i primář onkologické kliniky Ostravské fakultní nemocnice Tomáš Blažek.
4: Mnohdy ti pacienti bagatelizují potíže, můžou je schovávat za nějakou drobnou aftou, poraněním, v dutině ústní při běžné hygieně, odkládají to vyšetření, což samozřejmě negativně ovlivňuje celkové léčebné výsledky.
2: Za částí nádoru hlavy a krku stojí také infekce HPV viry. Z Fakultní nemocnice Ostrava Andrea Skalická, Radiožurnál.

Na brněnském výstavišti už zítra odstartuje program jedné ze čtyř skupin mistrovství Evropy volejbalistek. Češky se na úvod šampionátu utkají s Řeckem, v sobotu pak s Rakouskem a v neděli s hvězdným Srbskem, obhájcem stříbra. Tento zápas už je vyprodaný. Divácká kulisa bude tedy skvělá, na místě budou i naše sportovní reportéři. Ti jsou taky na třech zahraničních fotbalových stadionech, kde hrají české kluby. Za chvíli se za nimi vydáme.

0: Fotbalisté Plzně hrají na úvod posledního předkola Evropské ligy v Bělehradě s Červenou zvezdou. Zápas sleduje reportér Vladislav Janouškovec.
1: V Bělehradě se plzeňské Viktorii vůbec nedaří. V 60. minutě prohrává s domácí Červenou zvezdou už 0-2. První gól inkasovala v minutě 36., kdy se po přihrávce Elšnika uvolnil v pokutovém území kapitán Mirko Ivanič. No a ten samý hráč, a vlastně ti samý hráči, abych byl přesný, v 53. minutě zleva centroval Elšnik. No a Mirko Ivanič před přihlížejícím Prepslem uklízel ten balón vedle bezmocného golmana Floriana Wiegela. Plzeň tedy prohrává 0-2. Z Bělehradu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: A v posledním předkole konferenční ligy jsou dva české fotbalové týmy. Hradec Králové se snaží na úvod uspět v Aténách proti Panathinaikosu. Dívá se i reportér Tomáš Borovec.
2: A fotbalisté obou týmů mají za sebou první poločas, po kterém je stav nerozhodný 0-0. Domácí řecký celek je o něco aktivnější, drží míč z 63%, také už zapsal 9 střeleckých pokusů, ale jenom jeden šel mezi tři tyče, takže nakonec tu největší šanci měli hráči Hradce Králové, protože v 35. minutě pálil Mick van Biren do pravé tyče, chybělo mu tedy pár centimetrů. Takže jak jsem zmínil, na olympijském stadionu zatím 0-0, no a jak to vypadá v Glasgow, kde hrají domácí Rangers s Jabloncem, a je u toho Karel Schamberger.
3: Končí 38. minuta hry. Glasgow, respektive Rangers, hrají v Glasgow s Jabloncem 0-0. Největší šanci, ano, měli domácí hráči ze Skotska, když trefil Dragojevič jen tyč jablonecké branky, ale naštěstí tato tyčka hrála se Severočechy a tak se balon následně odrazil mimo branku a ne do sítě, ale i jablonečtí fotbalisté jsou aktivní a dokážou zahrozit vepředu úplně gólovou příležitosti, ale zatím za 38 minut tady na Ibrox Stadium nevypracovali. I nadále poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Glasgow. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Jestli už je jasná finální částka, která půjde na prevenci a sport, povíme ve zprávách. Radiožurnál je s vámi v 9:30. A taky Monika Vrchotová se zprávami.
1: Zhruba 4,5 tisíce odběrných míst na jihu Moravy je po bouřkách bez elektřiny. Nejčastější příčinou jsou stromy a větve v elektrickém vedení. Nejvíce zasažené jsou Břeclavsko a Hodonínsko. Finální částka, která půjde na prevenci a sport, není jasná. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO to řekl ministr sportu Boris Šťastný z Motoristů. Zatím se podle něj dohodli, že se navýší finance pro děti a mládež a na podporu pohybu. Rumunská stíhačka F-16 zničila v Černém moři dron, který se nacházel několik set metrů od rumunské těžební plošiny. Ta je součástí projektu na těžbu zemního plynu Neptune Deep v Černém moři. Informoval o tom rumunský ministr obrany. Podle něj Ukrajina potvrdila, že dron nebyl její. Rumunský prezident Nicu Šordan obvinil z incidentu Rusko. Moskva se zatím nevyjádřila. Do Strakonic se opět vrátil mezinárodní dudácký festival. Až do neděle město hostí dudáky a dudácké skupiny z 18 zemí světa. Muzikanti budou hrát na hradním nádvoří, v letním kině, na letní scéně u kostela svaté Markéty nebo u strakonického pivovaru. Sport. Španělský tenista Carlos Alcaraz bude na US Open obhajovat titul. Sedminásobný grandslamový vítěz se vrací po zranění zápěstí, kvůli kterému nehrál od poloviny dubna. 23-letý Alcaraz oznámil návrat na svém Instagramu. Poslední ze 4 grandslamů sezony začne v New Yorku 30. srpna a my ho odvysíláme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A reportážní vstupy ze zápasů evropských fotbalových pohárů vám nabídneme hned po zprávách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Požár kamionů na D10 u Benátek nad Jizerou a kolona na D1 za Bilotínem. Na dálnici D10 z Prahy do Blané Boleslavy se uklízí po požáru kamionu u Benátek nad Jizerou. Před sjezdem na 27. kilometru byla dálnice neprůjezdná. Teď už řidiči hlásí otevřený jeden jízdní pruh.
4: Vypadá to, že jediný. Ještě to tam nevěděli, ale pořád blikají tam policajti.
3: Je tam stále kolona, jede se velmi pomalu, zvažte pro to objížďku. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy překáží nehoda v omezení za Bilotínem. Na kilometru 319 havarovalo několik osobních vozidel. Projíždí se kolem nich pomalu, na místě je policie. Problémy mají hlavně kamiony, zdržení je na půl hodiny. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jste hlásili komplikace v omezení za Sadskou. Mezi 25. a 35. kilometrem projížděl omezením nadměrný náklad.
5: Prostě tam byly auta s majákama, je zavřená dálnice na Hradě.
3: Provoz na chvíli stál, teď to podle kamer vypadá, že se pomalu projíždí a v každém směru je volný pouze jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se čeká místy déšť i bouřky, zítra se zpočátku objeví lokální přeháňky, postupně bude až zataženo na většině území s deštěm, místy s bouřkami i velmi silnými. Noční teploty 19 až 15 stupňů, denní 23 až 28. To byly zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: A my vás teď už vezmeme na slíbený fotbal. Plzeň hraje úvodní zápas posledního předkola Evropské ligy na stadionu Červené zvezdy Bělehrad. Sleduje ho reportér Vladislav Janouškovec.
6: 72. minuta utkání, stále platí to vedení Červené zvezdy 2-0 nad plzeňskou Viktorií. Oba góly zařídil domácí kapitán Mirko Ivanič, který právě teď střídá. Z Bělehradu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: A taky nás zajímá utkání závěrečné části kvalifikace fotbalové konferenční ligy. Na utkání Panathinaikos Hradec Králové se do Aten vydal reportér Tomáš Borovec.
7: Po prvním poločase hraje Hradec Králové na hřišti Panathinaikosu 0-0. No a jak to vypadá po první půli v Glasgow, kde hrají domácí Rangers s Jabloncem, to ví Karel Schamberger.
8: Rangers Jablonec po první půli také 0-0, největší šanci měli domácí, tedy Rangers Dragojevič trefil tyč, ale Jablonec stále odolává a hraje vyrovnanou partii. Z Glasgow Karel Schamberger, Radiožurnál.

Dívám se do kalendáře, je to přesně tak. Děti mají před sebou poslední týden prázdnin a pro rodiče to znamená schánění školních pomůcek. Zatím to tedy vypadá, že základní výbava pro prvňáky letos vyjde na podobnou částku jako loni. Detaily přidáme ve večerním radiožurnálu už za malou chvíli. It's a

0: laktovka, penál, sešity, tušky, potřeby na výtvarnou výchovu nebo tělocvik. Tak to jsou základní pomůcky pro nový školní rok. Nejvíc starostí s jejich pořizováním mají tradičně rodiče prvňáků. A reagují taky obchodní řetězce. Podle analýzy akčních letáků 7 největších z nich, kterou zpracovala společnost Česká distribuční, vyjde základní výbava pro prvňáka v průměru na 3350 korun, tedy podobně jako v loňském roce.
1: Ten první nákup tempery a lepidla a nůžky nás vyšel do tisícovky. Aktovka ta šla potom úplně zvlášť a ta už se pohybovala víc určitě. Tam jsme byli přes 2000, si myslím.
2: Říká Tereza Krejčová z Meziboří v Ústeckém kraji. Její syn nastupuje do první třídy základní školy. Právě aktovka je podle analýzy České distribuční výrazně nejdražší. V průměru vyjde na zhruba 1600 korun. Oproti loňsku nejvíc zdražily školní přezůvky na zhruba 217 korun. Naopak zlevnily třeba svačinové boxy nebo sešity. Podle červnového průzkumu agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, ve kterém odpovídalo 1000 lidí, počítá skoro polovina rodičů s výdaji na pomůcky do 3000 korun. Většina z nich ale stále porovnává ceny a hledá možnosti, jak uspořit, říká mluvčí bankovní asociace Adam Dufek.
3: Větší problém samozřejmě představují tyto jednorázové zářijové výdaje pro domácnosti s napjatějším rozpočtem a také pro rodiny s více školními dětmi, protože se jim jednotlivé položky násobí.
2: V Česku je podle projektu Neviditelní zhruba 300 tisíc dětí z nízkopříjmových rodin. Podle Magdy Frišové z Diakonie Českobratrské církve evangelické se tito rodiče často snaží šetřit na školní pomůcky dopředu a pokud to nejde, omezují podle Frišové další výdaje.
4: Takové ty věci, které jsou třeba víc rozvojové, školní výlety, družiny, kroužky, anebo třeba by rádi zaplatili obědy a potom to dítě poslali do družiny, ale tím, že třeba nemají peníze na obědy, tak je nepřijme ani ta družina.
2: To se týká i matek samoživitelek, jak potvrzuje Žaneta Slámová z organizace Fandi mámám. Podle ní se samoživitelkám navíc nedaří o prázdninách na pomůcky tolik šetřit, protože často nemají hlídání a kvůli tomu například méně chodí do práce. Kromě kompletní výbavy pro prvňáky mají samoživitelky podle Slámové problém taky s nákupem oblečení.
5: S botami novými do školy, s přezůvkami, se sportovním oblečením na tělocvik a pak středoškoláci vlastně, tam hodně je platba za třeba internáty, dopravu, specifické potřeby pro to vyučování.
2: Organizace proto pořádá sbírku, ve které můžou lidé samoživitelkám na pomůcky přispět, přímo nákupem v obchodech nebo přes aplikaci Fandimat. Sbírku v obchodech organizuje taky Českobratrská církev evangelická, té můžou lidé přispět i online. Vít Andrle, Radiožurnál.

13 let jste na Radiožurnálu mohli poslouchat Štěpána Macháčka a jeho reportáže z Blízkého východu. Tato jeho profesní etapa skončila. Jak se za dobu jeho působení změnil region, který se už stál jeho druhým domovem? A co všechno člověk pozná až ve chvíli, kdy se ocitne přímo uprostřed dění? Tak právě Štěpán Macháček bude zítra hostem Radiožurnálu, jako vždy v pravidelném čase, krátce po 9. hodině dopoledne.

0: K závěru se blíží úvodní zápas posledního předkola Evropské ligy mezi fotbalisty Červené zvezdy Bělehrad a Viktorie Plzeň. Slovo má reporter Vladislav Janouškovec.
1: S fotbalisty plzeňské Viktorie to nevypadá vůbec dobře, co se týká Evropské ligy v téhle sezóně. Na stadionu v Bělehradě totiž Viktoria prohrává už 0-3. Nejprve se dvakrát trefil kapitán Mirko Ivanič, no a potom rozhodčí z Norska Espen Askas po zhlédnutí videa nařídil pokutový kop, který v závěru ještě proměnil střídající Alexander Kataj. A tak teď ve chvíli, kdy běží třetí minuta nastavení, Viktoria prohrává v Bělehradě 0-3. Z Bělehradu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: A cestujeme dál, hraje se taky poslední předkolo konferenční ligy s účastí dvou českých klubů. Fotbalisté Hradce Králové bojují v Aténách s Panathinaikosem. Dívá se a komentuje reportér Tomáš Borovec.
2: Na konci 62. minuty to není příliš veselé pro východočeský klub, protože Hradec Králové prohrává na hřišti Panathinaikosu 0-2, když inkasoval dva slepené góly během 6 minut. V obou případech vyzrál na domácí defenzivu a golmana Zadražila Andrew Stetej. V prvním případě to bylo trochu se štěstím stečí přes záda bránícího Filipa Čiháka, ale potom ten jeho druhý útok už byl parádní a teď zase Tetej v akci a naštěstí po jeho přihrávce na poslední chvíli František Čech odkopává. To jsou minuty, které patří Panathinaikosu, takže ještě jednou opakuji, Atény, Panathinaikos Atény vede na domácím hřišti nad Hradcem Králové v 63. minutě 2-0. Pojďme se podívat, jak to vypadá v Glasgow, protože tam hraje Jablonec s domácími Rangers a tohle utkání sleduje Karel Schamberger.
3: Start 53. minuty hry a Jablonečtí také prohrávají. Tady na Rangers 0-1 před malou chvílí. Ibrox Stadium propukl v nadšení po gólu Naderiho, který vykombinoval, respektive byl na konci velmi hezké kombinace fotbalistů Rangers. Prvně to byla střela z hranice pokutového území od Nýla na pravou stranu hřiště. Se tam zpracoval balón Jokota a ten už poslal míč jen v malém pokutovém území a tam ho zakončil právě Ryan Nadery a poslal tak Rangers do vedení 1-0. To vedení aktuálně platí na konci 53. minuty hry. Z Glasgow Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší, v e-shopu radiotéka.cz.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravila Monika Vrchotová. Ministryně financí dokončila kolo jednání ohledně rezortních rozpočtů. Nad Německem se přehnala dvě tornáda, poničila desítky domů. Tři české fotbalové kluby bojují o účast v hlavní fázi evropských pohárů. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěm, místy s bouřkami a s teplotami do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO má za sebou jednání s vládními kolegy nad rozpočty jejich rezortů. Po jednáních nechtěla upřesnit, jaký schodek státního rozpočtu na příští rok plánuje. Zopakovala, že bude pod 400 miliard korun. S některými ministry dnes podruhé mluvila o nedořešených položkách.
3: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník. Například u rezortu školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
4: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
3: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
5: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě. To ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
3: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Nad městem Wetzlar v německé spolkové zemi Hesensko se včera večer přehnalo tornádo s odvoláním na německou meteorologickou službu, to uvedla agentura DPA. Tornádo ve městě a okolí poničilo asi 60 domů. Škody jsou hlášené taky z nedaleké obce Solms. Druhé tornádo pak zasáhlo městečko Fürstenwalde, ležící východně od Berlína. Poškozená jsou kromě domů taky auta, na které spadly polámané stromy. V Česku momentálně silné bouřky zaměstnávají hasiče a energetiky nejvíc na jižní Moravě. Zítra dopoledne se počasí uklidní, ale meteorologové varují před další vlnou bouřek odpoledne. Výstraha začne platit v 16 hodin, pokračuje meteorolog Filip Smola.
6: Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky z úhrny kolem 40 mm za krátkou dobu. Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm.
1: Bouřky zítra může doprovodit taky vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Meteorologové proto varují před pády stromů nebo zatopením sklepů a podchodů. Část zítřejšího festivalu Nevermore 68 se z venkovní části pražského výstaviště přesouvá do křižíkových pavilonů. Informují o tom pořadatelé festivalu. Pro Prahu a okolí totiž meteorologové vydali výstrahu před velmi silnými bouřkami. Nevermore 68 každoročně připomíná okupaci Československa. Nachystané jsou debaty, třeba s autory podcastu Přepište dějiny. Vystoupí i zpěvák a disident Jaroslav Hudka. Radiožurnál připravuje speciální vysílání k připomenutí srpnových událostí přímo z festivalu.
7: Sport. Fotbalisté Plzně prohráli na stadionu Červené hvězdy Bělehrad zahajovací zápas play-off Evropské ligy 0-3. V evropských pohárech jsou v akci taky další dva české týmy. Hradec Králové hraje v Aténách proti Panathinaikosu a Jablonec v Glasgow proti Rangers, oba o skupinovou fázi konferenční ligy. Na stadionu v Aténách je Tomáš Borovec.
8: Odkop od branky. 72. minuta zápasu, Panathinaikos Atény vede nad Hradcem Králové díky dvěma gólům Teteje 2-0. Pojďme se podívat do Glasgow, kde hraje Jablonec s domácími Rangers a utkání sleduje Karel Schamberger.
9: Jablonečtí fotbalisté prohrávají na trávníku Rangers 0-1 v 62. minutě hry. Z Glasgow Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D10 za Tuřicemi a na D1 za Bělotínem. Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je před sjezdem do Benátek nad Jizerou už průjezdná. Kolem následku požáru kamionu na 26. kilometru se projíždí levým pruhem. Kolona začíná za sjezdem na Tuřice na 25.

0: prvním kilometru a je to zatím na hodinu. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy se zdržíte za Bělotínem. V omezení na kilometru 319 stále překážejí havarovaná vozidla v obou pruzích. Kolona od kilometru 316 je na půl hodiny. A přes severní Čechy prošly bouřky, nebezpečnou situaci hlásíte u Ohrazenic. Ve sjezdu z dálnice D10 na silnici 35 do Liberce je na vozovce hodně vody.
1: Je tam poměrně velký bazén, takže tu chvíli tam je aquaplaning a se potřebuje dát pozor.
0: A na silnici 26 z Domažlic do Plzně zpomalte za Horšovským Týnem. Za Zahradnictvím máme hlášenou nehodu, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku oblačno až polojasno a lokálně přehánky, od jeho západu postupně až zataženo a na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. To byly zprávy. Dál je s vámi večerní Radiožurnál a Zuzana Burešová.
4: Dobrý večer. Hluk letadel a tanků, pocit zklamání i zrady. V novodobé historii jsou momenty, které jsme sice možná nezažili, ale stejně v nás vyvolávají určité emoce. Co si v sobě neseme při vzpomínce na srpen roku 1968 a nástup normalizace, to se pokoušela zjistit organizace Czechsperiment v dokumentu o historii s neherci, kteří nezažili. Detaily už za chvíli.
2: Večerní radio.

Právní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Konstelační metodu možná znáte z rodinných terapií, co ale vyvolá, když se jejím tématem stane srpen roku 1968. Režisér Jan Látal nechal stovku Čechů a Slováků prožít vpád vojsk Varšavské smlouvy tak trochu na vlastní kůži. Jeho dokument Czechsperiment bude mít premiéru už zítra na festivalu Nevermore 68 na pražském výstavišti.
1: Nikdy jsem nevěřila KSČ. Byla jsem vyhozena z práce, odsunutá na vesnici, kde dělám podřadnou práci a nevím, kde jsou moji lidi a nevím, komu můžu věřit.
2: Vžila se do své role jedna z účastníků konstelace. Ta probíhala pod dozorem psychiatra a psychoterapeuta Ivana Verného. Svou úlohu v experimentu si ale každý mohl vybrat sám.
3: Já jsem jako byla v roli mého otce a úplně teďka mám takový pocit, že jsem i tomu, co se stalo tenkrát, tak jsem tomu i intenzivně jako porozuměla.
2: Vypráví dcera tehdejšího odbojáře.
3: Těším se na to, až se s tím tatínkem o tom budu moci povyprávět.
2: Být komunistou nebo proti režimu, podporovat východ nebo západ, pracovat v bezpečnostních složkách. Motivaci vybrat si svou roli měl každý ze stovky Čechů a Slováků jinou.
4: Já prožívám velkou rozporuplnost.
5: Povedz mi ještě, za koho hovoríš?
4: Bezpečnostné silové zložky.
6: Jsem akoby hrdý na něco. Ale som aj veľmi zhnusený zároveň. A chcem tu aj byť, aj tu nechcem byť zároveň.
2: Mezi bezejmenými postavami se ve Velké bílé hale pohyboval i Alexandr Dubček, Jan Palach nebo Gustav Husák.
7: Lidé, kteří zaslechli první zprávy z rozhlasu, budí další a vycházejí do ulic.
8: Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa.
2: Každý z nich prožíval invazi varšavských vojsk trochu jinak.
9: Mě se teraz velmi emočně ulavilo, pokud mám v sebe klud.
5: Gustav Husák hovorí, že se mu velmi emočně ulavilo a cítí v sebe klud.
9: Akorát má velmi bolia kolena, chrbát, mezi lopatkami a plusky.
2: Celý experiment z pozdálí sledovala tehdejší rozhlasová hlasitelka Dagmar Hazdrová.
10: Rok 1968 byl pro mě opravdu zvláštní.
2: Rozhlasačka z Hradce Králové za okupace spolupracovala na 52 hodinách nepřetržitého vysílání Rádia Svobodná Evropa.
10: Tolik dobra, tolik radosti, tolik těšení, tolik nadějí a pak strašný pád. To zděšení, deziluze, zklamání, podvod, pocit ztracení. Současně jsem žasla nad tím, jak je snadné ten národ umlčet, zastrašit a dokonce i zlomit.
2: Po páteční premiéře na pražském výstavišti se Czechsperiment pustí do přípravy podobných projektů. Věnovat se bude třeba roku 1945 nebo 89. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

Zatímco tenisové fanoušky včera potěšila 20-letá Sára Bejlek, která v Cincinnati porazila světovou jedničku Arinu Sabalenkovu z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále, tak fotbalistům tří českých klubů se v evropských soutěžích moc nedaří. Za chvíli se spojíme s našimi reportéry a přidáme podrobnosti.

0: Fotbalisté Plzně prohráli v úvodním utkání čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradu s domácí Červenou zvezdou 0-3. O postup do ligové fáze konferenční ligy hraje Hradec Králové v Aténách s Panathinaikosem. A je u toho reportér Tomáš Borovec.
1: 90. minuta zápasu a hradečtí fotbalisté se v dnešním utkání poprvé prosazují, protože Umar dostal krásnou přihrávku za obranu, nekompromisně překonal gólmana Peňu. Znamená to tedy, že v tuto chvíli Panathinaikos Athény vede nad Hradcem Králové 2-1 a to je pro východu Čechy velice dobré výchozí postavení, co se týče skóre pro domácí odvetu, ale ještě nepředbíhejme, protože se ještě bude nastavovat pár minut, ale nicméně v tuto chvíli tedy v Athénách hraje Panathinaikos se Hradcem Králové 2-1. Teď střela domácího týmu, ale jenom do rukavice gólmana Adama Zadražila. Takže jsou to teď dramatické momenty na obou stranách. Co sleduje v Glasgow mezi domácími Rangers a Jabloncem Karel Schamberger?
2: Aktuálně jablonečtí prohrávají, je na trávníku Rangers 0-1 na konci 80. minuty hry, ale pozor, jablonečtí fotbalisté mají přesilu v závěru utkání, protože byl vyloučen domácí hráč Devlin a tím pádem dohrávají Rangers o 10 a jablonečtí fotbalisté toho určitě chtějí využít. Jsou více na balónu, drží víc míč a kombinují určitě před brankou Rangers v posledních minutách více. Zatím se ale neprosadili, uvidíme, zda to jablonecká ofenziva v tomto zápase zvládne, anebo zda odejde s nulou. Do konce základní hrací doby chází ještě 10 minut. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Glasgow. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 3:15.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Být ve ztrátě a i přesto si pronajímat jedny z nejdražších kanceláří vysvětlíme ve zprávách. Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. Zprávy připravila Monika Chmielová.
1: Příští rok větší rozpočet než letos. Počítá s navýšením platů policistům a hasičům i se zvýšením náboru. Řekl to šéf resortu Lubomír Metnar z hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou také z ANO. Podrobnosti ale nechce sdělovat před pondělním jednáním vlády. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra si v Brně pronajímá jedny z nejdražších kanceláří, i když je dlouhodobě ve ztrátě. Zjistil to investigativní tým Radiožurnálu. Za metr čtvereční platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun bez daně. To je podle oslovených realitních expertů až o pětinu víc, než je v Brně obvyklé. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch žádá dozorčí radu pojišťovny, aby to prověřila. Izraelské úřady hledají dodavatele pro výstavbu osady na západním břehu Jordánu. Rozsáhlý osadnický projekt v takzvané oblasti E1 by odstřehl východní Jeruzalém od zbytku palestinského území. Zároveň by rozdělil západní břeh Jordánu. Ke zrušení soutěže vyzvali Francie, Británie, Itálie a Německo. Realizace projektu by podle nich ohrozila územní celistvost případného palestinského státu. A stanice pražského metra Flora na lince A zůstane zavřená až do konce února. Původní termín byl začátek prosince. O 3 měsíce déle potrvá oprava nástupiště. Při rekonstrukci stropní desky dělníci narazili na železobetonové nosníky, které jsou v nevyhovujícím stavu. Technici je musí vyměnit a dodělat tam ochranné protipožární vrstvy. Sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň podlehli v úvodním zápase 4. předkola Evropské ligy Crvené zvezdě 0-3. Hradec Králové v prvním zápase play-off konferenční ligy remizoval s Panathinaikosem Athény 2-2. Jablonec teď hraje ve stejné fázi soutěže na hřišti skotských Rangers a je u toho Karel Schemberger.
2: 90. minuta hry, jablonečtí fotbalisté prohrávají na trávníku Rangers 0-1. Rangers ale dohrávají o 10. S Glasgow Karel Schemberger, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D10 před Banátkami nad Jizerou a na D1 za Bělotínem. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy čekejte kolonu za Tuřicemi. Na od 22. kilometru se popojíždí až k Banátkám nad Jizerou, kde na 26. kilometru překážejí následky požáru kamionu. Zdržení půl hodiny. Na D1 z Přerova do Ostravy se tvoří kolona za Bělotínem. V omezení na kilometru 319 havarovalo několik osobních aut. Projet mají problém hlavně kamiony. Kolona od kilometru 316 je na půl hodiny. V Praze čekejte překážku v tunelu Blanka ve směru na Břevnov. V poslední části tunelu za odbočkou na Dejvice stojí v pravém pruhu nepojízdné vozidlo. A nehoda překáží u Nového Města na Moravě. Za výjezdem z města po silnici 19 do Bystřice nad Pernštejnem havarovalo osobní auto. Zablokovaný je jeden pruh a projíždí se kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné. Doprovázet je mohou nárazy větru až 90 km v hodině, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku.
7: Severní energetická chce sama rozhodnout o rozdělení peněz, které při obnově lomu ušetří.
8: Původně plánovala převést přibližně 1 miliardu korun.
9: Budeme bojovat za práva státu, řekl deníku N premiér Andrej Babiš.
10: Ministerstvo životního prostředí se skupinou Seven miliardáře Pavla Tykače obnovilo jednání, píše ČTK.
11: Hádka o miliardu, Pavel Tykač, Andrej Babiš, série schůzek a peníze pro lidi ze severu, kteří roky trpěli těžbou uhlí. Kolik jich dostanou a co má s celým tímhle případem společného plán na zestátnění ČEZu? Ptám se Zdislavy Pokorné, investigativní novinářky z Deníku N.
12: D10.
5: Dnes je čtvrtek 20. srpna. Ahoj Zdislavo, vítej ve Vinohradské 12, rád tě tady vidím.
12: Ahoj, moc díky za pozvání.
5: Ministr životního prostředí Igor Červený se v úterý tento týden znovu sešel se zástupci společnosti Severní energetická, společnost Seven, miliardáře Pavla Tykače, aby společně řešili spor kolem peněz pro obce na severu Česka, které jsou postižené těžbou hnědého uhlí.
13: Vrátili jsme k jednacímu stolu společnost Seven. Společným cílem všech zúčastněných stran je, aby obce získaly finanční prostředky, pokud možno ještě v letošním roce.
5: Kdo na tom setkání byl? Víš o něm něco víc, k čemu ti účastníci dospěli?
12: Tak těch jednání se skupinou Seven bylo několik od dubna, kdy to teda ta současná vláda začala řešit. Nicméně ta poslední schůzka, která se odehrála v úterý, tak byla poměrně zvláštní. A zvláštní v tom, že to byla první z těch schůzek, kdy se zástupci Tykačovy skupiny setkal jenom ministr a měl tam vedle sebe Pavla Vlčka, šéfa kabinetu, ale nikdo jiný tam nebyl. Do té doby ty úředníci z Ministerstva životního prostředí tam byli přítomní a řešili se skupinou Seven různé věci, ale teď právě ministr Červený řekl, že s nima chce sedět jenom sám. Otázkou je, jestli se nebojí, jako, že by to někdo třeba mohl vykecat a tak dál, ale to, co se tam řešilo, tak byla cena pozemků, za které by vlastně stát mohl vykoupit Tykače. A je to fakt složitý, jo, protože řeší se tam poslední rok spor o tu miliardu, kterou stát chce po Tykačovi. Stát ty peníze chce z toho důvodu, že to byl právě stát a ta minulá vláda, která Tykačovi umožnila, aby uklidil ten lom, kde dvě dekády jeho skupina Seven těžila hnědé uhlí, tak aby to uklidil levnější formou.
5: Takže, aby to nechal na přírodě v podstatě z větší části, ne?
12: Ano. A tím, že mu otevřela tuhle cestu, tak mu řekla ty peníze, které se ale ušetří, tak si nemůžete nechat, ale vrátíte do toho regionu.
5: Které byly připravené na tu rekultivaci takzvanou vlastně té krajiny, aby se zahladily stopy po té těžbě.
12: Takže Tykačova skupina říká, ale to jsou naše peníze a tak dál. Ano, to jsou jejich peníze, které byly určené právě na tu klasickou rekultivaci a takhle. Ona by to nebyla miliarda, kdyby to měli uklízet tak, jak měli, ale bylo by to mnohem víc, bylo by to prostě více jak 2 miliardy minimálně, protože by si museli pronajímat od státu pozemky, museli by tam navážet strašně moc hlíny a tak dál, takže by to byla fakt mnohem větší suma. Nicméně za to, že stát jim umožnil jít tou levnější variantou, takže to je výhodný extrémně pro Tykače, ale řekli, tak prostě dejte něco tomu regionu a o to se tady teď vede spor, kdy stát říká, ten základ je ta miliarda, kterou Tykačovi uvolnil Báňský úřad a to na jaře roku 2025. O té miliardy se musí odečíst daň a cena pozemků, které Tykač má částečně v tom lomu.
5: A cena těch pozemků se řešila právě na té aktuální schůzce.
12: A to se řešila na té aktuální schůzce, protože Tykačova skupina dlouhodobě říká, že ta hodnota těch pozemků je 155 milionů korun. No, ale stát si udělal nové posudky, které říkají, že to není 155 milionů korun, ale je to nějakých 60 milionů korun.
5: To znamená, jinými slovy, Tykač chce, aby ty pozemky stály víc, tím pádem by mu víc zůstalo peněz?
12: Tím pádem by dal prostě míň tomu regionu vlastně. A tam jde o to, že kdyby to bylo podle toho státu, tak by Tykač vrátil fakt kolem 800 milionů korun po odečtení té daně a ještě za ty pozemky. No ale Tykač právě ten minulý týden řekl, že si ty peníze rozdělí sami a že to je nějakých 200 milionů korun. A tahle suma byla očištěná od daně a od ceny pozemků, ale právě se řešilo, že by to teda mohlo být víc kvůli těm pozemkům. Takže by to nebylo třeba 200 milionů korun, ale bylo by to nějakých 300, kolem 300 milionů korun, ale to je prostě furt nějaký slovíčkaření. Ta podstata toho problému je, stát pomohl Tykačovi, měl za to vrátit regionu peníze, on nechce dát tu sumu, která po něm je chtěná.
5: A navíc teda nechce to udělat přes stát, ale chce to rozdělit těm obcím sám.
12: Přesně, a chce to udělat z toho důvodu, protože na tom prostě ušetří, protože si bude rozdělovat ty peníze, které on chce a nerespektuje tu původní dohodu. A je to hrozně jako komplikovaná záležitost, ale ta message je úplně jednoduchá. On vydělal na tom regionu, vydělal na severních Čechách, tratili na tom životy těch lidí, jasně, byla tam určitě složka toho, že ta skupina nabízela pracovní místa a tak dál, ale to už posledních 10 let vůbec není, jo. A místo toho, aby se do toho regionu vrátil nějaký klid a začalo se tam žít normálně, tak tykač se s tím nedokáže vypořádat. A je to jako otázka morálky a ne otázka toho, co je na papíru, protože tohle pokazil stát.
14: No, na tom papíru to není nutno říct a Severní energetická říká, že teda postupuje podle zákona.
15: Pokud došlo úpravou postupu rekultivace k ušetření části peněz ze speciálního fondu, který jsme k tomuto účelu v souladu s platnou legislativou vytvořili, náleží tyto ušetřené peníze těžební společnosti a je jen na jejím rozhodnutí, jak s těmito penězi naloží.
14: Nicméně zajímá se teda o to i policie, o tom už si psala v deníku N. Proč se o to zajímá policie?
12: Protože policie řeší, jestli ty kroky od státu směrem k tykačové skupiny nebyly cíleně dělané pro tykače.
14: A tam byla podepsána nějaká smlouva o smlouvě budoucí před lety, že padne nějaká dohoda ve výsledku, aby se stát s tykačovou skupinou domluvil. A v té smlouvě původní právě žádné závazky takto konkrétní nejsou.
12: Přesně jak říkáš. Tam jde teda o to, že jsme v téhle patáli, kdy tady sledujeme, jak si tykačová skupina říká nějaké sumy, pak ministr a premiér Andrej Babiš říkají, vraťte se k jednacímu stolu. Když se ale člověk koukne do těch střev, kdy teda vznikala ta dohoda s tím tykačem, kolik vrátí nebo nevrátí, tak je potřeba se kouknout přesně do té smlouvy o smlouvě budoucí, která je z roku 2024 a kterou podepsala tykačová skupina se státním fondem. V té smlouvě je nějaký vzoreček, kde je teda ta pevná částka, je tam označená jako delta a od té delty se odečte ta daň a cena pozemků. Není tam prostě konkrétní suma, ale zároveň v té smlouvě je, že až báňský úřad uvolní ty peníze tykačovi, tak podle toho vzorečku se vypočítá ta konečná část, ale nikde tam není jakákoliv sankce, kdyby tykač nechtěl ty peníze vrátit v té sumě, kterou chce stát, prostě on od té smlouvy může kdykoliv odstoupit a nic mu prostě nehrozí, jo. Ta smlouva je vlastně s prominutím cár papíru, který nic neříká, protože v tom nic není. Tam je prostě nějaká vize státu, ty tykačovy peníze by se potom měly rozdělit těm obcím, měly by jít na různé projekty a tak dál, ale konkrétního tam v tomhle ohledu prostě není nic. A to, co policie řeší, tak je, kdo dával tuhle smlouvu dohromady.
14: Protože ta vznikla už teda v roce 2024, to znamená za Fialova kabinetu, za vlády Petra Fialy.
12: Ano, přesně tak. Ta odpovědnost jde v tomhle ohledu za nimi.
16: Vycházíme z výpočtu Českého báňského úřadu, který říká, že ta částka by měla být zhruba 1 miliarda korun.
12: V tu dobu byl ministrem životního prostředí Petr Hladík.
16: Oni od ní některé položky odečítají, my si nemyslíme, že to je vhodný způsob.
12: A ten člověk, který dával dohromady tuhle dohodu a byla pod ním tahle agenda, tak to byl náměstek za TOP 09 Tomáš Tesař.
17: Za mě je velmi správné posoudit dneska rekultivační modely z konce 80. let, které dneska jsou překonány v zahraničí.
12: To je úředník, který je ze severních Čech a hodně se v tomhle ohledu angažoval.
17: Jako ty garance samozřejmě musí být maximální.
12: A on říká, že ten vzoreček nedával dohromady a tak dál. Jako, to je sice pravda, ale byl to ten člověk, který se snažil, aby celou tuhle agendu řešilo životní prostředí, neřešilo to úplně ministerstvo průmyslu a obchodu. A potom, co tajné služby už v roce 2024 upozorňovaly na jeho aktivity.
14: BIS tehdy, podle seznam zpráv, četl
12: přesně, tak on v tichosti zmizel. Protože tam bylo varování i směrem k tehdejší předsedkyni TOP 09 ohledně aktivit Tomáše Tesaře a ohledně jeho vazeb na skupinu Seven.
14: Ale TOP 09 to potom vyřešila, ne? On skončil, pan náměstek.
12: On skončil a já, když jsem se o tom s Tomášem Tesařem bavila, tak on, což je potřeba fakt říct, tak on popíral, že by se dopustil čehokoliv nekalého. Odmítá taky, že by měl nadstandardní vztahy nebo styky s tou skupinou Seven a že by tu dohodu a to, co se dělo tehdy, takže by dělal pro ně. Mm-hmm. A to je i to, co řeší policie, která vlastně řeší nejen jeho aktivity, ale to, co se kolem problematiky těch rekultivací a problematiky, jak se teda vymůžou ty peníze, děje.
14: Pokud ale Severní energetická v roce 2024 souhlasila teda a podepsala smlouvu o smlouvě budoucí se státem, proč teď otáčí a nechce to finální naplnění uskutečnit?
12: Ona to nechce podepsat, protože by je to stálo víc peněz.
14: A to změnili názor za ty dva roky?
12: Myslím si, že jo. Oni totiž za ty poslední dva roky se tam toho stalo hodně. Už loni v létě se poměrně dost intenzivně čekalo, s jakou částkou oni přijdou, kterou jsou teda ochotní nabídnout tomu regionu. A počítalo se s tím, že to bude teda ta miliarda, kterou Tykačovi uvolnil báňský úřad, ale bylo to tehdy loni v první polovině srpna, kdy byla schůzka na ministerstvu životního prostředí a tam právě ministrovi Petru Hladíkovi řekli, že to není miliarda, ale že chtějí dát necelou půl miliardy korun, od kterých se odečte daň, ty pozemky a je to prostě sotva těch 200 milionů korun. Takže tam právě začal celý ten spor, kdy oni poprvé na placa to řekli, ale my tohle nevdáme, my prostě dáme těch 460 milionů zhruba a od té doby tam začal ten spor.
15: Ke změně původního úmyslu darovat prostředí...
18: Eva Maříková, mluvčí skupiny Seven.
15: Především se jedná o liknavost státního aparátu, který se nebyl schopen ani za téměř rok vyjádřit k návrhu parametrů uvažovaného daru. Zároveň jsou po celou dobu jak společnosti skupiny Seven, tak i jejich koneční majitel, vystaveni nesmyslné kampani, která zpochybňuje výši daru i dobrovolnost rozhodnutí darovat část ušetřených peněz obcím v okolí Lomu.
12: Stát v tomhle ohledu jako jim nechtěl jít na ruku. A to si myslím, že i z toho důvodu, že tam byl docela velký mediální tlak, protože já si pamatuju, že už loni v červenci jsem se ptala měsíc v kuse, jestli chtějí potykačovi teda miliardu nebo míň, jaký je stanovisko toho státu a jestli budou souhlasit s tím, že tykač dá míň. A trvalo to fakt docela dlouho, ale na konci srpna řekli nakonec, že ne. Je možný, že to bylo i kvůli volbám, že se teda řeklo, že by to vypadalo i dost blbě, kdyby teda přistoupili na ty tykačovy podmínky, ale hlavně by na tom tratili ty lidi. Takže tohle se stalo a od té doby se vlastně vedla jednání jedna za druhým s tykačovou skupinou a řešily se prostě ty částky.
14: Účastnil se některých jednání i pan premiér Andrej Babiš, protože je nutno říct, že jak on, tak ani kabinet Petra Fialy s tímhle plánem pana tykače nesouhlasili, nebo nesouhlasí doteď.
12: Jo, nesouhlasí, ale bohužel prostě ta patálie jede za tou minulou vládou.
14: No, a pan premiér aktuálně se v tom angažuje nějak?
12: On se v tom angažuje dost a to kvůli tomu, že s uhlobaronem a pátým nejbohatším Čechem Pavlem Tykačem řeší několik záležitostí. A ta současná vláda s Tykačem a s jeho skupinou bude mít dost co dočinění. A to je jednak kvůli tomu, že má několik procent akcí v ČEZu, my přesně nevíme kolik, a vláda si vzala za cíl, že chce vykoupit minoritní akcionáře.
14: Chce zestátnit tu výrobní část ČEZu.
12: Přesně tak, ale my nevíme, jestli má 3, 5, 8% nebo 10. A on je pro ně vlastně dost klíčový hráč, za kolik by byl ochotný prodat ty akcie. Takže to je jedna věc. A samozřejmě, Tykač i v tomhle případě chce mít z toho co nejvíc peněz. Ale Babiš v tomhle ohledu zas nechce dát Tykačovi co nejvíc peněz, protože úplně nechce nikomu ukousnout víc, než by bylo potřeba, že? To je teda jedna linka.
14: A ta druhá jsou ty elektrárny, taky ne?
12: Druhá linka jsou uhelné.
14: Uzavírání elektráren, Počerady, Chvaletice.
12: Přesně tak, protože Tykačova skupina už loni na podzim oznámila, že to vypne a teď teda běží to posouzení, kdy oni de facto chtěli, aby stát dotoval některé ty elektrárny. strany to se úplně nestalo, nicméně to řízení stále běží a ta skupina dává takové nejasné signály, jestli teda zavře ty elektrárny nebo ne, a to i vzhledem k té iránské krizi nebo tomu, co se děje ve světě.
14: Tam původně řekli, že snad do března 2027, že to zavřou. Nevíme, na čem jsme aktuálně.
12: Přesně, to nevíme a to se řeší teda s tou současnou vládou. A ta třetí karta, kterou je potřeba vyřešit, tak je ještě další lom Vršany, kde ty Tkačova skupina těží také hnědé uhlí. A v tomhle případě oni chtějí přesně to stejné, co v rámci lomu ČSA. Oni chtějí po vládě, aby jim odsouhlasila, že ten úklid bude levnější. Ale ta vláda to ještě neodsouhlasila. A to, proč chtějí, aby to bylo levnější, tak je to opět ten stejný scénář, co v případě lomu ČSA, kdy oni prostě na tom chtějí ušetřit, ale zároveň ten rozdíl těch peněz by tentokrát měl jít do státního rozpočtu, ale tohle je fakt něco, co Tykač potřebuje, protože jinak by na tom ta skupina dost ztratila. Takže já popravdě moc nechápu, proč se do toho sporu o tom miliardu, proč to dělá teď a proč prostě neřekne OK, tak dáme tuhle sumu, když potřebuje vyřešit ještě ten jiný lom s tou současnou vládou, potřebuje se dohodnout na těch akcích a má tam ještě ty uhelné elektrárny.
14: Možná to jsou páky všechno, možná to všechno bere jako jedno jednání, ne? Protože on se sešel Tykač minimálně dvakrát letos s Andrejem Babišem i s Karlem Havlíčkem, tak to asi řešili společně, ne? S panem ministrem průmyslu a obchodu, s panem premiérem.
12: Tak to bylo taky vtipné, protože Karel Havlíček mi opakoval, že řešil jenom uhelné elektrárny. A já jsem mu říkala, ale to není pravda. Tam se řešil i ten ČES. A dlouho to nikdo nechtěl potvrdit, ale tohle pondělí premiér Andrej Babiš konečně přiznal, že na té druhé schůzce se tohle prostě řešilo.
19: A druhá schůzka byla, že nám přišel říct, že je připraven prodat akcie ČEZu.
12: Že se řešilo to, že Pavel Tykač jim oznámil, že je ochoten prodat akcie ČEZu.
19: A na to jsme mu řekli, že to není naše záležitost, ale že budeme informovat vlastně lidi, kteří jsou kompetentní. A
12: to, co ale už on úplně neřekl, tak je to, jestli jim tam řekl tu cenu, za kterou by byl ochotný to prodat. Nicméně ty vztahy mezi Andrejem Babišem a Pavlem Tykačem jsou poměrně napjaté a není to kvůli tomu, jestli se mají rádi nebo nemají rádi, ale Andrej Babiš je prostě známý tím, že těm ostatním miliardářům nechce nechat ukousnout víc, než by si mohl ukousnout on sám. To je teda taková věc číslo jedna. A je fakt jenom málo miliardářů, který s ním dokážou vyjít, ale Pavel Tykač ani třeba Michal Strnad to opravdu nejsou. A nevylučuje se to s tím, že třeba Andrej Babiš a jeho pravá ruka Tinde Bárta jsou v komunikaci s Ivanou Tykač, což je manželka Pavla Tykače a řeší s ní problematiku porodnosti a agendu toho jejího institutu Solva. Ale Andrej Babiš to odděluje a tuhle linku s Pavlem Tykačem vnímá jako takovej souboj. A tím, že ty vztahy tam jsou poměrně napjaté, tak pro tu skupinu je důležité a dlouhodobě vždycky bylo mít prostě někoho v té vládě, s kým se o tom mohou pobavit a tak dál. A proto si myslím, že je důležité sledovat jejich vazby na motoristy, kdy Petr Macinka se taky s Pavlem Tykačem sešel na začátku roku a byl to i důvod, proč mě nechtěl pustit na tu tiskovou konferenci, že bych se ho tam ptala na tyhle věci. Takže to si myslím, že je důležitý sledovat, a to i z toho důvodu, že právě motoristé mají pod sebou Ministerstvo životního prostředí a oni teď řeší veškeré ty spory o tu miliardu.
14: Ano, protože přes ten Státní fond životního prostředí by ty peníze podle původní dohody nebo podle původního plánu státu měly jít od Pavla Tykače, je to tak?
12: Přesně tak, no.
14: Jak to vnímají lidé ze severu?
20: Jako tu krajinu jako takovou miluju, je to tady hrozně hezký. Jako
14: ty jsi v posledním roce za nimi hodně jezdila do té oblasti kolem lomu ČSA, kde těžil Pavel Tykač, bavila se s nimi.
21: Za mnou někdo přišel, jestli souhlasím s prolomením limitu, nesouhlasím.
14: Vznikl z toho i podcast, podcastová série Tykačův svět.
22: Ale absolutně nevíme, jestli to bude 50 milionů nebo miliarda. Nebo
14: vlastně tak co oni na to říkají?
12: No, já mám pocit, že řada lidí úplně v tu dobu, kdy jsem tam hodně jezdila, tak nevěděla, co se kolem toho přesně děje. A to z toho důvodu, že je fakt potřeba říct, že ten region a ty lidi v něm mají trochu jináčí problémy, než řešit tyhle věci, protože mají pocit, že jich se to stejně nedotkne. Takže ne všichni tam s tím byli obeznámení, ale když jsem jim to vysvětlila a řekla jsem jim, hele, a myslíte si, že by ty peníze se měly vrátit do toho regionu a vám? Tak všichni řekli, že jo. Že by o to opravdu stály, protože jedna věc je, že tam třeba měli práci díky tomu, ale další věc je, když posloucháš příběhy těch rodin, jejich zdravotní patálie kvůli tomu, že ta Mostecká pánev byla jako, nebo doteď je klíčová pro ten průmysl, ale v tu dobu, kdy se tam fakt těžilo to uhlí, tak to mělo extrémní dopad na životy, ale zdraví těch lidí, tak z toho důvodu řada těch starších lidí, co žije v okolí těch lomů, tak přesně říká, že z tohohle důvodu by to měl okamžitě vrátit. A ani o tom nedebatují. A jsou na to fakt naštvaný, když jim to vysvětlíš, co se kolem toho děje, že se tady ještě o to vede spor. A ten přesah do té politiky a směrem k Andreji Babišovi to má i z toho důvodu, že severní Čechy jsou pro něj dost klíčový region.
14: On tam kandidoval.
12: On tam kandidoval.
14: V Ústeckém kraji.
12: Má tam vlastně jako jednu z největších základen svých voličů a za druhé už tam je druhý funkční období hejtman v barvách hnutí ANO. Takže tam je taky rovina toho, kdy se jich ptám, a uděláte to pro ty své lidi? Budete za ně bojovat? A samozřejmě, že Andrej Babiš a spol vždycky řeknou, jasně, všechno uděláme, ale myslím si, že se to teď právě ukáže, co teda všechno udělají pro své lidi.
14: Ty věříš, že se nakonec stát se skupinou Seven dohodne? Protože když se vrátím k té úterní schůzce ministra Červeného se zástupci Severní energetické, tak jsem z tvých slov nenaznal, že by už došli dohodě. Prostě se dál hádají.
12: Já si myslím, že nedojdou k dohodě. Nebo respektive nedojdou k té spravedlivé dohodě pro ty lidi. Já si myslím, že se tam nějaká suma navýší, třeba o ty pozemky a můžeme se tady bavit o nějaký částce kolem 300 milionů korun, ale nebude to vůbec minimálně těch 700 až 800 milionů korun, které tam měly jít, tak to prostě nebude. O tom jsem fakt přesvědčená, nevím, co by se muselo stát.
14: Takže tykač nad Babišem vyhraje v tomhle sporu?
12: Myslím si, že v tomhle sporu jo, ale otázkou je, jestli to není krátkozraké, protože on ho prostě potřebuje v těch dalších sférách toho vlivu, který teď si musí dořešit se státem. Ale když se bavíš s lidmi kolem Pavla Tykače, tak on nad tím přemýšlí jako nad šachama. A on to fakt nebere jenom podle mě jako lomče SA, ale jako víc karet. Myslím si, že ale neví jako reakci toho Andreje Babiše, no. Který si myslím, že v tomhle ohledu s ním prostě nebude třeba úplně tolik vyjednávat. No. Těžko říct. Bude to fakt zajímavé sledovat.
14: Sledovat tuhle a další partii, kdo dá komu nakonec teda šachmat. Moc díky, že jsi přišla, že jsme se o tom mohli bavit.
12: Díky moc za pozvání.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Zdislava Pokorná se mnou byla dneska ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu, novinářka z deníku N. Popsala spor mezi státem a energetickou společností Seven Pavla Tykače. Mimochodem zástupci obou stran by se podle ministerstva životního prostředí měli u jednacího stolu opět potkat ještě tento měsíc. Naslyšenou zítra.

0: bude i v příštím roce. Cílem ruského útoku se stalo obchodní centrum v ukrajinském Kyjevě. Jeden člověk zemřel. Fotbalisté Hradce Králové remizovali v předkole konferenční ligy na hřišti Athén 2-2 a zítra bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěm a bouřkami, teploty do 28 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Česká ekonomika letos podle ministerstva financí poroste o 1,9%. Je to o 0,2% bodu méně, než ministerstvo očekávalo v dubnu. Podle resortu je to hlavně kvůli nejistému vývoji konfliktu na Blízkém východě. Ministerstvo ale snížilo výhled inflace. Letos by měla být za celý rok 2,2%. V tomto roce se taky podle ministerstva prohloubil schodek veřejných rozpočtů, a to na 2,7% HDP. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO vláda dodrží letošní schodek 310 miliard. Pro příští rok podle ní vzroste, neřekla ale o kolik.
2: Na tom čísle pracují ministerští úředníci. Rozmezí, vám řeknu, po 400 miliardami. Prostě se bude pohybovat schodek, bude vyšší než v roce 2026.
0: V příštím roce má růst ekonomiky zrychlit. Podle ministerstva na 2,4%. Zvýší se ale i inflace, a to na 2,7%. Jižní Moravou se během odpoledne přehnaly silné bouřky. Bez elektřiny kvůli nim bylo asi 4,5 tisíce domácností. Většinu dodávek už se podařilo obnovit. Zhruba 1400 míst je ale pořád bez proudu. Informoval o tom dodavatel energií E.ON. Výpadky nejvíce zasáhly Hodonínsko, Břeclavsko a Kyjovsko. Stromy a větve tam popadaly na elektrické vedení. Rusko zasáhlo obchodní centrum v ukrajinském Kyjevě. Jeden člověk je mrtvý a další dva jsou zranění. Informoval o tom na síti Telegram starosta metropole Vitalij Kličko. Na místě podle něj kvůli dopadu dronů vypukl požár a zasahují tam záchranné složky. Kličko zároveň informoval, že poprvé za několik měsíců se stal terčem úderu také objekt kritické infrastruktury. Obyvatel některých částí města se mohou týkat přerušení dodávek teplé vody. Obec Rabině nechala na silnici ke Slapské přehradě umístit dva radary. Chce tak sklidnit dopravu. Jde totiž o oblíbenou trasu motorkářů a někteří z nich podle místních jezdí extrémně rychle. Za první týden měření překročilo výrazně rychlost podle velitele městské policie Benešov Radka Stolíka zhruba 200 řidičů. Desítky z nich přijdou o řidičské průkazy.
3: Tady to prostě vidíte. Na 90, 167. To je úplně strašidelný. Takže díky tomu věříme pevně, že se nám podaří brzo tomu udělat přítrž.
0: Sport. Fotbalisté Plzně prohráli v úvodním utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy s Červenou zvezdou Bělehrad 0-3 a výrazně se jim vzdálel postup do hlavní fáze soutěže. V evropských pohárech se nedařilo ani Jablonci. Na úvod čtvrtého předkola konferenční ligy Severočeši podlehli skotským Rangers 0-1. Hradec Králové pak ve stejné fázi soutěže remizoval s Panathinaikosem Athény 2-2. Oba góly východočechů dal v úplném závěru utkání Abdulali Umar. Odvety všech utkání jsou na programu za týden.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 za Bělotínem a zdržení na D10 u Benátek nad Jizerou. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy jsou stále komplikace v omezení za Bělotínem. Na kilometru 319 havarovalo několik osobních aut. Průjezd je omezený, a taky na chvíli stál. Kolona od kilometru 316 je na půl hodiny. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy se zdržíte před Benátkami nad Jizerou. Do 24. kilometru popojíždí kolona až na 26. kilometr, kde se kolem následků požáru kamionu projíždí levým pruhem. Zdržení 20 minut. V Praze před chvílí uzavřeli Strahovský tunel ve směru na Břevnov. Jde o noční údržbu. Směrem na Smíchov je tunel průjezdný. U Nového Města na Moravě překáží nehoda na silnici 19 do Bystřice nad Pernštejnem. Hned za výjezdem z města havarovalo osobní auto. Projíždí se jedním pruhem k Kyvadlově. A u Valašského Meziříčí zpomalte na silnici 150 do Bystřice pod Hostýnem. Před brankami zasahují záchranáři u havarovaného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo a na většině území déšť, místy bouřky, a to i velmi silné. Doprovázet je mohou nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky.

0: srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná repríza dopoledního hosta Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
1: Narodila se v Karlových Varech, ale většinu času prožila v Praze. Vystudovala umění na univerzitě v Texasu, ale je především profesionální golfistkou. Účastnila se olympiády, v loni ovládla dva turnaje Ladies European Tour v Evianu a na Tenerife a letos bojovala sednatě na British Open, kde dosáhla nejlepšího výsledku českých barech v dějinách. Sára Kousková je dnes hostem Radiožurnálu. Přeji dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Když budu konkretizovat ten nejlepší výsledek pro české barvy, tak to bylo 12. místo. Jako dvojciferné místo může lidem říkat, tak to přece jako není tak extrémní, ale dá se to přirovnat podle mě ke čtvrtfinále tenisového Grand Slamu. Navíc tenis má takové výsledky dlouhodobě, že tamto čtvrtfinále nepřekvapí, ale v případě golfu je to senzační. Jak moc na ten výsledek, kterého jste dosáhla, stále myslíte, jak moc to rezonuje? A jak si člověk takhle zpětně po těch kolika, téměř třech nedělích, uvědomuje, co se vlastně stalo v Británii?
2: No, tak se to pomalu vsakuje, bych řekla. Je to moc milý. Určitě je to takový krásný pocit zadosti učinění a dobře odvedený práce. A to, že jsem pyšná na celý tým kolem mě. No, je to hezký.
1: No, tam byl jeden moment, když si na to vzpomenu. A to mě zajímá, jak to prožívá golfistka, protože vlastně to pořadí je v golfu proměnlivé, člověk může chvíli být na místě pátém, najednou se objeví na místě čtrnáctém, v tom je kouzlo toho sportu a potrhuji sportu. Ale vy jste v jednu chvíli, to si pamatuju, já jsem to viděl, jo, jste byla druhá. Ukazovali vám to, viděla se tu tabuli, kde jste byla na tom druhém místě?
2: Mě posílali fotky potom, když jsem dohrála, no. Tak,
1: a v průběhu hry jste to nevěděla?
2: Ne, vůbec. Já se většinou na ty leaderboardy během kola nekoukám, abych se opravdu mohla soustředit jenom na ten výkon a neovlivňovaly mě myšlenky na skóre nebo na jakou pozici a cokoliv jiného.
1: Takže vy v průběhu té hry vlastně nevíte, jak na tom jste, nebo se o to nezajímáte?
2: No, moc ne, no.
1: To znamená, že následně přišla až potom ta fotografie, kde na druhém místě je ta česká vlajka a jméno Kousková.
2: No, přesně tak.
1: Já se omlouvám, ale musím se zeptat, co se dělo na těch posledních dvou jamkách. Abych to vysvětlil posluchačkám a posluchačům, tam ten výsledek byl plus 3, což opět je naprosto normální, ale no, co se dělo prostě?
2: No, my jsme šli takovou jako krásnou jízdou celý ten den. A já jsem první dvě jamky začala úplně jako fenomenálně, spadly mi tam dva paty.
1: Souhlasím.
2: Který byly jeden 5 metrů, druhý 6 metrů. A říkám si, no tak to je docela dobrý den, tak jdeme dál. A tak nějak jako to krásně plynulo, člověk si myslím, že jsem se dostala do takového jako hezkého flow. A hráli jsme dál. A vlastně ten rozdíl mezi těma posledníma dvěma jamkama a tím zbytkem toho kola pro mě nebyl žádný. Já jsem furt dělala tu stejnou práci. Bohužel na té 17. jamce...
1: Byl bankr.
2: Tam byl bankr, jako všude. ale tu druhou ranou jsem prostě zahrála o malinko víc vlevo od svého cíle. A ten míček se skutál do bankru, do takové jako hodně krkolomní pozice. Nemohla jsem hrát ve směru na jamku, musela jsem se vyhrávat jiným směrem. No a prostě ještě jsme to nějak zvládli, jako patovala jsem do bogey, to znamená jako do plus 1, bohužel ten pat tam nespadnul, takže to bylo double bogey a plus 2. No a na té další jamce bohužel jsem našla jako další bankr po první ráně a bylo takzvaně vymalováno, no.
1: No, vymalováno, ale pořád je z toho ten nejlepší výsledek pro české barvy na majoru, to znamená v té tenisové analogii na Grand Slamu. Teď, jak se to popisovala, mě zajímá, jak moc profesionální golfistka si vybavuje ty rány, protože vy to popisujete úplně přesně a když to člověk vezme, tak za ten jeden den odehraje něco mezi 60 a 70 ranami. Pamatujete si všechny takhle?
2: Když ten turnaj byl nedávno, tak asi téměř všechny si vybavím. Když už bych měla pátrat v paměti někam dál, tak je to těžší, ale je vtipný, že když člověk k tomu má nějaký vzpomínky, nějaký vztah jiný, který se udál na tom hřišti, a nebo si představí tu situaci, ve který byl, nebo jak se cítil, tak většinou mi vyplynou ty rány, jako i třeba před 2 lety.
1: A dá se říct, že to, co vyplyne na tu mysl, tak to je potom zdroj toho tréninku, že tohle je jako nezbytná výbava profesionálního hráče či hráčky, aby se vracel k těmhle konkrétním momentům a následně je zlepšil nebo napravil nebo si z nich vzal zkušenost?
2: To je hrozně hezká otázka. Ano i ne, myslím. Občas jsou to samozřejmě tak negativní momenty, který nejradši by zapomněl, ale spousta z nich je zase úplně skvělých, takže já si myslím, že my si stavíme takovou svoji mentální banku, když tomu tak řeknu, a člověk se při vizualizaci vrací k těm jako dobrým ranám, aby byl schopný si rozpomenout, že je schopný je zahrát. A no, takže možná ano.
1: Tu mentální banku máme podobnou, protože já si takhle stavím mentální banku z míst, kde jsem ztratil míček a troufám si tvrdit, že ten počet předmětů v mentální bance máme de facto totožný. Sára Kousková je dnes hostem Radiožurnálu.
3: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál a dnešním hostem je česká golfistka Sára Kousková, která má za sebou neskutečný výsledek na British Open, ale za sebou má také dvě vítězství na sérii Ladies European Tour a musím říct, že pro mě je stělesněním, nesmírně důležitým stělesněním toho, že golf je sport a že to není záliba, že my, co se tomu věnujeme jako zálibě, tak můžeme jen s obdivem směřovat svoje zraky k profesionálům a je to jako v každém jiném sportu, že tam existují ty nedostižné vzory. Co je nebezpečnější pro vás jako hráčku? Ta pochybnost, že na světovou špičku nemám. A nebo poznání, že na ní mám. To poznání, které jste získala vlastně za ten poslední kalendářní rok.
1: To poznání bylo moc příjemný. Určitě to bylo jako úžasný v tom, že člověk opravdu si už dokáže dosáhnout na ty nejvyšší příčky a že to je hlavně reálný. A o tom to celý bylo. A nebezpečný, no, samozřejmě pochyby jsou nebezpečný. Já se každý den učím golf, si říkám. Každý ráno. A
0: je to záležitost dokonavá? Dá se to dokončit? Existuje moment, a to nejen u vás, ale obecně i u těch hráčů, kteří jsou na té profesionální úrovni, že si můžou jednoho dne říct, no už to umím.
1: No, tak to je to největší golfový kliše, jak to všichni víme. Ale je to roztomilý, protože člověk by se tam strašně rád dostal, ale my, co to hrajeme, už nějaký ten pátek víme, že to samozřejmě není možný.
0: Dá se před tím kolem, které jdete hrát, projektovat ten výsledek? Že si řeknete, tak tohle bude, tak cítím dneska, že to bude 2 až 10. Dá se to?
1: Já myslím, že člověk asi nějak skrze ty třeba aktuální podmínky větru nebo toho počasí dokáže odhadnout, jak to hřiště se bude hrát, nebo dle tvrdosti greenu, podle toho nastavení jamek, tak může mít nějakou představu, ale to svoje skóre vlastně nikdy nemůže odhadnout, protože to se děje až v té hře, až když odpaluje do toho míčku a ten míček skáče, ať už do lesa nebo do jamky.
0: Máte vy vypozorované ty podmínky, které jsou pro vás nejlepší? Jestli je to déšť, nebo lehký vánek, nebo trochu mokro, nebo absolutně suché fairwaye?
1: Asi, co se týče těch přírodních podmínek, to nedokážu říct. Spíš bych řekla to nastavení v hlavě, který se ukázalo, že když ho dokážu opakovat, tak i ten výsledek pak nějakým směrem se ubírá. Ale je to hrozně nevyspytatelný. Ten golf je tak krásný a strašný v tom, že to člověk opravdu nemá všechno ve svých rukou a opravdu se může soustředit jenom na to, co může ovlivnit.
0: Opět promluví aspirující, velmi jako těžce aspirující amatérský sportovec. Musím se dotknout toho nastavení v hlavě. Jak se ta hlava dá nastavit? Na to existují nějaká cvičení nebo jak vy, profíci, si tu hlavu nastavujete? A co si z toho můžeme my, amatéři, vzít?
1: Já myslím, že to základní nastavení té hlavy pro mě osobně, co mi funguje, abych hrála nejlíp, je takový, abych každý ráně dala nějaký to svoje maximum v přípravě, abych si prošla nějakou tu svou rutinou a připravila všechny ty aspekty toho švihu na to, jak ten míček odpálím, ale abych se zároveň dokázala smířit s tím, že potom, co tu ránu provedu, tak už s tím nic neudělám. Abych zároveň nebyla nějak přehnaně jako šťastná z toho, že teď, když jsem zahrála tu jednu skvělou ránu, tak mě jich čeká ještě spousta. A pokud se mi nepovedla, tak abych si ji nějak rychle zhodnotila a pak už ji dokázala zapomenout.
0: Ta hlava je důležitá v každém sportu, v tom golfu obzvlášť. Za jak dlouho od toho, kdy se hůl dotkne míčku, vy víte, jestli se to povedlo nebo ne?
1: No, občas to vím ještě předtím, než do ní odpálím. Ale mnohdy člověk jako už dokáže během toho impaktu, co znamená, tak když trefuju ten míček, tak už vycítit, jestli to tělo tam bylo správně nebo ne. A ty ruce jsou jako strašně šikovný během těch let. Prostě člověk už navnímá to, co s tím míčkem asi aktuálně provedl, nebo ta čistota toho kontaktu. A tam pak asi udá to, ten impuls hlavě, co se tam stalo. Ale mnohdy to člověk pozná, až když ten míček letí, jaká je ta trajektorie, nebo co se stane potom, až ten míček dopadne.
0: Říká Sára Kousková, která je dnes hostem Radiožurnálu.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Sára Kousková je dnes hostem Radiožurnálu. Povídáme si o golfu, který je pro ní vášní, za B, řekl bych, za A pracovní náplní, protože je to golfová profesionálka, která má za sebou nádherné výsledky jak v loni, tak v letošním roce. Dostaneme se i k tomu, jak se dostala tu profesionální dráhu, ale musím položit možná tu nejbanálnější otázku, ale myslím, že prostě ji čekáte i tak. Jaké mýty, jaké pověry nejvíc ten golf Česku zatěžují? Protože si umím představit jistou, doufám, že malou skupinu lidí, kteří, když se řekne golf, no ješ, to přepnu.
1: Přesně tak. Já bych řekla, že ta první a velmi zásadní je to, že to není sport. A hnedka tomu sekunduje další a to, že to je sport pro bohatý a že vlastně jezdí v těch autíčkách. A tohle asi, to jsou dvě věci, se kterými se setkávám asi úplně nejčastěji, jako přesně ty dvě samolepky, které bych už nejradši asi rozkousala.
0: Já nechápu, proč za dekády, kdy tomu tak není, tak proč tohle pořád drží? Čím si to vysvětlujete jako člověk, který ten sport musí milovat?
1: Je to tak. Asi to bude tím, že ještě jsme se nedostali do nějakého takového širšího povědomí přesně s těmi správnými informacemi, s těmi správnými vzory, které by to všechno vyvrátily.
0: No tak můžeme začít přímo u vás. Vy jste začala v kolika letech?
1: Já jsem začala v 5 letech.
0: V 5 letech. Je to optimální těch 5 let jako věk pro začátek?
1: Asi jo. A strašně záleží. Člověk může začít kdykoliv samozřejmě. Ale asi jako u všech jiných sportů, ta přirozenost toho pohybu se učí nejlíp v mládí.
0: Vám těch 5 let bylo v tomhle století nutno podotknout, aby člověk, aniž by naznačil přesně váš věk, tak nějakým způsobem naznačil minimálně tu generaci. No ale dejme tomu na začátku toho milénia, čím vás ty hole zaujaly, jak vás donutili ti lidé zodpovědní, tedy vaše rodiče, k tomu, abyste se věnovala právě golfu. V 5 letech umím si představit těch zálib celou řadu. Tlapková patrola ta v té době asi nebyla, ale bylo něco podobně atraktivního.
1: Krteček byl.
0: No, takhle. Ne, tak to, dobře, tak to tím pádem jsme se jiná generace, to mě zarazilo.
1: Ten věk, já myslím, že to byl krásný a s rodinou jsme dělali spoustu jiných sportů, golf tam byl takový jako jeden další krásný střípek, ale tak postupně se vyvinula ta láska, myslím si, že i to úsilí tím směrem golfovým. No.
0: V kolika letech jste to začala brát vážně? To znamená, kdy jste si řekla, aha, tady je varianta toho, že bych mohla to mít nejen jako příjemnou náplň volného času, ale jako skutečně práce či sport.
1: Já myslím, že první moment přišel okolo těch 13-14 let, kdy i rodiče se mě zeptali, jestli to je opravdu něco, čemu se chci věnovat dál a do čeho třeba budou muset v budoucnu investovat ještě nějaký další peníze. A jestli to myslím vážně, jestli to bude mít nějaký smysl, tak já jsem jim řekla, že jo, že to chci dotáhnout tam nejdál, co budu schopná a že mě to bude bavit.
0: Výhody jsou úplně jasné, je to sport, to znamená člověk jako dítě musí být fyzicky připraven, zároveň je to naprosto ideální průprava na to, aby se člověk naučil prohrávat, což je v životě nesmírně podstatné. A proto mě zajímá, jestli dokážete nějakým způsobem říct ty náklady v tom začátku, v těch 5 letech, abychom vyvrátili přesně ten mýtus, že člověk musí mít nachystány stovky tisíc.
1: Tak když začnu u oblečení, tak si může vzít na sebe téměř, co chce. No. Jako to dítko, co nosí kraťásky a tričko, tak to bohatě stačí. Já jsem pak měla jedny šustáky a v těch jsem odešla všechny ty turnaje, které jsem měla pak. Pak jsou holé, to je samozřejmě malinko jako větší investice, ale samozřejmě v tom dětském věku je to téměř úplně jedno. Pokud ta velikost těch holí je správná, tak je to správná hůl. A já jsem měla hole z makra. Rodiče mi to do dneška připomínají, že takhle prostě z regálu někde tam vytáhli a prostě jsem šla s nima hrát. Je to určitě to vybavení a ty investice do toho sportu jsou úplně stejný jako v jiných sportech. Taky můžu mít tenisovou raketu, z úplně klasického obchodu, anebo můžu mít tu super, čupr, top, nejlepší.
0: Tak. A to si ještě nepovídáme třeba o lyžování.
1: Přesně tak.
0: To si nepovídáme o dalších sportech. Jak se na to dívali spolužáci tehdy ve 13 letech, kdy jste vy, to už byla vlastně skoro třetí dekáda 21. století, že jste se věnovala golfu?
1: Já myslím, že taky byly trošku jako ovlivněný tou samolepkou, že některý mi říkal, jo, ty hraješ golf, no ty tam jenom prostě jako boucháš do toho míčku a to je všechno, že to není sport. A obzvlášť s jedním mým hokejovým spolužákem jsme jako chodili často do křížku, že jsem se mu to snažila vysvětlit, že to tak není. A člověk samozřejmě v tom dospívání je takový křehčí. Tak ale pak samozřejmě spousta lidí jako zjistilo, když mi to šlo na těláku, že jako ten sport opravdu je k něčemu dobrý.
0: A k tomu navíc vás ten sport následně dovedl i na americkou univerzitu. K tomu, jaké to je studovat ve Spojených státech a kombinovat vrcholový sport s akademickou činností, tak o tom si se Sárou Kouskovou pochopitelně budeme povídat.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
4: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
5: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
6: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
7: Radiožurnál je s vámi v 12. A taky Monika Chmilová se zprávami.
8: Ve španělském městě Ceuta se asi 1800 migrantů přesunulo z pláže do 2 provizorních stanových táborů. Podle španělského deníku El País se tak stalo za dohledu tamní policie a zástupců nevládních organizací. Španělské úřady uvedly, že pláž vyklízejí z humanitárních důvodů, protože tam migranti spali na zemi a v nehygienických podmínkách. Několik stovek z nich se ale na místo později vrátilo. Země tento týden připravila celkem 4 dočasná ubytování pro část migrantů, kteří se do tohoto města na africkém pobřeží dostali nelegálně z Maroka. Slovensko zkritizovalo izraelského ministra pro národní bezpečnost Itamara Ben-Gvira, který vyzval k zabíjení Palestinců. Dnešní prohlášení slovenského ministerstva zahraničí uvádí, že takové výroky jsou v rozporu se základními normami mezinárodního práva a lidské důstojnosti. Slovensko se tak přidalo k Německu a Francii, které izraelského ministra už dříve kvůli výroku kritizovali. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, výrazně je nafta. Podle údajů společnosti CCS její cena za týden vzrostla o 91 haléř na průměrných 44 koruny a 97 haléřů za litr. To je nejvýš od letošního dubna. Natural 95 zdražil o 19 haléřů na 41 korunu a 66 haléřů za litr. A v Česku rostou případy rakoviny hlavy a krku. Podle dat Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky onemocnělo v roce 2024 přes 2000 pacientů. Před 10 lety jich bylo o 500 méně. Za nárůstem stojí podle lékařů nadměrná konzumace alkoholu a cigaret, infekce HPV viry nebo zanedbávání preventivních zubních prohlídek.
3: Sport.
8: Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání 4. předkola konferenční ligy vybojovali na hřišti Panathinaikosu Athény remízu 2-2. Jablonec ve stejné fázi soutěže podlehl skotským Rangers 0-1 a nedařilo se ani Viktorii Plzeň. V prvním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy prohrála v Bělehradě s Červenou zvezdou Vysoko 0-3. Odvety všech utkání jsou na programu za týden.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dálnice bez kolon a nehoda u Loun. Na dálnici D1 z Přerva do Ostravy skončilo vyšetřování nehody za Bělotínem. Na kilometru 319 havaroval několik vozidel v omezení. Před chvílí je už odvezli a kolona se rozjela. Dobré zprávy máme i z dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy. Po požáru kamionu u Benátek nad Jizerou už je uklizeno, provozu na 26. kilometru nic nebrání, ani tam se nezdržíte v koloně. V Praze počítejte s uzavírkou ve Strahovském tunelu. Údržba se tentokrát týká pouze směru na Břevnov. Na Smíchov se jezdí bez omezení, skončit mají do 5 ráno. U Loun zpomalte na silnici 28 do Mostu. Za Dobroměřicemi osobní auto srazilo zvěř. Připravte se na omezení. A nehoda překáží u Nového Města na Moravě. Za výjezdem z města po silnici 19 do Bystřice nad Pernštejnem havarovalo osobní auto. Zablokovaný je jeden jízdní pruh a projíždí se kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, dnešním hostem je Sára Kousková. Bavili jsme se o tom, jak velkého úspěchu dosáhla na British Open, bavili jsme se o dvou vítězstvích v rámci série Ladies European Tour i o tom, že s holemi z velkou obchodu člověk může odstartovat takhle úspěšnou zářivou českou kariéru. Pak přichází ta univerzita. Jak důležitá pro vás ta univerzita v Texasu byla?
1: Pro mě to byl takový zásadní další krok. Já jsem
0: během... Šlo by to bez golfu?
1: No, ne. Nešlo by to s tím stipendiem, no. Nebo díky tomu, že jsem hrála golf, nebo že jsem měla nějakou výkonnost, tak jsem tam mohla studovat.
0: Dá se říct, když jsme tady rozebírali ten okamžik, kdy vám bylo 5 a na Cihlnách, předpokládám, v Karlových Varech se začínala, potom v těch 13, kdy přišlo to rozhodnutí, že se tomu budete věnovat intenzivněji, to znamená, dojde asi k nákupu serióznějších holí než těch z toho velkého obchodu. Tak ten nástup na tu univerzitu byla odměna za to celé?
1: Určitě. Byly to jedny z nejlepších let, který jsem zažila. Jako ten život tam a ta možnost se tam rozvíjet a to, kolik vlastně možností člověk tam má, tak bylo neuvěřitelný.
0: Ale vrátím se ještě k tomu, než tam člověk je, protože musí se tam dostat. Tak jak se dostane občanka hlavního města a Česka na univerzitu v Texasu? Jak probíhá to přijímací řízení? Co člověk musí udělat? Protože tady přijímačky na vysokou školu probíhají většinou v aule té školy.
1: Je to tak? Já jsem zhruba 2 roky předtím, než jsem měla maturovat, tak jsme se začali koukat na nějaké ty americké školy, univerzity a já jsem automaticky teda vyškrtla ten severní celý pás. Koukala jsem se jenom na jich, protože jsem nechtěla zažívat tu zimní přestávku a prostě chtěla jsem tomu golfu dát maximum, abych se mohla rozvíjet i během zimy, kde to šlo. A porovnala jsem žebříčky, jak studijní, tak ty golfové. Tak jsem je srovnala, vyšlo mi z toho třeba vzorek nějakých 30-40 univerzit. A ty všechny jsem obepsala a napsala jsem jim e-mail.
0: Že takhle to fakt funguje, že proaktivně vy jste si to prostě udělala rešerši, vyšlo z toho 30 univerzit a píšete: dobrý den, jmenuji se Sára, hraju golf.
1: Přesně tak.
0: To zní lapidá, ale takhle to je.
1: Takhle to bylo a samozřejmě koučové z univerzit jezdí i do Evropy rekrutovat a vybírat si ty hráče, takže už jsem měla nějaké nabídky přímo od nich, ale na ty školy, na které bych opravdu jako chtěla, nebo jsem si je tak vysnila, tak jako nikdy jsem si třeba nemyslela, že by mi ze Stanfordu odpověděli, ale odpověděli mi, že teda sice nemají místo, ale...
0: Drží palce.
1: Ale drží palce, přesně tak.
0: To je velmi relevantní odpověď.
1: ale bylo to vlastně jako úžasný proces, protože si to člověk i tady musel tak trošku jako odmakat. Ale tím, že jsem pak narazila na Texas a kouč se mnou se dostal do kontaktu a najednou chtěl vidět jako moje švihy a známky ve škole a všechno. A vlastně se to...
0: Znovu se vrátím k tomu přijímacímu řízení. Přijde mi to vlastně neuvěřitelné, proto se u toho zastavím. To znamená, Texas, kouč píše zpátky: dobrý den, chci vidět vaše známky a zároveň vaše švihy.
1: Přesně tak.
0: Jak se to dělá?
1: No, v tu dobu byla v Čechách zima, takže já jsem šla ven a třeba chtěl vidět ránu z bankru, tak jsem jí točila ve sněhu. ale nějakým způsobem, nebo takhle, on chtěl vlastně natočit veškerou moji hru, protože mě nikdy neviděl hrát a podepsali se mnou smlouvu v momentě, kdy oni vůbec nevěděli, jak já v podstatě hraju mimo výsledky. Já mě nikdy naživo neviděli hrát. A to byl, myslím si, že pro ně takový jako velmi krok do neznáma, ale zároveň asi ve mně viděli potenciál a měli tu důvěru takovou, že i mě, pro mě to bylo jako strašně hezký znamení toho, že mám vytrvat v té své práci a dál se zlepšovat. A posléze jsem zjistila, že ta Austinská univerzita je jako zatraceně dobrá, že ten program, který a zejména u chlapů měli ten golfový, tak má jako obrovskou historii.
0: Obrovskou a k té univerzitě se váže i celá řada úspěchů, neoddiskutovatelně. To, že někdo získá sportovní stipendium, se člověk přečte v novinách nebo to vidí kolem sebe, ale jak přesně vypadá ten režim na univerzitě ve chvíli, kdy máte tam ten sport, ale zároveň i ten obor, protože vy jste vystudovala Studio Art v Texasu, tak jak vypadá ten balanc, jak vypadá ten den studenta?
1: No, vstávala jsem někdy okolo 5 ráno a šla do fitka před školou, tam jsme měli jednotku ve fitku a potom jsem šla od 8 do školy, pak jsem měla oběd, pak jsme jeli na hřiště a tam jsme měli odpoledne trénink a večer jsem se vrátila do té takzvané jejich study hall, kde jsem dělala domácí úkoly a pak jsem šla spát.
0: Jak důležité jsou ty studijní výsledky mimo ten golf? Protože umím si představit ambici té univerzity mít co nejlepší sportovní výsledky. A říct, tak to nějak pak zvládneme, to se doučíte. Ale jak je to ve skutečnosti?
1: Já myslím, že u těch univerzit, které mají i ty studijní výsledky dobré, tak pro nás vždycky nám říkali, že jste nejdřív student a potom athlete. Takže pokud jsme neměli dobrý známky, tak by nás třeba jako pozastavili v týmu, nemohli bychom jet na turnaj a tak.
0: Vy jste si vybrala to výtvarné umění podle čeho?
1: Já jsem k tomu tíhla celý svůj život, si myslím, a už od těch nějakých raných let, kdy jsme s babičkou jako různě modelovali a vyráběli a malovali, tak jsem to ve svém životě chtěla uchovat a bylo to něco, co mě baví, a když jsem si vybírala právě, kam se bude ta moje cesta studijní řídit dál, tak jsem si vybrala umění.
0: No a dá se říct, že až skončí ta golfová kariéra, tak asi se člověk pravděpodobně vrátí k téhle dráze jako kurátorka někde ve výstavní síni, nebo už myslíte, takhle chápu, že to je daleko a teď se tady bavíme o tom, že jste na začátku, máte za sebou jednu olympiádu, golf má tu výhodu, člověk ho může hrát relativně dlouho a já se ptám na tohle, ale zeptám se.
1: Mě spíš baví asi ten jako přímo aktivní proces, takže bych spíš malovala, než hodnotila.
0: Ale k tomu ještě dlouhá cesta. Teď hraje Prim Golf a my se k němu ještě se Sárou Kouskovou dostaneme. Posloucháte Radiožurnál.

0: Sára Kousková je česká golfistka, dnes je hostem Radiožurnálu. Zároveň, abych potrhl ten sportovní rozměr golfu, protože si myslím, že jsme oba dva propagátoři toho a musíme neustále opakovat, že skutečně golf je sport stejně jako každý jiný. Ty náklady na ten start jsou velmi podobné jako u mnoha jiných. Pochopitelně jsou ty, které jsou daleko méně nákladné, i ty, které jsou daleko víc nákladné, ale co je podstatné, je to i sport olympijský. Vy jste byla účastnice olympijských her v Paříži. Váš partner Kedy a řekl bych nesmírně podstatná součást toho úspěchu. Jakub Mejzdík byl shodou okolností také účastník olympijských her v Tokiu jako rozhodčí v pozemním hokeji. Ale mě zajímá, jestli i pro vás, předtím ukončujeme do jisté míry ten svět amatérského sportu. Ta olympiáda byla skutečně tím milníkem, kdy si řekl, tak a teď už jsem jako došla na ten jeden z mezistupňů do toho jednoho základního táboru.
1: Pro mě olympiáda je asi úplně nejvíc. A to, že člověk už splnil si takovou tu první metu toho, že se tam dostal, tak je další samozřejmě postupným krokem k tomu, aby tam třeba tu placku získal. A u mě to rezonuje v hlavě téměř jako každý den, nebo je to tou mojí hlavní motivací, takže...
0: To znamená, v hlavě máte i ten olympijský cyklus čtyřletý?
1: Je to tak, ano.
0: Že teď se zcela logicky upínáte k tomu, co bude za dva roky v Los Angeles?
1: Ano.
0: Tak v jaké fázi tedy jste? Jak se tam vlastně člověk dostane? Jaký je ten kvalifikační princip?
1: Kvalifikace už začala. Je dvouletá, takže už jsme zhruba v nějakém druhém měsíci té kvalifikace. A na konci, zhruba měsíc a půl před olympiádou nebo měsíc před olympiádou, se ta kvalifikace uzavře a pojede nejlepších 60 hráček z redukovaného toho světového žebříčku, kdy každá země má kvótu dvou hráček. Pokud jste v top 15 na světě, tak si přidáváte místo.
0: Tak jak jste na tom teď?
1: No teď jsem tam.
0: Ano. Tak, to jsem tak asi všechno. Jedna věc je olympiáda, kde pochopitelně se rýsuje vzhledem k tomu, že nejen vy patříte mezi ty talentované 20-leté hráčky, ale máme i talentované muže, tak se rýsuje i ta možnost smíšené dvojce. I tohle to tak jako se naznačuje jako jedna z variant.
1: Ano, a já strašně klukům držím palce, aby se prokousali úplně stejně tím svěťákem jako my holky. A mohli jsme si tu smíšenou disciplínu zahrát, protože to by bylo naprosto úžasný.
0: No, myslím, že by to byl opět krok k tomu, aby golf získal ten správný otisk, který má mít. Tou druhou metou, aspoň z těch rozhovorů, které jsem s vámi četl, je pochopitelně LPGA. Jak moc je to sen, jak moc je to dosažitelná meta?
1: Já mám takový asi ještě nepojmenovaný úplně vztah s LPGA.
0: Jinak znovu říkám, že v tom, abych to přiblížil posluchačům a posluchačkám, tak to je série americká profesionální. Dostat se tam je téměř nemožné. Je to něco podobné jako v baseballu, kdyby český hráč nastoupil do Major League Baseball. Takhle daleko to je. Tak jenom aspoň z toho mého laického pohledu by to neznamenalo, že je to ohledně toho výkonu.
1: Jo, asi stále potom ve finále je, ale LPGA je samozřejmě túra, kde aktuálně hrajou ty nejlepší hráčky za nejlepší peníze. A na druhou stranu už v Evropě, nebo ta naše evropská túra, která stejně hraje po celém světě, tak narůstá a už spoustu hráček ze světové stovky hraje na Ladies European Tour a ta túra je každým rokem jako silnější. A i my máme turné takzvaně spojené, kde je to Ladies European Tour a LPGA dohromady, hrajeme o stejné prize money a hrajeme stejný turnaj a k tomu jsou samozřejmě majory.
0: Ostatně to jsme viděli přesně na British Open.
1: Přesně tak.
0: No a je tam něco, co cítíte třeba v té své hře, co je třeba zlepšit k tomu, aby člověk patřil automaticky k té absolutní světové špičce, něco, co člověk musí jako zlepšovat, dlouhá hra, krátká hra, hlava, strategie, rozšířit tým?
1: Asi všechno zmíněného.
0: Tam má
1: nějaké procento. A u mě samozřejmě byl asi největší prostor v patování v té poslední době, ale myslím si, že i díky tomu jsme se teďka posunuli tak, že to třeba ten výsledek na Open byl takový, jaký byl. A měla jsem z toho obrovskou radost. Myslím si, že přesně všechny ty aspekty, jako člověk, když ještě malinko vylepší nebo bude víc konzistentnější, tak má šanci se poprat i úplně s těma nejlepšíma.
0: Líbí se mi, jak často používáte plurál. Mluvila jste o tom týmu asi... Je to nejvíce dvoučlenný tým, ne? Nebo ano, ale dominantně dvoučlenný tým, to znamená vy a Jakub, což je i váš partner. Je tohle běžné, že mají hráčky v podobě Kedyho, to znamená toho nejbližšího hromosvodu, člověka, se kterým sdílí svůj život? Není to nebezpečné vzhledem k tomu vztahu?
1: Tady vůbec neměla být dlouhá pauza.
0: Ale nebyla, vy jste se napila. To je informace pro Jakuba Mejzlíka. To nebyla pauza.
1: Přesně tak. Já myslím, že strašně záleží na tom, jak tady lidi mezi sebou mají. A my spolu s Kubou máme tak krásný vztah, že si dokážeme jako všechno říct a vykomunikovat, když i přijde nějaký zádrhel, tak prostě to spolu jako vyřešíme, jak na hřišti, tak mimo něj. A je to, myslím si, že na stupínku nebo na stupnici té obvyklosti, to je to třeba na takové dvojce, trojce, jakože to není úplně... Je tam spoustu hráček, které tam mají svoje, ať už manžely nebo přítele na begu, ale často se taky stává, že ten přítel dělá kedyho jiné hráčce a takhle.
0: I tohle se děje?
1: Jo.
0: No tak to si myslím, že je daleko katastrofálnější situace než tahle. To poslední slovo při tom rozhodnutí, jakým způsobem hrát, máte vy? Nebo někdy si... I díky tomu, že máte k Jakubovi blíž, než kdybyste nebyli partneři. Takže ho víc poslechnete a dáte mu větší prostor, protože ta důvěra pochopitelně je větší.
1: My to rozhodnutí děláme společně a na mě je ho potom jako ho vykonat. A občas se to povede samozřejmě tak, jak jsme se domluvili. Občas samozřejmě mám svoji hlavu a malinko to změním, ale samozřejmě se snažím, aby to věděl, aby když změním názor, tak abychom mohli nějakým způsobem vyhodnotit to rozhodnutí pak dál. Tak je důležitý mít jako pevný bod, že tohle se stalo a ne, že to bylo vlastně něco polovičatýho, protože pak to samozřejmě jde špatně vyhodnotit, jestli bylo správně to nebo ono.
0: A máte za sebou British Open, následně byl turnaj v Londýně, i tam řekl bych skvělý výsledek, teď ten nejbližší turnaj je od víkendu za týden, kdy poslední srpnový víkend se hraje Irish Open. S jakými plány míříte tam, jestli si vůbec golfistka dělá plány?
1: Nedělám si úplně výsledkové plány, nicméně bych ráda chtěla hrát na majorech i příští rok a k tomu vede cesta skrz body v žebříčku, takže na ty se teďka trošku zaměříme a k tomu samozřejmě povedou dobré výsledky.
0: Tak ať vás vidíme hrát celý víkend a ať vás vidíme v rámci Irish Open co nejpozději v neděli, protože to bude naznačovat ten nejlepší výsledek.
1: Moc děkuji.

0: Senátora Stanislava Balíka z klubu ODS a TOP 09 jde návrh proti veřejným zájmům i obcím.
1: Ten zákon je bezohledný. Ustupuje ziskům investorů na úkor zdraví občanů. Diktát developerů pro miliardáře.
0: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO si za předloženým návrhem stojí.
2: A věřím, že poslanecká sněmovna vlastně schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit.
0: Sněmovna předlohu znovu posoudí zřejmě na zářijové schůzi. K přehlasování Senátu má koalice většinu 108 poslanců. Jakub Vejk, Radiožurnál.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO zatím nechce upřesnit, jaký plánuje na příští rok schodek státního rozpočtu. Zopakovala ale, že bude pod hranicí 400 miliard korun. Schillerová má za sebou jednání s vládními kolegy. S některými ve čtvrtek mluvila už podruhé o nedořešených položkách v jednotlivých resortech.
4: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník, například u rezortu školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
5: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
4: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
6: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě. Si ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
4: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun. Zemědělcům tak pomůže snížit letošní dopady sucha. Na zahájení agrosalonu Země živitelka to řekl ministr zemědělství z SPD Martin Sebastian. Ministerstvo už dříve zemědělcům přislíbilo vyplácení mimořádných podpor z unijního rozpočtu, pokračuje Sebastian.
7: Pro řadu zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýkají s dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy. Chceme, aby věděli, že v tom nejsou sami a že stát je připraven jim pomoci.
3: Spojené státy mají poprvé v historii dluh přesahující 40 bilionů dolarů v přepočtu přes 830 bilionů korun. Dluh navíc roste výrazně rychleji, než předpokládali ekonomické předpovědi. 40 bilionů měl podle nich dosáhnout až za několik měsíců. Prezident Donald Trump ale ujistil, že americká ekonomika je ve skvělé kondici a vyzval centrální banku Fed ke snížení úrokových sazeb. Our country is doing so well despite interest rates. They're actually artificially high.
8: Podle prezidenta Trumpa jsou úrokové sazby uměle navyšované a centrální banka by je proto měla snížit. Úroky z federálního dluhu už předstihly výdaje na zdravotní péči pro seniory a tvoří druhou největší položku amerického rozpočtu. Výdaje federální vlády zároveň nadále převyšují její příjmy. Za prvních 10 měsíců tohoto fiskálního roku už americká vláda nashromáždila deficit ve výši 1,8 bilionu dolarů. Z Washingtonu je na Ciglerová, Radiožurnál.
3: Přes Moravu a Slezsko přecházejí od večera silné bouřky. Výstraha meteorologů platí do 1 hodiny v noci a týká se Jihomoravského, Zlínského a částí Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Na jižní Moravě jsou od večera bez proudu stovky domácností. Původně jejich společnost E.ON evidovala asi 4,5 tisíce. Zhruba 70% dodávek se už podařilo obnovit.
9: Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení a další prvky distribuční soustavy. Naši montéři jsou v terénu a na odstraňování poruch průběžně pracují. Pokud nenastanou nějaké další komplikace, tak většinu poruch bychom měli odstranit během pátečního brzkého dopoledne.
3: Další výstraha před velmi silnými bouřkami je vyhlášená na dnešní večer a noc. Platí pro většinu Čech a Vysočinu a taky přilehlé oblasti Olomouckého a Jihomoravského kraje. Český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé to oznámili večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři neuvedli. Hip Hop Camp se měl konat po 6 letech, tentokrát v bývalém vojenském areálu u Kralovic na Plzeňsku. Vystoupit na něm měli interpreti z Česka i ze zahraničí. Festival naposledy v roce 2019 v Hradci Králové navštívilo zhruba 9 000 lidí.
10: V
3: Pod štátě na Přerovsku se v noci na čtvrtek zřítila větrná elektrárna, konkrétně mezi místními částmi Kežlířov a Lipná. Zhruba 30 metrů vysoká konstrukce, která byla od začátku července mimo provoz, někoho nezranila. Příčinu vyšetřuje policie. Pád

0: Lení mohl zavinit silný vítr.
1: Václav Vachník, jednatel společnosti Vapol, která elektrárny na Počtácku více než 20 let provozuje, nechtěl o příčině havárie spekulovat.
2: Zatím nemůžu říct nic, protože to šetří policie.
1: Nezávislý starosta René Passinger po provozovateli požaduje prověřit stav zbývajících 3 elektráren.
3: Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí.
1: Podle údajů České společnosti pro větrnou energii je pád větrníku u Počtátu vůbec prvním zaznamenaným v České republice. Počtátu Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
0: Maďarská státní televize v pátek poprvé od července odvysílala zpravodajství. Jeho vysílání pozastavila v souvislosti s reformami, které zavádí vláda premiéra Pétera Maďara. Ta chce zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. Zpravodajství začalo reportáží o středečním nástupu nového maďarského prezidenta Andráše Baky do úřadu. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události z roku 1968 si lidé budou dnes připomínat po celém Česku. Před budovou rozhlasu na Pražské Vinohradské ulici položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Do rozhlasového archivu se po letech vrátila taky unikátní nahrávka z prvních hodin okupace. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy rozhlasu a záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
4: To je 7 hodin 45 minut.
5: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby.
6: Můžeme dál v socialismu a demokracii.
7: Slyšíte střelbu?
5: Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Peter Markovský z archivu Českého rozhlasu.
8: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
5: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě s Červenou zvezdou vysoko 0-3. Výrazně se jim tak vzdálil postup do hlavní fáze soutěže. Pokud by za týden nezvládli dvojzápas se srbským favoritem otočit, přešli by do hlavní fáze nižší konferenční ligy. Právě v jejím posledním předkole prohráli fotbalisté Jablonce na hřišti skotských Rangers 0-1. Hradec Králové pak ve stejné fázi soutěže remizoval s Panathinaikosem Atény 2-2. A to i přesto, že ještě v 88. minutě východočeši prohrávali 0-2. Odvety všech utkání jsou na programu za týden.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D11 před Jirny a nehoda u Lipčevsi na Lounsku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 10. kilometru silničáři opravují výtluky ve vozovce. Je tam uzavřený pravý pruh. Na D5 se pracuje za Prahou ve směru na Plzeň. Mezi 2. a 4. kilometrem se silničáři pohybují v levém pruhu. Je tam opatrně. Na nehodu pozor na silnici 15 z mostu do Lovosic. Za Lipčevsí autobus srazil divoké prase. Počítejte s překážkou na vozovce. Loun se stala podobná nehoda na silnici 28 do mostu. Mezi Droboměřicemi a Ranou překážejí následky kolize osobního auta se zvěří. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov. Jde o noční údržbu. Opačným směrem je tunel průjezdný. A uzavírka potrvá do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. A teď už začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
11: Jak funguje Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí? Kolik prostředků jde a kolik půjde na adiktologické služby? Proč stále chybí ucelený zákon upravující tuto oblast? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Helena Gerasim, předsedkyně Rady asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Zdravím vás do Brna. Dobrý den.
12: Dobrý den a děkuji za pozvání.
11: Pro adiktologické služby, které pečují o drogově závislé, očekává premiér Andrej Babiš příští rok navýšení rozpočtu. Letos mají, jak řekl, 415 milionů korun. Jak s nimi vystačíte?
12: No, vystačíme s nimi, protože musíme. Každopádně my jsme právě na tom včerejším jednání Rady vlády, které jste zmínil, zaregistrovali to, že pan premiér uznal, že těch 415 milionů korun nestačí a to je důležitý posun.
11: A víte, jak vysoké navýšení rozpočtu v příštím roce má být?
12: To zatím nevíme. Pan premiér odkázal na to, že záleží na výsledku jednání s ministerstvem financí. Nicméně my už v tuhletu chvíli máme nějaký přehled o tom, kolik by asi tak bylo potřeba.
11: A to jest?
12: No, když jsme se dívali na čísla za poslední 4 roky, tak my vidíme, že žádostí organizací rostou každý rok. V roce 2024 to bylo 470 milionů korun, letos to bylo už 588 korun a pro ten další rok předpokládáme, že to bude 623 milionů korun. To je částka, kterou ty stávající adiktologické služby hlásí, jakože je potřebná, aby byly schopny pokrýt tu péči, kterou práci s klienty, které vlastně mají navázané k sobě.
11: A věříte tomu, že se vám tedy podaří získat tyhle ty potřebné prostředky?
12: No, tam záleží na tom, jak dopadne to jednání pana premiéra s ministerstvem financí. My samozřejmě v tuhletu chvíli můžeme stavět pouze na tom, co nám bylo přislíbeno, a tedy na tom, že pan premiér uznává, že těch 415 milionů korun je málo a že by bylo zapotřebí nějak ten dotační titul navýšit.
11: Ano. No, jak tedy vůbec hodnotíte včerejší jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, první po zásadní reorganizaci?
12: Ono to bylo jednání, které z mého úhlu pohledu nebylo příliš o nějakých konkrétních výsledcích. Bylo spíš o nějakém potvrzení nebo ujištění toho směru, kterým se financování a adiktologické organizace, adiktologická péče má ubírat v tom dalším roce. Ale je jasné, že skutečnou váhu těchto nějakých závěrů nebo příslibů potom ukáže až to samotné dotační řízení společně s tím, jak se poté v praxi osvědčí i ten přesun agendy závislostí pod ministerstvo zdravotnictví.
11: No, to se právě stalo od července, kdy se protidrogová politika přesunula z gesce premiéra Andreje Babiše právě pod ministerstvo zdravotnictví. Proč jste se tomu tak vehementně bránili?
12: My jsme historicky vlastně nebyli tady té situaci vystavení poprvé. Ona tady byla už po několikáté. Já za svou kariéru za těch 20 let, co se vlastně v adiktologických službách pohybuju, tak jsme tu situaci zažili už asi, já nevím, 4krát nebo 5krát. A vždycky ale se to podařilo zastavit právě s ohledem na to, že ta oblast závislostí je oblast, která má nesmírně široké zaměření. Tam vlastně kromě toho, že řešíte nelegální drogy, což je asi každému jasné, ale patří tam vlastně i ta problematika alkoholu, patří tam problematika tabáku, patří tam nové psychoaktivní látky, které neustále vznikají a je zapotřebí to, že patří tam tedy digitální závislosti, gaming, gambling a tak dále. Ta agenda je hodně široká. A aby ta opatření byla efektivní, tak je vlastně zapotřebí je řešit z různých úhlů pohledu. Nejenom teda z toho úhlu pohledu jako péče o ty lidi, kteří už mají nějaký problém, nebo z pohledu prevence, aby ten problém pokud možno nenastal. Ale je zapotřebí tam řešit třeba i cenotvorbu, nějaké daně. Je zapotřebí tam řešit ale třeba i otázky, které se týkají černého trhu. To znamená, ten záběr vlastně té problematiky je poměrně hodně široký a my máme velké pochybnosti o tom, zda právě jenom jeden vybraný rezort je schopen tady tuhletu problematiku obsáhnout.
11: No, o přesunutí agendy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod rezort zdravotnictví nevěděl tehdy, tedy v květnu, ani tehdejší národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Podle jeho předchůdce Jindřicha Vobořila protidrogový program nemůže pod ministerstvem fungovat a prý hrozí strmý nárůst problémů spojených s drogově závislými. Proč?
12: No, právě z těch důvodů, které jsem teďka uvedla, že ta šíře, ten záběr vlastně těch opatření, které je zapotřebí řešit, je poměrně hodně široký a ministerstvo zdravotnictví přece jenom má v gesci nějakou jako ještě jinou stejně důležitou agendu a nejsme si jistí, jestli jako i gesčně je vlastně schopno tady celou tu šíři pokrýt.
11: No, vy jste tvrdila, že ministerstvo zdravotnictví neumí administrovat váš dotační program a že může tady dojít k problémům při poskytování služeb. Ta vaše obava tady platí po včerejší schůzi, respektive zatím jí to jednání nerozptýlilo?
12: To je vlastně hrozně zajímavá otázka, protože tady to stanovisko, že ministerstvo zdravotnictví neumí financovat ten dotační titul protidrogové politiky, to je ten oficiální název, plynul z toho, že nás o tom ministerstvo zdravotnictví v průběhu těch uplynulých mnoha let opakovaně ujišťovalo, že vlastně oni to neumí, protože když jsme se pokoušeli jednat třeba o tom, jakým způsobem hradit sociální pracovníky v kontaktních centrech. Máte kontaktní centrum, zařízení, které je sociálně zdravotní, zdravotně sociální, a máte tam nějaké sociální pracovníky, ale jako běží tam i nějaká zdravotnická agenda, která tedy spadá do toho rezortu ministerstva zdravotnictví. A my jsme říkali, tak je zapotřebí ale odněkud hradit i ty sociální pracovníky. A ministerstvo zdravotnictví uvádělo, že to nepatří do jejich gesce, že oni prostě tu sociální část vlastně hradit nemohou, a na tom jsme stavěli. Takže nyní jsme byli ubezpečeni o tom, že vlastně ministerstvo zdravotnictví nemá žádný problém s hrazením té sociální složky, že bude převzat ten dotační program, tak jak říkal pan ministr Vojtěch, jedna ku jedné, beze změny. Takže uvidíme, jak to nakonec proběhne.
11: No, podle Vojtěcha tady ta politika závislostí jednak tedy neoslabuje a, jak jste tady řekla, ministerstvo dotace bude rozdělovat stejně, jako to dělal úřad vlády. Nemá to logiku, že agenda spadá pod zdravotnictví?
12: Pro nás ne, protože ona to není jenom zdravotnická agenda. Ona je to agenda zdravotní, sociální, je tam nějaká část prevence, je tam nějaká část vzdělávání, má to přesahy třeba i do vězeňství, ten záběr je skutečně velmi široký, ale mně skoro už v tuhle tu chvíli, protože ten přesun je hotov, to už se stalo, tak mi přijde skoro zbytečné už nad tím nějak speciálně jako přemýšlet.
11: Rozumím
12: spíš
11: tomu,
12: jako
11: co říkáte, ale zeptám se přece jenom, jak podle vás může být zachována ta meziresortní koordinace, což byl ten, jak tomu dobře, pokud tomu dobře rozumím, váš hlavní problém, nebo to, co jste vyčítali té reorganizaci.
12: Já si myslím, že to není úplně otázka na mě, to je spíš otázka na možná pana premiéra nebo na pana ministra zdravotnictví, jakým způsobem tady toto mají vymyšleno. My máme v tuhle chvíli vlastně jenom to ujištění, že všechno bude v pořádku.
11: Čekací lhuty na adiktologickou ambulanci jsou 3 měsíce. Prodlužují se teď?
12: Ano, jako dochází k prodlužování těch čekacích lhůt a právě proto my jsme jako v očekávání toho, jak vlastně bude vypadat ten dotační titul pro další rok, jestli se tam skutečně podaří navýšit. A to se vlastně ale v tuhle chvíli bavíme jenom o tom, jak bych to řekla, dostatečně saturovat tu stávající síť. Nebavíme se zatím o tom, jak ji rozvíjet, jak ji rozšiřovat o programy, které jsou potřeba, jak ji rozšířit o nějaké další intervence v návaznosti na to, jaké nové výzvy přicházejí, že jo, třeba s novými psychoaktivními látkami a tak dále a tak dále.
11: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme se zástupkyní Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Helenou Gerasim. Vaše asociace už loni varovala před vážným ohrožením fungování systému prevence a léčby závislostí. Ministerstvo financí tehdy v rozpočtu na letošek nevyčlenilo zprvu na adiktologické služby žádné prostředky. Nejste na tom teď lépe?
12: Já nevím, jak to myslíte, jestli na tom nejsme lépe.
11: No, je to víc než nula, to, co máte přislíbil.
12: Víc než nula je vždycky samozřejmě dobře, ale s ohledem na nějakou stabilitu samozřejmě jakékoliv výkyvy prostě jsou hrozně špatně, protože adiktologické služby jsou odkázané prakticky výhradně na dotace. My máme dotace státní, máme dotace z krajů, z obcí, ale je to přece jenom dotační systém. A jakýkoliv výkyv v tom dotačním systému samozřejmě dopadne na tu, kterou danou službu jako s plnou váhou, nebo jak bych to řekla, protože tam vlastně není žádná jiná alternativa. My jsme na to skutečně odkázaní. A musíme si taky uvědomit, že velká část našich výdajů jsou mzdy pracovníků. Adiktologické služby potřebují peníze především na to, aby zaplatili profesionály, kteří umí a jsou vyškoleni pracovat s tou cílovou skupinou lidí s nějakým problémem se závislostí a nebo s jejich rodinami a s jejich blízkými, protože ti často mají také poměrně velké problémy, pokud jejich rodinný příslušník má nějaký problém se závislostí.
11: Máte přehled o tom, kolik peněz směřuje na prevenci a na léčbu závislostí napříč ministerství?
12: Tady to číslo v tuhletu chvíli si nejsem jistá a nechci říct nějakou nepřesnost.
11: Při nastavení dotačního programu pro rok 2027 vycházíme z toho, co se dlouhodobě osvědčuje, a prioritou je zachovat dostupnost služeb v celé jejich šíři. Zároveň chceme vytvořit prostor pro jejich další rozvoj, tam, kde data ukazují rostoucí potřebu. Jak rozumíte těmto slovům vrchní ředitelky sekce duševního zdraví a závislostí ministerstva zdravotnictví Dity Protopopové?
12: Ono, já se domnívám, že ono to vychází vlastně z toho, jak jsou nastaveny priority dotačního řízení. To je ten materiál, který byl včera projednáván na radě vlády a byl schválen. Ony ty priority jsou nesmírně důležitý materiál, protože vlastně určují, co se v tom následujícím roce bude smět financovat a za jakých podmínek. To znamená, jinak řečeno, jestli ta síť adiktologických služeb, kterou dneska máme, jestli ona jen zůstane v provozu a udrží se, nebo jestli se bude moci i rozvíjet. Jsou tam dva scénáře. Jeden ten scénář zajišťuje to udržení té stávající sítě a ten druhý scénář umožňuje rozšíření. A ono ve výsledku je to vždycky o tom, jaký bude k dispozici ten objem finančních prostředků. Jenom ty priority vlastně poskytují nějaký konkrétní návod, kam ty peníze v tom následujícím roce skutečně půjdou.
11: Jak se vám jeví Dita Protopopová jako nová národní koordinátorka pro duševní zdraví?
12: Já na tuto otázku zatím neznám odpověď, protože ta doba je nesmírně krátká. My zatím sledujeme spíše, jak se s tou změnou porovná ten odbor protidrogové politiky po přesunu, protože ačkoliv k tomu přesunu mělo dojít jako v tom poměru 1:1, tak my už teď víme, že tam došlo k nějakým změnám. Jo, někteří lidi nesouhlasili s tím přesunem, odešli sami, ale my víme, že tam došlo ke změně hlavně jako ve vedení toho odboru. Takže máme určitou obavu, že jestliže na té klíčové pozici, nebo ještě jinak to řeknu, my samozřejmě nechceme nějak polemizovat s právem ministerstva zdravotnictví, vybrat si na ty pozice, koho ono samo jako uzná za vhodné, to vůbec jako nechceme nějak komentovat tady ta personální rozhodnutí. My jenom říkáme, že jestliže na té klíčové pozici už není člověk, který tu agendu roky reálně řídil, a paní inženýrka Kyšová ten odbor protidrogové politiky vedla řadu let a odvedla za tu dobu velkou odbornou práci. Byla nesmírně přísná, ale znala to financování, znala ten provoz, znala ty adiktologické služby. Takže máme obavu, zda tady tato odborná kapacita tam prostě nebude chybět.
11: Jindřich Vobořil varoval, že jakmile se přesune agenda na zdravotnictví, národní protidrogový koordinátor mimo jiné ztratí sílu vyjednávat s policií, celní správou, s tajnými službami, armádou nebo v rámci Evropské unie s Europolem a podobně. Je tedy předčasné teď se ptát na to, jestli se jeho obavy naplňují?
12: No, my zatím vůbec nevíme, kdo bude národní protidrogový koordinátor nebo národní koordinátor pro oblast závislostí, takže vlastně já si to neumím ještě ani představit.
11: No a záleží to na té osobě, osobnosti, která bude tu funkci plnit?
12: Určitě. Určitě, jako musí to být člověk, nebo měl by to být člověk, který rozumí tomu oboru, který se orientuje i v těch odborných tématech, který rozumí tomu mechanismu závislostí, ale současně má i nějaký přesah do těch oblastí ekonomických, politických, do oblasti organizovaného zločinu. Prostě je schopen se pohybovat v celé té šíři té problematiky. To je určitě nesmírně důležité.
11: Předsedkyně Rady asociace poskytovatelů adiktologických služeb Helena Gerasim je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak moc vám to komplikuje práci, že zatím neznáte tedy nového koordinátora, respektive kdo tedy obsadí tu funkci?
12: Tak v tom každodenním životě spíš jako jsme v očekávání toho, aby celková administrace toho dotačního titulu proběhla vlastně tak, jak jsme na to zvyklí, tak, jak to bývalo každý rok. A tu postavu toho budoucího národního protidrogového koordinátora spíš jako sledujeme, očekáváme, kdo to bude, jak to přijde. A spíš, jako když o tom mluvíme s kolegy, tak se hodně bavíme o tom, jak je vlastně důležité, aby ta kritéria, podle kterých ten člověk bude vybrán a vůbec ten proces toho výběru, aby to bylo transparentní, aby vlastně bylo jasné, aby byla jasná nějaká výběrová kritéria, podle čeho se ten člověk bude vybírat, jakým mechanismem se bude vybírat, jaký to bude postup, aby to prostě proběhlo transparentně.
11: Na tom včerejším setkání jednali jste o tom nějakým způsobem?
12: O národním koordinátorovi, respektive o té pozici, tam řeč prakticky vůbec nebyla. No.
11: A proslýchá se nějaké jméno?
12: Proslýchá se těch jmen jako mnoho, ale zatím to nevypadá na žádné jako relevantní.
11: A vy byste třeba za sebe měli nějaký typ?
12: My se o tom s kolegy samozřejmě intenzivně o tom diskutujeme, kdo by byl ta nejvhodnější postava, ale jsou to jako samozřejmě jako senzitivní záležitosti, takže bych nerada to v tuhletu chvíli komentovala nějak víc.
11: Stále platí, že adiktologické programy v Česku zajišťují téměř výhradně neziskové organizace?
12: Ano, ano, to je stále pravda.
11: A co všechno to obnáší?
12: Je to vlastně celé spektrum péče. Na začátku někde je nějaká prevence, preventivní programy, kde lidé z neziskových organizací, pracovníci speciálně vyškolení, chodí do škol a hovoří tam s dětmi, dělají, realizují s nimi preventivní programy, certifikované preventivní programy, protože vlastně ti lidé, kteří přichází jakoby zvenku a nejsou součástí té školy, nejsou zaměstnanci té školy, tak ty děti k ním mají trošku jiný vztah. Mnohem snáze s nimi sdílí třeba nějaké svoje obtíže a celkově ta práce je potom mnohem efektivnější. To znamená, na začátku je někde prevence, potom pracujeme i s lidmi, kteří už v tom problému nějakým způsobem jsou. To znamená nějaká terapeutická pomoc, poradenství. Pracujeme také s rodinami, s blízkými osobami, jak jsem zmiňovala na začátku, tak třeba v oblasti, já nevím, hazardu, jestliže je člověk, který má tady tento problém, tak často ta rodina je ve stejně velkých nebo možná ještě v horších problémech než ten člověk jako samotný. Potom jsou tam i nějaké dolečovací programy, terapeutické komunity, a spousta dalších programů. Pracujeme tedy i s klienty třeba, kteří se dostali do výkonu trestu a tak dále a tak dále. To spektrum je skutečně velice široké.
11: A je to běžný model v jiných státech, že se tedy stát spoléhá na neziskové organizace?
12: Je to, já si myslím, že to není jako vlastně v celé Evropě žádná výjimka, že většinou jsou to neziskovky. Ono je to totiž tím, že ten stát to neumí udělat tak levně jako neziskovky. A komerční sektor se do toho nějak nehrne, protože to jsou typy služeb, na kterých prostě nevyděláte.
11: Co by znamenalo omezování nebo výpadek vašich služeb v krajním případě?
12: No, jakékoliv omezení se nutně musí v zápětí projevit tím, že ještě více narostou ty čekací lhůty, což jako samo o sobě je prostě velký problém, protože když si představíte, že jste člověk, který se dostane do nějaké, já nevím, dám příklad, třeba žena zjistí, že aby prostě zvládla veškeré ty tlaky jakoby životní, tak v nějakou chvíli si uvědomí, že třeba trošku víc pije, než jako by bylo zdravé a že jí to začíná zasahovat prostě do života. Tak už jenom ten moment si přiznat, že mám nějaký problém, je docela jako těžký a je to jako velký krok. A v tu chvíli, kdy už ten člověk se rozhodne, OK, tak mám problém, půjdu někam, budu s tím něco dělat. A zavoláte do té služby, řekne, dobrý den, já jsem zjistila, že mám problém, abych ráda nastoupila nějaké poradenství nebo léčbu nebo něco. A oni řeknou, my se o vás rádi postaráme, ale máme první volný termín za 4 měsíce. Tak umíte si představit, co to s vámi udělá. Je to prostě špatně, protože za ty 4 měsíce se může stát strašná spousta věcí. Takže jakékoliv vlastně prodlužování těch čekacích lhůt je prostě špatně.
11: Když to vypadalo, že neziskové organizace zůstanou úplně bez dotací v tom loňském roce, jak jsme o tom mluvili, tak jste si stěžovali na dlouhodobě opakující se finanční nejistotu. Mění se ta situace teď?
12: Zatím je stejná. Ono, jako ta nejistota je navázaná na to, že jsme financovaní právě z toho dotačního systému a jak se vždycky říká a často to slyšíme, tak na dotace není právní nárok. Takže my vlastně děláme služby, kde máme navázanou klientelu, máme rozdělanou práci s těmi klienty a nemůžeme jim říct, víte co, 1. ledna nechoďte, přijďte, až budeme vědět, jestli dostaneme dotace. To se nedá prostě takhle dělat, jo. Takže my na jednu stranu máme závazek se o ty lidi postarat, ale na druhou stranu nemáme tu garanci, že ty dotace skutečně budou. Což je mimo jiné ten důvod, proč jsme přišli s tou myšlenkou adiktologického zákona, který by jednak jako ošetřil, vyřešil tu oblast toho sociálně zdravotního pomezí, ale zároveň by i jasně ošetřil to, že stát chce řešit tady tu oblast závislostí a je ochoten na to alokovat tolik a tolik peněz. Tím pádem, aby to financování bylo předvídatelné, abychom právě takhle nelavírovali z roku na rok a přijde nová vláda, odchází stará vláda, tam se škrtne 100 milionů a tam se jednorázově přidá, ale bude to i v roce 2028. Jo, je to prostě nahoru dolů a to jako neprospívá nikomu.
11: A jak řešíte situaci, když třeba ty dotace sice přijdou, ale později?
12: No to je vlastně, kdyby to nebylo smutný, tak by to bylo hrozně vtipný, protože my jsme zvyklí na to, že prostě v průběhu toho jara některé ty dotace začínají přicházet. Třeba přijde vám dotace už z nějakého města a čekáte jako na centrální dotaci, tu státní, v tomto případě to bude teda z ministerstva zdravotnictví. A v tu chvíli třeba kolegové z jedné organizace, z takové menší, tak říkali předloni, já jsem musel prodat chatu, abych prostě zaplatil jako mzdy lidem, než ty dotace přijdou. Takže některé organizace mají to štěstí, že se jim podaří třeba vyjednat si půjčku nějakou, kterou ale potom jako musíme samozřejmě jako vrátit, ale úroky si už zase třeba do dotací vůbec nedáme. Prostě ten systém není dobrý. Jako adiktologický zákon by byl lepší.
11: No a vy věříte, že ten by zaručil předvídatelné financování?
12: No, měl by, tak jak ten návrh, na kterém jsme pracovali x let, on vznikl v rámci evropského projektu, který tenkrát administroval právě úřad vlády. To vzniklo na úřadu vlády. Tak tam vznikl návrh toho adiktologického zákona, kde se velmi pečlivě jako stanovuje, aby to financování bylo jako stabilní z roku na rok.
11: No a v jaké fázi je, nebo jaký osud má ten návrh adiktologického zákona?
12: Zatím leží v šuplíku a my se ho snažíme vytáhnout a uvést ho nějakým způsobem v život. A zatím nevíme, zda se nám to podaří.
11: A ve kterém šuplíku leží?
12: Já si myslím, že leží ve více šuplících, že leží i v šuplíku na úřadu vlády, jistě leží i v šuplíku na ministerstvu zdravotnictví, jistě leží už i v šuplíku pana premiéra, na těch šuplíků bude více. Záleží na tom, jestli bude nějaká vůle ho vlastně vytáhnout a uvést ho v život.
11: A co si ještě od tedy návrhu adiktologického zákona slibujete, kromě onoho předvídatelného financování?
12: Pamatuju si, že tam byla ještě nějaká část, kdy my jsme vlastně uvažovali, že pokud je v České republice nějaký jako legální biznis vlastně s těmi produkty, které potenciálně mohou způsobovat závislost, to je třeba alkohol, může to být tabák, jsou to taky hazardní hry a tak dále, tak by vlastně bylo logické i spravedlivé, aby část z nějakých výnosů z daní se vracela vlastně zpátky do prevence a do léčby těch lidí, kteří prostě nějaký problém jako se závislostí mají. To znamená, tady toto je taky nějakou součástí toho návrhu.
11: Helena Gerasim z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a z Asociace adiktologických služeb byla hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Děkuji za rozhovor a do Brna přeji klidný den. Mějte se hezky, nashledanou.
12: Děkuji, nashledanou.
11: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc. Teď už jsou tady další zprávy.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. Poutníci. Letní seriál Radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko. Které poutní trasy jsou nejoblíbenější? A které nabízejí nejhezčí výhledy? Kdo se vydává na dálkové túry v partě? A komu vyhovuje spíše samota? A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky? Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45. Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
7: Radiožurnál pro vás má audioknihu Petry Štárkové Dej mi pokoj.
13: Poslední dobou si Marta uvědomuje, že obvyklá dávka antidepresiv jí nestačí.
7: 6 příběhů mladých lidí, kteří se z různých důvodů nedokážou osamostatnit.
14: Ty ses zbláznil. Měli jsme o tebe šílený strach. Vůbec jsme nevěděli, kde seš.
15: Normálně jsem jel na chvilku ven, mami. Je mi 30, jestli jsi jste všimla.
7: Audioknihu Dej mi pokoj na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
16: A 5 minut po 12:30 už jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Monika Chmilová.
0: Afgánské úřady po více než týdnu propustili z vazby dva afgánské zaměstnance OSN. Oba jsou v dobrém zdravotním stavu. Informoval o tom mluvčí OSN Stefan Dežarek s tím, že dvojice už zřejmě nečelí žádným dalším soudním problémům. Zadržení dvou zaměstnanců navazovalo na sérii zadržení ze strany Talibánu, který v Afghánistánu vládne. Dežarek zmínil, že okolnosti jejich zadržení a to, z čeho byly obvinění, jsou stále nejasné. Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo pokutu přes 120 tisíc korun za chyby v zakázce na systém e-turista. Rozhodnutí je pravomocné, potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. E-turista je připravovaný online systém pro evidenci ubytování a krátkodobých pronájmů. Ministerstvo podle úřadu během výběru dodavatele posunulo požadované datum dokončení systému. Účastníkům tendru ale nedalo dost času, aby na změnu mohli reagovat. Později pak vítěznému dodavateli bez dostatečného důvodu termín ještě dvakrát prodloužilo. Podle antimonopolního úřadu tak resort měnil podmínky zakázky, které mohly mít vliv na výběr dodavatele. A případ vraždy vůdce tzv. Kutnohorské sekty míří k nejvyššímu soudu. Zubařka Magdalena, která si má odpykat 9 let vězení, podala dovolání. Potvrdila to mluvčí městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Justice v kauze pravomocně potrestala i druhou ženu, důchodkyni Irenu. Ta dostala 12-letý trest. Dovolání ale zatím nepodala. Podle soudu ženy v roce 2022 zabily samozvaného léčitele Richarda Šifra. Obě se ale hájí tím, že jednali na jeho pokyn. Sport. Skvošista Jakub Solnický nestačil ve čtvrtfinále mistrovství Evropy na nasazenou dvojku Dimitriho Steinmana ze Švýcarska. 31-letý reprezentant favoritovi podlehl 3-11, 7-11 a 2-11. Hrát tak bude o 5. až 8. místo.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D10 u Benátek nad Jizerou a nehoda u Boršova nad Vltavou. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy počítejte s omezením před Benátkami nad Jizerou. Na 26. kilometru včera hořel kamion. Pravý pruh zůstal uzavřený, projedete bez výrazného zdržení. Na dálnici D52 z Mikulova do Brna čekejte překážku za Pohořelicemi. Na 21. kilometru stojí dvě nákladní auta. Na místě jsou hasiči a také policie, projíždějte opatrně. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště pozor na nehodu před Boršovem nad Vltavou. Před kruhovým objezdem se střetlo auto se zvěří. Počítejte s překážkou na vozovce. Na silnici 15 z Mostu do Lovosic se stala podobná nehoda za Lipčevsí. Autobus tam srazil divoké prase. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel ve směru na Břevnov kvůli údržbě. Směrem na Smíchov je průjezdný. Potrvá to do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo a na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné. Doprovázet je mohou nárazy větru až 90 km/h, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
16: Rtuť, olovo a kadmium i takové látky jsou součástí toxického odpadu pod továrnou na výrobu papíru v Pasekách nad Jizerou. Likvidovat se ho teď snaží stávající provozovatel papíren. My jsme se na místě samotném byli podívat a podrobnosti uslyšíte v první reportáži dnešního nočního radiožurnálu už za chvíli.
7: Noční radiožurnál
9: a Petr Zajíček.

0: 3:45 máme pro vás mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je opět neprůjezdná před Benátkami nad Jizerou. Na 27. kilometru odstraňují následky po včerejším požáru kamionu.
3: Já už tady stojím přes půl hodiny. V podstatě nejedeme. Je to několik kilometrů plná dálnice. Kdo může, tak ať se tomu vyhne.
2: Poslední volný exit je na 21. kilometru kvůli uzavírce souběžné silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi. Řidiči objíždějí po místních cestách přes Kostelní Hlavno. Dá se také sjet u Staré Boleslavy a objíždět přes Lysou nad Labem k nájezdu u Benátek. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Černý ropný kal s toxickými látkami likviduje papírenská společnost EMBA v Pasekách nad Jizerou. Stará ekologická zátěž se tam nashromáždila za minulého režimu. Teď 3000 tun toxických látek odsává těžká technika. Prosakují totiž i do podzemních vod a řeky Jizery.
4: Předtím jsme nevěděli, že v té laguně, jak my tady říkáme, je nějaký nebezpečný odpad. A vzhledem tomu, že ten náhon byl ucpaný, tak vlastně si to v něm sedalo.
5: Říká generální ředitel papírenské společnosti EMBA Marek Michálko. V továrně přímo pod strojem mají teď díru do podlahy, odkud sací bagr odčerpává toxický kal.
4: Vzhledem tomu, že je to odpad z papírenské výroby, kde dřív bylo historicky běžný, že třeba noviny se tiskly barvama, které obsahovaly rtuť nebo nějaký těžký kovy, tak je tam prostě i takovýhle druh odpadu.
5: Nahromaděný odpad obsahuje například nebezpečné kovy, jako je rtuť, olovo a kadmium. Tento starý náhon netěsní a toxické látky z něj dlouhodobě prosakují do podzemních vod a přímo do řeky Jizery. Co se v něm ukrývá, zjistilo vedení společnosti teprve zhruba před 5 lety.
4: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky v Rokytnici nad Jizerou. A do té doby se vypouštěly vody normálně do Jizery a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy, které by bylo prostě dobré zlikvidovat.
5: Firma musí provést sanaci a celý náhon se musí znovu zpevnit, říká z likvidační firmy Martin Zigo.
6: Na konci akce se tam dají nějaký dřevěný spěry ještě po nějakých částech, a pak se to zase zpátky zaplaví, jo, aby ten tlak prostě byl jakoby minimální.
5: Součástí prací je také vybudování dekontaminační stanice, která vyčistí podzemní vodu. Odpad společnost nechává bezpečně zlikvidovat v čistírně v Královéhradeckém kraji. Z Pasek nad Jizerou Johana Tománková, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Radiožurnál 1 hodina. Další zprávy a Monika Chmilová.
1: Vláda by podle prezidenta Pavla měla pro příští rok na obranu vyčlenit více než 2% HDP. V Arabském moři je další americká letadlová loď. Fotbalisté Jablonce prohráli v úvodním duelu čtvrtého předkola konferenční ligy na Rangers 0-1 a dnes bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěm a bouřkami, teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: 2% HDP na obranu podle prezidenta Petra Pavla nestačí. Pokud vláda nevyčlení v rozpočtu na příští rok víc peněz, deficit se bude v příštích letech prohlubovat. Uvedl také, že je připravený zúčastnit se jednání vlády, kde budou projednávat právě výdaje na armádu. Důležitá podle Pavla není jen finanční částka, ale také konkrétní plán investic.
3: Ta 2%, o kterých se tady bavíme, bylo minimum.

0: informovalo o tom americké oblastní velitelství sil CENTCOM. Podle stanice CNN plavidlo vystřídá letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Ta je na moři nasazená už přes 8 měsíců a na její palubě je přes 5000 námořníků. Ti se v poslední době údajně potýkali s horšími podmínkami na palubě. Potíže se měly týkat fungování toalet, zásobování hygienickými prostředky nebo stravování. Podle amerického velitelství bylo nasazení nové letadlové lodě v oblasti plánované. Hasiči ve Zlínském kraji v létě zasahovali už více než 200krát při likvidaci obtížného hmyzu, tedy včel, vos nebo sršňů. Nebezpečná hnízda likvidují na veřejných prostranstvích a veřejných budovách. Zásahy provádějí i v rodinných nebo v bytových domech, kde hmyz ohrožuje alergiky. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
1: Během června a července vyjeli ke 143 událostem, zatímco ve stejném období loni jich bylo 102. Nárůst pokračuje i v srpnu. Do 18. srpna už letos evidujeme celkem 223 těchto událostí, zatímco loni jich za stejné období bylo 160. Meziročně tak jde o nárůst téměř o 40%.
0: Sport. Fotbalisté Jablonce prohráli v úvodním zápase play-off konferenční ligy na stadionu skotských Rangers 0-1. O 74. minuty Severočeši hráli v přesile po vyloučení domácího Devlina. Podle jabloneckého trenéra Luboše Kozla ale s početní převahou nenaložili ideálně.
2: Trošku jsem nespokojený vlastně s tím závěrem toho zápasu, kdy jsme vlastně měli výhodu jednoho muže na hřišti a myslím si, že tam nám chyběl prostě klid na tu přípravnou fázi, aby jsme byli třeba i víc nebezpeční. Tam jsme dělali chyby, kdy ještě vlastně domácí třeba z breakových situací nás ještě mohli zlobit a trestat, takže tam si myslím, že jsme to mohli odehrát líp.
0: Fotbalisté Hradce Králové ve stejné fázi soutěže remizovali na hřišti Panathinaikosu Athény 2-2. Viktoria Plzeň v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy podlehla Červené zvezdě Bělehrad 0-3. Odvety všech utkání jsou na programu za týden.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprojezdná D10 u Benátek nad Jizerou a nehoda u Loun. Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je uzavřená. Před sjezdem do Benátek nad Jizerou se uklízí po požáru kamionu. Sjíždějte nejpozději u Tuřic na 21. kilometru. Připomínáme ale, že silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi je uzavřená. U Loun zpomalte na silnici 28 do mostu. Mezi Dobroměřicemi a Ranou osobní auto srazilo zvěř. Čekejte omezení. Na Lounsku podobná nehoda také na silnici 15 z mostu do Lovosic. Za Lipčevský autobus srazil divoké prase. I tam počítejte s omezeným provozem. A v Praze je stále uzavřený Strahovský tunel, tentokrát pouze ve směru na Břevnov. Na Smíchov se jezdí bez omezení. Skončit s údržbou mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné, doprovázet je mohou nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Venkovní teploty sice mírně klesly a více prší, i přesto se přehrada Hracholusky na Plzeňsku dále vyprazňuje. Kvůli extrémně malému přítoku klesá hladina nádrže až o 7 cm denně. Více v naší další reportáži už za chvíli.
6: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Až o 7 cm denně klesá hladina přehrady Hracholusky na řece Mži na Plzeňsku a Tachovsku. I když v posledních dnech zapršelo a vodohospodáři pouští z nádrže povolené minimum vody, pořád z přehrady odtéká každou vteřinu více než třikrát tolik, kolik do ní nateče. Problémy začaly už na jaře, teď v srpnu, ale přítok do nádrže klesl na historické minimum a hladina je vůbec nejníž, co kdy v srpnu byla. A zlepšení je zatím v nedohlednu.
1: Jsem u hráze, přehrada se zužuje, ty pláže na břehu tak se rozšiřují.
2: Hladina v nádrži Hracholusky je pro polovinu srpna nejnižší za dobu existence vodního díla. Aktuálně se nacházíme 2,8 metrů pod nějakou optimální hladinou pro toto období.
1: Říkáme vodohospodářský dispečer Karel Zelenka.
2: Ten minimální otok z nádrže vlastně je nastaven už od konce května. To znamená 3 měsíce, už pouštíme pouze to nezbytné množství 2,4 metru krychlové za vteřinu. Díky těm nízkým přítokům vlastně i přesto teda hladina v nádrži setrvale klesá. Ve výhledu nejsou žádné významné srážky, které by tu situaci mohly dlouhodobě a výrazněji ovlivnit.
1: Pokles hladiny ovlivňuje třeba výletní parník, který tady výjíždí od hráze. Michal Nekola, lodník a strojník. Vy jste vždycky byli až u břehu, řekněme, teď máte tady dlouhé molo, po kterém se přichází k lodi. Lodi je daleko od břehu.
3: Bohužel jsme museli tu přístupovou lávku 8 metrů prodloužit a i tak nám to nestačí.
1: Takže budete muset ještě prodlužovat molo?
3: Posouvat molo na vodu.
1: Karavan tady v kempu na břehu má Honza. Vy tady tu přehradu, ve které ubývá voda, máte na dohled.
4: To je neskutečné. Já jsem byl úplně vyděšený, když jsem to včera viděl. Hrozně to klesá.
1: Pokud by hladina klesla o dalších 5 metrů, bylo by možné mimořádně ještě víc snížit odtok vody z přehrady.
2: Nevylučujeme, že bychom o snížení odtoku při krajně nepříznivé situaci požádali i dříve.
1: Přemýšlí o možném vývoji vodohospodářský dispečer Karel Zelenka. Z Hracholusek Lukáš Milota, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Před více než 4 měsíci maďarský premiér Viktor Orbán uznal volební porážku. Jeho strana Fidesz po 16 letech ve vládě sleduje, jak nový kabinet Petra Maďara postupně demontuje dosavadní systém. Orbán po opuštění funkce zamířil do Spojených států a na dovolené v Srbsku nebo Chorvatsku. A uvnitř strany po letech zaznívají kritické hlasy. Co se vlastně děje ve Fidesu a má šanci se z porážky oklepat?
1: Řekl bych, že značka Fidesz už není životaschopná. Je příliš toxická a blízce spojená s korupcí, s extremismem, rozvratem vztahů s Evropskou unií. Ten seznam by mohl být ještě delší.
2: Hodnotí pozici strany, která 16 let dominovala maďarské politice, ředitel výzkumu z agentury pro zjišťování veřejného mínění Europion, Abel Bojár.
1: Fidesz má teď v průzkumech podporu 18 až 25 voličů. Takže při porovnání s volebními výsledky ztratil asi třetinu svých podporovatelů.
2: Mezi členy strany vládlo těsně po spektakulární prohře překvapení. Mnozí věřili ve výhru tak, jak ji předpovídali pro vládní agentury. Místo toho se desítky poslanců museli rozloučit s parlamentními křesly. V jednom z budapešťských parků se potkávám se členkou Fidesu Orsolyou Ferencovou, která také o mandát přišla.
3: Hodně mých kolegů bylo hluboce zklamaných, někteří byli v šoku, ale mnohým z nás bylo jasné, jaký výsledek přijde. Posledních 16 let bylo velmi dlouhých. Některé roky byly absolutním úspěchem, ale poslední období rozhodně úspěšné nebylo.
2: Ferencová patří mezi členy Fidesu, kteří po volbách své vedení kritizovali.
3: Předvolební kampaň úplně selhala, nebyla vůbec dobrá. Zvolená témata byla příliš vzdálená realitě běžných lidí, tak jak ji žijí na vlastní kůži.
2: Zásadní otázka maďarské politiky dnes ale zní, jaká je budoucnost Viktora Orbána. Konzervativní analytik Zoltán Kyselý, dlouholetý vykladač politiky Fidesu, mi před bránou maďarského parlamentu říká, že Orbán má stále šanci se do vrcholné politiky vrátit.
4: Objevují se fámy, že si Orbán hledá místo v OSN nebo ve fotbalové asociaci FIFA. Nemyslím si, že opustí maďarskou politiku. Teď je poměrně ticho, protože v maďarské politice máme zkušenost, že kdo je sticha, tomu roste popularita.
2: Fidesz se podle analytika bude snažit udržet pozici nejsilnější opoziční strany a vyčkává, až se kyvadlo nespokojenosti vychýlí v neprospěch současné vlády. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Senát vrátil poslancům novelu stavebního zákona. Opozičním senátorům vadí například její nedostatečné projednání s odborníky. Podle nich taky ustupuje investorům na úkor občanů. Vládní koalice návrh hájí, podle nich urychlí a usnadní povolování staveb. Koalice má ve sněmovně většinu, dá se proto očekávat, že senát přehlasuje. O novele by měli poslanci znovu hlasovat v září. Část domácností na Jižní Moravě zůstává po večerních bouřkách bez elektřiny. Původně jich společnost E.ON evidovala asi 4,5 tisíce. Zhruba 70% dodávek se podařilo obnovit. Nejvíce zasažené zůstávají oblasti na Břeclavsku a Hodonínsku. Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení. Pracovníci E.ONu na odstraňování poruch pracují. Většinu by měli odstranit během dopoledne. Izraelské úřady hledají dodavatele pro výstavbu osady na západním břehu Jordánu. Rozsáhlý osadnický projekt v takzvané oblasti E1 by odstřihl východní Jeruzalém od zbytku palestinského území. Zároveň by rozdělil západní břeh Jordánu. Ke zrušení soutěže vyzvali Francie, Británie, Itálie a Německo. Země firmám, které by se chtěly výstavby zúčastnit, vzkázali, aby si uvědomili rizika. Realizace projektu by ohrozila územní celistvost případného palestinského státu. A kvůli vedrům letos v Německu zemřelo nejméně 14 tisíc lidí. Uvádí to institut Roberta Kocha, který má v Německu na starost ochranu veřejného zdraví. Kvůli horku tak letos v Německu zemřelo víc lidí než v roce 2018, který byl dosud v tomto ohledu nejtragičtější. Tehdy bylo obětí přes 9 tisíc. Sport. Bývalý nejlepší hráč NBA James Harden se dohodl na tříleté smlouvě v Clevelandu. Díky ní si vydělá 97 milionů dolarů. S odkazem na agenta brzy 37-letého basketbalisty to uvedla sportovní stanice ESPN. V NBA hraje Harden od roku 2009 a na kontě má přes 1000 utkání základní části s průměrem 24 bodů na zápas.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprojezdná D10 u Benátek nad Jizerou a nadměrný náklad u Moravské Třebové. Provoz na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy blokuje úklid po požáru před Benátkami nad Jizerou. Na 27. kilometru včera hořel návěs kamionu. Poslední volný exit je na 21. kilometru. Kvůli uzavírce souběžné silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi řidiči objíždějí po místních cestách přes Kostelní Hlavno. Dá se také jet od Staré Boleslavy přes Lysou nad Labem k nájezdu u Benátek. Na dálnici D52 z Mikulova do Brna čekejte překážku za Pohořelicemi. Na 21. kilometru stojí dvě nákladní auta. Na místě jsou hasiči a také policie. Projíždějte opatrně. A na silnici 35 z Mohelnice do Svitav hlásíte vozidla s nadměrným nákladem. Doprovod zastavuje provoz podle potřeby.
4: Oni mají 4 automáky, zastaví je všechny do obstavního, projedou docela do široký vany, asi 3 a za nima další doprovod.
3: A teď jsou u Moravské Třebové, počítejte se zdržením na kruhovém objezdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: A já tady už jedním dechem nabízím další muziku, která nás bude provázet, tak budou tady pánové z BSP, Baláš, Střihavka, Pavlíček, taky Alex Warren a právě teď britská zpěvačka Adele.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Ještě před 2 lety ležela v nemocnici a bojovala s leukémií. Teď francouzka Emma jede na kole z jeho západní Francie do Prahy a chce tak poděkovat anonymnímu dárci z Česka, který zachránil život. Detaily o unikátní cestě uslyšíte v nočním radiožurnálu už po písničce.

0: Francouzská Emma vyrazila po dlouhém boji s leukémií na kole z jeho západní Francie do Prahy. Chce tak poděkovat anonymnímu dárci kostní dřeně z Česka, který ji zachránil život. Emma a její partner Kentan urazí celkem více než 3000 kilometrů.
1: Ten člověk mi opravdu zachránil život. Bez něj bych už tady dnes nebyla. Bylo to krásné, obětavé a velkorysé gesto.
2: Emma si přesně vybavuje, kde se jí obrátil život na ruby. V květnu roku 2024 lékaři diagnostikovali akutní myeloidní leukémii. Následovala hospitalizace a náročná chemoterapie. Vypráví ve videu na Instagramu bývalá zdravotní sestra.
1: Celé týdny jsem byla zavřená, osamocená. Cítila jsem úzkost, strach, ale taky hněv. Říkala jsem si, jestli se vyléčím, jestli budu žít a jestli najdeme vhodného dárce.
2: Emma ležela na pokoji bez oken, nemohla vycházet ven a návštěvy musely nosit speciální obleky. Všechno bylo sterilizované. Na pokoji nesměl být papír ani karton, protože by se na ně mohly držet bakterie. Koncem srpna roku 2024 našli vhodného dárce z České republiky a o pár měsíců později následovala transplantace kostní dřeně. Ještě na nemocničním lůžku Emma dostala nápad zorganizovat dlouhou cyklovýpravu do Prahy, jakmile bude po léčbě a ona se zotaví.
1: Chtěla jsem poděkovat dárci, kterého nikdy osobně nepoznám. Ráda bych taky začala novou životní kapitolu a poděkovala všem anonymním dárcům.
2: 37-letá Francouzka založila asociaci s názvem Check Ta Moelle, v překladu zkontroluj si kostní dřeň. Je to ale zároveň taková slovní hříčka, protože slovo check ve francouzštině zní jako zkontrolovat, ale zároveň taky jako Čech. Emma chce na své cestě upozornit i na mezinárodní registry dárců kostní dřeně.
1: Existuje jen 10% šance, že dostanete kostní dřeň od francouzského dárce. Proto je nesmírně důležité mít tyhle mezinárodní registry. Naše cesta vede přes Německo, kde je registr poměrně robustní. Chceme toho využít a podívat se, jak to dělají.
2: Emu na cestě doprovodí i její přítel Kentan, který byl v těžkých časech oporou. Společně mají před sebou 3200 kilometrů.
1: Vyrážíme z jihozápadní Francie, z městečka Cap Breton. Cílem je Praha. Máme to vymyšlené tak, že dva dny ujedeme denně 60 kilometrů a třetí den budeme odpočívat.
2: Emma se na cestu pečlivě chystala, cvičila, posilovala a taky plánovala. Cyklovýpravu nakonec odsouhlasili i lékaři.
1: Cestu mi povolil hematolog. Mám léky na 3 měsíce dopředu i antibiotika pro případ infekce. Vyhledala jsem si taky zdravotnická zařízení, kam bych v případě potřeby mohla zajet.
2: Emma a její přítel Kentan by chtěli do Prahy dorazit na přelomu října a listopadu a rádi by v Česku uspořádali akci ve spolupráci s Českým národním registrem dárců kostní dřeně. Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál máme 2 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
1: O kolik se navýší finance do sportu, není jasné. Boris Šťastný se na finální částce s Alenou Schillerovou nedohodli. Talibán propustil z vazby 2 zaměstnance OSN. Fotbalisté Plzně v úvodním zápase play-off Evropské ligy v Bělehradě s Červenou zvezdou. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěm a bouřkami, teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Finální částka, která půjde na prevenci a sport, není jasná. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO to řekl ministr sportu Boris Šťastný z motoristů. Zatím se podle něj dohodli, že se navýší finance pro děti a mládež a na podporu pohybu. Šťastný po jednání řekl, že resort sportu funguje jinak než ostatní ministerstva.
3: Tento model, který my jsme zvolili, je velmi komplikovaný. On spočívá v tom, že vy definujete částku, kterou ten stát je schopen a ochoten do sportu, do investic ve sportu alokovat, a teprve poté můžete nastavit ty investiční programy a vypsat dotační výzvy.
1: České zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Na Agrosalonu Zeměživitelka to řekl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. Sklizeň je nejhorší za posledních 15 let. Kvůli suchu je nepříznivá situace i v živočišné výrobě, pokračuje prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.
4: Pokud se dneska podíváme na srovnání výnosů letošního roku s tím loňským rokem, tak jsme zhruba o 17% méně u obilovin.